Milí posluchači, je za námi blok klasické hudby. Jako poslední jste mohli slyšet klavírní trio číslo 7 G-dur od Wolfganga Amadea Mozarta.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Třídé talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou opět sedí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně Betánie, který rád hraje a vymýšlí larpy. Aleši, vítám tě zpátky v 3D Talku.
3: Ahoj, Vojta.
2: Dnes budeme mluvit o tom, jak odpočívat jako vedoucí. Aleši, ty rád hraješ a vymýšlíš larpy. Můžeš něco říct více o tom a jestli ti to pomáhá odpočívat? A nebo spíš ne?
3: Teze je, že by to mělo pomáhat odpočívat. To, co jsem ale zjistil, že bych asi musel najít správný druh larpu, kde vysloveně člověk přijde a zahraje si nějakou roli, která bude jako relaxační.
2: Můžeš krátce popsat, co je larp?
3: Larp je jako hraní rolí na živo. Takže konkrétně asi v nejjednodušší podobě by to bylo. Sejde se 200 lidí a řekne si, sehrajeme teďka prostě bitvu z Pána prstenů, vy jste skřeti, vy elfové, vy lidi, vy trpaslíci, a do toho dáme nějaké charakterní role a rozhovory některých postav. Teď jsme dělali třeba zeměplochu od Terryho Pratchetta, kde nás bylo asi 60 lidí. Každý jsme měli nějakou konkrétní postavu s konkrétními cíly. Nějaký scénář, který dal jako mantinely, ale na nás bylo, jak to zahrajeme, kam se to vyvine, jak to dopadne. Jo, i když ten konec v něčem měl být daný, ale to, jak, jestli se stane, že se s někým tam spřátelíme, nějaký vztah posílíme nebo budeme bojovat spolu. Ale je to vlastně improvizované divadlo v rámci nějakého příběhu. Takže by člověk klidně mohl vzít Vinnetu a All Shatterhand a mohl by hrát prostě na louce nějakou májovku. A to, jak by dopadla, víme, že ty hraješ All Shatterhand a ty hraješ Vinnetu a víme, že přijdou bílé tváře a víme, že nám jde o zlatý důl a každý máte pistole a takhle funguje souboj. A teď máte 2 hodiny, běžte si to zahrát. A to, jak to zahraješ, kolik do toho hráš dramatu, tak už přijde na hráče. Takže někdo to udělá jako přestřelku a hoňku, jak kdyby šel na airsoft, nebo si zhrál s dětskama na dorostu, a někdo to udělá velice dramatické, plné slz a křiků a pomsty a hořkosti a odpuštění, a bude to jak z filmu. A já u toho jsem měl za to, že tenhle rok budu třeba odpočívat, a to byl 3denní LARP, kdy se hrálo 24/7. Já jsem tam hrál 150-letého Barbara Kohena, kdy jsem měl tam se starou senilní hordou něco vyřešit. A já jsem po prvních hodinách zjistil, že hraju jednu z hlavních postav a že si rozhodně neodpočinu. A protože jsem na všechny neustále řval a všude byl prach a pil, tak jsem pak v neděli kázal bez hlasu, protože jsem měl roli, u které si neodpočinu. Ale jinak bych u toho odpočal, kdybych měl něco neutrálního, klidného.
2: Takže odpočinek vnímáš jako věc důležitou.
3: Jako věc důležitou, aby to, co jsem teďka popsal, bylo k něčemu v rámci toho tématu, o kterém se bavíme, tak řeknu, ale abych odpočíval něčím, co vlastně pro mě nevyžaduje další extrémní produkci něčeho. Jo, takže když dám konkrétní, člověk by si mohl podívat na film, ale pokud jsem hodně vyřízený, asi bych mohl vynechat věci, které mě budou akorát ještě víc stresovat. Můžu si zahrát počítačovou hru, ale asi bych vynechal nějakou, která mě ještě víc našpůlne nervy. Můžu si číst knihu, ale asi bych nečetl třeba nějaké drastické biografie nebo historické válečné, protože nervové soustavě to nepomůže. Tak to jsem zjistil, že vlastně musím najít ten druh v rámci toho, co mě pomáhá odpočívat, kde ale zrelaxuju.
2: Proč je odpočinek důležitý pro vedoucí?
3: Protože nás Bůh tak stvořil. Když Bůh stvořil svět, počinul, dal nám to jako přikázání, na víc místech se k tomu vrací, že jako lidi obecně jsme stvořený, že potřebujeme odpočívat. Za mě to, že musíme spát aspoň prostě 6 až 8 hodin denně, nám Bůh dal na schvál, aby nám došlo, že nejsme Bůh. Každodenní připomenutí, ty Bůh nejsi. Ježíš řekne o svém otci, že on pracuje neustále. To je definice Boha. My pracovat neustále nemůžeme. To nám má připomenout naši smrtelnost. A za mě proto vedoucí, protože je člověk z podstaty, že je člověk, tak musí odpočívat. A samozřejmě vedoucímu křesťanovi se tam přidává to, že se po něm chce, aby produkoval nejenom službu, jo, že zařídí třeba schůzku mládeže nebo vedoucího jako ve sboru, ale že se po něm chce, aby jim předal nějak Krista, aby jim předal lásku od Boha, aby jim předal naslouchání a trpělivost a milost. No ale to musí někdo načerpat, jinak to bude pálit ze sebe a vyhoření je reálná věc a on pak nakonec už nebude dávat Boha, ale sebe a zůstane prázdná slupka a to už pak nikomu nepomůže. Takže tak, za mě vedoucí musí odpočívat, protože je tak stvořený a protože se po něm chtějí neuvěřitelné věci, které dlouhodobě sám ze své síly nedokáže dodat.
2: Jak to děláš? Jak si naplánuješ čas na odpočinek? Jak z toho dokážeš udělat prioritu?
3: Za mě v první řadě to vidím jako věc přežití. A potom, takže to mi z toho dělá prioritu. Tak, ta odpověď na otázku, co mi z toho dělá prioritu, jak z toho dělá prioritu, je vidět to jako tu podstatnou věc. Takže to otázka přežití. Jsem tak stvořený a nepřežiju, když to nebudu držet. To druhé, mám za to, že jako křesťan, i když mám sloužit, vést a vyrovnávat se s utrpením a bolestí v mém životě nebo v životě lidí kolem, protože jako kazatel se věnuju nejenom mládeži a jejich trápení, ale i sboru a jeho trápení a mým blízkým a jejich utrpení a pak mým nemocem a bolestem a mému utrpení, tak za mě jako křesťan v téhle pozici si mám zachovat radost ze spasení. Jo? Apoštol Pavel to říká v Římanům 12, kde říká duchovní dary a tam řekne, jo, kdo se stará o trpící, ať slouží se radostí. Nevím, jestli jsi někdy všiml jakoby toho dovětku, takového paradoxního, který ale vlastně říká, když sloužíš druhým, kteří trpí, tak máš sloužit s radostí. Ale to neznamená jako, hele, jdeš sloužit mládežníkům nebo dalším ve sboru, kteří trpí, tak se usmívej. Ale tam má být ovoce ducha, ta kristovská radost. Ovoce ducha je láska, radost, pokoj. Ta radost z ducha. Což znamená, že já, ale za mě, oni nesmím přijít. A když nebudu odpočívat, tak oni přijdu, protože budu tak vyřízený, že udržím třeba nějakou míru laskavosti a trpělivosti a taktu, ale taková ta nakažlivá radost, ta podle mě jako bude hasnout. To mě z toho dělá taky prioritu. Abych dokázal, že jo, přežít a věrně žít, že jsem k božímu obrazu a mám odpočívat, jako je stvořený člověk, ale to druhé, abych vlastně dělal tu službu s těma aspektama, které tam mají být. Zvlášť protože jako vedoucí se ocitneš ve věcech i ve sboru, který nedokážeš vyřešit a který ti můžou tak sejmout, že se ti nebude chtít už třeba sloužit dál. Pokud ale nepřijdeš o tu radost z Krista, tak dokážeš sloužit dál. Tohle mi z toho dělá tu prioritu a protože to priorita, tak jsem už před dalším časem přijel jako nevyhnutelnost, musím držet den odpočinku. A ve chvíli, kdy zjišťuju, že se mi den odpočinku jako rozklížil, člověk nemůže být s Bohem, nemůže jít buď na bohoslužbu, tak já sloužím jako kazatel, takže já potřebuji si pak třeba pustit nějakou jinou bohoslužbu ještě, nebo aspoň si přečíst Božího slova a relaxovat, že jakmile tohle si mi začne klížit, tak rozpoznávám, že se mi klíží to nejpodstatnější. Takže já to dělám tak, že si opravdu dám ten jeden den, kdy budu mít ten odpočinku a pak naplním prostě až povrch ostatní dny. A pokud ale o ten den odpočinku musím třeba kvůli službě přijít, tak který jiný den ho můžu mít v tom týdnu? A tam to dát. A pozoruju, že jsou ale období, kdy je toho tolik, že to začne nabourávat i ten den odpočinku. A to je pro mě taková varovná kontrolka, když jo, prostě zjistím, teď jsem třeba 3 týdny pořádně. Měl jsem den odpočinku, ale pořádně jsem vlastně neodpočinul, jenom měsíc. Musím něco změnit. To je takové, jak kdyby člověk už měl fakt vysoký tlak. Říkal si, teď to musím řešit. Takže za mě ten den odpočinku. A přijde mi, že když držím den odpočinku, tak jsem pak v týdnu schopný držet večerní zpomalení, kdy si člověk přečte z Bible nebo ráno. Jak kdyby to, že tam je tato konstanta, pomáhalo držet zbytek týdne. A když tato konstanta mizí, tak se sype tak to ostatní. Protože jestli mi nezáleží na tom hlavním odpočinku, tak začnu jako šidit ty menší odpočinky v týdnu. Jo, budu později chodit spát. Duchovní důsledek nedržení dne odpočinku se přileje do ostatních oblastí, protože najednou být s Bohem není priorita, takže to jsou jiné věci a já na ně budu dávat důraz i v jiné dny a sežere mě to. Když držím tu konstantu, a myslím, že pro každého je to vlastně nejlíp uchopitelné, den odpočinku, tak se mi mnohem snáz pak drží ty malé věci. Přijde mi, že někteří lidi by řekli, když se mi daří 3x týdně cvičit, jezdit na kole, běhat nebo posilovna nebo cokoliv plavat, tak se mi mnohem snáz ve zbytku týdne daří jíst zdravě. A když necvičím, aspoň 2x, 3x týdně, tak začnu šidit jídlo. A přijde mi, že to je ono. Že když držím tu prioritu, tak to upraví ty

0: protestanty. Jako pokání, který vychází jako, hele, pane Ježíši, ty jsi mi odpustil, pane Ježíši, pomoz mi držet dny odpočinku. Já si myslím, že i na to potřebujeme Božího ducha, aby jsme měli dny odpočinku. A proto mám ten roční, se snažím teďka v poslední době, teď se mi to podařilo loni a znova na podzim chci jet, mít něco, co mi restartuje celý rok, ale každý týden, že mi to drží ten den odpočinku. Protože čekat na dovolenou je podle mě sebevražda. Jo, budu mít studijní volno teďka a na to si těším jak malej a je to kvůli tomu šílenému půl roku zpátky, ale to není to, co mě udrží naživu. To budou ty dny odpočinku.
1: Co bys poradil lidem, kteří jsou tak zaneprázdnění, že už ten den odpočinku třeba ztratili? Nemají moc času ho nějak získat zpátky a neví, jak vlastně dál. Jsou mezi kladivem a kovadlinou.
0: Tam by mi přišlo důležité možná opravdu najít ty 2-3 dny, které tam někde člověk vlomí, jak kdyby víkendová dovolená, kdy budu jenom s Bohem, aby jsem se dospal. No to se mi líbí na těch duchovních cvičeních. Že jedna z věcí třeba, teďka se nesnažím prodat duchovní cvičení, jo, ale že tam přímo řekne, teď budete mít čas s Božím slovem a s Bohem, a zároveň se můžete i dospat a můžete jako restartovat. Pokud jedu takhle už dlouho a je všechno plné a nemá to tam místo vlastně ten odpočinek, tak by to podle mě chtělo takovou nějakou jipku, někde, kde mě dají na přístroje. Takže třeba, že si řeknu, tenhle víkend za 2 měsíce oddělím pro Boha, protože jemu jsem slíbil, že ten život chci žít pro něj a pozoruju, že to dělám, ale vlastně asi už nečerpám z něj, nemám dny odpočinku, nezastavuju se, život se to. Takže tohle to vyseknu, najednou mám ty 3 dny, kdy můžu havarovat, kdy můžu i spát, kdy se můžu modlit, poprosit klidně o odpuštění, že se něco ztratilo, i s dobrým úmyslem klidně. Jo, najednou se vám narodí děti, práce, všecko, jo, člověk to nemyslí špatně, ale najednou to zmizelo. Jo, protože pokud bych neměl čas na manželku, tak samozřejmě se jí nebudu omlouvat z pozice, já jsem na tebe kašla, miláčku, odpust, ale hele, nám se ten život tak naplnil, že mě mrzí, že jsem s tebou netrávil dostatek času. A je to ta omluva Bohu z pozice zármutku nad láskou, kterou jsme nemohli žít. A v tu chvíli, když si dám tyhle 3 dny, tak je to prostor za ním takhle přijít. A nejenom to havarovat, nejenom to spát, nejenom za ním přijít pro milost, ale najednou je tam třeba aspoň 2-3 hodiny, 5 hodin čas, že dojde k takovému setkání, který mě natchne znova pro to chtít být s ním. A když dá milost, je to o milosti. A pak si dokážu představit, že v finále takovýhleho víkendu může být, jsem rozhodnutý, za 3 měsíce začne školní rok, se skládat to jinak. A začnu dnem odpočinku. A tohle to musím zrušit. Ale přijde mi, že to najít tu sílu na to něco pustit a změnit. Pro mě osobně víc vychází z takovýhleho ostrůvku jako načerpání, havarování a překalibrování, kde pak bych si řekl, hele, tak já začnu tím, že mám ten odpočinku a tohle to musím pustit, tohle upravím. Ale podle mě musím najít někde ten zdroj, protože když si představím někoho, kdo jede pořád, tak bude vyčerpaný. A aby si jen tak v tom sprintu přeskládal ty věci, já si nejsem jistý, že bude mít sílu na to pak držet. Ale kdyby někdo si řekl, jo, je to vážný, zastavím se na pár dní s Bohem, přeskládám a pak tam ten odpočinku dám. Protože nakonec Bůh ho dal z lásky to přikázání odpočívat. Ne jako otravu. Takže za mě bych tam navrhnul najít si opravdu období, který mě pomůže takhle se zastavit a dokonce to víc těch 3 dnů ideálně s tou touhou to změnit a aspoň trochu sil, že to fakt chci zkusit. I kdyby to bylo až za 2 měsíce, ale já mám pocit, že když člověk si dovolí zpomalit, aby zakusil Boha, tak ho to pak nenechá jako klidným. Že bude toužit po tom odpočinku. Protože ten odpočinek není o tom přestat s věcma, co dělám neustále, ale mít unikátní čas na Boha. To by mělo být extra blaho. A my na ní nemáme čas.
1: Takový dobrý závěr. Tak všem posluchačům přeji, aby se jim dařilo najít takový čas odpočinku.
0: Ten den odpočinku.
1: Den odpočinku, celý den. Od mikrofonu se loučí Vojta.
0: A Aleš.

starší paní v červený košile za sebou tahne tašku z dárky pro děti, co se na ní těšile, jenže přestale jezdit vlaky. Od chvíle, co zmizela ve dveřích,

běháš po všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese.

něžné líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná, v libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

0: Зобудиться, а він кращий свет.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
2: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce mě

a než usnu, políbím ti spodní hrad. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstrán.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jak jste asi pochopili z úvodní znělky, tak dnešní folklorní okénko bude symbolickou pozvánkou na letošní 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 a zároveň 44. ročník folklorního festivalu Dětská strážnice, který se letos koná ve dnech 25. až 28.6., tedy od čtvrtka, kdy budou pořady vlastně víceméně pro školy a takové otevírací a zvací, většinou pro děti, tak až do nedělního odpoledne 28. června. Takže poslední červnový víkend, jste-li milovníky lidové hudby na rozhlasových vlnách a nejen na nich, můžete vyrazit do Strážnice. Rádio Proglas vám k tomu v dalším týdnu nabídne tradiční soutěž o vstupenky na tento festival. Bude to 5 dvojic vstupenek, ušetříte nemalý peníz, ale budete muset prokázat nějaké znalosti a budíš vám dnešní pořad nápovědou. Takže začali jsme znělkou a pokračovat budeme logicky tím, co návštěvníci folklorního festivalu ve Strážnici slyší většinou na úvod. Tím prvním, co uslyší, přicházejí-li od kempu nebo od zámku, tak je setkání u bysty Slávka Volavého, symbolicky vždy s cymbálovou muzikou Strážničan, s primášem Vítězslavem Pálenským. Tady není nad čím přemýšlet, je to tradiční, máte možnost si s muzikanty zaspívat, zatancovat, pokud máte chuť a samozřejmě se naladit na budoucí program. Takže co jiného můžeme uslyšet na úvod dnešního pořadu, než již zmíněný Strážničan. Tak si užijte Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským a zpěváky Václavem Harnošem a Petrem Pánkem. Ať se vám líbí.

To byla ukázka cymbalové muziky Strážničan, která nás na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici tradičně vítá u bysty Slávka Volavého, mimochodem dědečka primáše dnešního Strážničanu. Pochopitelně úvod bývá otevřením, to znamená, setkání otevírá slavnostní zahájení, které proběhne od 8 do 8:30 v amfiteátru Bludník. Tam bude program také pokračovat jedním z mot letošního festivalu a tím motem je tanec jako živý fenomén. Páteční program se pak rozdělí do amfiteátru Zahrada, Zámek a Bludník. Pořady se budou věnovat Ostravě v podobě Ostrava Šumná a amfiteátru Zahrada. Na zámku to bude Z krajin za obzorem, kde se nám představí letošní hosté. Takže co si říci, krom toho konání, to znamená ve dnech 25. až 28. 6. k těm mezinárodním účastníkům, kteří se představí v pořadu Krajiny za obzorem, je to oblast severního Kypru a Laikej, dále oblast Ajakučo z Peru, oblast Samkent z Kazachstánu, hosté z USA přijedou z Jacksonville na Floridě, budou to Native Pride Dancers. Dále se nám představí Mexiko, oblast Nuevo León a Slovensko, naše milé sousedy, zastoupí folklorní soubor Vršatec z Dubnice nad Váhom, to je ze středního Pováží. Celkem programovou skladbu, jak nás informuje programový leták, tvoří 40 festivalových pořadů, čímž nejsou v tom započítány reprízy. Vystoupí 3150 účinkujících z České republiky a 360 účinkujících ze zahraničí. Festivalu se podle programu účastní celkem 134 souborů a skupin z České republiky, 44 soutěžících ve verbuňku a 21 lidových řemeslníků. Těm zahraničním souborům můžeme připočítat dalších 13 skupin a solistů, kteří k nám přijedou jako hosté ze sousedního Slovenska. Bude to Hájenka Věnok z Bratislavy, Skaličan ze Skalice, soubor Slza z Borského Mikuláše, Zohran ze Zohoru, Kůcané a Chasa z Kůtů, Chasa z Brodského, Nivesty z Čáčova, Radošověc a Závodu a Juraj Hamar a Loutkáři ze Slovenska. Tak tolik taková základní informace. Teď si prohlédneme, co nás čeká, pokud je o program, který budeme ze Strážnice vysílat na Proglasu. Bude to tradiční pořad, který vysíláme vždy v sobotu ráno, tedy mimořádné folklorní okénko z Proglasu od 9 do 10 hodin a bude to přenos z kostela na Nebevzetí Panny Marie. Je to pořad Jana Rokity, barokní hudba ze zámku a spod zámčí. Co nás bude čekat? Je to hudební pořad inspirovaný lidově laděnými skladbami barokního mistra Georga Filipa Telemana a jeho obdivu k lidové hudbě a k jejím autentickým interpretům. Jeho 3měsíční pobyt v hornosleském městečku Psičina a setkání s lidovými muzikanty ovlivnili geniálního německého skladatele do té míry, že se později ve své autobiografii vyznal z zásadního vlivu a hudebního obohacení pro celý svůj další tvůrčí život. Staré hanácké tance z Lipské tabulatury, svítánička či rozverné milostné nápěvy z Valašska, stejně jako taneční melodie z Hané a Brněnska, jsou hudebním obrazem doby, ve které se lidová muzika z pomyslného rustikálního podzámčí vladné symbioze podávala ruku s muzikou barokní, rozuměj zámeckou. Tento koncert je dokladem muzikantských setkání, kterých bylo v první polovině 18. století zcela určitě účasten i muzikant tělem i duší, tedy Georg Philipp Telemann. Pokud jde o
skladbu, tak tady můžeme vidět písně z Valašska, Svítánička podání Collegia Marianum a ansáblu Feller podání zpěváků Kláry Blaškové a Jana Zaviačiče. Ostatně Collegium Marianum a ansámbl Flair jsou hlavními protagonisty našeho mimořádného folklorního okénka, které budeme vysílat v sobotu 27. června od 9 do 10 hodin dopoledne. Takže samozřejmě ukázky, které budou teď následovat, nám představí již zmíněný ansámbl Flair.

0: Tak to byl ansámbl Flair a zpěvácká skupina Blaženky. Pokud jde o další pořad, tak následující pořad přímo ve Strážnici, který vystřídá náš přímý přenos, který bude přenášen přímo z kostela na nebevzetí Panny Marie ve Strážnici, bude pozoruhodná z měsíce, dalo by se říci, černé kroniky v lidovém podání. Pořad se jmenuje Co se stalo kdysi a vytvořili ho společně Lucie Uhlíková a Pavel Popelka. Lidová píseň je nejen vyspíváním citů, emocí, životních zkušeností a postojů, ale také vyprávěním příběhů, které se mohly stát anebo se skutečně staly. Pořad Co se stalo kdysi představí lidové i pololidové písně, které vznikaly jako bezprostřední reakce na události, které výrazně zasáhly do života místních komunit i širšího společenství. Vedle ozvěn válek a bitev či významných společenských proměn, jakými bylo zavedení tolerančního patentu nebo zrušení roboty, zazní také baladické písně inspirované tragickými událostmi v širokém časovém rozpětí od století 17. až po první třetinu století 20. Populárně naučný pořad přináší možnost zamyslet se nad tím, jak se v hudebním folkloru prolíná lidová poetika s kolektivní pamětí a jak i lidová píseň může historickým pramenům přispět. My si v tomto pořadu, který najdete v programu v sobotu 27.6. od 11 do 12 a v repríze odpoledne v židovské synagoze ve Strážnici, představíme protagonistu Pavla Popelku a Petra Galečku s Janem Karáskem za doprovodu horňácké cymbálové muziky Petra Galečky z Lipova. My si rovněž poslechneme několik zajímavých ukázek z této tematické oblasti.
1: Od městečka ke mlýnu cesta ušlapaná.

Slyšeli jsme ukázku, která nám má přiblížit pořad Co se stalo kdysi, který v programu Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici najdeme v židovské synagoze v sobotu od 11 do 12 a v repríze od 14 do 15 hodin. Jedním z dalších tematických okruhů, který přibližuje nebo kterému se intenzivně věnuje program Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici v posledním červnovém víkendu letošního roku, je téma podluží. Prvním takovým pořadem bude v sobotu od 4 do 5 odpoledne v přednáškovém sále na zámku průřez hudební tradicí podluží v podání dechových kapel, který nese název Zahlasy a zvuky minulosti a připravila ho Barbora Turočanová, odbornice na dechovou hudbu z Českého rozhlasu Brno. Podluží se rovněž věnuje další program, který připravila Magdalena Mučková pro dětskou strážnici. Bude to tradiční pořad muzičky, který má podtitul Hrajeme podluží a najdeme ho v amfiteátru ve Skanzenu od 17.30 do 18.50 v amfiteátru ve Skanzenu. Tady rovněž stojí za to připomenout, že dětská strážnice je poměrně obsáhlá a zahrnuje celou řadu pořadů. Jedním z nich bude i pořad Tady jsme doma, který předesílá strážnici už v pátek od 5 do 6:30 ve Skanzenu v amfiteátru a který navazuje na téma, jimž se děti spolu se svými učitelkami a učiteli ve stejnojmenném projektu po celý školní rok zabývali. Letošní ročník projektu se nesl v duchu tématu, jak děti pomáhali a pomáhají dnes. Takže jsou tam celá řada lidových písní, které pojednávají o tom, jak děti dřív pracovali, hráli si a zpívali si. Podíváme se do 5 regionů na Prácheňsko, Horňácko, Uhersko-Hradištské, Dolňácko, Valašsko a Lašsko. Tehdy bylo zvykem, že sotva dítě trochu povyrostlo, už muselo přiložit v domácnosti, na poli i v sadě ruku k dílu. Pomáhalo doma, v hospodářství, na poli nebo ve vinohradě, páslo husy, krávy i koně. Při těchto povinnostech však nikdy nechyběli kamarádi a také všudy přítomná písnička. Takže děti se snažili vzájemně si pomáhat a spojit práci se hrou a zábavou. To také najde odlesk v pořadu, který si představíme v rámci dětské strážnice ve Skanzenu v pátek od 17 do 18.30 v rámci dětské strážnice. Teď se nám představí několik písní jak z podluží, tak z oblasti dětské práce a zábavy.

Posloucháte folklorní okénko, které je tentokrát pozvánkou na letošní ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, která se odehrává o posledním červnovém víkendu na několika amfiteátrech, jak ve skanzenu, tak ve Strážnickém parku. Takže střídáme zámek, střídáme skanzenský amfiteátr, zahradu a bludník. Tím tématem podluží se kromě muziček zabývá i pořad věnovaný dechovkám. Bude to nedělní neděle s dechovou hudbou Zlaťulka, dalším reprezentantem oblasti podluží. Celá řada pořadů se může pro zájemce o folklor křížit. Stojí za to naleznout na stránkách Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice program, kde si můžete nastudovat, že celá řada pozoruhodných pořadů se ocitá v reprízách. Takže když ho nestíháte v jednom čase, můžete si ho najít v druhém. Pochopitelně není jedinou součástí nejsou jenom programy na amfiteátrech. Celá řada dalších míst, například louky u Platanové aleje, průběžně pořady, které se probíhají v zámeckém parku. Oblíbená je především Noc s hudci, která bude jak zpátka na sobotu, tak ze soboty na neděli až do brzkých ranních hodin, kde se můžete pobavit s různými cymbálovými muzikami, většinou tam, kde je k dispozici také občerstvení u vína či u dalších zajímavých jídel a nápojů. Ostatně jarmark, který je součástí programu Mezinárodního folklorního festivalu, je pochopitelně rovněž oblíbený. Celý program tady přehlédnout nemůžeme, pochopitelně stojí za to, jak jsem již řekla, najít si stránky festivalu a na něm program, který už je k dispozici a kde je také k dispozici podrobný popis jednotlivých pořadů. Stejně jako otevírák, tak i závěrečný pořad, to nejlepší nakonec, v neděli od 16 do 17.30 na amfiteátru Bludník nám představí ony hostující soubory, které tentokrát přicestovali z Kazachstánu, ze severního Kypru, z Peru, z Jacksonville na Floridě a také ze slovenské Dubnice nad Váhom, které v tom závěrečném programu doplní folklorní soubor Bršatec, brněnský Valášek, soubor Gaudiamus při Vysoké škole ekonomické Praze, dětské folklorní soubory Danájek, Kvěrtůšek, Žerotín, Demižon a Danaj, reprezentující domácí Strážnici a také cymbálová muzika Vojšica. V onom nedělním závěrečném programu v režii Petra Ryšavého se také představí laureáti festivalu a pochopitelně také vítězové kultovní soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Na závěr mého malého přehledu zajímavých pořadů Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici bych ještě vypíchla pořad autorky Terezy Beck a Jany Kiliánové, který v neděli od 13 do 14.30 hostí amfiteátr ve skanzenu a který nese název V každé písni život tepe s podtitulem Hlasy dívek a žen. O pořadu autorka říká toto. Lidová píseň je živým jazykem dneška a s každým novým hlasem se znovu rodí, proměňuje a nabývá dalších významů, jak kdysi poznamenal Leoš Janáček. V každém nářečí, v každé písni slyším tep života. Příběhy ukryté v lidových písních totiž nestrácejí svou sílu ani aktuálnost. Stále vyprávějí o lásce, samotě, odvaze, ztrátě a naději. O tom, co prožíváme bez ohledu na století, ve kterém žijeme. V pořadu zazní hlasy dívek a žen, které do zpěvu otiskují vlastní zkušenost, radost, nejistotu a odvahu. Jejich interpretace navazují na staletou tradici ženského zpěvu, na hlasy žen, které písněmi provázely každodennost, sdílely příběhy, konejšily děti i sami sebe.
tak přijďte naslouchat a zpívat a možná najít v písních i kousek sebe. To by se dalo říci, by mohlo být i motto celého programu letošního Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, na který vás srdečně zveme. To je z dnešního folklorního okénka z Dvoucího do Strážnice všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou buď ve Strážnici, anebo za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

A co tluče srdce, když ruce uchopí zbraň? Když nezničíš raň, když nekoupíš, vem si. Dej mi svůj život, já dám ti smrt z věnci. Či je ten hlas, co šeptá? Či je ten hlas, co se ptá? Zlý duch prý do rohů posteli vkládá sny, z kterých mrazí, tak rodí se vrazy, co někoho zastřeli. Zmrzlé je pak srdce snílkovo a ruce, co tvoří spoušť, tak chlapče zmáčky spoušť, krop do nich olovo.

Když seš tak chytrej, řekni mi kudy ven. Jak zařídíš, že budou na sebe zlí hodní? Byl se svou hlavní skutečně udiven.

chlebem. Sprostředkuj kontakt s bledě modrým nebem. Poruč mým pažím nabrat síly, z postele se vzepří. Já ještě žiju,

Když bez hlavo svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když se obelhává,

když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých strach.

ať tep a pohyb uniká ti živý. A jen tvá vůle káže, vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase

co chtěl bys říct, když mluvit bys směl, kam chtěl bys jít, když možnost bys měl, vědomí mít.

Zatímco tu stojím, už se blíží drsnej křik. Ještě bych mohl zvednout kotvy a skočit na rychlík.

takže zahodím svou šanci, to jsem si už zvyk. A tak mě městem povedou a budou v okna zavřený, abych neviděl ty tváře, jak jsou strachem stažený.

Pocházela z Drahotuší. Maloval jsem kdysi její portrét tuší. Drahný léta visel v rohu nad pianem. Když umřela, spálili ji i s tím krámem.

pocházela ze Schořova. Od ní jsem se učil zpívat český slova. I když zbytky slochu už jsem dávno ztratil, lásku k hudbě ze mě nikdo nevymlátil. Ani můj učitel hudebky, ani má lektorka tance. Když někdy upadl jsem do debky,

člověk bytost nachylná jako milům. A láska zvítězí i navzdory všem debilům. A láska zvítězí i navzdory všem debilům. A láska zvítězí i navzdory všem.

0: ze smutku plášť. Za nitky tahám, za každou z nich zvlášť.
1: Jo, tak dajme. Tak naše písnička česká.

hrozný skeře prostě servaly a tísnily mě ve špinavých koších. Nekonečně dlouho trvaly vteřiny kvasu hříchů lidských duší.

jeden a táhne z něj slivovice. Lampy a ciferník hodin září si do té tmy žlutě. Nad domy usedlých rodin to působí té noci trošičku až krutě. V tom zmrzlém a žlutém

Konečně přijela k raní, leč není tu, kdo by v něj nastoupil. Chlapík má moc tuhé spaní, kdo si ho o duši opadel opil. Padede a sám le fondy, úkrok vzad ešám pepře, tančí si vrávora monie, zmrzlý jak ve...

0: Krátce před 6 hodinou vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Kam plavu? Když jsem byla maminkou na plný úvazek, čímž myslím, že péče o děti byla mým hlavním zaměstnáním, koníčkem i službou, bylo mi mé životní určení jasné. Starám se o děti a domácnost. Bylo toho docela dost. Spousta drobných úkolů od rána do večera, neustále jsem věnovala plnou pozornost otázkám, požadavkům, nárokům, úkolům a potřebám dětí. Připadala jsem si často jako plavec, který plave kraulem. Má většinou hlavu pod vodou a moc nedokáže kontrolovat svůj směr. S důvěrou plave a možná ani přesně neví kam. Čas od času jsem potřebovala zvednout hlavu nad hladinu a zkontrolovat, kde je cíl. Kam vlastně plavu? Co je zatím souhrnem všech úkolů a činností za smysl? Člověk jako maminka pořád něco dělá. Češe culíky, hledá dudlík, vaří kakao, obléká panenku, věší prádlo, tahá kočárek, balí svačinu, dělá bábovky na písku, recituje říkadla, zpívá písničky, rozsuzuje spory, vysvětluje, proč se něco musí a proč se něco nesmí, vytírá podlahu, nakupuje zdravé potraviny. Pofouká odřené kolínko, převleče pobrindané tričko, zaváže mašly, přebalí mimino, vyleje nočník. Pak vodí děti do školky a učí je přecházet ulici, hrát si s ostatními, čte pohádky, kreslí princezny a vlaky. Ukazuje, jak se jezdí na koloběžce a jak na kole. Vysvětluje písmenka a noty. Co to vlastně dělám? Ptá se sama sebe. Kam plavu? Co je cílem toho všeho, co pořád dělám? A tak dojde k poznání, že cílem výchovy je samostatnost. Naučit děti všemu, co považuji za podstatné, aby mě nepotřebovali. To je cíl. Plavu k němu, držím směr. Teď jsem v období mezi maminkou a babičkou. Děti už odešly z domova, ale vnoučata ještě nemáme, jinak je to stejné. Plavu a občas musím vystrčit hlavu nad hladinu, aby zkontrolovala, jestli držím směr. Kam plavu? Co je teď mým cílem? Proti stárnutí nic neudělám, ale dozrávání mohu ovlivnit. Kam plavete vy? Víte to?

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se středa 17. červen 2026, Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Podle katolického kalendáře je památka svatého Hřehoře, kardinála Barbariga, italského biskupa a diplomata, zakladatele škol a papežského poradce. Odešel v tento den roku 1697. Svátek má Adolf, jméno z němčiny znamená ušlechtělý vlk. V následujících minutách nás čeká četba dnešního evangelia. Poté ranní chvály, chybět nebude duchovní slovo a samozřejmě v 6 hodin a 45 minut přivítáme naše nejmenší ranním zíváčkem.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 6, verš 1 až 6 a 16 až 18. Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte strápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Máme středu v mezidobí 11. týden. Všechny texty budou ze 3. týdne žaltáře, strana 1197 v novém vydání, 1197 nebo 1076 ve starším vydání nebo 1076. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Otče, Bože všemohoucí, slavný a velký v své moci, buď od nás chválen s vděčností.
1: Neb ty jsi nás v noci minulé zachoval od smrti náhlé i od příhody nešťastné.
0: A radšiš prosíme také nám, tento den šťastný dáti nám, ať je v tvém jménu požehnán.
1: Každý z nás, ať s potěšením, pracuje v svém povolání, plní tvoje přikázání.
0: Uslyš, Bože, na výsosti, naše prosby i žádosti, popřávej nám své milosti.
1: Pro svého Syna milého, Ježíše Pána našeho, požehnej práce každého. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, vždyť jsem ubohý a chudý.
1: Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán. Pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
0: Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.
1: Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Ty jsi totiž, Pane, dobrý a schovývavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
1: Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prosby.
0: V den svého soužení k tobě volám, ty mě přec vyslyšíš.
1: Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane, nic se nepodobá tvým skutkům.
0: Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, budou se ti klanět, Pane, a velebit tvé jméno.
1: Protože ty jsi veliký a činíš divy, ty jediný jsi Bůh.
0: Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě. Veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
1: Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit tvé jméno.
0: Neboť veliká byla ke mně tvá láska a z hlubin podsvětí si vytrhl mou duši.
1: Bože, povstali proti mně zpupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život. Neberou na tebe ohled.
0: Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, váhavý kně v hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
1: Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou. Uděl sílu svému služebníku a zachraň syna své služebnice.
0: Dej mi znamení své přízně, ať to vidí, kdo mě nenávidí a zahanbí se, že ty, Hospodine, jsi mi pomohl a potěšil mě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
1: Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu.
0: Uslyšte, vzdálení, co jsem udělal. Blízcí, poznejte mou sílu.
1: Dostali strach hříšníci na Sionu, bázeň se zmocnila rouhačů.
0: Kdo z vás se může zdržovat u zžírajícího ohně? Kdo z vás se může zdržovat u věčného žáru?
1: Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu, kdo pohrdá ziskem z vydírání, kdo odmítá brát úplatek,
0: ten bude přebývat na výšinách, skalní pevnosti budou jeho útočištěm. Dostane chléb, nevyschne mu voda.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu.
1: Jásejte před králem Hospodinem.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
1: Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene.
0: Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
1: Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
0: Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
1: Jásejte Hospodinu všechny země, radujte se, plesejte a hrejte.
0: Hrejte Hospodinu na citeru s doprovodem zpěvu.
1: Za hlaholu trub a rohů jásejte před králem Hospodinem.
0: Zahuč moře a vše, co je naplňuje, svět i všichni, kdo jej obývají.
1: Řeky tleskejte rukama, hory spolu zajásejte.
0: Před Hospodinem, že přišel, aby spravoval zemi,
1: aby spravoval svět ve spravedlnosti a národy podle práva.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jásejte před králem Hospodinem. Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. Hospodinovo jméno buď pochváleno. Dobro bereme od Boha a zlo brát nemáme.

0: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
0: Ukaž mi cestu svých příkazů,
1: ať zachovávám tvůj zákon.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon. Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků,
1: zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Slituj se nad námi, Hospodine, a rozpomeň se na svou svatou smlouvu. Kristus vydal sám sebe za církev a stále ji živí a chrání. Prosme ho. Pane, zhlédni na svou církev.
1: Veleben buď pastýři své církve za dar světla a života.
0: Dej, ať jsme ti stále vděční za tak milý dar.
1: Pohlédni milostivě na svůj lid, který vyznává tvé jméno.
0: Ať nezahyne nikdo z těch, které ti Otec dal.
1: Veď svou církev po cestě svých přikázání.
0: A Duch Svatý ať je posiluje, aby ti byla věrná.
1: Nasycuj svou církev svým slovem a chlebem života,
0: aby tě následovala v síle tohoto pokrmu. Pane, zhlédni na svou církev. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Tvá moudrost nás stvořila a Tvá prozřetelnost nás vede. Naplň naše nitro svým světlem, abychom Tě den ze dne lépe poznávali a byli Ti oddáni celým svým životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení ze středy 11. týdne v liturgickém mezidobí.
1: Ve středu po 11. neděli v mezidobí pokračuje v prvním čtení hodinka četby z knihy Soudců. Gedeon vítězí s nepatrným počtem vojska. V těch dnech všichni Madianité, Amalečané a východní národy se shromáždili, přešli Jordán a utábořili se v nížině Izrael. Gedeona uchvátil boží duch. Gedeon zatroubil a svolal Abiezerův rod, aby šel s ním. Pak poslal posly ke všem z kmene Manase, kteří se k němu přidali. Jiné posly poslal ke kmeni Aser, Zubulon a Neftali, kteří se mu vypravili naproti. Gedeon řekl pak Bohu: Chceš-li opravdu vysvobodit Izraele mou rukou, jak si řekl, položím toto vlněné rouno na humno. Bude-li rosa pouze na rouně a na ostatní zemi sucho, poznám, že vysvobodíš Izraele mou rukou, jak si řekl. A stalo se tak. Když ráno vstal, vyždímal z rouna plnou mísu rosy. Gedeon opět promluvil k Bohu. Nehněvej se na mne, učiním-li ještě jednu zkoušku a budu žádat znamení na rouně. Prosím, ať zůstane pouze rouno suché a na ostatní zemi ať je rosa. A té noci učinil Bůh podle jeho přání. Jen rouno zůstalo suché, na ostatní zemi však byla rosa. Jerobál, to jest Gedeon, tedy časně ráno vstal a přišel se vším lidem k prameni zvanému Harad. Madiánský tábor pak byl v údolí severně od vysokého pahorku. Tu řekl Bůh Gedeonovi: Je s tebou příliš mnoho lidu. Nemohu dát Madiánské do jeho rukou, neboť by se Izrael vychloubal proti mně a říkal by: Vlastní silou jsem se vysvobodil. Mluv k lidu a provolej, ať to všichni slyší. Kdo je bojácný a bázlivý, ať se vrátí.

I řekl pán Gedeonovi, 300 mužů, kteří pili vodu jazykem, vás vysvobodím a vydám Madiánské do tvé ruky. Všechen ostatní lid pak, ať se vrátí domů. Když tedy vzal i pro tolik lidí potravy a rohů, poručil všemu ostatnímu množství, aby se vrátili do svých stanů, a sám se 300 se vydal do boje. Tábor Madiánů byl dole v údolí. A rozdělil 300 mužů na 3 oddíly, dal jim do rukou rohy, prázdné džbány a do těch džbánů pochodně a řekl jim, co uvidíte dělat mně, uděláte i vy. Sejdu na okraj tábora a co budu dělat, dělejte po mně. Až zazní roh v mé ruce, trubte také vy okolo stanů a vzkřikněte pánu a Gedeonovi. I přišel Gedeon a 300 mužů, kteří byli s ním na kraj tábora, když začínala půlnoční hlídka, právě postavili stráže. A začali troubit na rohy a rozbíjet džbán o džbán. Když pak na 3 místech kolem zatroubili a rozbili džbány, v levé ruce drželi pochodně, v pravé zvučící rohy a volali meč pánův a Gedeonův. A každý zůstal stát na svém místě na obvodu nepřátelského tábora. Celý tábor byl tím uveden ve zmatek, všichni křičeli, bědovali a prchali. Těch 300 mužů stále troubilo nahory a pán v celém táboře obrátil meč druha proti druhu, takže se navzájem vraždili.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se středa 17. červen 2026, světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Podle katolického kalendáře je památka svatého Řehoře, kardinála Barbariga, italského biskupa a diplomata, zakladatele škol a papežského poradce. Odešel v tento den roku 1697. Před 180 lety zemřel pařížský mim s českými kořeny Jean-Baptiste Gaspard de Biro. Před 125 lety udělila Pražská univerzita doktorát filozofie první ženě, Marii Zdence Baborové. Smlouvou mezi Rumunskem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců před 105 lety byl dobudován spojenecký svazek Československa, Království a Rumunska zvaný Malá dohoda. Rovných 75 let uplynulo od zatčení duchovního správce farnosti Babice na Třebíčsku blahoslaveného Václava Drboli, oběti komunistické zvůle. Svátek má Adolf, jméno z němčiny znamená ušlechtělý vlk. Já připomínám, že v 6 hodin a 45 minut se naši nejmenší mohou těšit na ranní zíváček.

jen řeči, kdo s kým a kom. Z rádia vyhrává noční proud.

S 6 hodinou a 36 minutou se na Proglasu zaměříme na očekávané události dnešního dne. Na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě pokračuje mezinárodní konference o ochraně dětí a zranitelných dospělých před zneužíváním. Výročního setkání odborníků z celého světa se z Česka účastní premonstrátský kněz a terapeut Marek Drábek a výkonná ředitelka spolku Někdo ti uvěří Anna Ptáčková. Rozhovor s nimi připravujeme. Ve Vídni se budou předávat evropské ceny za noviny. Mezi vítězi je barevný čtvrtletník vídeňské arcidiecéze Nebe a země. Společnou konferenci asociací nemocničních kaplanů hostí Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Na programu jsou přednášky Daniela Pastaříka, Michala Kouby a Benedikta Mohelníka i workshopy. Téma: důvěra jako míza života. Při první liturgické památce nových blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli bude biskup Pavel Konzbul předsedat bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie těchto mučedníků komunismu pro své kostely a kaple. Přímý přenos nabídneme na Proglasu od 17 hodin a 30 minut.

0: pozor, vůz jede přes zastávku rozhlasové městečko. Zastávka je na zavolání.
1: Že jste o městečku nikdy neslyšeli? Jeho brány jsou na Proglasu otevřené pro všechny starší 11 let. A můžete si tu oprášit svoje znalosti nejen ze školy. Všetečnými otázkami pokrýváme mnoho oblastí života.
2: Jedním z míst, kam můžete zavítat, je škola. Do níž jsme nově sehnali vyučujícího latiny. Hodiny biologie budou ozvláštněny živými zvířaty, která nás čas od času navštíví. Přes prázdniny došlo také k výstavbě základní umělecké školy, kde můžete navštívit hudební, výtvarný i dramatický obor.
3: Další novinkou je infocentrum. V němž si můžete ověřit znalosti z historie i současnosti městečka i celého Proglasu. A zveme vás samozřejmě na spoustu dalších míst, jako je třeba letiště, kde můžete čekat otázky z letectví a kosmonautiky, nebo kino, kde pro změnu zjistíme, jestli se skutečně orientujete v české a světové kinematografii.
2: Kdo raději holduje hře, pro toho je tu například kasino, kde si můžete zahrát kostky či ruletu. Osvěžující je taky vyrazit na cyklodráhu, či se potopit do přehrady a vylovit z ní ztracený předmět.
1: A nebojte se, 3 z návštěvníků městečka nikdy neodejdou s prázdnou, protože každý úspěch ve hře či správně zodpovězená otázka znamená jediné. Postup do slosování o jednu z rozličných cen.
0: Příští zastávka a rozhlasové městečko. Zastavujeme každou středu v 17 hodin a 10 minut.
4: Tak seberte odvahu, zavolejte a brzy se uslyšíme.

Ahoj holky, ahoj kluci, je 6 hodin a 45 minut a to znamená, že vás vítám u ranního zíváčku. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý pane, začínám nový den, vím, že v něm budeš se mnou. Prosím tě, pomoz, abych se nebál a dokázal ti důvěřovat v maličkostech i velkých věcech. Amen. Pojďme rychle na první písničku, jmenuje se 150.

0: Raní ptáče?
1: Žádný učený.
0: Hlad je nejlepší.
1: Kdo jinému jámu kopá?
0: Správně jste poznali, že dnes budeme hádat přísloví. Já už jsem odblokoval telefonní číslo 739-850-345 a pokud budete znát to správné, jak se jmenuje, to, které přiléhá k dnešnímu příběhu, tak neváhejte zavolat sem do studia. Ale teď už dobře poslouchejte. Malý Jindra byl skvělý fotbalista. Na hřišti za domem mu to šlo nejlépe ze všech kluků z ulice. Problém byl, že se kvůli tomu začal strašně vytahovat. Nikdy mi nikdo nevezme balón, jste úplná nemehla, posmíval se ostatním dětem na hřišti. Nosil hlavu tak vysoko, že se s nikým ze třídy už ani nechtěl bavit. V sobotu se hrál zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Jindra dostal přihrávku, prokličkoval mezi dvěma obránci a blížil se k bráně. Místo toho, aby přihrál úplně volnému spoluhráči Kubovi, rozhodl se, že se předvede sám. Otočil se k divákům, zamával jim a začal s míčem frajeřit. Sledujte krále, křičel pyšně. Protože ale nedával pozor na cestu a koukal jen po lidech, přehlédl drn na trávníku. Šlápl na něj, vymkl si kotník a s hlasitým žuchnutím se svalil na zem. Míč mu utekl, soupeř ho okamžitě sebral a z protiútoku dal gól. Jindrův tým kvůli tomu prohrál. Když Jindra seděl na lavičce a ledoval si nohu, přišel k němu trenér a řekl: Vidíš, Jindro, kdybys nebyl tak samolibý a hrál s týmem, mohli jsme vyhrát. Inu, nenadarmo se říká, že... A teď musíte uhádnout název toho přísloví, které se ukrývá v tomto příběhu. Já připomínám telefonní číslo 739-850-345 a vidím, že už to někdo zkouší. Ahoj, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Šimon.
0: Ahoj, Šimone. Víš, jak se nazývá přísloví, na které se dnes ptám?
2: Píša předchází pád.
0: Výborně. Patří ti vítězná znělka. No a tematicky k tomu příběhu se tě zeptám, hraješ fotbal?
2: No, hraju jen tak pro zábavu, ale moc mi nejde.
0: Nejde ti. A co tě víc baví? Baví tě něco víc než třeba sporty?
2: Jo.
0: A co?
2: Třeba hraní na hudební nástroje.
0: No tak to je krásný. A na co hraješ?
2: Na saxofon a na piano.
0: No teda. A co máš rád za hudbu? Co tě třeba oslovuje?
2: Jazz.
0: Jazz? No tak to je paráda. Tak to se mi líbí. A protože jsi správně odpověděl, tak ti dám na výběr ze tří písniček, které můžeš někomu věnovat. Mám tu písničku Jsem tvůj robot, nebo Přátelé chvátám chvátám, a nebo Krok sem krok tam.
2: Asi tu první.
0: Tak dáme robota a můžeš říct nějaké věnování.
2: Babičce, mámě, tátovi, a vám za proglasa.
0: Tak já moc děkuji
2: ale
0: za...
2: Vládě.
0: Tak já děkuji za všechny, měj se moc krásně a ať se ti daří v jazzové hudbě. Ahoj.
2: Naslyšenou.

To byla písnička Jsem tvůj robot za odměnu, no a my si o dnešním přísloví Pýcha předchází pád ještě něco povíme. Jde o známý biblický citát z knihy Přísloví, který nám připomíná, že úspěch by měl člověku přinést i pokoru. Když si je člověk jistý svou neomylností, přestává být obezřetný, ztrácí soudnost a často udělá chybu, která způsobí jeho konečný neúspěch. To je z dnešního ranního zíváčku už opravdu vše a zítra budeme soutěžit na téma lidské tělo. Tak zase v 6 hodin a 45 minut poslouchejte.

svěřen úkoly, ženu si to popoli. Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím. Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Za několik málo okamžiků přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Bylo 7 hodin, posloucháte středeční Ranní Plus, datem 17. června. U mikrofonu jsou Martina Mašková
3: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou témata z této hodiny. Donald Trump na summitu G7 připustil možnost dalších amerických sankcí proti ruským ropným firmám. Přesvědčili ho Evropané, aby Rusko víc tlačil k jednacímu stolu.
2: Společnost Anthropic vypnula své dva nejnovější nástroje umělé inteligence. Jak to souvisí s výhradami americké vlády vůči nim?
3: A jak může velikost polí zmírnit sezónní kalamity hrabošů? Povíme si o vědecké studii, která to zkoumá.
2: Těmto i dalším tématům příští hodin předcházejí zprávy, které dnes připravuje Monika Vrchotová.
5: Přeji vám hezké ráno. Nová koncepce české armády do roku 2040. To by mělo být jedno z témat dnešního jednání Bezpečnostní rady státu. V květnu se kvůli armádní koncepci sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu hlavně podle něj podhodnocené cíle v navyšování počtu vojáků.
6: Pokud oni nabrali za 4 měsíce tohoto roku 1800 vojáků a mají v plánu v té koncepci nabrat 1400, tak já říkám, proč tam nemáte 2000? Jo, takže já chci, aby tam bylo aspoň 2000.
5: Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Připojí se na část týkající se právě obrany a bezpečnosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer přivítá Donalda Trumpa na zámku ve Versailles. Americký prezident tam zakončí svou čtyřdenní návštěvu Francie, kam přijel na summit skupiny vyspělých ekonomik G7. Státníci si ve Versailles připomenou blížící se 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francie přispěla. Detaily přidá v Ranním Plusu hned po zprávách náš zpravodaj ve Francii.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Polsko a Německo podepíšou novou dohodu o obranné spolupráci. Armády a obranné služby obou zemí by do budoucna měly úzce spolupracovat například v oblasti kyberbezpečnosti. Polský prezident Karol Nawrocki se podpisu dokumentu nezúčastní.
7: Dohoda má pomoci spolupráci Polska a Německa nad rámec standardních vztahů mezi ministerstvy obrany. Má například zahrnovat přímou spolupráci mezi polskou armádou a Bundeswehrem. Bezpečnostní složky by měly spolupracovat například v obraně kybernetického prostoru. Dohoda je ale také dalším důkazem sporu mezi polskou vládou a prezidentem. Vláda totiž projednává takové dohody o bezpečnostní spolupráci postupem, který nevyžaduje podpis prezidenta. Podobně už Polsko uzavřelo dohodu o obranné spolupráci s Velkou Británií. O podobné dohodě jedná i s Itálií. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Česká europoslankyně Nikola Bartušek se v Evropském parlamentu připojila k frakci Evropští konzervativci a reformisté. Ostatní členové její přijetí podle europoslance Alexandra Vondry z ODS schválili. Nikola Bartušek je bývalou členkou a místopředsedkyní hnutí Přísaha. Do europarlamentu byla zvolena na společné kandidáce s motoristy sobě. Původně patřila k frakci Patrioti pro Evropu, z té byla ale vyloučena pro údajné poškození jejího jména. Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany už při projednávání ve sněmovně novelu kritizovaly a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
8: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, nastartu inflaci, budou se držet vysoké úrokové sazby.
5: Výbory doporučily schválit Goláňův pozměňovací návrh, který má umožnit vyvést jen část peněz na infrastrukturu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tvrdí, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo se zvýšil na 837. Vyplývá to z vládních dat, podle kterých v souvislosti s ebolou zemřelo 196 obyvatel. Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo, že současná epidemie v Kongu by se mohla stát nejhorším ohniskem krvácivé horečky v historii, a to pokud se nepodaří rychle odstranit závažné nedostatky v reakci na nákazu. Země skupiny G7 ve včerejším prohlášení vyzvaly k uvolnění zdrojů, aby se podařilo nákazu omezit na co nejmenší plochu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na jižní Moravě.
9: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
10: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
11: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
12: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
11: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra v Kyjevě může trvat 2 roky. Odhaduje to ředitel komplexu Maxim Ostapenko. Klášter, který je na seznamu světového dědictví UNESCO, zasáhl v pondělí ruský vzdušný úder. Hořela například střecha Uspenského chrámu. Ostapenko dodal, že předběžně se škody odhadují na 500 milionů hřiven, v přepočtu na více než 230 milionů korun. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského patří útok k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře. Rusko zodpovědnost za úder na Kyjevsko-Pečerskou lávru popřelo. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na konec omezení na 18. kilometr. Zdržíte se asi 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště čekejte silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Už regulují vjezdy do tunelu nárazově, tak postojíte i před ním. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se kolona od Hradecké D11 za Europark, zdržení 20 minut a v Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Hloubětín. Následná kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. Celé je to na 20 minut. Dobře, dojeďte. Dnes se můžeme těšit na příjemné teploty, bude 20 až 25 na jihu Moravy až 27 stupňů, ale bude převládat oblačno až zataženo, teď ojediněle postupně místy s přeháňkami, místy by ale přechodně mohlo být i polojasno. Večer mají srážky ustávat a zítra už má převažovat slunečno s teplotami mezi 25 a 30 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí, můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy.

0: Na dnešek připadá první liturgická památka nových moravských blahoslavených, kněží Jana Buly a Václava Drboly. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat biskup Pavel Konzbul v brněnské katedrále na Petrově od 17 hodin a 30 minut. Relikvie těchto obětí komunismu tam mezi jinými zástupci farností a institucí převezme pater Jan Nekuda pro Židlochovice. Byl prvním postulátorem v kauze jejich blahořečení a nedávno se účastnil vyzvedávání urny z ostatky patera Drboly.
1: To byli mladí horliví kněží, kteří dobře pracovali pro svoje farnosti. A potom druhá věc, že dokázali přijmout ten neblahý úděl, který měli, a dokázali odpustit a umřít bez nenávisti.
0: Řekl Proglasu pater Jan Nekuda, relikvie obou mučedníků pro víru převezme po dnešní brněnské slavnosti k vystavení do svého kostela povýšení svatého kříže v Židlochovicích.
1: Konkrétní místo musíme vymyslet, ale prozatím budou na bočním oltáři, kde připravíme pro ně relikviář a do té doby, než najdeme nějaký vhodnější místo.
0: Hlavní relikviář z ostatky blahoslavených Jana Buly a Václava Drboly od akademického sochaře Otmara Olivy bude do října v boční kapli brněnské katedrály. Pak se natrvalo přesune do Jaroměřic nad Rokytnou. O relikvie dosud podle biskupství projevilo zájem 25 farností a institucí. Vedle Židlochovic je po dnešku budou mít například Babice a Vysoké Mýto, biskupské gymnázium v Brně i papežská kolej Nepomucenům v Římě. Slavnost v brněnské katedrále vám zprostředkujeme přímým přenosem od 17 hodin a 30 minut.

0: Do Mostu jste ode dneška do neděle zváni na farní misie. Nesou podtitul Objev Boží blízkost.
1: Přijď takový, jaký jsi, unavený, přetížený, bez směru, hledající, osamělý. Není pozdě začít znovu. Zastav se, nejsi na to sám, načerpej pokoj a naději, zvou organizátoři. Vstup je volný a občerstvení zajištěno. Podrobný program najdete na stránkách farnosti Most nebo litoměřické diecéze, odkud vás zdraví Olga Valentová.

0: Horské středisko Elion ve Špindlerově Mlýně pořádá další setkání zdravotníků. Koná se příští týden od 22. do 25. června a hlavním motivem je předcházení syndromu vyhoření a péče o pečující. Správkyně Elionu Lenka Nováková na dotaz Proglasu doplnila.
1: Setkání zdravotníků u nás na Elionu probíhá pravidelně 3x ročně. V loňském roce měli 80. setkání a jezdí k nám převážně pracovníci hospiců a paliativních jednotek. A hlavním důvodem těchto setkání je prevence syndromu vyhoření. Nejsou zde žádné přednášky a školení, ale

0: svatá, potom mají společný výlet se společným obědem a potom můžou jít třeba do bazénu, můžou mít tábora, hodně si povídají navzájem, někdo třeba chce být sám. Opravdu je to velmi otevřeno osobním potřebám každého toho jednotlivce, který k nám přijede, aby mohl načerpat ty síly.
1: Sdělila Lenka Nováková ze střediska Elion s tím, že ještě přijímá přihlášky.

sto cest. Mou strmou stopou snaž se vést. Kol milníků let v daném čase.

0: Další sezonu zahajuje projekt Otevřené brány. Přivádí návštěvníky do duchovních památek Zlínského kraje. Mnohé jsou za běžných okolností nepřístupné. Více mluvčí kraje Soňa Ličková.
1: Projekt Otevřené brány funguje ve Zlínském kraji už od roku 2009, takže letos zahajujeme 17. sezónu. Tento projekt propojuje kulturní dědictví regionu, cestovní ruch a zároveň i duchovní tradice. Na začátku ten první ročník se přihlásilo 9 kostelů, postupně se přidávali další a další a dnes jsme na krásném čísle 22, takže z těch si mohou zájemci vybrat například krásné kostely v Kroměříži, v Holešově, kostel svaté rodiny v Luhačovicích, chrám narození Panny Marie ve Štípě a spousta dalších. Mohu využít zdarma komentovaných prohlídek s průvodcem, ale potřeba se dopředu podívat na otevírací dobu, případně se informovat na konkrétní farnosti, jak a kdy je průvodce k dispozici.
2: Tato kočka poslouchá Proglas.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se středa 17. červen 2026, Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Podle katolického kalendáře je památka svatého Hřehoře kardinála Barbaríga, italského biskupa a diplomata, zakladatele škol a papežského poradce. Odešel v tento den roku 1697. Před 55 lety Spojené státy a Japonsko podepsali smlouvu, podle níž se s platností od května 1972 Okinawa vrátila do japonských rukou. Před 35 lety parlament Jihoafrické republiky zrušil poslední segregační zákon o registraci obyvatelstva z roku 1950. 26 let je knězem olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. 20. výročí svěcení si připomíná trvalý jáhen ve Znojmě u svatého Mikuláše, vedoucí tamní scholy a hudební pedagog Willy Tyrk, předseda spolku Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, Muzika Sakra. 40. dnes slaví zpěvačka a písničkářka Marie Putnerová. 46. narozeniny má divadelní režisér, dramatik a herec Jiří Havelka. 87 let se dožívají polský filmař, režisér a scénárista Křištof Zanussi a farář v Kameničkách na Chrudimsku pater Jan Srnský. A svátek má Adolf, jméno z němčiny znamená ušlechtělý vlk. Nyní se ještě podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Převládat bude oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky, ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Vát bude slabý, zejména zpočátku místy mírný vítr ze západních směrů do rychlosti až 5 metrů za sekundu.

0: Českých Budějovicích začíná festival Mosty. Pořádá ho spolek Bude cirkus, zaměřený na nový cirkus a pohybové divadlo. Jeho zakladatelka a principálka Kateřina Vaněčková přibližuje.
1: Základní myšlenka, kterou tam neseme, je ta, že bychom chtěli propojovat generace, propojovat i další umělecká odvětví, propojovat různé sociální skupiny. Ten loňský program byl hodně zaměřený na teenagery, ale ta větev stále trvá. Ale to přidáváme seniory. Snažíme se nabídnout už jenom, že se nemusí bát přijít za námi na ten festival. Jsou tam workshopy pro ně, jsou tam představení od seniorů. Pracujeme se školama, se školkama v rámci toho projektu. Ten symbol toho propojení právě má být ten most, který spojuje vždycky dva břehy.
0: Jedním z propojovacích prvků je funambulismus. To je chůze po laně s balanční tyčí jako disciplína, ale také symbol rovnováhy, kterou podle Kateřiny Vaněčkové v životě všichni hledáme.
1: Někdy je ta cesta jednoduchá, někdy se dostaneme na druhý břeh jednoduše přes ten most, ale někdy to je třeba složitější, trvá to díl, je potřeba tam dát nějakou práci, trpělivost, energii a dostaneme se na ten druhý břeh třeba i přes to obyčejné lano, za podpory třeba ostatních a tak dále.
0: Druhý ročník festivalu Mosty v Českých Budějovicích potrvá do soboty.

0: Školské sestry svatého Františka zvou zájemce na prázdninové pobyty v areálu svého kláštera u vodní nádrže Seč.
1: Pokoj a dobro, pokud ještě zvažujete, kam na letní dovolenou, ať místo či způsob, jak ji prožít, nabízíme vám náš dům sestry Elišky v Hoješíně u Seče, případně různé domy v našem areálu, jak pro jednotlivce, skupiny, rodiny, farní společenství, pro kněze, řeholníky. Náš klášter se nachází v Železných horách. Je zde místo pro stišení, ale i vycházky. Je v blízkosti vodní nádrže Seč, tak jste srdečně zváni. Těšíme se na vás.
0: Vyřizuje z Hoješína sestra Grácia Štulířová.

kráčíte vy raní chodci, snad ne všichni do práce. Od kdy mám ten divný pocit, že vše se musí vyplácet? Od kdy mám to divné zdání, že všichni vědí, co a jak?

kráčíte vy raní chodci, snad ne všichni po flámu. Od kdy mám ten divný pocit, že i když nedám, dostanu. Prý jsou mraky, plachty bílé, lodi s mátou plují v dál. Kam odepluli naše cíle, mít tak chvíli admirál. La la la la, la la la la. Kam odepluli naše cíle, být tak chvíli admirál. Kam odepluli naše cíle, být tak chvíli admirál. Být tak chvíli admirál.

Bylo 7 hodin a 45 minut, na Proglasu začíná Hudební kompas, ve kterém si tentokrát představíme francouzské jazzové trio Bruno Lapin, které tvoří violončelista Clément Petit, fagotistka Sophie Bernando a flétnista Jocelyn Mieniel. Začneme skladbou Butoky.

Představujeme si album Bruno Lapin francouzského jazzového tria Clément Petit. Sophie Bernardo a Jocelyn Mieniel. Nahrávka je vlastně volně pojatým hudebním portrétem fiktivní postavy jménem Bruno Lapin, neboli Bruno Králík. Trio původně stavělo především na improvizaci, postupně se však posunulo k výrazněji komponovaným skladbám. Na albu tak vedle experimentálních pasáží nacházíme i melodické a místy až tanečně laděné momenty. Vedle jazzu trio čerpá také z klasické komorní hudby a mimo evropských tradic. Poslechneme si ještě skladby Impromptu No. 1 a Nowhere.

Poslouchali jsme francouzské trio Clément Petit, Sophie Berando a Jocelyn Mieniel ve složení violončelo, fagot a flétna. Dnes ve 14 hodin zamíříme s hudebním kompasem do Španělska a představíme se duo Blanca i Chuchi, které tvoří houslistka Blanca Altable a kytarista Chuchi. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

0: A za šo scénáře vybíráme, co by mohlo do budoucna odradit Irán od opětovného zablokování Hormuzského průlivu.
1: Jak firmy ze skupiny Agrofert vydělávaly od začátku ruské invaze na ukrajinském obilí.
0: A jak se můžeme v době dovolených zabezpečit proti vloupání zlodějů.
1: To si poslechněte po zprávách, které připravuje Monika Vrchotová.
2: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel se zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, které začíná právě teď. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Řekl, že ho budou zajímat témata jako výdaje na obranu, nová koncepce a modernizace české armády nebo poučení z krizí z nedávné doby, jako byl blackout nebo povodně.
3: Samozřejmě jako vrchního velitele, ale taky člověka, který se v této oblasti pohyboval celý život, tak mě zajímá, jak se k tomu vláda bude stavět. A samozřejmě bych tomu taky možná rád řekl svůj pohled, který vláda může a nemusí vzít na vědomí.
2: Bezpečnostní rada státu by se dnes mohla zabývat například i možným zpřísněním režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Prezidenti Francie a Spojených států povečeří na zámku ve Versailles. Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti, ke které Francouzi přispěli.
4: Mám rád místa, která jsou krásná a úžasná. Versailles, to je opravdu vrchol.
5: Uvedl americký prezident Donald Trump, který si potrpí na podobná přijetí a zlatem po svém znovu zvolení vyzdobil Bílý dům. Francouzi uspořádali večeři prezidentů ve Versailles i proto, aby Trump neodjel ze summitu 7 největších ekonomik u Ženevského jezera předčasně, tak jako se to stalo loni v Kanadě. Ludvík 16. koncem 18. století na zámku přijal americkou delegaci v čele s Benjaminem Franklinem. Trumpa na zámku ve Versailles čeká prohlídka dočasné výstavy zrcadlového sálu, představení u fontán a taky ohňostroj. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: A dosavadní výsledky summitu G7 rozebereme v ranním plusu podrobněji hned po zprávách.
6: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidal ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Předseda klubu SN 21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou.
7: Ten návrh není o ničem jiném, než o tom znepřístupnit, zkomplikovat lidem tranzici. Jediné, co mě napadá, že se snažíme jít po vzoru zemí jako Maďarsko nebo některé další, které vlastně povolování tranzice soudem vzali jako předstupeň k úplnému zakázání.
2: Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym od dneška zakazují jezdit v noci na motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a podobných vozidlech. Zvuk jejich motorů totiž podle okupační zprávy mate protidronovou obranu. Zákaz bude platit vždy mezi 8 hodinou večera 6 ráno. Úřady zároveň plánují konfiskovat motocykly, které budou v provozu během vzdušného poplachu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Názory se podle vedoucího Centra pro výzkum veřejného mínění Matouše Pilnáčka liší i mezi voliči jednotlivých stran.
8: Voliči stran jako Spolu, STAN nebo Pirátská strana se častěji objevují v největší skupině, která svobodu slova vnímá jako funkční, ale zároveň podporuje určité hranice. Naopak mezi lidmi, kteří mají pocit, že svoboda slova je u nás omezená a zároveň odmítají další hranice, jsou nadprůměrně zastoupeni zejména voliči SPD, motoristů a také Hnutí Stačilo.
2: Voliči hnutí ANO jsou názorově na pomezí těchto dvou skupin. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group. Teď Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. Zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na konec omezení na 196. kilometr. Na D5 z Prahy ve směru na Rozvadov opatrně za sjezdem na Plzeň Bory. Na 85. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Projíždí se pouze odstavným pruhem a tvoří se kolona. Na Pražském okruhu ve směru na letiště zpomalte za sjezdem na Vestec. Na 4. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje nesouvisle až na 19. kilometr. Je to kvůli regulaci do obou tunelů. V opačném směru, tedy na D1, se jede v koloně za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. A ještě v Cínovecké směrem do centra se zastavíte u sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské předblanku. Zdržíte se asi půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Zatímco teď se jen výjimečně objevují přehánky, postupně se čekají místy a ojediněle hrozí i bouřky. Obloha dnes bude oblačná až zatažená, jen místy přechodně i polojasná. Večer pak mají strážky ustávat.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

8 hodinou a 10. minutou se na Proglasu zaměříme na očekávané události dnešního dne. Na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě pokračuje mezinárodní konference o ochraně dětí a zranitelných dospělých před zneužíváním. Výročního setkání odborníků z celého světa se z Česka účastní premonstrátský kněz a terapeut Marek Drábek a výkonná ředitelka spolku Někdo ti uvěří Anna Ptáčková. Rozhovor s nimi připravujeme. Ve Vídni se budou předávat evropské ceny za noviny. Mezi vítězi je barevný čtvrtletník vídeňské arcidiecéze Nebe a země. Společnou konferenci asociací nemocničních kaplanů hostí Nové Adalbertinum v Hradci Králové. Téma: důvěra jako míza života. Při první liturgické památce nových blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli bude biskup Pavel Konzbul předsedat bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně. Zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie těchto mučedníků komunismu pro své kostely a kaple. Přímý přenos nabídneme na Proglasu od 17 hodin a 30 minut. Diecézní muzeum v Brně představí svoji novou výstavu Jubileum svatého Františka. Stopy františkánské rodiny v Brně. Otevře ji zítra v kryptě katedrály. Základní umělecká škola Varhanická v Brně pořádá talentové zkoušky v oboru housle, varhany, kytara a violončelo. Na večer připravili také třídní koncert. Na netradiční bohoslužbu Hospodin v divadle zve brněnské divadlo Mikroteatro. Povede ji husitská farářka Sandra Silná, doprovodí básník Petr Veselý a písničkářka Martina Trchová. V kostele svatých Janů v centru Brna u minoritů se odehraje večer chvál. Te Deum na zakončení akademického roku Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého bude sloužit její velký kancelář arcibiskup Josef Nuzík v dominikánském kostele v Olomouci. Bohoslužbou uzavře školní rok arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. V kostele svatého Mořice ji bude se studenty a pedagogy slavit generální vikář arcidiecéze Ladislav Švirák. S heslem Objev boží blízkost začínají pětidenní farní misie v Mostu. Program připravují slovenští redemptoristé. Historik Jaroslav Šebek z Akademie věd vystoupí na pozvání místní skupiny České křesťanské akademie v Železném Brodě s přednáškou na troskách Mariánského sloupu. Bude se věnovat proměně poměrů v českých zemích za první republiky. Žehnání nové kapličky Panny Marie se uskuteční v Krmelíně na Frýdeckom Místecku. Dějištěm duchovních cvičení pro mladé manžele je od dneška do neděle dům setkání IMKA v Dolních Albřežicích na Trutnovsku.

0: Svatovítské varhany jsou po pondělní slavnosti žehnání plně funkční a slouží. Dlouhý proces vzniku nástroje pro pražskou katedrálu shrnul v rozhovoru pro posluchače Proglasu šéf správní rady nadačního fondu, který ho zastřešil, jáhen Vojtěch Mátl. Ke konečné ceně varhan řekl.
1: První odhady, když jsme začínali, tak se mluvilo o nějakých 80 milionech, ale nejdřív se zjistilo, taková první komplikace byla, že ty varhany nemohly vypadat tak, jak byly zprvu navrženy, protože se ukázalo, že katedrála tlumí zvuk a ty varhany by nebyly slyšet, takže se museli přeprojektovat a asi o 3 metry zvýšit, což zasáhlo i tu kyselovou rozetu, kterou jsme původně chtěli nechat úplně nedotčenou. Potom docházelo k odborným a právním konzultacím, protože ta katedrála nepatří církvi, ale státu, a pokud stát měl udělit souhlas na to, aby ty varhany byly umístěny v katedrále, tak se muselo pojmenovat, protože slovo varhany v žádném zákoně nefigurují, tak jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, a na základě velmi rozsáhlých právnických analýz bylo stanoveno, že varhany jsou strojní zařízení a že se musí stavit podle směrnice o strojních zařízeních, a to žádný varhanář s tím neměl v Evropě zkušenost ani u nás, a museli jsme splnit mnoho a mnoho různých atestů, měření, výpočtů a norem, které se stahují na strojní zařízení, a to taky ten projekt prodražil. Potom také přišel covid, přišla doba války, inflace, a to se všechno podepsalo, a takovou zvláštní skupinou těch nákladů je ten prospekt, kdy vidíme, že tam máme levitující píšťaly a mezi nimi visí křišťál. Ty levitující píšťaly jsou navrženy pro svatovítské varhany úplně originálně. I ten křišťál, nikde takovýhle varhany ve světě nejsou, a musel se vyvinout systém, jak ty píšťaly napájet z boku, protože běžně píšťaly ve varhanech stojí a jsou napájeny ze spoda. A i ten křišťál a jeho osvětlení, ten křišťál zase se přemýšlelo, jestli bude broušený, litý, kde tam budou umístěny ty světla a podobně, a to přineslo obrovské náklady.
0: Uvedl Vojtěch Mátl za nadační fond svatovítské varhany a popsal největší překážky 14-letého úsilí.
1: Když jsme dostali zadání, jak má k těm varhanům vypadat ta dokumentace, a ten varhanář nám řekl, tohle já nikdy nejsem schopen udělat, nikdy jsem to nedělal a žádný varhanář v Evropě to neumí. Dokonce nám přišla z Bruselu od varhanářské asociace evropské, že zničíme tímhle přístupem evropské varhanářství, pokud bychom to požadovali, protože stavit varhany podle směrnice o strojních zařízeních nikdo neumí. A v tu chvíli se muselo hodně hledat, jak pomoct tomu výrobci, aby jsme dostali všechny ty certifikace a podobně. Pak to byla třeba otázka požární bezpečnosti, kde když schořela katedrála nebo vyhořela Notre Dame, tak samozřejmě přišli hasiči nebo ty lidi zodpovědní za bezpečnost katedrály, protože viděli, co se tam dělo, a řekli například, ty varhany musí vydržet 15 minut hořet a nespadnout, a po 15 minutách musí spadnout dozadu a ne dopředu, kdyby tam utíkali z té katedrály, aby nespadli na ně. A to zase byla obrovská výzva, výpočty, statika, jak to udělat, jak to spevnit a nastavit tak, aby po 15 minutách hoření spadly dozadu a ne dopředu a podobně. A to opravdu byly výzvy, které ten projekt protáhly třeba každá o půl roku, o několik měsíců, sehnat ty odborníky, kteří budou schopni vůbec to posoudit, budou na to certifikovaní, budou ochotní na to dát to kulaté razítko, spočítat to. Já jsem ty varhany trošičku uslyšel v Barceloně v roce 2000, myslím 18 nebo 19, kdy už tam stály a právě administrativně složitě nemohly být sem převezeny, tak tam jsem na ně slyšel mistra Josefa Kšicu zahrát koncert. A tady v katedrále jsem je slyšel, až už když chviličku hráli, tak jsem tam vedl nějaké ty velké větší mecenáše, tak nám na ně zahráli a bylo to teda velký zážitek. Oni opravdu umí nejenom rozechvít lidské srdce a pouzdných duši k Pánu Bohu, ale taky rozechvívají způsobem tu katedrálu, když opravdu jedou na ten plný výsledek.

0: adopcí píšťal drobnými dary a nebejt nich, tak nejsme schopni tohle udělat. A bylo velmi cenné, že to byly nejmladšímu člověku mohlo být 13-15. Přišla holčina, která si nechala ustříhnout cop, prodala ty peníze, přinesla na varhany a nejstaršímu bylo kolem stovky. A zase řekci, aby na tomto světě po mně něco zůstalo, naší rodina, aby měla svoji píšťalu v katedrále, tak adoptoval a podobně. Takže bylo mnoho příběhů a veřejnost to byla naprosto zásadní. A právě pan kardinál Duka, jak vždycky rád říkával, že katedrála je naše, jako našeho českého národa a že ji tak bereme, tak to se v té sbírce opravdu projevilo. Nás teďka čeká samozřejmě doplatit všechny ty faktury a dokončit ty předávací procesy, kdy my teďka jsme od pana Grenzinga ty varhany převzali. Asi měsíc je budeme mít v držení jako nadační fond a dále je budeme předávat metropolitní kapitule. Tyhle ty všechny předávky ještě jsou spojeny s různými dalšími procesy a musím upřímně říct, že nám ještě na ty varhany něco zbývá do vybrat a proto bych chtěl i posluchače poprosit, pokud by chtěli mít v těch nových krásných varhanech a v naší krásné katedrále svoji píšťalku, takže ještě pořád je možné nám pomoci ten projekt dotáhnout a tu píšťalku si adoptovat na www.svatovickevarhany.com adoptuj píšťalu a tato možnost bude otevřená jenom do 30. června a potom bychom postupně chtěli zahájit likvidaci nadačního fondu a doufejme a dej pán Bůh, že do té doby všechny ty nároky, které na nás jsou kladeny, budou splaceny.
1: Vyzval jménem nadačního fondu Svatovícké varhany předseda jeho správní rady Vojtěch Mátl. Píšťal mají přes 6 000 a k adopci se nabízejí i pedály.

Bylo 8 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Píše se středa 17. červen 2026, Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Podle katolického kalendáře je památka svatého Řehoře kardinála Barbariga, italského biskupa a diplomata, zakladatele škol a papežského poradce. Odešel v tento den roku 1697. Před 180 lety zemřel pařížský mim s českými kořeny, Jean-Baptiste Gaspard de Biro. Před 100 a 25 lety udělila Pražská univerzita doktorát filozofce první ženě Marii Zdence Baborové. Smlouvou mezi Rumunskem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců před 105 lety byl dobudován spojenecký svazek Československa, Království a Rumunska, zvaný Malá dohoda. A rovných 75 let uplynulo od zatčení duchovního správce farnosti Babice na Třebíčsku, blahoslaveného Václava Drboli, oběti komunistické zvůle. Svátek má Adolf, jméno z němčiny znamená ušlechtilý vlk. Nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Převládat bude oblačno až zataženo, ale přechodně se může vyskytnout i zmenšená oblačnost. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky, ráno bude srážek ubývat. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Vát bude slabý, zejména zpočátku místy mírný vítr ze západních směrů do rychlosti až 5 metrů za sekundu.

0: V Mariánských lázních vrcholí přípravy 7. ročníku festivalu Knižní lázně. Ten od zítřka nabídne setkání spisovatelů a literárních tvůrců, čtenářů a dalších osobností, které spojuje zájem o jazyk a jeho kultivaci. Čekají je autorská čtení, debaty a přednášky, workshopy i hudební program. Nebude chybět Peča Kučanajt, stand-up vystoupení a řada dalších akcí. V ranním proudu vítám Martinu Rekovou z festivalového týmu. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den.
0: Řekněte prosím našim posluchačům, co je cílem Knižních lázní.
1: Tak původně festival vznikl v roce 2020 a vznikl mimo jiné jako reakce na poměrně náročnou dobu, vlastně s cílem podpory knižní kultury, malých knižních nakladatelů, čtenářství a duševního zdraví, s tím, že jsme ho z různých důvodů a umístili do Mariánských lázní, což je takové harmonické a zdravé lázeňské prostředí.
0: Představte prosím v kostce letošní program.
1: Tak ten program se rozrostl do 4 dnů. Startujeme, jak jste říkal, už zítra, to znamená program bude od čtvrtka do neděle. Ve čtvrtek se budeme hodně věnovat školám. Spolupracujeme tam se školami, s knihovnami a máme takový program, který se týká dětí a jejich pedagogů, kde se budeme snažit šířit nějaké informace o mediální gramotnosti, protože si myslíme, že to je dneska jedna z nejdůležitějších věcí, která se bohužel stále ještě nevyučuje například na školách, jak si myslíme, že by tomu mohlo být, takže se snažíme dlouhodobě tímto naším festivalem vnikat mezi pedagogy a čtenáře. No a potom v pátek až v neděli máme program, který je umístěný na několika místech. Máme velkou Edward Stage, to je přímo uvnitř hlavní lázeňské kolonády. Potom máme Magnesia Litera Stage, nedaleko v blízkosti zpívající fontány a malou stage na kolonádě u orchestřiště. Ale expandovali jsme ještě do dalších míst těch Mariánských lázní. Je to například Galerie Marienbad, Kulturní dům Chopin, knihovna hotelu Falkensteiner anebo kavárna Krystal. Těch míst je tedy hodně. Jak jste říkal už v úvodu, ano, naším programem je právě řada diskuzí a nejrůznějších čtení. My letos máme dvě ambasadorky. Je to Dora Kaprálová, která je vlastně laureátkou ceny Magnesia Litera za knihu roku a prózu Mariborská hypnóza, za kterou také nedávno dostala cenu Evropské unie za literaturu. Tedy tak nám přijede a bude v tom programu mít několik výstupů. Ráda bych pozvala na sobotu 11 hodin stage Edvard, kde vlastně bude s ní rozhovor a autorské čtení. Druhou ambasadorkou je Vica Kerekeš, tak nám také zavítá z důvodu toho, že my se letos věnujeme knižním adaptacím. Ona také v mnoha různých filmech hrála, a které byly vlastně podle knih. A tím pádem přijíždí i k nám v této souvislosti. Zároveň ona má ráda poezii, takže bude číst nějaké básně i v rámci našeho festivalu. A co se týče dalšího programu, tak my se soustředíme především na aktuální knihy, autory, kteří právě získali nějaké ceny nebo jim ty knihy vyšly. Letos tak představí své knižní novinky například Markéta Pilátová s knihou Hnízda, potom bývalá olympijská atletka Zuzana Bergrová, která ale napsala knihu Podezřelé ticho. Jímž tématem je dobrovolné singlemateřství, nebo je to Petr Laštovka, který napsal literární deník Umřel jsem, ale už je mi líp, nebo psychologický thriller Černý kos, který je inspirovaný skutečnými událostmi. Přijede s ním spisovatel Jiří Klečka a jak se že například ženám z ADHD popíše skrze svou publicistickou knihu jedna z autorek knihy Roztěkané Jana Srncová. To jsem řekla jenom nějakou část toho programu a ráda bych také pozvala, jak jsem říkala, věnujeme se také poezii, která v současné době získává poměrně popularitu. Je to také tím, že v dnešním digitálním světě se vlastně velice rychle údené básně šíří prostřednictvím sociálních sítí a dostaly se do popředí teenagerů. Takže určitě u nás nemůže chybět jeden z nejrespektovanějších současných českých básníků a překladatelů Petr Borkovec, který výrazně proměnil podobu té poezie u nás po roce 1989. My také v našem programu můžete vysledovat takovou jistou německou stopu. Je to určitě záměrně i tím, v jakém regionu se pohybujeme, a přijede tak letos celá taková, máme takový básnický program, který jsme Eden Koben, poezie sousedů, kde se vlastně spojili Češi a Němci, a vznikl z toho nějaký program, který my budeme představovat, a například k nám zavítá i kritik a básník z Ústavu pro českou literaturu Michal Jareš. Takže to je k té poezii. No a potom možná bych ještě ráda řekla, že ten náš festival je takovou platformou setkávání se těch autorů, těch lidí z té literární scény. To znamená, my spolupracujeme i s různými dalšími festivaly. Přijede k nám například Radek Auer, ředitel Světa knihy, který bude svůj festival prezentovat v rámci Peča Kuča Night, která se koná v sobotu večer, ale také třeba kolegyně ze Slovenska z festivalu Brak. To znamená, i my si tam vyměníme nějaké informace v rámci té literární komunity, ale rozhodně ten náš program je určený úplně všem čtenářům, i těm, kteří třeba nemají tolik času číst. To v dnešní době bohužel nemá spoustu lidí, ale to znamená, může tam přijít opravdu úplně každý, a dokonce máme také valnou část programu pro děti, například dílnu Malého novináře, kde se děti mohou stát tvůrci festivalových reportáží.
0: Zeptám se na poslední otázku. Jsou témata, kterým se festival bude věnovat poprvé?
1: Tak my nějakým způsobem ten náš doprovodný program v podstatě rozšiřuje trošku tu literaturu na vlastně nějakou, vy jste to říkal také na začátku, kultivaci českého jazyka nebo jazyka jako takového. My se samozřejmě věnujeme vývoji těch jazyků a s tím souvisí dneska řada věcí. To znamená, může to být například AI, budeme mít speciální diskuzi, která bude zaměřená vlastně na AI a její využívání v dnešní době, ať už v médiích, tak na sociálních sítích. Budeme se také věnovat dezinformacím. Přijede k nám dokonce bezpečnostní analytik Roman Máca, anebo Alena Millerová, která v současné době je ředitelkou divize strategického vývoje a AI v České televizi, protože, jak jsem říkala, v médiích tato věc je také nyní velmi podstatná, a věnujeme se i tématům, které mají jako přesah z té literatury vlastně dál až do takových jako společenských věd.
0: Naším hostem byla Martina Ryková za pořadatele Knižních lázní, festivalu, který začne zítra v Mariánských lázních. Děkujeme, ať se vše podaří a festival inspiruje i těší.
1: Děkujeme, hezký den vám i vašim posluchačům.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Katolický týdeník s číslem 25 přináší otisk aktuálního dění v naší i světové církvi.
1: Vracíme se k jeho bohoslužbě 10. června v barcelonském chrámu Sagrada Familia, tedy svatá rodina, kde požehnal i věž Ježíše Krista, která je nejvyšší chrámovou věží na světě. Papež se pomodlil také u hrobu stavitele katedrály Antonio Gaudího právě v den z tého výročí jeho úmrtí. Také zmiňujeme papežovo setkání se španělským královským párem a návštěvu na Kanárských ostrovech, kde papež vyslechl příběhy místních i uprchlíků.
0: Uvedla redaktorka katolického týdeníku Kateřina Jandeková. Z domácího zpravodajství listu vyzdvihla zejména slavnostní žehnání nových varhan v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha.
1: Také pražská svatovická katedrála zaznamenala významnou událost. Ve svátek jejího patrona svatého Víta 15. června byly slavnostně požehnány nové varhany. Nyní je může slyšet i veřejnost, třeba na festivalu svatovické varhanní večery od 30. června do 1. září. Zachycujeme také ruský útok na významný ukrajinský klášterní komplex Kyjevsko-Pečerskou lávru, kde o jedno z nejdůležitějších duchovních center křesťanství na Ukrajině a také o památku UNESCO. Ukrajinští představitelé církve i vlády útok odsoudili. Ve zpravodajství se vracíme také k děkovným bohoslužbám za nové blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které proběhly v Lukově, Starovičkách, Slavkově u Brna a Jihlavě, tedy v místech spojených s životem i smrtí obou kněží. Na tematické dvojstraně představujeme 7 letošních novokněží, kteří sami přibližují svou cestu ke kněžství a svůj životní příběh. Stranou nezůstane ani právě zahájené mistrovství světa ve fotbale, které má ambici stát se největší sportovní akcí v historii. Podle současného papeže navíc fotbal připomíná důležitou pravdu, že člověk není povolán kráčet životem sám.
0: Na dalších stránkách nabízí katolický týdeník zamyšlení nad nedělním evangeliem a představuje velký knižní rozhovor s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem.
1: Na duchovní stránce se teoložka Mirej Ryšková zamýšlí nad evangeliem této neděle. Ježíš se v Matoušově evangeliu obrací k učedníkům a vyzývá je k odvaze. A to jak v hlásání slovy, tak v dosvědčování životem. O proměnách církve, své arcidiecéze i o tom, kde duchovně čerpá, hovoří zase na straně 13 olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který v létě oslaví 60. A v tyto dny mu vychází knižní rozhovor s názvem Na život není nikdo sám, který s ním vedl náš kolega Jiří Gračka. Kniha vyšla v karmelitánském nakladatelství. A v rubrice Doma na straně 14 se věnujeme časopisu IN pro dospívající dívky, který vychází už 20 let, doprovází v kritickém období, vede je k víře, pomáhá jim být v kontaktu se světem církve i s komunitou dívek v podobném věku.
0: Zve ke čtení čerstvého vydání katolického týdeníku jeho redaktorka Kateřina Jandeková.

0: Na dnešek připadá první liturgická památka nových moravských blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat biskup Pavel Konzbul v brněnské katedrále na Petrově od 17 hodin a 30 minut. Relikvie těchto obětí komunismu tam mezi jinými zástupci farností a institucí převezme pater Jan Nekuda pro Židlochovice. Byl prvním postulátorem v kauzi jejich blahořečení a nedávno se účastnil vyzvedávání urny z ostatky patera Drboly.
1: To byli mladí horliví kněží, kteří dobře pracovali pro svoje farnosti. A potom druhá věc, že dokázali přijmout ten neblahý úděl, který měli, a dokázali odpustit a umřít bez nenávisti.
0: Řekl Proglasu pater Jan Nekuda, relikvie obou mučedníků pro víru převeze po dnešní brněnské slavnosti k vystavení do svého kostela Povýšení svatého kříže v Židlochovicích.

0: Byli mladí, měli své sny, plány a poslání pomáhat druhým. Přesto se jejich životy staly terčem jednoho z nejkrutějších politických procesů naší historie. Jan Bula a Václav Drbola, dva kněží, kteří za svou věrnost Kristu zaplatili cenu nejvyšší. Dnes se ale neohlížíme jen za tragédií. Ohlížíme se za dnem, kdy se dočkali té nejvyšší duchovní pocty. Příjemný poslech od mikrofonu přejí Natálie Fajtová,
1: Alena Rubášová,
2: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.
3: Milí přátelé, vítáme vás na slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Jsme moc rádi, že se tu dnes můžeme vidět společně. Zvláštní přivítání patří vám, kteří jste přijeli z míst spojených s životem a příběhem obou kněží. Z Lukova, Staroviček, Moravských Budějovic, Rokytnice nad Rokytnou, Bučovic, Čučic i Babic. Jsme velmi vděční za každé dítě, za každou rodinu, za každého mladého i staršího poutníka. Za každého z vás, který pomáháte vytvářet tohle neuvěřitelně pestré společenství. Rádi jsme také, že tady je s námi papežský legát, kardinál Michael Czerny. Vítáme všechny přítomné biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice. A rádi vítáme také čestné hosty politiky, umělce, akademiky i osobnosti veřejného života. Společně nás dnes čeká neuvěřitelně bohatý program a my pevně věříme, že si ho hezky užijete.
2: Českou a moravskou církev reprezentovala většina biskupů. Jedním z nich byl olomoucký pomocný Antonín Basler.
4: V čem si myslíte, že by mohli být pro dnešní společnost vzorem blahoslavení Bula a Drbola?
5: Tak zcela určitě svojí věrností jak kněžskému povolání, tak pravdě. Určitě to stojí za to postavit jako příklad pro současnou mladou generaci.
4: A myslíte, že právě ta mladá generace si jich všímá nějak nebo tak?
5: Doufám, že si jich všimne, protože je to svědectví života a smrti.
1: Brněnské výstaviště se v sobotu 6. června proměnilo v obrovský chrám. Právě sem zamířili tisíce věřících, pamětníků i poutníků z celé země, aby byli svědky chvíle, na kterou moravské a české diecéze čekali desítky let. Příběh z temných 50. let z Vysočiny tak došel svého symbolického a dojemného naplnění. Atmosféra na výstavišti byla protkaná hlubokou úctou, ale také obrovskou radostí a zadosti učiněním. Jak tuto výjimečnou sobotu vnímali přicházející poutníci i s dětmi?
4: Odkud jste přijeli?
6: Z Velkých Bílovic.
4: Jak se těšíte na tu akci?
6: Docela dobře.
4: Co třeba nejvíc vás tak jako na tom zaujalo, že jste se rozhodli přijet?
6: Tak je to velké blahořečení, asi... Nevím.
4: Máte nějaké očekávání, co se tady bude dít, nebo
6: ne,
4: tak?
6: Ne, nemám.
4: Tak jo, díky.
7: Tak odkud jste přijeli?
8: My jsme teda Moraváci, ale teďka kvůli manželově a mojí práci bydlíme u Prahy, takže vlastně přijeli jsme ze středních Čech.
7: Přijeli jste teda zdaleka, museli jste hodně plánovat.
8: No, museli. Navíc manžel musel zůstat doma, protože nám dneska dělají kanalizační přípojku, takže bohužel tady nemůže s náma být, ale já a děti jsme přijeli.
7: Ano. Jak si to děti užívají?
9: Hezky! Hezky!
8: Co se vám nejvíc líbí?
9: Mně se nejvíc líbí...
8: Skákací hrad?
9: Skákací hrad a ještě...
10: Mně se mi líbí skákací hrady!
9: A ještě se mi líbí...
8: Autíčka.
9: Autíčka. A i mně se líbí autíčka.
7: A chystáte se s mamkou i na mši?
8: Jo.
9: No, to teda chystáme.
8: Jo.
7: A četli jste si třeba s mamkou něco o těch blahoslavených? O Janu Bulovi a Václavu Drbolovi?
8: Máme komiks doma, Silvi, že?
9: No, máme.
8: Máme komiks a pak jsme se dívali na tu animovanou pohádku, nebo ten příběh vlastně v té animované podobě. Takže to se nám taky moc líbilo a určitě ty příběhy jsou strašně inspirativní a mají nám co říct.
7: Tak vám moc krát děkuju, taky. Užijte si celou akci. Hezký den,
8: nashledanou.
9: Pa, pa.
0: U vchodu pavilonu P jsem potkala předsedu KDU ČSL a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolecha.
11: Jak jste zatím spokojený s organizací dnešní akce?
12: Já jsem přišel před chvilkou, ale jako za mě je to tady vidět, že to je zorganizované naprosto skvěle a mně se strašně líbí, jak tahle akce je vůbec jako komunikovaná dopředu, jak to PR kolem toho, jak je dělaný a vkusně dělaný, takže si myslím, že i ta organizace tady bude naprosto skvělá. Myslím, že to je připravený fakt dobře.
11: Jak dlouho jste se na tuto akci připravoval vy osobně?
12: Tak pro mě to nebylo nějak moc o velké přípravě. My jsme to řešili hodně dlouho dopředu, protože biskupství samozřejmě od nás jako od kraje chtělo nějaký příspěvek na organizaci takovéhle akce, což za nás byla naprostá samozřejmost. Jediné, co jsem se připravoval, tak když jsem zjistil, že je tady udělaný jako za mě velice vkusný merch, tak jsem se domlouval, že jsem chtěl to tričko, který se tady dá koupit, tak abych ho měl dopředu, abych s ním mohl přijít, což už jsem teďka splnil, což posluchači neuvidí, ale mám ho na sobě, to jsem chtěl.
11: A čem pro vás osobně jsou inspirací dnešní blahoslavení Jan Bula a Václav Popola?
12: Tak za mě to hlavně o té odvaze držet nějaký slovo a držet nějakou tu svou pravdu, ať už se jako nějaký ty vnější okolnosti a u nich jako velice brutální okolnosti prostě snaží to jako přetočit a myslím si, že tu odvahu potřebujeme v každodenním životě a my politici s tou pravdou to máme taky hodně složitý, takže si myslím, že držet tu pravdu v tom běžném životě, v tom politickém je vlastně v dnešní době taky o odvaze, takže pro mě jsou velkou inspirací.
11: Děkuju vám za rozhovor, jak se vám tady líbí.
2: O své zážitky se s námi podělil pater František Sedláček, farář poutního místa Štípa u Zlína.
11: Co jste zatím stihl absolvovat z programu?
13: Zatím jsem akorát přišel se podívat, protože jsem tady teprve tak 4 hodiny. Jo?
11: A v čem jsou pro vás Jan Bula a Václav Drbola inspirací?
13: No inspirací, protože to byli jako kněží a podobnou dobu, o 20 let jsem zažil později já, taky s těma výslechama a tak dále, takže mě to bylo jako sympatické, říkal jsem, že tam musím jít a jeden, který byl taky jako vězněný, tak jeho bratr mě o tom jako všechno vyprávěl v 70. letech. Takže jsem o tom trošku něco věděl, ale teď už toho vím víc. Byl to pan Roupec. Jo?
11: A kdybyste měl dnešní den popsat třemi slovy, jaká by to byla?
13: Tak radostná atmosféra a že u Pána Boha není čas.
11: Děkuji.
2: Slavnosti se účastnilo několik křeholních sester. Mezi nimi postulátorka beatifikačního procesu matky Vojtěchy Hasmandové, boromejka Marie Remigie Češíková. V čem si myslíte, že by mohli být blahoslavení Jan a Václav vzorem pro dnešní společnost?
14: Myslím si, že jsme svědky takových různých utrpení, která přicházejí už z takové té tekuté společnosti, jak říkal papež František. A tady tito lidé své utrpení přijali jako svědectví víry, takže může to posílit naši víru v situaci, ve které se nacházíme, ať už je jakákoliv. To si myslím, že je to nejdůležitější, prostě obstát a žít naplno.
2: A jak tady na vás zatím působí tady to společenství, co tady jste potkala?
14: Tak jsem moc ráda. Bylo pro mě velkou radostí vidět, jak přicházejí rodiny s dětmi, že to je ta naděje církve a zároveň, aby oni už od malička zakusili něco takového důležitého, jako je vyznamenání dvou kněží církvi. To si myslím, že je pro ně velké svědectví víry a povzbuzení pro život i těch rodin. To mě moc oslovuje. Samozřejmě, že vidím mnoho známých a sester, které tady také přicestovali. A mimo to všechno mě hodně zajímá, jak probíhá ten proces blahořečení, protože sama působím jako postulátorka kanonizačního řízení matky Vojtěchy Hasmandové. A tak je to pro mě i takové nahlédnutí, jak doufám, že i k tomu dojde v jejím procesu.
2: A posouvá se nějak ten proces beatifikace matky Vojtěchy?
14: Tak ona dospěla do fáze, kdy je venerabile, to znamená ctihodná, ukončilo se zkoumání jejího života a teď vlastně čekáme na zázrak. Jo, modlí se velká skupina lidí, kteří se sami přihlásili do této skupiny, jako modlitevní skupina Matky Vojtěchy, a prosíme za mnoho nemocných. Každou chvíli přichází nějaká prosba. Bylo už více uzdravení, ale ne všechno se dá použít jako zázrak, protože ten zázrak je něco velmi mimořádného a vlastně to potvrzení nebe, že ten člověk byl svatý. Na to zatím čekáme, ale doufáme, že i toto přijde.
1: Během dopoledne byla možnost zúčastnit se rozmanitého předprogramu, například svědectví. Velký ohlas pak sklidilo zejména shrnutí patera Josefa Prokeše.
15: A tak ti, dobrý Bože, děkujeme za Jana a Václava a chceme tě prosit za věrnost pravdě. Dej, ať tě dokážeme následovat, hledat tě, ať poznáváme tvoji cestu, ať nikdy neuděláme tečku jako Marie Magdalská, jako Jan a Václav. Ať jdeme dál, ať se tebou necháváme překvapit, i když je to třeba nějak těžké. Ať ve svém životě potom o tom svědčíme i druhým. Ať vztah k tobě prožíváme tak strhujícím způsobem, že svědčíme o tvé pravdě lásky k člověku. Dej nám prosím sílu lásky, ať dokážeme tvoji lásku ve světě a ve vztazích objevovat. Ať dokážeme žasnout. Ať se umíme zastavit v modlitbě, v lásce, v tobě. A hlavně tváří tvář síle zla a zneužívání moci a manipulaci, ať nepodlehneme tomu, že cesta dál je přes nějaké ještě silnější zlo a odplatu. Ale dej nám prosím vynalézavost lásky, ať i v dnešní společnosti a dnešním světě dokážeme vždycky kreativním způsobem hledat sílu lásky, sílu další cesty, tvůj pohled na svět. A moc tě prosíme také o moc odpuštění. Žijeme ve světě, kde je tolik rozdělení, válek, nedorozumění. Dej prosím, ať jsme jako tvoji učedníci, jako Jan a Václav, těmi, kteří často dost skrytě, ale přece a věrně dokážeme vnášet do světa moc odpuštění. Ne tak, že zlo nevidíme nebo ho zlehčíme, ale že ho vezmeme vážně a že ho dáváme tobě a prosíme o sílu, abychom vnášeli naději, že přeci jen další cesta pokračuje. O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Celkem logicky mezi poutníky převažovali ti z brněnské diecéze.
16: Odkud jste přijel na dnešní akci?
17: Tak já jsem přijel z Ostapovic a jmenuji se Pipa Vlach.
16: Jak jste zatím spokojený s předprogramem?
17: No, předprogram se mě líbil, byly tam pěkný svědectví, tam byly. A co mě zvlášť jako zaujalo, tak bylo vlastně zhrnutí těch třech svědectví toho otce Prokeše. Tak to jako to mělo sílu a to je, co si beru zatím teda, toto si beru domů. Jo, láska, odpuštění a tady toto. No.
16: A kdybyste měl popsat atmosféru dnešního dne třemi slovy?
17: Radost, síla radosti, no, společenství, no a naději hlavně, já ty vidím plno mladých taky. Já už jsem v důchodě, já už to nezachráním, ale tady ti mladí jako v pohodě, jo? Dobrý.
16: Odkud jste na akci přijela?
18: Já jsem přijela z Tropské farnosti.
16: Znala jste příběh dnešních blahoslavených už dřív, nebo jste se o ně začala aktivně zajímat až potom, co bylo oznámeno, že budou blahoslaveni?
18: No, už jsem o nich slyšela, ale úplně dopodrobná jsem se začala zajímat, až vlastně tady ta akce měla začít probíhat, takže si myslím, že jsem pročetla, co se všechno dalo.
16: Co vás na životě Jana Buly nejvíce zaujalo?
18: No samozřejmě mě zaujala ta krutost těch komunistů a to všechno, co se tam vlastně dělo. A to, že byli tak mladí a stejně zůstali věrní Kristu a vlastně dokázali odpustit tomu nepříteli.
16: A na životě Václava Drboly?
18: No, tak určitě to stejné. Jak jsem se vlastně dozvěděla, tak Jan Bula byl takový extrovert, Václav Drbola byl spíš introvert, ale určitě byli oba dva stejní hodnotově ti mučedníci.
16: Kdybyste měla zhodnotit organizaci dnešní akce?
18: tak trošičku jsme tam tápali, museli jsme se tam radit, kde si najdeme vlastně to naše místo, protože v těch sekcích a ještě jsme se moc nějak nevyznali, ale nakonec jsme šťastně místo našli. A jinak je krásný sluneční den, je to tady příjemné, milé, je tady plno aktivit a jsme tady moc spokojeni.
16: A co jste říkala na předprogram?
18: Tak neviděla jsem ho úplně celý, ale to, co jsem viděla, tak se mně moc líbil.
16: Děkuji za rozhovor, ať se vám tady líbí.
18: Děkuji.
3: Vlašimsko, z vesnice na Vlašimsku, pod Blanicko.
2: To je krásné. Co vás k tomu přimělo?
3: Vlastně přivedla mě k tomu moje duchovní sestra, katechetka, která mi pomáhá s výkladem Bible, rozumět Bibli. A tak vlastně akci jsem vůbec nevěděla, ona mě teda k tomu nějak jakoby přivedla, navedla a dovezla mě sem.
2: Zatím jste už tu třeba zažila něco silného nebo tak?
3: Tak ta svědectví, to jsem potřeba slyšet, protože zrovna včera jsem měla příhodu s bratrem a jeho manželkou a vlastně v srdci se mi umístila zloba a zlost a hněv a potřeba jsem slyšet ta slova o odpuštění.
1: Své zastoupení na výstavišti měly také dcery Panny Marie Pomocnice. Salesiánka Helena Kotásková přijela už o den dříve.
16: Jak jste zatím spokojená s organizací?
19: Moc spokojená. Všechno zatím výborně funguje.
16: Co vás nejvíc zaujalo z předprogramu?
19: Musím přiznat, že jsem nebyla přítomna úplně na všem, ale moc se mi líbilo slova Josefa Prokeše, jak tam mluvil. No?
16: V čem jsou pro vás inspirací dnešní blahoslavení?
19: V tom, jak dokázali být věrni Kristu.
16: A kdybyste měla dnešní den popsat třemi slovy?
19: Mně by stačilo možná jen jedno to odpuštění a věrnost a víra. Víra, věrnost a odpuštění.
16: Moc vám děkuju.
1: Své zastoupení měli také věřící z ostravsko-opavské diecéze.
20: Já jsem z Příbora.
21: Já jsem z Kopřivnice.
20: Takže jste museli docela plánovat, než jste dorazili dnes na brněnské výstaviště.
22: Ano, ano, chystali jsme se, ale velice jsme se těšili.
21: Mě přemluvila sestra, ať s ní jedu. Jak mi to poprvé řekla, tak jsem hned věděla, že pojedu.
20: Tak jo. A těšíte se na samozřejmě tu mši svatou samotnou určitě. Je ještě něco, kvůli čemu jste sem přijeli? Chcete se třeba s někým setkat?
22: Určitě, možná potkáme známé, anebo se ještě setkáme, ale já si myslím, že i to, že tady fakt jako kolem vidíme jako krásné takové společenství různorodých lidí, malých, starých, ale také třeba kněží, řeholních sester, že to je úplně úžasné a že to je velká posila ve víře a je to taková opravdu slavnost. Jako mysleli jsme si, že to bude třeba na náměstí před katedrálou, teďka přemýšlíme, ale vlastně tady je to hrozně hezké, že je prostor a určitě teďka někoho potkáme. Právě jsme vyšli a někoho potkáme.
21: A mě ještě oslovilo tady, jsme byli teďka na té přednášce otce Prokeše, tak opravdu jako člověk se nad tím zamyslí a opravdu to má opravdu hluboký takový, jo, že si z toho může něco každý vzít.
20: A než jste se měli, zjišťovali jste si něco bližšího o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi?
22: Určitě. Dokonce teďka na Proglasu je čtení na pokračování a to je úžasné, sejdeme se v nebi a doporučuji každému krásně zpracovaný příběh otce Buly. A je to nádhera, ale také už k nám doputovala i modlitba, novéna také, takže prostě je to krásné, že vlastně to není jenom jeden jediný den, ale že vlastně jako do toho můžeme vrůstat a doufám, že budeme pokračovat také i v pravdě, lásce, odpuštění. Tři takové body, které nám teďka otec Prokeš řekl.
21: A chtěli bychom pozdravit naši rodinu, všechny, naši maminku do Příbora a celou naši rodinu, že na ně moc myslíme a že je máme rádi.
20: Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
3: Děkujeme.
20: Na shledanou.

0: Kroměříž a tatínek v 50. letech o této události vypravoval. Takže dostal otec Bula vlastně takovou satisfakci a je mi líto, že se toho tatínek ještě nedočkal.
1: A už jste se účastnila nějakého předprogramu?
0: Ne, my jsme přijali teprve, víš.
1: A zatím, co říkáte na organizaci?
0: Bezvadně, dobře jsme to našli, i když tady je všechno nové. Jenom teď poslední blok a sekce je trošičku zmatečný, ale jinak doptáme se, takže proto jsme přišli dřív. Ještě chceme jít ke svátosti smíření a to bude ve druhém pavilonu.
1: Určitě. Tak vám přeju hezký den, ať si to tady hezky užijete.
0: Děkuji.
2: Odkud jste přijel?
3: Z Třebiče.
2: Co vás k tomu přivedlo?
3: Líbilo se mi to, ta myšlenka.
2: Jsou pro vás nějakým vzorem Bula Drbola?
3: Tak určitě jsou.
2: A už jste tady nějak delší dobu na tom programu?
3: No, přijeli jsme někdy kolem 10. hodiny, kolem 10. Tak jsme s dětskama tam různě, že ty skákací hrady a tak, zkusili a teď jdeme na hlavní program.
2: Takže zatím nejvíc jste si to užili skrz děti a skákací hrady.
3: Jo, přesně, máme 5 dětí, tak zatím jsme si to užili skrz děti hlavně.
2: Tak jo, děkuju.
1: Já se vás zeptám, odkud jste přijela?
4: Tak my jsme přijeli autama z Mrákotína, to je u Telče. Chtěli jsme jet autobusem, ale neobsadili jsme ho, tak nakonec 4 auta.
1: Tak co pro vás znamenají dnešní blahoslavení? Čím jsou pro vás inspirací?
4: Já si celou dobu říkám, že oni tolik vytrpěli, že ten režim s nima tak zacházel strašně kvůli tomu, že byli pravdiví a že byli stateční, takže vlastně je připravili o život. Takže já jsem si říkala, já musím jet aspoň jim takhle vzdát úctu, protože si myslím, že bych nevydržela to, co oni.
1: Jak jste zatím spokojená s organizací?
4: No pěkně, hned jak jsme přijížděli, tak hned tam byli dobrovolníci, ukazovali, kam máme jet a kde máme zastavit. Takže všechno se zdá, že je takový pěkně připravený.
1: A jakého předprogramu jste se už stihla zúčastnit? Co vás nejvíc zaujalo?
4: No právě, že žádnýho. My jsme vyjeli až o 10:30, že jsme si říkali, že je na to hlavní a že tady pak chceme být jako do večera. Takže jsme ještě jako, jenom jsme byli na těch, když jsme přijeli, tak právě tam zpívala ta dětská kapela, jak se jmenují, nevím.
1: Brouci,
4: tak tam jsme se chvíli zdrželi.
1: Tak vám moc děkuju.
5: Oslovili jsme faráře v Troubsku, Patra Františka Koutného.
1: Jak zatím prožíváte dnešní den?
6: Řekl bych, že začal jsem ho tady prožívat pracovně, protože jsem od 10 do 11 sloužil v kapavilonu Z a předtím jsem tady prostě přijel a pak hned po skončení už jsem se vracel domů, abych mohl dovést sestru a vzácného hosta, pana biskupa z Gerlitz, který už u mě čekal, který tam bude u mě pak nocovat. A takže jsme pak sedli do jeho auta, já jsem ho sem navigoval a tak jsme tady. No.
1: Jak zatím hodnotíte organizaci?
6: No, prostě obdivuju, tak, jo, obdivuju, protože to opravdu je velký kolos. Fakt obdivuju, nádhera, no.
1: V čem jsou pro vás dnešní blahoslavení inspirací?
6: No tak především ve věrnosti Bohu, církvi a řekl bych v takové věrnosti, třeba i pak, že dozráli prostě k tomu odpuštění, že k tomu dozráli. A takovým i tím vzorem, jak žili s těmi lidmi lidsky, jo, to prostě byli to lidi skutečně, kteří se nezavřeli někde do sebe, ale žili ty možnosti naplno, které tenkrát ještě byly, a tak to žili naplno a žili, byli mezi lidmi s lidmi. No.
1: A kdybyste měl dnešní den popsat 3 slovy, jaká by to byla?
6: Radost, veliká lidskost od nich a také jejich hluboká víra.
7: Děkuji.
8: Dobrý den, pánové. Jak vidím, otec Bula zase smí.

0: Čem?
1: Jak jinak?
2: Hezké dopoledne.
0: Jaké to pro vás je znázorňovat takovéhle postavy?
1: Já si sundám teď tady pokrývku hlavy. Je to krásné, zároveň je to radostné a myslím, že to je takové pojítko, které můžeme my všichni mít s těmi dnešními oslavenci, dá se říct možná oslavenci, tu takovou hlubokou radost a ne takovou povrchní, ale takovou tu, která nevybledne. Laďka tady o tom mluvila a to je takové to hlavní pojítko. A ta láska mezi námi, která se vytvoří tady těmi všemi setkáními, tak to je to, co můžeme zažít, to, co konkrétně zažívali i Jan a Václav. Tak to je opravdu síla se toho dotknout, té boží lásky.
0: Jaké je to pro vás?
2: Já asi navážu na Jardu. Pro mě osobně je to taková ukázka té opravdovosti víry. Protože člověk dostane víru jako dar třeba v rodině, slyší o tom v náboženství, ale myslím si, že to, co oni dva prožili, jakou zkouškou museli projít, tak to si myslím, že to náboženství, ten dar té víry v té rodině nemůže stačit na to, aby vydrželi v té víře. Takže ta opravdovost, že se to stalo jejich součástí a tím pádem neoddělitelné. Takže v tom je to pro mě osobně jako takové dotýkající se.
0: My vám moc děkujeme za vaši dnešní práci a děkujeme, že se teď z vás stanete opět Janem a Václavem. Protože máte před sebou další úkoly. Už za chvíli budete na tom venkovním pódiu uvádět dětskou kapelu Brouci a to je jenom jedna z rolí, která vás čeká, protože i na fotbal dojde. Moc vám děkujeme, pánové.
1: Tak naschle, těšíme
2: se. Nashledanou, těšíme se.
3: Dalším lákadlem byly scénky herců Jaroslava Tomáše a Michala Uhlíře, kteří v průběhu dopoledne stvárňovali hlavní aktéry Jana Bulu a Václava Drbolu. Ačkoliv byl o rozhovor a fotku s herci obou protagonistů velký zájem, představitele Václava Drboly Michala Uhlíře se mi podařilo odchytit.
2: Měli jsme několik setkání, ale člověk spíš si něco četl o těch životech toho Jana Buly, Václava Drboly, aby měl přehled, jakým způsobem ten člověk jako fungoval, jak se choval možná, ale nedá se to asi jako měřit, no. Je to taky hodně o tom nacítění se do té role, řekněme, no.
4: A co pro tebe znamená představovat Václava Drbolu?
2: Tak myslím si, že momentálně určitě radost, protože jsme tu hlavně mezi lidma a lidi prostě jsou tady skvělí, je tady úplně jako úžasná, taková radostná atmosféra. Takže to je radost. Zároveň je to pro mě i jako osobně důležitý v tom smyslu, že člověk dostane víru v rodině, slyší to v náboženství, ale to, co jakoby oni prožili, tak to si myslím, že by jim nestačilo na to, aby jako vydrželi v té víře. Jo, takže ta opravdovost té víry a samotného mě to inspiruje v tom se zeptat, jak jsem na tom já s vírou. No.
4: A jak jsi zatím spokojený tady celkově s organizací a s tím?
2: Jo, naprosto. My se tak pohybujeme volně tady, takže jakoby naprosto jsem spokojený.
4: Tak moc děkuji za rozhovor.
5: O zážitky se s námi před mší svatou podělilo několik dalších poutníků.
6: Odkud jste k nám přijeli?
7: My jsme z Brna, z Černých polí.
6: Aha, takže to máte hned za bokem, jasně. A jak dlouho jste se chystali na dnešní slavnost blahořečení?
8: No včerejší den celý v podstatě, jsme si tak chystali jako tak uspovědi, jídlo sebou, všecko kompletně.
6: Ano, a dohledávali jste si i nějaké informace k dnešním blahořečeným?
7: Ano, ano, to jsme si přičili v mailu a ve světle.
6: Ano, a dostali se k vám třeba ty komiksy, anebo i nějaká videa?
7: To ne, jsme zatím nezjistili. Mm-hmm.
6: Jak se vám tady zatím líbí? Říkám, že teď je dopoledne.
7: Moc krásný.
6: A co zatím tak nejvíc oceňujete?
7: Ty duchovní promluvy, to je moc hezky. Mm-hmm.
8: No a že to vůbec existuje, že to vůbec je, že se to uskutečnilo a že to může takhle proběhnout tady ti vlastně teda nedávno. Teda z našeho hlediska teda nedávno popravení, tak rok teda před narozením jim to jenom bylo, takže to je takový.
6: Ano, ano. Vy to vnímáte tak, že je to v podstatě nedávno, je to velice čerstvá vlastně minulost. Na co se ještě těšíte v dnešním dni?
7: No na to mši svatou se těšíme moc.
8: Na mši svatou a možná na Kohoutovický hody. Protože ono to koliduje teda v jednom dni, takže bychom chtěli ještě odpoledne nebo v podvečer, na večer se ještě stavit do Kohoutovic, jestli budeme mít cíl.
6: Ano. A jste tady s nějakým společenstvím nebo jste přijeli sami?
7: Sami jsme přijeli, ale ještě dcera přijede s jejími přáteli, takže se tady setkáme.
6: Je to taková příležitost se setkat v celé rodině.
7: Ano.
6: Tak vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Díky, s panem Bohem. Já se zeptám, odkud jste přijeli? Přijeli jsme z Troubska. A jak dlouho vám trvala cesta?
9: No já nevím.
10: Tak cesta nám trvala naštěstí chvilku, do 20 minut jsme tu byli, takže všechno proběhlo skvěle, všechno ocípalo, takže...
6: A účastnili jste se nějakého předprogramu?
10: Ne, přijeli jsme až teď na půl, až na mši.
6: A co zatím říkáte na organizaci?
10: Jo, tak já musím říct, že asi zatím je to všechno bez problémů. Odbaveni jsme byli v podstatě hned. Jde vidět, že jsou tady na to připravení, na ty zástupy těch lidí, takže...
6: Krásně sedíme už na svém místě, tak je to paráda. A jaké jsou vaše pocity takhle těsně předtím? No, já jsem měla hodně nervy, aby jsme to všechno vůbec stihli, protože Šimon ještě běžel v ostopovicích běh, takže přijel úplně na poslední chvíli. Takže jsem prosila Pána Boha, ať už tady jsme a sedíme a ať už můžu být v klidu. A Domi, těšíš se?
11: Hodně se těším na Talko. Hodně.
6: A čím tě zaujali ti kněží, kteří budou blahoslaveni?
11: No, tak modlitbou, když byli věrní Bohu.
6: Tak vám moc děkuju všem. Poslanec Marek Výborný nám k blahořečení řekl. Jak zatím vnímáte dnešní slavnost?
12: Je to, myslím, velké svědectví právě těch dvou osobních příběhů, hrdinských příběhů Václava Drbole a Jana Buly. Mám radost, že tady je spousta mladých rodin, že tady jsou děti, studenti, žáci škol, protože právě pro ně si myslím, že to mohou být velké vzory. Velké vzory té odvahy, toho hrdinství, toho, že nic není samo o sobě a že nikdy je potřeba pro to svědectví něco obětovat. A právě Jan Bula a Václav Drbole obětovali to nejcennější a nezradili. Myslím si, že i v té dnešní společnosti, která je hodně rozkolísaná, možná i hodnotově, tak tady ty dvě nové kotvy tak jsou nesmírně důležité.
6: Co zatím říkáte na organizaci?
12: Skvělá. Já jsem opravdu nadšený. Není to jednoduchý uspořádat akci pro tolik tisíců lidí a my jsme tady od rána s dětma a opravdu funguje to skvěle. Takže organizátorům všem velké smeknutí klobouku.
6: A co z předprogramu už jste stihl absolvovat a co vás nejvíce zaujalo?
12: Já jsem absolvoval část toho dopoledního programu, který tady probíhal na té hlavní stage, moderovaný Bárou Černoškovou, a myslím, že právě taková ta pestrost, i to připomenutí toho duchovního odkazu obou dvou blahoslavených kněží, takže to krásně uvedlo celou tu slavnost, no a teď všichni už čekáme na to vyvrcholení právě při odpolední slavnostní liturgii.
13: V rozhovoru moderátorky Barbory Černoškové s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem zazněla výzva pro každého z nás.
14: Možná, že si myslíme, že to je jak z jiného světa, že už takové násilí nemůže přijít, ale já myslím, že to rozhodování, jak vlastně žít ve světě, kde to není úplně jednoduché nebo kde to je velmi těžké, je velmi podobné v těch dobách 50. let, stejně jako dneska. Jde o nějakou pevnost, o určitou schopnost neuhnout, o věrnost a potom o ochotu nést ty důsledky. To je vlastně to svědectví mučednictví. A po vzoru Krista, a oni to tak udělali, právě proto se stanou za chvíli našimi vzory oficiálně povýšenými na oltář před naše oči, tak vlastně to doprovázeli odpuštěním. Je to hrdinské, protože to je v těch hrdinských okolnostech, ale myslím si, že neméně těžké je to dneska pro nás, abychom dokázali rozeznat, kde už je třeba být pevný a kde ještě můžu udělat nějaký krok naproti tomu druhému člověku nebo nějaké situaci, ve které se nacházím. Dneska je taky potřeba pevnost a ta schopnost nést důsledky s tím, že někdo bude něco proti mě mít a tady to opravdu byly důsledky krvavé. A když je to doprovázeno odpuštěním, tak je to opravdu hrdinské svědectví křesťanského způsobu života. Takové, bych řekl, doslovené naplnění modlitby Otče náše. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tak to je asi ten vzor, který nám oni přinášejí. A i když si nedovedeme představit ty hrůzy 50. let, přesto jsme postaveni před podobné volby a chce se po nás podobné hrdinství právě v tom odpuštění.
5: Vyspovídali jsme i Zuzanu Černou, která v programu také vystoupila.
6: Zuzko, co jsi vlastně hrála? Mohla bys nám to popsat?
15: No, byla to listonoška, která měla přinést, spíš teda přivést, v tomto případě na kole, což se hodilo, protože ten prostor toho pavilonu P je opravdu veliký, tak přivezla symboly těch svědectví tří, takové tři balíčky, které se potom v rámci i té mše předávaly jako vlastně takové závěrečné poselství. A k listonožce já jsem vlastně přišla takhle, jak se říká, trochu jako slepý k houslím, možná spíš jako slepý k varhanům, protože my jsme před, myslím, že to je tak 3 měsíce, co měla premiéru inscenace Santiago aneb svatý Kuba v kostele u svatého Jakuba na Jakubském náměstí, kterou režírovala Hanka Mikolášková a já tam hraju na varhany právě. A díky tomu jsme se tak nějak tam všichni dali dohromady a organizátoři právě i dnešní akce mě asi za měsíc a půl zavolali, jestli bych náhodou jakoby neměla zájem, že právě i další účinkující z toho Santiaga tam budou vystupovat v rolích Buly a Drboly, tak jestli bych jim tam nemohla přivést jako něco jako listonoška. A jelikož mě jednak ta samotná akce zajímala a už u zkoušení té inscenace to byla moc fajn parta, tak jsem řekla, že rozhodně ráda. Bylo teda pár věcí, co mě překvapily, třeba na včerejší generálce, když jsme teda přišli do, jak už jsem zmínila, toho velikého pavilonu, tak se přiznám, že já jsem vlastně nevěděla do podrobností, do čeho přesně jdu. A když jsme potom vstoupili do haly, která se připravovala už pro návštěvníky, chystaly se židle, stavilo se pódium, zavěšovala se zvuková technika, tak mi klesla čelist a právě jsem se zeptala, kolik to tady má tak jako kapacitu. A Vojtěch mi říkal, no tady 10,5 tisíce a celkově je registrováno asi 16 tisíc lidí, že se to bude promítat ještě vedle. Tak se přiznám, že jsem do toho šla s velkou pokorou, protože byť jsem zvyklá nějakým způsobem vystupovat před lidma, tak přece jenom Mahenovo divadlo, což je teda scéna veliká, na které působím, ale i tak má kapacitu nějakých 550-600 míst, takže teď to vlastně byla taková 19x Mahenka.
6: A byla jsi schopná to vnímat nejenom jako z toho hereckého pohledu, ale i jako účastník, jak jsi to vlastně užila celkově, tu slavnost blahořečení?
15: Já jsem mezi těmi výstupy a potom vší měla asi 2, 2,5 hodinky, takže jsem ráda, že jsem si ten areál prošla i jako takový návštěvník, jako účastník. A musím teda smeknout klobouk před organizátory, protože nebylo jich na to úplně mnoho a dát dohromady takhle velikánskou akci, která si v ničem nezadá s různými hudebními festivaly. I v tom, že je tady spousta možností občerstvení, spousta možností pro rodiny s dětmi, třeba i těmi úplně nejmenšími. A to si myslím, že je hrozně důležité, že tady lidi můžou opravdu strávit celý den od rána až vlastně do, dejme tomu, jak to mají pojmenované, té after party, toho podvečerního koncertu. A že to není vyloženě jenom jako místo, kde by se teda člověk zastavil na nějakou chvíli, zavnímal tu atmosféru a zase odešel, ale může si to užít i s rodinou, jako takovou víkendovou společnou akci. A myslím, že i o tom to vlastně celé je, aby jsme si uvědomili, že můžeme být spolu, že máme být spolu a že byť jsme třeba na velkých místech, kde je hodně lidí, tak pořád můžeme cítit nějakou společnou atmosféru a pospolitost. Takže za to jsem moc vděčná.
6: A seznámila ses třeba dopředu s osudy těch dnešních blahoslavených Jana Buly, Václava Drboly?
15: Něco jsem už o nich věděla, i tím, jak jsme se teda na tu dnešní akci chystali, ale to je taky veliké plus toho dnešního dne, že třeba právě i pro ty, které tak nějak zlákala vůbec velikost té akce nebo té události jako takové, která tady dlouho nebyla, ale pro někoho je to možná úplně poprvé, co se s něčím takovým může setkat. A tak i kdyby třeba nevěděl podrobnosti, jako byl i můj případ, tak je tady spousta informačních banerů, kde si člověk může přečíst ty osudy a nejenom Jana Buly a Václava Drboly, ale těch i dalších, co byli zapojeni do celé té kauzy a kteří byli perzekvováni komunistickým režimem. A myslím si, že je skvělý, že to vychází teď momentálně i v publikacích, které se tady dají zakoupit, a to v nejrůznějších formách, ať už pro děti nějakou jako přístupnou formou, anebo potom i podrobně nějakou edukativní částí, když se člověk do toho chce jako zavřenout víc.
16: Tak já moc děkuju za rozhovor.
15: Já děkuju a doufám v další takováhle vlastně náhodná setkání, protože byť jsem věděla, že pro Glas tu bude a že tady bude mít i svůj stánek, tak jsem netušila, že se potkáme takhle hnedka za rohem, protože náš stánek jako účinkujících byl asi tak 4 kroky od vysílacího stanoviště pro Glasu, takže na to jsem nepotřebovala ani to kolo.
16: A to pro tebe tak jako symbolicky, že jo? Protože zároveň občas moderuješ na pro Glasu.
15: Právě, je to tak, takže jsem měla možnost i promluvit do vysílání, protože Tamara Suchá, když mě zmerčila, tak říkala, pojď za námi a pojď nám něco říct. Tak to bylo takový hezký propojení dneska opravdu všeho.
5: Na začátku beatifikační bohoslužby kardinál Černý přečetl apoštolský list papeže Lva 14., kterým se Jan Bula a Václav Drbola zařadili mezi blahoslavené. Následně zazněl text tohoto listu v češtině.
17: My, když jsme vyslyšeli prosbu našeho bratra Pavla Konzbula, biskupa brněnského, rovněž i prosby mnoha dalších bratří v biskupské službě a četných věřících, po poradě s dikasteriem pro svatořečení, z moci naší apoštolské autority dovolujeme, aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula, diecézní kněží, mučedníci, pastýři podle Kristova srdce, horliví svědkové jeho lásky, sloužící svěřenému státci, zejména mládeži, byli od nynějška nazýváni blahoslavenými. A aby mohla být každoročně dne 17. června slavena jejich památka na místech a způsobem stanoveným právem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dáno v Římě u svatého Petra 1. dne měsíce května v den památky svatého Josefa Dělníka léta Páně 2026 v prvním roce našeho pontifikátu. Podepsán papež Lev XIV.

0: V kázání kardinála Michaela Černého, prefekta Vatikánského dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, mimo jiné zaznělo.
1: Drazí spolubráči ve biskupské službě, milí knězi a jachni, nejdražší bratři a sestry ve Kristu. Dnešní slavnost nás nevede do světa legend ani idealizovaných obrazů. Církev před nás nestaví hrdný bez slavosti, ale dva konkrétní kněze této moravské země z masa a krve, kteří žili ve určité době, v určitém systému a tlaku a prvě tam dozralo jejich švědectví. Každý z nás je poznám, aby se s nimi svým způsobem stotožnil s jejich dobrou a místem. Například já v době, kdy byli oba umečeni, jsem byl pětiletý chlapec, který v roce 1948 spolu s rodinou uprchl a našel útočiště v kanadském Montrealu. Blahoslavení Jan Bula a Václav Drbola nebyli revolucionáři ani politický aktivisté. Kanonizační spis to říká zcela jasně. Bylo to pastiři, kteří chtěli sloužit svému lidu, slavit svatosti, hlcát evangelium a vnášet lidem do jejich osobních i veže kněhou života svobodu. A pravdě to se ukázala jako nepřijatelné pro režim, který si narokoval nejen vnějškovou poslušnost, ale i vnitřní souhlas. Šlo mu o duchovní zničení lidského nitra. Jejich provinění v očích režimu nespočívalo a našili, ale v tom, že odmítil zradit své kněžské zvědomí. Nechtěli se stát nástroji ideologie a útlaku. Nabyli ochotní opakovat slova, která je nutili říkat, ani mlčet tam, kde by mlečný znamenalo lež. A předvším odmítli oddělit svou víru od svého života, Boha od konkrétní pomoci druhým. A to nás přivádí do doby dnešní. My dnes obyčejně nežijeme po hrozbu vežení, mučení nebo smrti, ale žijeme v jiných rafinovanějších formách utisku, zažíváme tlak přizpůsobit se, tlak být rozumný nebo nekomplikovat věci. Dnešní společnost netrestá přímým násilím, ale tím, že se směšňuje, vytlačuje na okraj, umělčuje. A právě proto je svědectví nových blahoslavených tak hluboce aktuální.
2: Celou akci doprovázela SBM, Schola brněnské mládeže. Po mši svaté jsme vyspovídali skladatele Ondřeje Můčku, který se podílel na hudebním doprovodu liturgie.
3: Jak jste prožil tu dnešní slavnost?
4: Prožil jsem ji pracovně, nicméně nemůžu říct, že bych to neprožil jako hluboce. On je to, myslím si, že u takových těch nás, u nás, co jsme ti chrámoví hudebníci, tak vždycky záleží na tom, na jakou úroveň si pustíme tu muziku k sobě, na jakou úroveň si pustíme to pracovní k sobě a nakolik se necháme vlastně jakoby přímší ovlivnit tím, co se tam děje. Takže on je to vždycky nějaká vyrovnaná úroveň tady tohohle všeho a dneska to bylo moc krásný. Mně se vlastně strašně líbilo čtení těch bul, protože tam vlastně jako vlastně najednou se vás dotkne ten svatý otec, který vlastně tam jako promluví a tak. A vlastně k tomu všemu ta muzika vyšla výborně, co si myslím, jakože vlastně z naší strany akorát, nevím, jak to bylo zvukově slyšet v sále, ale co jsme měli odevzdat, tak jsme odevzdali a vlastně myslím si, že jako ta práce, která je zatím, tak se jako dneska trošku zúročila, dá se říct, že jo.
3: Jak jste po dobu těch příprav se potkal s Bulou a Drbolou? Vzali nebo oslovili?
4: No, mně přijde nejzajímavější na té celé věci to, že vlastně jsou to dva svatí, kteří netvořili komunitu, nebyli to spolubratři v nějakém řádu, spíš se znali jako a ani moc, třeba ne, ani jako kdyby úplně hloubkově, protože to byli známí kněží, jeden z nich o něco starší, mladší, párkrát se potkali prostě, ale sdíleli stejný vlastně krutý osud, to se musí k tomu říct. A navíc teda nevím, jak bychom dneska třeba jimi obstáli. Osobně si myslím, že víra nebo vůbec tady taková ta síla toho mučednictví se projeví až v té nejkrizovější situaci, která se tehdy skutečně jako objevovala v plné míře a je možné, že vlastně takovou sílu bychom dostali i my. Na druhou stranu, třeba já se cítím velice jako nehodný tady těchto věcí a nevím, jak bych sám reagoval a proto víc vlastně to jejich hrdinství tak jako na mě hovoří.
3: A poslední, když se vrátíme ještě k tomu repertoáru dnešnímu, pokud jste se na něm podílel, na výběru, co všechno bylo klíčem, podle čeho jste vybírali, co zaspívat?
4: My jsme dostali za úkol napsat nějaký hymnus k našim dvěma mučedníkům. Vzali jsme text, který dal jako předlohou otec Jiří Plhoň společně s otcem Horlitou Karlem. A vlastně na tom jsme trošku zapracovali, udělali z toho také 4 sloky, které byly ten vstupní hymnus, který antifonu měl vlastně z lekcionáře, ty Svácava a Jana, k níž si povolal. A na základě toho jsme prostě vzali ještě melodii, která je z Německa původem, Wer glaubt, der ist nie allein, jako kdo věří, není nikdy sám. Podobnou vlastně věc napsali otec Hrdlička nedávno v olomoucké arcidiecézi a tak jsme pracovali s tímhle melodickou linkou, no a tak to třeba bylo první zadání. Druhé zadání zadali jsme otci Petrovi Vrbackému, aby napsal vyloženě text dnešní písně, která se dneska zpívala během přípravy darů a tou je Vládu tmy vítě zahání, která je na nápěv na už známých písniček z kancionálu, počínaje 832 a jsou k nejrůznějším našim českým svatým. Takže vlastně jsme na to navázali touhletou tradicí a je tam teďka nově píseň k mučedníkům. Pracovně jsme jí dali číslo 850, takže kdo bude mít vlastně i aplikaci kancionál v mobilech, novou aktualizovanou verzi, tak tam tuhle píseň najde. Tak to je třeba další věc, kterou jsme pracovali nebo nějakým způsobem zadávali a tvořili. No a pak vlastně bylo i zadání od otce biskupa Pavla, ať vlastně tam máme i jako mladší písně, ať to nejsou vlastně jenom nějaké vyloženě jenom kancionálové, takže to jsme vzali v potaz. Co se třeba zpěvu před evangeliem týče, tak Aleluja od Jamesa Chaponise je velice známé ještě z Kanady, z návštívy svatého otce, takže to třeba je známý, to jsme si vzali ze světa. Žalm, ten jsem dostal na starosti já, takže jsem vzal text, který tam byl předepsaný a vlastně zhudebnil ho a tak se dělo ze vším. Okuřování oltáře třeba jsme měli od Jiřího Pavlici, což skládal také nějakou dobu zpátky a tak, takže těch věcí tam bylo hromada, které jsme si jako tak vypůjčovali, ale které se běžně znají. Třeba i to doxologické amen, trojnásobné, tak to se běžně zpívají na papežských vlastně mších a tak. Orinarium est koinonie a spousta dalších písniček, tak jak teď třeba tady to budácí, tak jsou různé chválové a mladé písničky.
3: A zároveň třeba osobně z toho závěru jsem cítila za prvé.

0: Slavnostní mše svatá trvala zhruba hodinu a půl. Po ní jsme oslovili ještě několik účastníků.
1: Odkud jste přijel?
2: Tady z Brna. Ze Žďáru.
1: Co pro vás znamenala tahle událost?
2: Myslím, že je významná pro celou naši diecézi i zemi.
1: Myslíte, že v čem by mohli být třeba vzorem blahoslavení Jan a Václav?
2: Tak asi v každodenním životě ve víře a v odvaze.
1: Pro vás osobně něco znamenají, nebo potkal jste se s jejich životem už dřív, nebo až třeba v poslední době?
2: Tak zhruba od té doby, od toho října, kdy se to prohlásilo, tak už jsem se s tím setkával na různých místech.
1: Odkud jste přijel?
3: Z Kámena, okresa Pelhřimov.
1: Co vás k tomu přivedlo?
3: Přivedla nás k tomu vlastně dcera, která tady má kamarádku v Brně, a pozvali nás vlastně sem a jeli jsme s Pelhřimovskou farností autobusem ráno 7 vlastně do Brna. A tady jsme se dneska vlastně celý den pohybovali.
1: Co z toho programu vás nejvíc jak tak oslovilo?
3: Oslovilo nejvíc asi samozřejmě mše, která je nejdůležitější součástí křesťanského života, a samozřejmě přítomnost kardinála Černého.
1: Znamenají pro vás osobně blahoslavení Jan a Václav něco?
3: Určitě, určitě jejich odkaz nebo vlastně jejich život, který nám ukazuje, jak bychom měli žít i my křesťané všichni. A když přijde nějaká chvíle, která je těžká, prostě postavit se na našeho Pána Ježíše a prostě konat v jeho zájmu a v jeho jaksi činech, které on nám ukládá.
1: Děkuju. Při odchodu z pavilonu lidé zastavovali také poslance Hayata Okamuru. Tež se nám podařilo s ním natočit krátký rozhovor. Vy vlastně působíte v tom veřejném životě, takže v čem si myslíte, že by mohli být pro tu dnešní společnost vzorem blahoslavení Jan a Václav?
4: Jan Bula a Václav Drbola, kteří byli dnes v Brně na výstavišti blahořečení, se za nás už teď přimlouvají a budou se za nás mocně přimlouvat. Budou se přimlouvat za mladé lidi, oni sami byli ještě mladí a jako kněží v pastoraci výborně podporovali mladé lidi. Budou se přimlouvat za naše mladé lidi, kteří jsou často vystaveni velmi složitému světu, často se hodně hledají, aby taky dostali ten dar osobní víry. Budou se nesporně přimlouvat taky za naši demokratickou politickou společnost, za politiky, za občany, protože oni sami zakusili tu tíhu toho, když se demokracie zvrtla v diktaturu. Byli vlastně i oběťmi toho autoritativního diktátorského komunistického režimu. Takže se za nás přimluví, abychom tu naši demokracii pěstovali, abychom ji uhájili, aby se udržela. A určitě se budou přimlouvat taky za naše rodiny. Byli to katoličtí kněží, kterým byla drahá rodina. Tatínek, maminka, děti, manžel, manželka. Takže za toto všechno se budou přimlouvat a v neposlední řadě se určitě budou přimlouvat za kněze, biskupy, řeholníky a řeholnice. Oni sami byli kněží, tak nám vyprosí nová kněžská povolání.
1: A co vás osobně nejvíc třeba oslovilo na té dnešní slavnosti?
4: Kolik lidí na tuto beatifikační mši svatou přišlo, napříč věkovými skupinami. Obrovská spousta kněží, samozřejmě i biskupové, pan kardinál Michael Černý, ale i spousta rodin zase, i manželů s dětmi, ten dětský koutek byl taky, ten koutek pro rodiny, hodně zaplněný. Lidé z Brna, tady z Jižní Moravy, ale i z mnohem vzdálenějších míst naší republiky. My jsme přijeli až z Prahy, ale mluvili jsme tady i s dalšími lidmi, kteří přišli z různých vzdálenějších míst. Takže jsme nesmírně vděční, jsme naplnění vděčností a takovou nadějí, že i s tím naším národem, i s tou křesťanskou vírou v našem národě to půjde dál dobře.
0: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly není jen vzpomínkou na minulost. Je to silný vzkaz pro naši současnost. O tom, že pravda a lidská důstojnost nakonec zvítězí, i když to někdy trvá celá desetiletí. Jejich jména už nejsou jen v učebnicích dějepisu jako symboly bezpráví, ale svítí jako příklad pevnosti charakteru.
5: Děkujeme, že jste s námi prožili tyto okamžiky hrdosti a naděje. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová,
0: Alena Rubášová,
1: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

91. narozeniny by dnes oslavila socioložka a publicistka se zkušeností členství v KSČ i pozdějšího odporu vůči komunismu, se zkušeností normalizační perzekuce a žaláře za pašování nelegální literatury, Jiřina Šiklová, členka Kolegia paměti národa. Odešla roku 2021. Podle Václava Malého měla tato statečná chartistka velké zásluhy o kulturní kontakty mezi emigrací a domovem před rokem 1989. Díky ní se mohla šířit kvalitní literární tvorba a publicistika vydávaná ve svobodném světě, napsal biskup a ocenil její neúnavné zapojení do různých prospěšných občanských aktivit. Z výroků Jiřiny Šiklové citujme tento. Pro šťastný a spokojený život je zásadní mít dobré svědomí.

Vidíš, jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii Hrdinové víry. Nejde o postavy z biblické knihy Židům, ale o lidi, které potkávám na svých cestách, kteří jsou někdy v šílených situacích a přitom jsou věrní Pánu Bohu. To znamená, že mu důvěřují a podle své víry také jednají. Říkám jim někdy šílenci víry. Ano, představuji vám několik spolupracovníků z Ukrajiny, kteří jsou pro mě svou vírou i službou lidem velmi inspirativní. Ohledně života církve se můžeme inspirovat po celém světě a přitom tady kousek vedle nás je církev, která čelí těžkým situacím a výzvám a přitom žije a roste. Přísloví 6.6. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Daruj mu lopatu. Než vám představím dalšího pro mě hrdinu víry, a ten už něco zažil, je mu 75 let, tak se s vámi přeci jen chci podívat do knihy Židům, do 11. kapitoly na definici víry. Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Víra v Pána Boha znamená, že se spoléháme na to, v co doufáme. Je to pohled do budoucna. I přesto, že se to v tomto čase zatím neděje. Není to jen o pohledu, ale o vykročení nebo o vkročení do těch věcí. A není to jen o spolehnutí na to, v co doufáme, ale hlavně v koho doufáme. Je to víra o spolehnutí na Pána Boha. Známá studie kanadského badatele Herberta Lockyera uvádí přibližně 7487 božích zaslíbení člověku. Tak například jedno velmi známé, Izajáš 41.10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Říká se, že v Biblii je 365 zaslíbení z neboj se. Jedno na každý den. Víra je o spolehnutí se na tyto boží zaslíbení, ale možná ještě daleko více o spolehnutí se na Pána Boha samotného. Máme situaci, která definuje neboj se, nerozlíšej se úzkostlivě. Pak tu máme zaslíbení, dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat, ale to hlavní je, já jsem tvůj Bůh. Je Pán Bůh mým Bohem? A jaký on je? Potřebujeme znát v životě nejenom biblické příběhy, ale zahlednout, kým můj Bůh je. Nejenom mám Boha, dává mi zaslíbení, ale jakým Bohem je můj Bůh? Už několikátý den cestujeme po Ukrajině. Máme za sebou už návštěvy a práci na východě. My jsme přijeli z Poljany, pak přes Lvov, Kyjev až do Sumy, do Poltavy a teď míříme zpátky do Kyjeva a pak do Žitomiru, kde máme středisko pro staré lidi z fronty, kteří jsou trvalí ležáci a často po amputaci končetin. Ráno nám začíná docela v rychlém tempu. Jedeme do ukrajinské biblické společnosti, pak do jedné z hlavních nemocnic Kyjeva a potom do institutu léčby traumat. A pak teprve vyrážíme dál na cestu. Někdy mě to hlava ani emoce nestíhají načítat. Ale zastavím se u ranní návštěvy nemocnice, kde jsme se potkali s paní ředitelkou a zástupcem úřadu Kyjeva. Před pár měsíci během energetické krize jsme na Ukrajinu zajišťovali malé, střední a dva velké 42-kilowattové generátory. Na poslední chvíli jsme dostali nabídku na 450-kilowattový generátor přibližně za 1,5 milionu korun. Už bylo na cestu všechno připraveno, už byly zařízené všechny dokumenty, ale takovou možnost bylo škoda odmítnout. Byl jsem se pak vnitřně do hlavy. Proč si to vždy komplikuju? Proč chci víc, než je možné? Proč už nenechám věci uzavřené? Byl to organizačně i administrativně zápas, ale
plus minus za 2 až 3 týdny tento 450 kW generátor dostali v Kyjevě v nemocnici. Měl být původně pro dětskou nemocnici, ale ta tak velký generátor nepotřebovala. A teď tu stojím s paní ředitelkou a zástupcem úřadu Kyjeva před nemocnicí u toho našeho velkého generátoru a zjišťuji, že slouží pro chirurgii, pro 30 operačních sálů, pro lidi, kteří jsou aktuálně zraněni, zasaženi z války. Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Často zažívám, že proces je těžký a někdy až potom člověk uvidí, v co doufal. Jedeme, jak už jsem říkal, do misijního a sociálního centra v Žitomiru.

3,5 tisíce kilometrů přes Rusko, Bělorusko, Litvu, Polsko a přes celou Ukrajinu zpět za ním. Mají 13 dětí. Neskutečné příběhy, neskutečná nezlomnost těchto pro mě hrdinů víry. Teď jsou někde tady poblíž Žitomiru, koupili zde na vesnici levně pozemek a začali znovu stavět. Začínají znovu, staví garáž, pak budou stavit dům a pak modlitobnu. Mají vše oploceno a také už kopou bazén, kde chtějí udělat na podzim křest a v létě zde chtějí mít tábor pro děti. Když říkám, on staví, tak staví biskup, kterému je 75 let a vše dělá se svým stejně na těle i duchu vitálním 83-letým kamarádem a bratrem v Kristu. Biskup má takové jedno pravidlo, že když se založí sbor, tak pokud je pastor dobrý hospodář, měl by do 5 let postavit dům modlitby, modlitebnu. Biskup neuznává moc pronájem prostor pro církev. Jednak je to podle něj nejisté a nestabilní a také církev potřebuje nejenom setkání v neděli, ale i přes týden, biblickou hodinu, modlitební setkání dětí, mládeže a tak dále. Když někde začíná nový pastor, tak on za ním jede na uvedení do služby, na požehnání, na instalaci a zavolá mu, že mu veze dárek pro jeho nový sbor, pro nový dům modlitby. Pastoři si možná sem tam myslí, že biskup veze tučnou obálku s nějakým darem ze zahraničí, ale on mu přiveze lopatu a tomu předá jako dar pro vybudování nové církve. Na rukojeť mu často ještě napíše různé odkazy z Bible. Tak například 4, které tam pravidelně píše. Přísloví 6:6. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať smoudříš. Přísloví 10:4. Líné ruce přivádějí k chudobě, ale pilné ruce obohacují. Kazatel 9:10. Cokoliv máš dělat, dělej ze všech sil. A přísloví 13:4. Duše lenochá touží, ale nic nemá, kdežto pilní budou nasyceni. Už dlouho jsem neviděl člověka s takovou vitalitou a zdravým duchem. Přitom by se biskup mohl litovat v tom, co všechno vybudoval a xkrát o to přišel. Nebo by mohl už jenom nějak dožít a mohl by být takovým moudrým rádcem. Ale on opět staví. Můj kolega Feder říká trošku s nadsázkou a možná i bez ní. Sem budeme posílat všechny vyhořelé pracovníky s depresí, tady by se uzdravili. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jak pro nás může být přiměřená pravidelná fyzická práce obnovením? Obnovením pro naše tělo i pro naši duši. Ptal jsem se biskupa, na co se ve své službě zaměřuje. Říkal, že na děti. Když projde po vesnici, baví se se všemi dětmi. Za pár měsíců je chce pozvat na stanový tábor na pozemku jeho stavby. Budou tady tábořit, večer sedět u ohně, zpívat a povídat o Ježíši Kristu. Připomínám, že biskupovi Alexandrovi je 75 let. Ptám se ho, zda se mu daří oslovit pro víru a církev i muže. Říkal, že problém je v tom, že stále něco lidem nabízíme, co jim chceme říct nebo co pro ně chceme udělat. Zmínil, že Ježíš řekl samarské ženě, zda ona pro něj může něco udělat. Oni tady přijdou za muži v daném místě a řeknou jim, stavíme dům modlitby, sami tu stavbu nezvládneme. Můžete nám pomoci? No a to ti chlapi zase jo. No a pak při práci, během pauzy u kávy přirozeně diskutují o životě i o víře v Krista. Přál bych vám vidět zářící tváře toho temperamentního 75-letého muže a jeho usměvavého 83-letého kolegy. Feder mu při odjezdu říká, biskupe, omlouváme se, že jsme vás na hodinu zdrželi od práce. On na to, že je to v pohodě. Že dělají svým tempem od 8 do 8 večera a že už je dobré světlo, tak dnes budou dělat do 9. A to je z dnešního dílu všechno. Příští týden bych vám rád představil posledního 4. hrdinu víry.

0: Znaky zdravé, přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako boží rodiny. Více o tom bude řeč v pořadu Nejen chlebem, v úvaze kazatele Jaroslava Pokorného. Poslouchejte ve čtvrtek 18. června v 10 hodin a 15 minut.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec se uskuteční od 19. do 21. června 2026 a přinese pestrý program autorských pořadů, vystoupení domácích i zahraničních souborů, doprovodných aktivit i programů pro děti. Na festivalu se letos představí na 600 účinkujících z České republiky, Indie, Kolumbie a Polska. Hlavní festivalový víkend zahájí v pátek večer slavnostní program Balada o Šenkérce, co ráda tancovala. Pořad propojí unikátní filmový snímek České televize s živým vystoupením domácích souborů Jasénka, Psacan, Kotár a pěvecké skupiny Blaženky. Jmenované kapely uslyšíme i v dnešní voničce. Přejeme ničím narušený poslech a úspěšný dnešní den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Zítra, tedy ve čtvrtek 18. června odpoledne, startuje v Jablonci nad Nisou už 12. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, který se koná po celý víkend na letní scéně Eurocentra. Od čtvrtka 18. do soboty 20. června se představí pestrá paleta folklorních souborů z České republiky i zahraničí. Na programu budou tradiční tance, písně a hudební styly. Vstup je zdarma. V případě deštivého počasí se akce přesouvá do velkého sálu Eurocentra.

Slovácký krůžek v Brně vás zve na červnovou besedu u cimbálu, která proběhne dnes v podvečer, ve středu 17. června od 19 hodin na kulturním středisku Omega v Brně Husovicích na Musilově ulici. K tanci a poslechu zahrají muzika slováckého krůžku v Brně a cimbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Hostem besedy bude také cimbálová muzika Matěje Kůrečky ze Starého Podvorova.

0: Bylo 11 hodin, na Proglasu začíná pořad Čtení na pokračování. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, odpolednem vás bude provázet Alena Rubášová.
1: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
2: Dej Bůh, aby to byl on.
1: Zatlačí stříbrným penízem.
2: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Druhá část.

0: To byly divné časy tenkrát. Čí byla Polana? Uherská? Rumunská? Bolševická? V Jasině se ustavila vláda ukrajinská a lidé dokonce vypravovali, že prý přijdou Češi. Tenkrát se vyplácelo a stálo za trochu strachu podloudničit s tabákem. Zde byl 6x, také 10x dražší než v Rumunsku a za 100 000 zboží se vešlo pohodlně pod kozlík. Možno-li v tehdejších dobách vůbec mluvit o hranicích, bylo to na nich, kam si do krčmy na kraji jedné vsi jezdíval tatínek pro rumunský tabák. Vždy na noc tam na svém kočárku přijížděl, ráno před dnem odjíždíval se zbožím. Ale jednou v noci před krčmou velký křik a někdo do dveří bije. Krčmář běží otevřít. Vojáci. Tatínek se hrozně polekal, vyskočil z lože, chvíli zmateně pobíhal místností a pak vlezl pod postel. Byl to poručík a 2 pěšáci. Tabák našli. Byl složen v sínce a nebyl ani schován. Tatínka také našli. Vytáhli ho, zbyli a spolíčkovali. Poručík si lehl do jeho postele a vojáci se střídali v hlídání tatínka až do rána. Ráno nasedli do jeho vlastního vozíku.
1: Jak se jmenuješ, smradlavý žide?
0: Josef Šafar z Polany.
1: Hybaj. Nasedat.
0: A jeli. Směrem k Polaně to nebylo. Patrně k nějakému velitelství. Jeden z vojáků, snad cikán, kočoval, druhý seděl vedle tatínka a na hlavním sedátku sám kouřil cigaretu za cigaretou poručík. Tabák byl složen pod kozlíkem. Vojáci měli pušky. Jeli mlčky 30 minut. Když měli ještě asi 5 kilometrů k vedlejší cestě, kudy by se dalo také jet na Polanu, řekl tatínek, jako by hovořil sám se sebou, lépe řečeno, jako by mluvil ke vzduchu. Pan oficír by se mohl mít dobře. A já bych se také mohl mít dobře. Nikdo mu neodpověděl. Poručík kouřil a díval se netečně přes jeho rameno do krajiny. Jeli? A teprve za chvíli se ozval voják, který seděl vedle tatínka.
1: Kolik?
0: 10 000, řekl tatínek.
1: Kdy?
0: Pojedeme-li místo na velitelství do Polany, hned. Zasmlčili. Ale tatínkovi se zdálo, že se důstojník a voják na sebe dívají. Za chvíli, jako by se byl rozmyslil, řekl voják, to je málo. 15, odpověděl honem tatínek.
1: Málo, žide.
0: Víc doma nemám. Ale když přijeli k rozcestí, zabočili přece jen směrem k Polaně. Do Polany se dostali pozdě popolední. Tatínek rozkázal mamince, aby upravila oběd, jak nejlépe může, vojáky posadil do nálevny a poručíka uvedl do nejpěknějšího pokoje v domě. Vyplatil mu do haléře peníze, pohostil ho, nalil mu dobrého vína a vůbec se k němu choval hezky. Po obědě řekl poručík, že se tu nudí. Hraje snad pan oficír v karty? Ale důstojník mrzutě zavrtěl hlavou a šel do krčmy k vojákům. Ti se naobědvali a teď pili laciné víno. Poručík si sedl k ním. Pili a tatínek stále naléval. Zanotovali nějakou písničku. Křičeli, až se otřásal dům. A pak se dali do kořalek. Tatínek nepozorovaně použil příležitosti, sněl z věšáku vojenské pušky, zanesl je přes dvůr do stáje a tam je ukryl pod žlabem. Byl rád, že pijí kořalku. Snad se brzy opijí, usnou a bude pokoj. Ale že sedí zrovna zde, ho mrzelo. Leč všechny pokusy odlákat je do jiné místnosti selhaly. Proto, co mu prve v kuchyni rozčileně řekla maminka, ho to mrzelo. Neviděla je přijíždět. Neuspěla již Etelku odstranit z domu a v rychlosti ji vstrčila k nemocnému dědečkovi. Ale do dědečkova pokojíku vedly dveře jen z nálevny a protože měl okno zamřížované, nebylo odtud pro Etelku východu. Kočí Jankl, kterého matka prve poslala do vsi hledat druhé dvě děti, našel Bálu a malou Hanele na ulici a odvedl je k Bédrovi Kahanovi. Maminka byla plná úzkosti. Vojáci se brzy opili a hlavně poručík, stále se smějící a zřejmě nezvyklý kořalce, kterou do sebe lil jako vodu, dával mnoho naděje, že to dlouho nevydrží. Snad se nic nestane, dej Bůh. Vojáci nutili Žida, aby si s nimi připíjel na zdraví vlasti, krále a křesťanského náboženství. A tatínek to se zdvořilým úsměvem činil, věda, že to nemá váhy, říkáme-li si v mysli pravý opak. A do sklenek si naléval jen vodu. Za chvíli poodešel poručík na dvůr, pletl již nohama a tomu připadalo velmi zábavné. Vojáci se drželi okolo krku a hulákali. Tatínek zavřel na závoru dveře vedoucí z výčepu na ulici. Ale v tom již bylo podle hlučného chechotu slyšeti, že se důstojník vrací. Klopítl o práh, v otevřených dveřích rozpažil ruce a jeho smích se proměnil v jásavé volání. Krasavice v domě! Úžasná krasavice, musím ji vidět! Jsem s ní! Zřejmě ze dvora zahlédl mihnouti se u okna neopatrnou Etelku. Tatínek se strašlivě polekal, ale nedal na sobě nic znát. Pan oficír žertuje. Ne! Křičel poručík a boulil oči. Panu oficírovi se něco zdálo. Krasavice? Jaká? Kde? A usmíval se. Ne! Řval poručík jako na kasárenském dvoře. Z kuchyně přiběhla bledá, zděšená maminka. Chopila se důstojníka za rukáv, hladila mu rameno, prosila a hlas se jí chvěl. Ne, ne, ne, nikdo tu není, pane poručíku, jistě ne. Je, řval důstojník. Přísahám vám, volala maminka. Přísahám vám při všem, co je mi drahého na světě, při životě svém a svých dětí. Ale to rozčilení jí příliš prozrazovalo. Tatínek se jí snažil od důstojníka odtáhnout. Ne, ne, věřte mi, ale důstojník jako by byl náhle vystřízlivěl. Stál rovně. Oči mu hořely spíše uraženou hrdostí než opilstvím a co říkal, znělo podivně pevně. Já vám nepřísahám, ale dávám vám čestné slovo důstojníka, že dívce nebude skřiven ani vlas na hlavě. Ale vidět ji musím. Jen jí zdvořile políbím ručku a může si jít. Přiveďte mi ji sem. A jen na tom, jak kobrtavě vyslovil výraz zdvořile, bylo znát, že je opilý. Ne, křičela opět maminka a začala zas se svými přísahami, ale důstojník ji poslouchal jen chvilku. Jeho oči byly stále divočejší. Náhle zbrunátněl v tváři. Obrátil se k vojákům a napřáhl ruku ke dveřím dědečkova pokojíku. Tam! Vyrazte je! Vojáci hodili pohledem dokola po stěnách, ale nevidouce pušky, vrhli se ke dveřím bez zbraní. Je tam nemocný neštovicemi! Umřete! Zaječela zoufale maminka. Dostala políček, až upadla. Tatínkem smíkli do kouta. Rozběhli se proti dveřím rameny. Rána. Ještě rána. Dřevo zapraštělo. Ale dveře se najednou zevnitř otevřely, odtud se strašným jekotem vyrazila Etelka, proletěla vojákům pod rukama a do kuchyňských dveří a ven na dvůr. Vojáci potřebovali 2 vteřiny, než se vzpamatovali. Pak se všichni 3 hnali za ní. Tatínek stál uprostřed krčmy a držel se za spánky. Ale maminka měla ještě tolik síly, že běžela kuchyní a pokojem k oknu. A viděla. Etelka proletěla zahradou, proklouzla mezerou po vytržené plaňce a utíkala dolů k říčce. Vojáci se tu zřejmě nevyznali. Když se dostali na zahradu a k plotu, zdrželi se jeho přelézáním a pak nevěděli, kudy kam. Och, oddychla si maminka, zhroutila se na židli a hlava jí padla do rukou na stůl. A teď, ať už se děje, co děje. Dálo se. Vojáci se vrátili zuřiví. Začali rozbíjet krčmu. Nejprve to odnesli visací petrolejové lampičky, pak židlemi rozsloukali sklenice na výčepním stole a pak se dali do oken. Sklo řinčelo a létalo na pavlač kolem. Tatínek vytlačil maminku z bytu. Sám se schoval na dvoře a jen chvílemi se odvažoval na pavlač, aby okny jen s trojúhelníky střepů v rámech opatrně nahlédl na tu spoušť uvnitř. Rozbili vše na padrť. Sklenice, láhve, demižóny, židle. Střepy a třísky. Nálevní stůl byl převržen. Jeden z vojáků právě bušil pahýlem stolice do stolu a rány se rozléhaly, jako když střílí. Druhý, ten, který ráno kočoval, snad cikán, se snažil kopnouti do kamen, ale nedařilo se mu dosáhnouti podpatkem až na podezdívku a pokaždé silně zavrávoral. Na stole plném velkých lahví s kořalkou, kam je snesli, och, byli opatrní, seděl po turecku poručík, smál se, křičel smíchy a povzbuzoval vojáky. Tatínek lomil rukama. Začnou drancovat dům, vniknou do pokojů, ale prozatím je to ještě nenapadlo. Cikán si už poradil, nechal marného skákání a přinesl si prázdný 1/4 hektolitrový soudek. Tím vší silou udeřil do kamen. Kamna se s hromobitím sesypala. Strosek vyrazil ke stropu rojový sloup sazí, který se rozlétl místností. Vojáci jich byli i hned plní. Poručíkův smích přeskočil v bláznivý chechtot. Důstojník se převalil na stůl, 2 láhve břinkly na zem a válel se tu řiče a vije. Té chvíle použil tatínek. Vrávora je, klopíta je, rozhazuje rukama a s přeskakujícím křikem, jímž se snažil alespoň přiblížit nápěvu jejich písně, se vpotácel se sklenicí kořalky do krčmy, roztančil se tu mezi troskami a i sa brzy pln sazí jako ostatní, smál se, výskal, zdvihal paňácovsky nohy a křepčil. Nechal si důstojníkem hoditi do tváře sklenici, kterou mu nabízel. Nechal se vojáky kopat, tahat za pejzíky od války ještě nedorostlé, smíkati sebou. Pak se postavil do prostřed místnosti a jal se provolávati slávu králi. Jméno Hospodinovo budiš pochváleno. Cikán se na to chytil. Chopil se velké láhve a pil z ní plnými doušky. Ani ostatní se nemohli dát zahanbit. Tatínek honem přinesl z kuchyně nové sklenice a naléval. A poněvadž v kuchyni viděl, že se už z pole vrátili služky a křižují se, vyhnal je z domu, postavil do krčmy petrolejovou lampu a za rozbitými okny zavřel okenice. A teď to šlo ráz na ráz. Král a vlast a armáda a do dna kořalka a kořalka a ještě kořalka a tatínek v tom strašném rozrušení pil s nimi. První padl na zem poručík, znenadání, jako podťatý. Ani druhý z vojáků už dlouho nevydržel. Chtěl výjíti, spletl si východy a teď seděl ve střepek na zemi, opíraje se zády o železné dveře na ulici a třeště před sebe skelné oči. Ale s cikánem nebylo porady. Byl bez dna. Seděl a vytrvale řval a dotkl-li se ho člověk, pokoušel se dokonce vyskakovat. Tehdy tatínek zavolal ze dvora čeledí na Jankla. Jankl zezadu stiskl cikánovi sanici. Ať je král! Křičel už zuřivě tatínek a nalil mu do otevřených úst velkou sklenici denaturovaného lihu. Cikán vyboulil oči, tvářil se, jako by chtěl lapnouti po vzduchu, chvíli s vyboulenýma očima seděl a skácel se. Hned, maminko, to bude. Volal tatínek na ženu, která již netrpělivě bušila na okenici. Pak se vypotácel na dvůr, dal se maminkou dovésti k vážnici, hltavě se napil, rozmazal si studenou vodou na čele saze a nechal se vésti do zahrady, aby tu nalapal večerního vzduchu a dal se politovat. A právě v této chvíli to bylo, kdy Hanele, ještě ne šestiletá, snad proto, že cítila, že jest právě čas jít spat, se nepozorovaně odloučila od sestry a Bédrových dětí, od kahanů se vytratila a cupkala domů.
2: Proč je zavřen krám a krčma? A proč jsou zabedněny okenice?
0: Vyšla po třech schodech z mlýnských kamenů na pavlač, obešla roh, vystoupila na špičky a přiložila oči k mezeře pod okenicí, která odstávala.
2: Dva černí muži. Dva mrtví vojáci. Snad tři, protože tamhle je vidět ještě nějaké nohy.
0: A viděla všechno. Nebo alespoň velmi mnoho.
2: Na vratkých nohou se sem sune dědeček, jen v košili. Jeho hlava je olisalá, vedle uší splývají bílé pejzy a stářím žloutnoucí brada visí řídce na prsa. Děd se postavuje, prohlíží si vojáky, pak poznává důstojníka a pomalu se kolísá k němu. Stojí nad ním, dlouho na něho hledí, a jeho černé oči v bílém obličeji, které hoří pod obočím, scuchaným jako dva trsy trávy po vichru, jsou strašlivé. Pak se maličko rozkročuje. Ale co se to děje? Děd důstojníka polévá. Kropí mu začerněnou tvář. Polévá mu oděv.
0: Ne. Hanele nemohla rozumět i tomu, co se tu dálo. A zdá se, že se o vyšším smyslu dědova počínání nedoví nikdy. To nebylo potupení lidské tváře. To nebyla pomsta. Co Hanele viděla, bylo něco strašlivějšího než vražda. Již v jídle, byť sebepřísněji upraveném, jest něco nečistého. A člověk, který chce býti duševně silen, nesmí požívat i mnoho potravy. Jsou v ní nečisté substance, které člověku škodí, oslabujíce všechny jeho síly a nejprve ducha, kterého činí mdlým. Lidská voda však v sobě soustřeďuje všechnu tuto nečistotu. Jest výtažkem vší nečistoty, jest nejnečistější ze všech věcí nečistých. A člověk jí potřísněný přestává být člověkem. Už nikdy nebude schopen duchovních úkonů. Pozbude všech sil, ztratí veškerou vůli, zůstane navždy jen mátohou s lidskou tváří, kusem špinavé látky zmítaným větry. Tak to také stojí v středověkých talmudech z oběhu dávno již vzatých,

0: výše a nad jeho hlavu a vylil se na něho. V té chvíli ztratilo pravé jméno Boží všechnu moc. Ješua Hanocry se zřítil k zemi a mohl být jat a popraven. Tak si také počínal dět s vojákem. S ním, který tupil jméno Izraele. S ním, který zničil židovské jmění. S ním, který chtěl zmrhat vnučku Abrama Šafara. V žlutavém osvětlení petrolejové lampičky zde vzpřímeně stál bílý ústrojem, stářím i nemocí a jeho život se vlil jen do těch lesklých černých očí pod trsy obočí. A děd se rozpíval. Ponurým molovým recitativem, mystickou východní melodií, již jakoby ze zakletí 5000 let přivolával z dalekých pouští a pastvin podzemní síly, ty, které zahubily amalechické, madiánské a filištínské, zhladili z tváře světa Římany, Babylon i Egypt, umučili Onána, Chóra s Dantonem a Abironem i Toleho a s nimi všechny, kdož kdy chtěli uškodit národu izraelskému a jeho hospodinovi. Děd, zapomenuv na všechno stařecké chvění, zpíval nad bezvládným vojákem pomalu slovo za slovem a slabiku za slabikou strašlivou talmudskou kletbu. Jej, hej, regel, šejcho, ty schabeš. Krev vyschniš ti v těle a ruce a nohy tvé nechať zmrtvějí, aby si jimi nemohl vládnouti. Myšlenky tvé buď tež tupé a zloba tvá se již neuplatňuj, neboť taková jest odplata za nepravosti a ty již nebudeš moci činit zlo, které si chtěl páchat i na nás, Izraeli. Tak tě trestej, Hospodin. Amen.
1: V té chvíli Hanele sklesla ze špiček na celá šlapadla, dala se do běhu pavlačí a po schůdcích do dvora a v jeho tmě se zděšeně rozkřičela: Maminko, maminko, maminko.
0: Matka přiběhla ze zahrady. Proč nejsi u bédru, když jsem ti to nařídila? A v tom rozčílení ji plácla přes zadničku.
1: Ne, Hanele neřekla ani slova o tom, co viděla.
0: Jen se ve tmě na posteli bála a její velké oči byly vyjevené. Zatím tatínek s Janklem odnesli poručíka do pokoje. Omyli ho, uložili do bílé postele, tatínek srovnal jeho peníze a věci na noční stolek na hromádku a uniformu dal Janklovi. Doneseš to ještě teď k Jakubovičům. Ať ty věci Pinches vyčistí, vypere, vyžehlí. Ráno musí být jako nové, kdyby na tom měl celou noc pracovat. A ty boty vycídíš do zrcadlova. Když se Jankl vrátil od Jakubovičů, šli pro ty dva do výčepu. Tatínek vzal každého za nohy, Jankl za hlavu a hodili je z pavlaček hnoji do psích lejn. Teprve druhého dne, aby je nikdo neviděl, je Jankl zatáhl do stáje. Vojáci spali noc, den a noc a na cikána bylo ještě třeba chrstnout džber vody, aby se probral. Když ve čtvrtek ráno procházel bledý důstojník ve vyžehlené uniformě a blištících se botách kuchyní, zeptal se mrzutě tatínka.
2: Dnes je středa?
0: Jak jinak, vaše blahorodí?
2: Nebyli jsme včera nějak tento?
0: Naprosto ne, pane oficíre. Jen trochu veselý. Usmíval se zdvořile tatínek a mnul si ruce. Jankl zapřáhl a odjeli.
1: A na hlavním sedadle, kouře cigaretu za cigaretou, seděl bivší člověk.

Lidská mátoha bez síly a vůle, navždy zneškodněná. Jejíž život, byť sebedelší, bude jen slepým a ubohým potácením po světě.

0: Novelu Ivana Olbrachta O smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

A máme 11 hodin a 30 minut. Na Proglasu jste teď už s Alenou Rubášovou ve středu 17. června 2026. Máme Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Podle katolického kalendáře je památka svatého Řehoře kardinála Barbaríga, italského biskupa a diplomata, zakladatele škol a papežského poradce. Odešel v tento den roku 1697. Před 180 lety zemřel pařížský mim s českými kořeny Jean-Baptiste Gaspard de Biron. Před 125 lety udělila Pražská univerzita doktorát filozofie první ženě, Marii Zdence Baborové. Rovných 75 let dnes uplynulo od zatčení duchovního správce farnosti Babice na Třebíčsku, blahoslaveného Václava Drboli, oběti komunistické zvůle. 26 let je knězem olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. 20. výročí svěcení si připomíná trvalý jáhen ve Znojmě u svatého Mikuláše, vedoucí tamní schóly a hudební pedagog Willy Tyrk, předseda spolku Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, Muzika Sakra. 40. dnes slaví zpěvačka a písničkářka Marie Putnerová. 46. narozeniny má divadelní režisér, dramatik a herec Jiří Havelka a 87 let se dožívají polský filmař, režisér a scénárista Křištof Zanussi a farář v Kameničkách na Chrudimsku pater Jan Srnský. Svátek mají všichni Adolfové, jméno z němčiny znamená ušlechtilý vlk. Dopolední vysílání Proglasu je už téměř u konce. Po dopoledním proudu si před 12. hodinou poslechneme myšlenku na den Hany Pinknerové. Po níž se s námi můžete pomodlit modlitbu Anděl Páně a pak si vychutnat hudební siestu. Dnes uslyšíme koncert E-dur pro housle a orchestr Nicoli Paganiniho a symfonickou báseň Prokletý lovec Cezára Franka. Máte se jistě na co těšit, zůstaňte tedy s námi.

0: zpívala nám Míma Krajčová. Na dnešek připadá první liturgická památka nových moravských blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat biskup Pavel Konzbul v brněnské katedrále na Petrově dnes od 17 hodin a 30 minut. Relikvie těchto obětí komunismu tam mezi jinými zástupci farností a institucí převezme pro Židlochovice farář Jan Nekuda. Byl prvním postulátorem v kauze jejich blahořečení a nedávno se účastnil vyzvedávání urny s ostatky otce Drboly.
1: To byli mladí horliví kněží, kteří dobře pracovali pro svoje farnosti. A potom druhá věc, že dokázali přijmout ten neblahý úděl, který měli, a dokázali odpustit a umřít bez nenávisti.
0: Řekl pro Glasu pater Jan Nekuda. Relikvie obou mučedníků převeze po dnešní brněnské slavnosti do svého kostela Povýšení svatého kříže v Židlochovicích k vystavení.
1: Konkrétní místo musíme vymyslet, ale prozatím budou na bočním oltáři, kde připravíme pro ně relikviář a do té doby, než najdeme nějaký vhodnější místo.
0: Hlavní relikviář z ostatky blahoslavených Jana Buly a Václava Drboly od akademického sochaře Otmara Olivy bude do října v boční kapli brněnské katedrály. Pak se natrvalo přesune do Jaroměřic nad Rokytnou. O relikvie dosud podle biskupství projevilo zájem 25 farností a institucí. Vedle Židlochovic je po dnešku budou mít například Babice, Vysoké Mýto, Biskupské gymnázium v Brně či Papežská kolej Nepomucenum v Římě. Slavnost z katedrály svatých Petra a Pavla v Brně vám zprostředkujeme dnes přímým přenosem od 17 hodin a 30 minut.

Tak to byla na vlnách Proglasu americká zpěvačka Stacey Kent. Násilí a nepřátelství vůči křesťanům v Izraeli a svaté zemi podle analytické organizace Rossing Center výrazně stoupá. Zatímco za celý rok 2025 úřady zdokumentovaly 155 incidentů, tak data za první měsíce roku 2026 naznačují, že letošní bilance překoná loňská čísla. Kritická situace je například v palestinské vesnici Tajbeh na západním břehu řeky Jordán v Palestině, která je považována za poslední převážně křesťanskou obec v oblasti. Izraelští osadníci tam podle místního kněze záměrně zapalují pole, útočí na civilisty a ničí majetek, čímž nutí obyvatele k emigraci. Církevní představitelé varují, že je ohrožena nejstarší křesťanská komunita světa. Server Zenit píše, že tyto incidenty dále zhoršují mezinárodní obraz Izraele a důvěru v premiéra Benjamina Netanyahua, která podle globálních průzkumů ve světě výrazně klesá.

0: Poslouchali jsme polskou kapelu Dreše. V komunitním centru Žižkostel v Praze na náměstí Barikád se dnes uskuteční gospelový koncert. Od 19 hodin vystoupí pražský soubor Rainbow Gospel. Více k programu Ondřej Tichota.
1: Uslyšíte radostnou a energickou hudbu z oblasti gospelu, spirituálu a také jiných žánrů. Na pódiu se představí pražský 30členný sbor doprovázený 5členou kapelou. Rainbow Gospel má za sebou už 22 let pestrého života a černošská duchovní hudba v kombinaci s písněmi jiných žánrů a v originálních aranžích vás před létem pěkně naladí. Moderní gospely i jazzově laděné skladby od Arety Franklin nebo popovějších Stevieho Wandera a Johna Bon Joviho ozdobí linka jemného saxofonu. Některé písně jsou bez kapely, i když ne docela. Bubeník udává rytmus a ostatní muzikanti rozšiřují řady už tak poměrně velkého sboru. Letní koncert Rainbow Gospel slibuje barevný zážitek. Přijďte načerpat novou energii.

0: 11 hodin 57 minut. Přinášíme vám myšlenku na den autorky Hany Pinknerové. Pochází z její knihy Být blíž, kterou vydalo nakladatelství Návrat domů. Čte Jaroslava Círusová.
1: Kam plavu? Když jsem byla maminkou na plný úvazek, čímž myslím, že péče o děti byla mým hlavním zaměstnáním, koníčkem i službou, bylo mi mé životní určení jasné. Starám se o děti a domácnost. Bylo toho docela dost. Spousta drobných úkolů od rána do večera, neustále jsem věnovala plnou pozornost otázkám, požadavkům, nárokům, úkolům a potřebám dětí. Připadala jsem si často jako plavec, který plave kraulem. Má většinou hlavu pod vodou a moc nedokáže kontrolovat svůj směr. S důvěrou plave a plave a možná ani přesně neví kam. Čas od času jsem potřebovala zvednout hlavu nad hladinu a zkontrolovat, kde je cíl. Kam vlastně plavu? Co je zatím souhrnem všech úkolů a činností za smysl? Člověk jako maminka pořád něco dělá. Češe culíky, hledá dudlík, vaří kakao, obléká panenku, věší prádlo, tahá kočárek, balí svačinu, dělá bábovky na písku, recituje říkadla, zpívá písničky, rozsuzuje spory, vysvětluje, proč se něco musí a proč se něco nesmí, vytírá podlahu, nakupuje zdravé potraviny. Pofouká odřené kolínko, převleče pobrindané tričko, zaváže mašly, přebalí mimino, vyleje nočník. Pak vodí děti do školky a učí je přecházet ulici, hrát si s ostatními, čte pohádky, kreslí princezny a vlaky. Ukazuje, jak se jezdí na koloběžce a jak na kole. Vysvětluje písmenka a noty. Co to vlastně dělám? Ptá se sama sebe. Kam plavu? Co je cílem toho všeho, co pořád dělám? A tak dojde k poznání, že cílem výchovy je samostatnost. Naučit děti všemu, co považuji za podstatné, aby mě nepotřebovali. To je cíl. Plavu k němu, držím směr. Teď jsem v období mezi maminkou a babičkou. Děti už odešly z domova, ale vnoučata ještě nemáme, jinak je to stejné. Plavu a občas musím vystrčit hlavu nad hladinu, aby zkontrolovala, jestli držím směr. Kam plavu? Co je teď mým cílem? Proti stárnutí nic neudělám, ale dozrávání mohu ovlivnit. Kam plavete vy? Víte to?

0: Dobré poledne z Proglasu. Milí posluchači, poprvé dnes slavíme liturgický svátek našich nových mučedníků Jana Buly a Václava Drboli. A proto myslíme dnes na obyvatele obcí Starovičky, Lukov a města Moravský Krumlov. Po modlitbě Anděl Páně připojíme modlitbu za mír v kancionálu číslo 35. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval paní Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Blahoslavení Jene Bulo a Václave Drbolo.
1: Orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
1: Orodujte za nás.
0: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Krátce po 12. hodině se nyní na Proglasu rozezní tóny hudební siesty. Nejprve uslyšíme koncert E-dur pro housle a orchestr Nicoli Paganiniho. Houslistu Salvatora Accarda doprovází londýnský filharmonický orchestr, diriguje Charles Dutoit.

Dozněl koncert E-dur pro housle a orchestr Nicoli Paganiniho. Houslistu Salvatore Accarda doprovázel londýnský filharmonický orchestr, dirigoval Charles Dutoit. A dále si v rámci hudební siesty na Proglasu vyslechneme symfonickou báseň Prokletý lovec z roku 1883 Cezára Franka. Zahraje Filadelfský symfonický orchestr pod vedením dirigenta Ricarda Mutiho.

0: Vyslechli jsme symfonickou báseň Prokletý lovec Cezára Franka. Filadelfský symfonický orchestr dirigoval Ricardo Muti.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Je 13 hodin a začínají zprávy se Zdislavou Horníkovou. Dobré odpoledne. Slavíme první liturgickou památku Bulli a Drboli. Zemřel italský kardinál Ruini. V Brně zahájí výstavu věnovanou Františku z Assisi. Na dnešek připadá první liturgická památka nových moravských blahoslavených kněží Jana Bulli a Václava Drboli. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat biskup Pavel Konzbul. Relikvie obětí komunismu mezi jinými zástupci farností a institucí převezme pro Židlochovice farář Jan Nekuda. Byl prvním postulátorem v kauze jejich blahořečení a nedávno se účastnil vyzvednutí urny s ostatky otce Drboli.
1: To byli mladí horliví kněží, kteří dobře pracovali pro svoje farnosti. A potom druhá věc, že dokázali přijmout ten neblahý úděl, který měli, a dokázali odpustit a umřít bez nenávisti.
0: Slavnost katedrály svatých Petra a Pavla vám zprostředkujeme přímým přenosem od 17.30. Papež Lev XIV. Při své dnešní generální audienci na svatopetrském náměstí ve Vatikánu shrnul svoji apoštolskou cestu do Španělska, kterou absolvoval od 6. do 12. června.
2: Když jsem navštívil Madrid, Barcelonu, opatství Montserrat a Kanárské ostrovy. Po dlouhé cestě po čtyřech afrických zemích jsem se tentokrát vydal napříč evropskou zemí prastaré a velice bohaté křesťanské tradice. A ukázalo se zcela zřejmě, že i v dnešním Španělsku, které prošlo značnými sociálními a kulturními změnami, byl papež všude přijímán značením a otevřeností k naslouchání. Vzdávám za to díky Bohu a všem obyvatelům Španělska, králi a veřejným představitelům, biskupům a církevním společenstvím.
0: Slova svatého otce pro televizi Noé tlumočil pater Petr Smolek. Více rozebereme v dalším vysílání.
3: Posloucháte zprávy pro glasu.
0: Zemřel italský kardinál Camillo Ruini, a to včera ve věku 95 let. Byl jedním z nejvlivnějších duchovních v zemi, poznamenal Katpres. Jako generální vikář pro římskou diecézi byl jedním z nejbližších spolupracovníků papežů Jana Pavla II. A Benedikta XVI. Také vedl italskou biskupskou konferenci mezi lety 1991 a 2007. Vatikánská papežská komise pro ochranu nezletilých navázala spolupráci s organizací Ending Clergy Abuse. Společnými silami se zaměří na intenzivnější ochranná opatření v církvi, více naslouchání a angažování ve prospěch obětí sexuálního zneužívání. Obě strany se poprvé setkaly v posledních dvou dnech, informoval web církev.cz. Jubilejní rok svatého Františka slaví diecézní muzeum v Brně novou expozicí na Petrově. Vernisáž očekáváme dnes od 16 hodin. Veřejnosti se zpřístupní zítra v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla. Kurátorka Petra Lexová pro glasu popsala.
4: Výstava nazvaná Jubileum svatého Františka s pod názvem Stopy františkánské rodiny v Brně vznikla u příležitosti 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi, kdy byl zároveň papežem Lvem 14. vyhlášen jubilejní rok svatého Františka. Výstava představuje umělecká zpracování tohoto významného světce z různých koutů brněnské diecéze a zároveň mapuje působení jeho následovníků v Brně. Veřejnosti budou vystaveny běžně nepřístupné exponáty, zapůjčené františkánskými řády, mezi nimiž vyniká vzácná relikvie, plášť svatého Jana Kapistrána.
3: Počasí.
0: Očekává nás polojasná, místy oblačná až zatažená obloha. Ojedinělé se objeví přehánky, zejména na východě Česka, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 28 stupňům. S večerem bude srážek ustávat. Noc nás čeká také oblačná, zpočátku s ojedinělými slabými přehánkami. Nejnižší teploty kesnou ke 12 stupňům. Od západu se vyjasní, zítřek bude jasný, s tropickými teplotami na úrovni až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy Zdislavy Horníkové. Na Proglasu dál pokračuje odpolední proud s Alenou Rubášovou.

Máme 13 hodin a téměř 9 minut. Posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou a máme středu 17. červen 2026. Do odpoledního proudu jsme vstoupili písní Vážený pane Michala Prokopa a kapely Framus Five. Budeme vám hrát taky Dáju Šimíčkovou, Moniku Song, kapely Crossover Sextet, Madame v triku a mnohé další. A přidáme samozřejmě zprávy a dnešek v kalendáři. Od 14 hodin si v hudebním kompasu představíme španělské duo Blanka i Čuči. A například od 16 hodin naladíte folklorní okénko Heleny Bretfeldové s podtitulem Moje milé premilené jahody. Dobrý poslech.

0: Tak to byla německá kapela Maya and the Angels of Libra. Svatovické varhany jsou po pondělní slavnosti žehnání plně funkční a slouží. Dlouhý proces vzniku nástroje pro Pražskou katedrálu shrnul v rozhovoru pro posluchače Proglasu šéf správní rady nadačního fondu, který ho zastřešil, jáhen Vojtěch Mátl. Ke konečné ceně varhan řekl:
1: první odhady, když jsme začínali, tak se mluvilo o nějakých 80 milionech, ale nejdřív se zjistilo, taková první komplikace byla, že ty varhany nemohly vypadat tak, jak byly zprvu navrženy, protože se ukázalo, že katedrála tlumí zvuk a ty varhany by nebyly slyšet, takže se museli přeprojektovat a asi o 3 metry zvýšit, což zasáhlo i tu kyselovou rozetu, kterou jsme původně chtěli nechat úplně nedotčenou. Potom docházelo k odborným a právním konzultacím, protože ta katedrála nepatří církvi, ale státu, a pokud stát měl udělit souhlas na to, aby ty varhany byly umístěny v katedrále, tak se muselo pojmenovat, protože slovo varhany v žádném zákoně nefigurují, tak jestli ty varhany jsou hudební nástroj, umělecké dílo, stavba nebo strojní zařízení, a na základě velmi rozsáhlých právnických analýz bylo stanoveno, že varhany jsou strojní zařízení a že se musí stavit podle směrnice o strojních zařízeních, a to žádný varhanář tím neměl v Evropě zkušenost ani u nás, a museli jsme splnit mnoho a mnoho různých atestů, měření, výpočtů a norem, které se stahují na strojní zařízení, a to taky ten projekt prodražil. Potom také přišel covid, přišla doba války, inflace, a to se všechno podepsalo, a takovou zvláštní skupinou těch nákladů je ten prospekt, kdy vidíme, že tam máme levitující píšťaly a mezi nimi visí křišťál. Ty levitující píšťaly jsou navrženy pro svatovické varhany úplně originálně. I ten křišťál, nikde takovýhle varhany ve světě nejsou, a musel se vyvinout systém, jak ty píšťaly napájet z boku, protože běžně píšťaly ve varhanech stojí a jsou napájeny ze spoda. A i ten křišťál a jeho osvětlení, ten křišťál zase se přemýšlelo, jestli bude broušený, litý, kde tam budou umístěny ty světla a podobně, a to přineslo obrovské náklady.
0: Uvedl Vojtěch Mátl za nadační fond Svatovícké varhany a popsal největší překážky 14-letého úsilí.
1: Když jsme dostali zadání, jak má k těm varhanům vypadat ta dokumentace, a ten varhanář nám řekl: tohle já nikdy nejsem schopen udělat, nikdy jsem to nedělal a žádný varhanář v Evropě to neumí. Dokonce nám přišla z Bruselu od varhanářské asociace evropské, že zničíme tímhle přístupem evropské varhanářství, pokud bychom to požadovali, protože stavit varhany podle směrnice o strojních zařízeních nikdo neumí. A v tu chvíli se muselo hodně hledat, jak pomoct tomu výrobci, aby jsme dostali všechny ty certifikace a podobně. Pak to byla třeba otázka požární bezpečnosti, kde když schořela katedrála nebo vyhořela Notre Dame, tak samozřejmě přišli hasiči nebo ty lidi zodpovědní za bezpečnost katedrály, protože viděli, co se tam dělo, a řekli například: ty varhany musí vydržet 15 minut hořet a nespadnout, a po 15 minutách musí spadnout dozadu a ne dopředu, kdyby tam utíkali z té katedrály, aby nespadli na ně. A to zase byla obrovská výzva, výpočty, statika, jak to udělat, jak to spevnit a nastavit tak, aby po 15 minutách hoření spadly dozadu a ne dopředu a podobně. A to opravdu byly výzvy, které ten projekt protáhly třeba každá o půl roku, o několik měsíců, sehnat ty odborníky, kteří budou schopni vůbec to posoudit, budou na to certifikovaní, budou ochotní na to dát to kulaté razítko, spočítat to. Já jsem ty varhany trošičku uslyšel v Barceloně v roce 2000, myslím 18 nebo 19, kdy už tam stály a právě administrativně složitě nemohly být sem převezeny, tak tam jsem na ně slyšel mistra Josefa Kšicu zahrát koncert. A tady v katedrále jsem je slyšel, až už když chviličku hráli, tak jsem tam vedl nějaké ty velké větší mecenáše, tak nám na ně zahráli a bylo to teda velký zážitek. Oni opravdu umí nejenom rozechvít lidské srdce a pouzdných duši k Pánu Bohu, ale taky rozechvívají způsobem tu katedrálu. Když opravdu jedou na ten plný výkon, tak na člověka jde pokora z toho.
0: Podělil se s Proglasem o první zážitky s novými varhanami Vojtěch Mátl. Největší zásluhu na pořízení nástroje měla podle něj veřejnost. Ve sbírce se podařilo vybrat přes 154 milionů korun.
1: My na ty varhany nečerpáme vůbec žádnou státní dotaci a opravdu většina, mimo těch velkých mecenášů, kteří zaplatili, dejme tomu, odečteme třeba těch 30 milionů na to osvětlení, na ty křišťály a na ten prospekt, který je teda fantastický, tak to byly přímé dary, všechno to říkám zaokrouhleně, ale všechno ostatní vybrali menší firmy, občané mezi sebou, adopcí píšťál, drobnými dary, a nebejt nich, tak nejsme schopni tohle udělat. A bylo velmi cenné, že to byly nejmladšímu člověku mohlo být 13.15 přišla holčina, která si nechala ustříhnout cop, prodala ty peníze, přinesla na varhany a nejstaršímu bylo kolem stovky. A zase řekci, aby na tomto světě po mně něco zůstalo, naší rodina, aby měla svoji píšťalu v katedrále, tak adoptoval a podobně. Takže bylo mnoho příběhů a veřejnost to byla naprosto zásadní. A právě pan kardinál Duka, jak vždycky rád říkával, že katedrála je naše, jako našeho českého národa a že ji tak bereme, tak to se v té sbírce opravdu projevilo. Nás teďka čeká samozřejmě doplatit všechny ty faktury a dokončit ty předávací procesy, kdy my teďka jsme od pana Grenzinga ty varhany převzali. Asi měsíc je budeme mít v držení jako nadační fond a dále je budeme předávat metropolitní kapitule. Tyhle ty všechny předávky ještě jsou spojeny s různými dalšími procesy a musím upřímně říct, že nám ještě na ty varhany něco zbývá dovybrat a proto bych chtěl i posluchače poprosit, pokud by chtěli mít v těch nových krásných varhanech a v naší krásné katedrále svoji píšťalku, takže ještě pořád je možné nám pomoci ten projekt dotáhnout a tu píšťalku si adoptovat na www.svatovickevarhany.com adoptuj píšťalu a tato možnost bude otevřená jenom do 30. června a potom bychom postupně chtěli zahájit likvidaci nadačního fondu a doufejme a dej pán Bůh, že do té doby všechny ty nároky, které na nás jsou kladeny, budou splaceny.
0: Vyzval jménem nadačního fondu Svatovické varhany předseda jeho správní rady Vojtěch Mátl. Píšťal mají přes 6 000 a k adopci se nabízejí i pedály.

O chvílích, kdy je potřeba začít znovu, nám zpívala Natálie Tichánková. 91. narozeniny by dnes oslavila socioložka a publicistka se zkušeností normalizační perzekuce a věznění za pašování nelegální literatury Jiřina Šiklová, členka Kolegia paměti národa. Zemřela v roce 2021. Podle Václava Malého měla, cituji, statečná chartistka velké zásluhy o kulturní kontakty mezi emigrací a domovem před rokem 1989. Díky ní se mohla šířit kvalitní literární tvorba a publicistika vydávaná ve svobodném světě, napsal biskup a ocenil její neúnavné zapojení do různých prospěšných občanských aktivit. Z výroků Jiřiny Šiklové citujme: pro šťastný a spokojený život je zásadní mít dobré svědomí.

Máme 13. hodinu 30. minutu a to je čas pro dnešek v kalendáři, který pro vás připravila Kateřina Vitouchová. Prožíváme spolu středu 17. červen 2026, Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. V budoucnu mohou vyhnat z domovů miliony obyvatel planety. Rozsáhlé prachové bouře pak mohou poškodit zdraví i na vzdálenost kontinentů. Podle OSN je to ekologický problém z nejzávažnějších. Stěžuje i boj proti bídě. Hospodářsky vyspělé státy se v roce 1994 zavázaly, že těm ohroženým poskytnou pomoc. Česko se k úmluvě připojilo v roce 2000. V katolické církvi je dnes památka svatého Řehoře kardinála Barbariga, italského diplomata, biskupa v Bergámu a Padově, zakladatele škol a papežského poradce. Podílel se na dosažení Vestfálského míru koncem 30leté války roku 1648. Při svých mimořádných schopnostech a horlivosti vynikal také pokorou a laskavostí. Zemřel 17. června 1697. Pochován je v Padovské katedrále. Podle občanského kalendáře má dnes svátek Adolf. Jméno z němčiny znamená ušlechtilý vlk.

Poslouchali jsme katalánské ženské duo Arar. Právě před 180 lety zemřel pařížský mim s českými kořeny Jean-Baptiste Gaspard de Biro. Narodil se v rodině kočovných akrobatů v Kolíně jako Jan Kašpar Dvořák. Položil základy nové pantomimy. Na jeho náhrobku čteme: ačkoliv nikdy nepromluvil, řekl vše. František Kožík sepsal jeho osudy v knize s příznačným titulem Největší z pěrotů. A rovných 75 let nás dělí od zatčení duchovního správce farnosti Babice na Třebíčsku, blahoslaveného Václava Drboli, oběti komunistické zvůle. Stalo se 2 týdny před střelbou v babické škole. Rudé právo pak líčilo faráře Drbolu jako, cituji, netvora, který si neváhal vzít na svědomí ani ten nejtěžší smrtelný hřích. K nesmyslnému přiznání podílu na červencové vraždě stranických funkcionářů v obci Babice její sluhové totality donutili krutým mučením a v srpnu 1951 kněze nezákonně popravili. Po brněnské slavnosti ze 6. června letošního roku je dnes první liturgická památka blahoslaveného Václava Drboli a dalšího kněze popraveného v babickém procesu, Jana Buly.

To byla Josefína Čermáková a Crossover Sextet. A pojďme k dnešním oslavencům. Čtyřicetiny slaví zpěvačka a písničkářka s cenou Anděl Marie Putnerová. Za zásadní pokládá svoje angažmá v cymbelínu, působení v Jablkoni a Půl Jablkoni a také stálé hostování v kapele Mirka Kemela. Ve volném čase se věnuje gregoriánskému chorálu. Hudební publicista Ondřej Bezr napsal: Přestože Marie Putnerová působí na první pohled jako velmi křehká dívka, její skutečná osobnost je velmi silná a má také mimořádnou tvůrčí odvahu. 46. narozeniny slaví divadelní režisér, dramatik a herec Jiří Havelka. 87 let se dožívá pater Jan Srnský, farář v Kameničkách na Chrudimsku, a stejně tak legendární polský filmař Krzysztof Zanussi, režisér a scénárista z generace tvůrců polského kina morálního neklidu, autor desítek filmů, poradce papeže Jana Pavla II. Dramaturg televize Noé a filmový publicista Lukáš Jirsa ho označil za, cituji, jeden z pilířů evropského filmu, umělce proslulého nadáním klást znepokojivé otázky a nabízet na ně nejednoduché odpovědi.

Balada Peace, tedy klid, zazněla v podání slovenského zpěváka Samuela Hoška. A tady je pozvánka k poslechu odpoledních a večerních pořadů Proglasu. Folklorní okénko v 16 hodin provoní vůně čerstvého ovoce. Písní o takzvaném lesním ovoci je celá řada a my se dnes zaměříme na ty o jahodách. Jsou často s baladickým podtextem, například Šli děvčátka na jahody, po případě o lásce, pro kterou jsou jahody prostředníkem, jako třeba Moje milé premilené jahody. Písničky o jahodách pro vás vybrala kolegyně Helena Bretfeldová. V 17 hodin a 30 minut nabídneme mimořádně přenos mše svaté, a to z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně, u příležitosti prvního liturgického data blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Bohoslužbu celebruje biskup Pavel Konzbul. A folkové trio Nerost vydalo své první album Poslední piknik, na kterém hrají výraznou roli minimalistické akustické kytary, pulzující kontrabas a akordeon. Škála nálad se pohybuje od intimních písní až po rockové gradace. Rozhovor o albu s kapelou připravila Anna Janošková a nabídneme jej v pořadu Jak se vám líbí, dnes od 19 hodin a 15 minut.

To byla kapela Madame v triku. A teď už Roman Dostál a báseň evangelického faráře Miroslava Erdingera Smích, pláč a smíření.

Máme krátce po 14. hodině na Proglasu čas pro hudební kompas. Dnes si představíme španělské duo Blanca y Chuchi a jeho album Universo. Začneme skladbou Silba, Buela y Bria, což znamená zapískej si, vzleť a zazáři.

Na vlnách Proglasu si představujeme album Universo, které natočilo španělské duo Blanca i Chuchi. Tvoří je houslistka a zpěvačka Blanca Altable a kytarista Chuchi. Vedle nich na albu účinkují americká violončelistka Natalie Haas a Jaime Muñoz, španělský hráč na flétny a klarinet. Hudebníci vycházejí z lidových písní a tanečních motivů Kastýlie, avšak zpracovávají je s velkou mírou kreativity a osobní svobody. Vedle tradičních skladeb proto na albu nacházíme také autorské kompozice, které s lidovou hudbou vedou přirozený dialog a rozšiřují její výrazové možnosti. Budeme poslouchat ještě skladby Ronda de Carballeda a En un rincón del lago.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Universo, které loni v prosinci vydalo španělské duo Blanka i Čuči. Zítra ráno nás bude v hudebním kompasu zajímat německý jazzový kytarista Paolo Morello a zítra odpoledne bude tématem hudebního kompasu skotský trumpetista Colin Steele. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Tous les jeudis, on peut voir sur le quai de la gare Gino et sa guitare. Il lorgne à la dérobée, sa pauvre main gantée, la gauche qu'il n'aurait pas dû confier.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

To byl Roman Hampachr a Překročit stín z alba Nil Novi Sub Sole. Teď jej vystřídá už podruhé v dnešním odpoledni německá skupina Angels of Libra.

vedle mě. Na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

Máme 14 hodin a 30 minut a vy ladíte Proglas s Alenou Rubášovou. Společně prožíváme středu 17. červen 2026 a plujeme také odpoledním proudem písní a zpráv. Přidáme si pozvánky na akce po republice. Budu vás zvát třeba do Místku,

Českých Budějovic, Mariánských Lázní či do Olomouce. Od 16 hodin si můžete poslechnout folklorní okénko Heleny Bretfeldové s podtitulem Moje milé premilené jahody. A mimořádně od 17 hodin 30 minut zařazujeme přenos mše svaté z katedrály svatých Petra a Pavla v Brně u příležitosti prvního liturgického data blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Dobrý poslech všech našich pořadů, zůstaňte s Proglasem.

0: Poslouchali jsme kapelu Žamboši a solo měl Jan Žamboch. Papež Lev XIV. Při své dnešní generální audienci na svatopetrském náměstí ve Vatikánu shrnul svou apoštolskou cestu po Španělsku, kterou absolvoval mezi 6. a 12. červnem.
1: Když jsem navštívil Madrid, Barcelonu, opatství Montserrat a Kanárské ostrovy. Po dlouhé cestě po 4 afrických zemích jsem se tentokrát vydal napříč evropskou zemí prastaré a velice bohaté křesťanské tradice. A ukázalo se zcela zřejmě, že i v dnešním Španělsku, které prošlo značnými sociálními a kulturními změnami, byl papež všude přijímán značením a otevřeností k naslouchání. Vzdávám za to díky Bohu a všem obyvatelům Španělska, králi a veřejným představitelům, biskupům a církevním společenstvím. Boží lid mě velice potěšil slavnostním projevem své víry a své náklonnosti. Já jsem zase mohl ujistit věřící, že jako římský biskup je chci pozbudit k překonání každé formy rozdělení a rozkolu, k neustále péči o společenství, o dialog, o jednotu v různosti. Toto je vlastní službou Petrova nástupce a tato služba na apoštolských cestách nabývá specifické podoby, která je pokaždé přizpůsobená situaci církve a společnosti v navštívených zemích. V případě Španělska se mohlo s radostí vidět, jak lidé různého věku a postavení očekávali návštěvu papeže.
0: Hlava katolické církve připomněla také setkání, která jí během cesty po Španělsku nejvíce zasáhla a v nich zvláště vnímala výzvu naslouchat evangeliu.
1: Evangeliu naděje pro naše dnešní lidstvo, těžce zkoušené následky klamné představy o pokroku. Tuto nutnost, která našla vyjádření ve všech těch svědectvích, jimž jsem mohl naslouchat, svědectvích někdy velmi dojemných, jindy velmi pozbudivých. Nich jsem objevil zvláště toto svědectví ve tvářích těch maličkých a chudých, s nimiž jsem se setkal. Ve tváři dítěte, které mi v nefarnosti četl svůj dopis, ve tváři několika obětí zneužívání, které stojí o to, aby jim někdo naslouchal, vězňů, kteří mě očekávali ve vězení, mladých lidí, plných neklidu a plánů, migrantů v centrech první pomoci na Kanárských ostrovech. Právě tam, na Kanárských ostrovech v poslední etapě, jsem našel klíč pro to, abych komplexně četl celou tuto cestu. Na jednu stranu mi to nabídla samotná geografické pozice toho souostroví. Na druhé straně to byla realita místní církve, která přijímá velký počet migrantů, kteří jsou nuceni opustit především africký kontinent. Víme, že fenomén migrace je velmi komplexní. Dává nám pochopit, jak jsme povoláni číst evangelium v současném světě. Máme si vyměňovat dary, které máme v jednotlivých kulturách, zvláště plody, které vyrostly z toho plodného Kristova poselství.
0: Slova svatého otce tlumočil pro televizi Noé pater Petr Smolek.

0: Hrala nám pražská kapela Nasycen. V Českých Budějovicích začíná dnes festival Mosty. Pořádá ho spolek Bude cirkus, zaměřený na nový cirkus a pohybové divadlo. Jeho zakladatelka a principálka Kateřina Vaničková vysvětluje.
1: Základní myšlenka, kterou tam neseme, je ta, že bychom chtěli propojovat generace, propojovat i další umělecká odvětví, propojovat různé sociální skupiny. Ten loňský program byl hodně zaměřený na teenagery, ale ta větev stále trvá, ale to přidáváme seniory. Snažíme se nabídnout už jenom, že se nemusí bát přijít za námi na ten festival. Jsou tam workshopy pro ně, jsou tam představení od seniorů. Pracujeme se školama, se školkama v rámci toho projektu. Ten symbol toho propojení právě má být ten most, který spojuje vždycky dva břehy.
0: Jedním z propojovacích prvků je funambulismus, chůze po laně s balanční tyčí jako disciplína, ale také jako symbol rovnováhy, kterou podle Kateřiny Vaničkové v životě všichni hledáme.
1: Někdy je ta cesta jednoduchá, někdy se dostaneme na druhý břeh jednoduše přes ten most, ale někdy to je třeba složitější, trvá to díl, je potřeba tam dát nějakou práci, trpělivost, energii, a dostaneme se na ten druhý břeh třeba i přes to obyčejné lano, za podpory třeba ostatních a tak dále.
0: Druhý ročník festivalu Mosty v Českých Budějovicích potrvá do soboty 20. června.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady,
0: ale já už neslyším,
1: i kdybys byla tady.
0: Já už tě neslyším.
1: Já už tě neslyším, i kdybys byla tady.
2: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku, stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

To byl Signál a kapela Zrní. Společenství apoštolátu Fatimy zve na mariánské modlitební setkání, které se uskuteční v pondělí 22. června v kostele svatých Janů, tedy u minoritů v Brně. Program začne ve 14.45 adorací a modlitbou růžence, na které v 15 hodin a 30 minut naváže mše svatá.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin. Posloucháte Český rozhlas Plus. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na školách podle policie roste agresivita. Jaké jsou její nejčastější projevy? Jaká zpřísnění plánuje vláda ohledně prodeje kratomu? Ruské čerpací stanice zavádějí zákaz nákupu benzínu do kanistrů, kde se nedostatek pohonných hmot projevuje nejvíc. Nejen o tom budeme mluvit, ale až po zprávách Martina Matějky.
3: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa Veřejnoprávní, která je sdružuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. V Českém rozhlase se k ní připojila více než tisícovka zaměstnanců a externistů. Stovky zaměstnanců budou stávkovat v České televizi. Vadí jim vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
4: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
3: Ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že respektuje právo na stávku. Reakci ředitele České televize Hynka Chudárka zjišťujeme. Americko-íránské memorandum není podle Donalda Trumpa finální a Spojené státy můžou obnovit útoky. Americký prezident to řekl na summitu zemí G7 ve Francii po jednání s egyptským prezidentem Abdel Fattahem Sisím. Podle Trumpa bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet následná jednání mezi Teheránem a Bílým domem. Memorandum by zástupci Spojených států a Íránu měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. Dokument zaručuje například otevření Hormuzského průlivu nebo klid zbraní, který má platit taky pro Libanon a další oblasti Blízkého východu. To neuznává Izrael, který v Libanonu pokračuje s útoky a invazí.
5: Pokud se mi to nebude líbit, začneme po nich znova střílet a házet jim na hlavy bomby. Pokud se nebudou chovat slušně, napálíme jim bomby přímo do hlav.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Chorvatská policie zadržela prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil u Splitu s plachetnicí. Na té plula osmičlenná česká posádka, čtyři její členové nehodu nepřežili. Další informace má naše spolupracovnice v Chorvatsku, Téa Veseláková.
6: 33-letý člen posádky katamaránu je v rukou policie a po jeho výslechu by státní zastupitelství Splitsko-dalmatské župy mělo rozhodnout, zda muže pošle do vyšetřovací vazby. První důstojník je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení dopravy, a to z nedbalosti, jak doplňuje s odvoláním na neoficiální informace veřejnoprávní stanice HRT. Chorvatský zákon tento čin trestá odnětím svobody na 3 až 15 let.
3: Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný, navrhuje to vláda s tím, že chce zabránit jeho ilegálnímu šíření. Podle návrhu by si tuto psychomodulační látku mohli koupit lidé až od 21 let a nebylo by možné ho prodávat přes internet. Kratom by taky mohl zdražit, vláda u něj chce zavést spotřební daň a zvýšit DPH, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Nové schéma zdanění by podle našich odhadů mělo postupně při plném náběhu do státního rozpočtu je na spotřební daní přinést asi 800 milionů korun a na DPH zhruba 400 milionů korun, takže celkově asi 1,2 miliardy.
3: Návrh teď vláda pošle do zkráceného připomínkového řízení. Podle plánu koalice by mohl platit od ledna příštího roku. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Řidiči už ode dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
8: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
3: Stavba dálnice z Hulína do Frištáku začala už v roce 2008. Dokončení chybějícího 7-kilometrového úseku z Holešova do Frištáku se několikrát odkládalo kvůli soudním sporům. Dálnice D1 je za výjezdem z Brna směrem do Prahy u Kývalky opět otevřená. Na kilometru 183 ještě odklízí nehody dodávky s nákladním autem. Už se ale dá projet levým pruhem a kolona z Brna od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 se rozjíždí. Zdržení celkově asi hodinu na průtahu Brnem. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomalu se jede od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Celkově je zdržení asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

sejdu k potoku, vzhlédnu k horám a projasním si zrak. Už nesním o světě slávy,

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Varhanní koncert nejen duchovní hudby se koná zítra v kostele svatých Jana a Pavla v Místku. Začíná v 18 hodin a za pozitivy usednou žáci tří základních uměleckých škol.
2: Představí se mladí varhaníci Zuš Jošky Matěje v Brušperku, Zuš Frýdek Místek a Zuš duchovní hudby Frýdek Místek. Zazní díla napříč staletími, taky se posluchači můžou těšit na žestě, konkrétně na trumpety. Budeme rádi, když se přijdete zaposlouchat do varhanní hudby a strávíte s námi příjemný večer. Vstupné je dobrovolné.
1: Upřesnil a pozval ředitel pořádající školy Jan Štěpánek.

0: Svou písní nás potěšila švédská zpěvačka Annika Hammer. Zítra odstartuje v Mariánských Lázních čtenářský festival. Čtyřdenní program obsahuje autorská čtení, přednášky, debaty, ale i workshopy anebo hudební vystoupení. Sedmý ročník Knižních Lázní se soustředí na setkávání spisovatelů a dalších tvůrců mezi sebou i se čtenáři. Rozvede to Martina Reková z organizačního týmu.
1: Letos máme dvě ambasadorky. Je to Dora Kaprálová, která je laureátkou ceny Magnesia Litera za knihu roku a prózu Mariborská hypnóza, kterou také nedávno dostala cenu Evropské unie za literaturu. Tedy tak nám přijede a bude v tom programu mít několik výstupů. Druhou ambasadorkou je Vica Kerekeš, tak nám také zavítá z důvodu toho, že my se letos věnujeme knižním adaptacím. Ona také v mnoha různých filmech hrála, které byly podle knihy. A tím pádem přijíždí i k nám v této souvislosti. Zároveň ona má ráda poezii, takže bude číst nějaké básně i v rámci našeho festivalu. A co se týče dalšího programu, tak my se soustředíme především na aktuální knihy, autory, kteří získali nějaké ceny nebo jim ty knihy vyšly. Letos představí své knižní novinky například Markéta Pilátová s knihou Hnízda. Potom bývalá olympijská atletka Zuzana Bergrová, která ale napsala knihu Podezřelé ticho. Jímž tématem je dobrovolné singlemateřství, nebo je to Petr Laštovka, který napsal literární deník Umřel jsem, ale už je mi líp, nebo psychologický thriller Černý kos, který je inspirovaný skutečnými událostmi. Přijede s ním spisovatel Jiří Klečka a jak se že například ženám z ADHD popíše skrze svou publicistickou knihu jedna z autorek knihy Roztěkané Jana Srncová.
0: Mimo to se festival více zaměří i na básnickou tvorbu, pokračuje Martina Reková.
1: Věnujeme se také poezii, která v současné době získává poměrně popularitu. Je to také tím, že v digitálním světě se velice rychle údené básně šíří prostřednictvím sociálních sítí a dostaly se do popředí teenagerů. Takže určitě u nás nemůže chybět jeden z nejrespektovanějších současných českých básníků a překladatelů Petr Borkovec, který výrazně proměnil podobu poezie u nás po roce 1989. V našem programu můžete vysledovat takovou jistou německou stopu. Je to určitě záměrně i tím, v jakém regionu se pohybujeme a přijede letos básnický program, který jsme Eden Koben, poezie sousedů, kde se spojili Češi a Němci a vznikl z toho nějaký program a například k nám zavítá i kritik a básník z Ústavu pro českou literaturu Michal Jareš. Náš festival je takovou platformou setkávání se těch autorů, těch lidí z té literární scény, to znamená, my spolupracujeme i s různými dalšími festivaly. Přijede k nám například Radek Auer, ředitel Světa knihy, který bude svůj festival prezentovat v rámci Peča Kuča Night, ale také třeba kolegyně ze Slovenska z festivalu Brak, to znamená i my si tam vyměňujeme nějaké informace v rámci té literární komunity, ale rozhodně ten náš program je určený úplně všem čtenářům, i těm, kteří třeba nemají tolik času číst, to v dnešní době bohužel nemá spoustu lidí.
0: Shrnula Knižní Lázně Martina Reková. Festival se tedy koná od zítřka do neděle 21. června v Mariánských Lázních.

0: že seč.
1: Pokoj a dobro, pokud ještě zvažujete, kam na letní dovolenou, ať místo či způsob, jak ji prožít, nabízíme vám náš dům sestry Elišky v Hoješíně u Seče, případně různé domy v našem areálu, jak pro jednotlivce, skupiny, rodiny, farní společenství, pro kněze, řeholníky. Náš klášter se nachází v Železných horách, je zde místo pro stišení, ale i vycházky, je v blízkosti vodní nádrže Seč, tak jste srdečně zváni. Těšíme se na vás.
0: Vyřizuje z Hoješína sestra Grácia Štulířová.

przez łzy. A aby weszło do sinie, strakaty kocie, ornetze.

za dveřmi někdo čekal na naději, že nevydržím, že vstanu.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé Hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké.

0: Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A jsme s vámi také 15 hodin a 31 minut. Ladíte Proglas stále s Alenou Rubášovou a společně prožíváme středu 17. červen 2026. Je to Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Podle katolického kalendáře je památka svatého Řehoře, kardinála Barbariga, italského biskupa a diplomata, zakladatele škol a papežského poradce. Zemřel v tento den roku 1697. Před 125 lety udělila Pražská univerzita doktorát filozofie první ženě Marii Zdence Baborové. Před 35 lety parlament Jihoafrické republiky zrušil poslední segregační zákon o registraci obyvatelstva z roku 1950. 26 let je knězem olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. 20. výročí svěcení si připomíná trvalý jáhen ve Znojmě u svatého Mikuláše, vedoucí tamní scholy a hudební pedagog Willy Tyrk, předseda spolku Jednota za zvelebení církevní hudby na Moravě, Muzika Sakra. 40. dnes slaví zpěvačka a písničkářka Marie Putnerová. 87 let se pak dožívají polský filmař, režisér a scénarista Krzysztof Zanussi a také farář v Kameničkách na Chrudimsku pater Jan Srnský. A svátek mají všichni Adolfové. Jméno z němčiny znamená ušlechtilý vlk. Všem takovým z Proglasu srdečně blahopřejeme. No a už od 16 hodin si na našich vlnách můžete poslechnout folklorní okénko Heleny Bretfeldové s podtitulem Moje milé premilené jahody. V 17 hodin a 30 minut pak nabídneme mimořádně přenos mše svaté, a to z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně u příležitosti prvního liturgického data blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Bohoslužbu celebruje biskup Pavel Konzbul. A dále vás pozvu k poslechu pořadu Jak se vám líbí a Radio Report. Folkové trio Nerost vydalo své první album Poslední piknik, na kterém hrají výraznou roli minimalistické akustické kytary, pulzující kontrabas a také akordeon. Škála nálad se pohybuje od intimních písní po rockové gradace. Rozhovor o tomto albu s kapelou Nerost připravila Anna Janošková. Nabídneme vám jej v pořadu Jak se vám líbí v 19.15. A Radio Report Martina Weisbauera ve 20 hodin a 15 minut vám nabídne pohled do světa, kde se hudba rodí z ticha venkova a slova mají vůni prachu cest i hospodských rozjímání. Hostem pořadu bude totiž Pavel Tůma, známý jako Fousáč. Písničkář a básník, který nepotřebuje velká gesta, protože prostě je. Jeho one-man show stojí na syrové opravdovosti, původních textech a živé hudbě, v níž zní foukací harmonika stejně přirozeně jako obyčejný lidský příběh. Ve svých písních i textech zachycuje vesnickou filozofii, všední okamžiky i pohled na svět bez příkras. Poeticko-hudební pořad nabídne střídání fousáčových písní a mluveného slova. Chvíle k zamyšlení, pousmání i tichému naslouchání. K Radioreportu od 20.15 vás zve Martin Weisbauer.

0: Poslouchali jsme švédskou zpěvačku a klavíristku Vittorii Tolstoj. Závěrečná panelová diskuze cyklu Silné ženy, hlasy, které nezmizely, se uskuteční příští čtvrtek 25. června od 18 hodin v Centru dialogu v brněnské Arnoldově vile. Více za pořadatele Veronika Smyslová.
1: Tento cyklus zahrnoval 5 výrazných osobností meziválečných z Brna. Celý cyklus uzavřeme panelovou diskuzí s výraznými ženami, které se nyní pohybují ve veřejném prostoru, a budeme se zabývat otázkou, jaké je to být silnou ženou ve veřejném prostoru dnes. V této panelové diskuzi vystoupí režisérka Kamila Zlatušková, hudebnice Ester Švábková a terapeutka Eliška Minářová. Po diskuzi bude také hudební vystoupení Ester Švábkové a celý tento cyklus zakončíme s vína a networkingem, tak vás velmi srdečně zveme.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Už po druhé v dnešním odpoledni nám hráli Žamboši z alba Skrýš, tentokrát Teorii něhy. A je tu poslední pozvánka dnešního odpoledne. Festival Olomouc ožije zaplní od zítřka do soboty ulice Hanácké metropole. Největší tuzemský festival zaměřený na pouliční hudbu a umění přiblíží jeho zakladatel Štěpán Havran.
2: Návštěvníci se mohou těšit na bezmála 3 dny plné hudby, tance, zábavy, DJů v ulicích a doprovodného programu pro děti. Rozhodně by si neměli nechat ujít velkolepé zahájení v podání Jumping Drums bubeníků, kteří rozprádí své bubny přímo na Horním náměstí. Těch lákadel je celá řada. Máme třeba krásné vstupy u prodejny Bubeník Sklo, kde pan bubeník už tradičně vysklívá výlohu a z výlohy se stává improvizovaná stage. Možná pro posluchače Rádia Proglas, tak může být pěkný poslech na Václavském náměstí, kde vystoupí Olga Čtvrtlíková se svými gospely, taky jako formou baskingu, na kterém je celý festival založen. Návštěvníci se mohou těšit například na KJ Sachs, Brass Avenue, DJ Malá Lata. Těch vystupujících je opravdu velká spousta. Na programu máme přes 300 programových položek.
1: Tolik od zakladatele festivalu Olomouc ožije Štěpána Havrana.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. U poslechu folklorního okénka vás zdraví Helena Bredfeldová. Desatero písní ptačích bude následovat série věnovaná různým bylinkám, květům, stromům, rostlinám a plodům. První díl připadne logicky jahodám, plodům z nejsladších, dozrávajícím v raném létě, velice oblíbeným jak v podobě hojně opěvovaných lesních jahod, tak též jako ušlechtilým plodům našich zahrádek, kde se pěstují už mnoho desetiletí. V symbolice lidové písně bývají jahody vyjádřením lásky a náklonnosti. Jít na jahody znamená v kontextu písně různou intenzitu milostné interakce, od prosté schůzky v přírodě až po její povídce tělesné završení. My si poslechneme několik verzí nápěvů z rozličných folklorních oblastí s podobným incipitem Šli děvčata na červené jahody. Námětem dalšího textu jsou různé příběhy, od setkání dvou mladých lidí až po vznik hlubokou náklonnost nebo jen prostou cestu na tancovačku. Užijte si poslech.

Posloucháte Folklorní okénko na vlnách Proglasu. Dnešním dílem s podtitulem Moje milé premilené jahody otevíráme volný cyklus písňových celků s námětem floristickým. Budeme vyhledávat a poslouchat písně o bylinkách, rostlinách, stromech, květech a plodech. A že je jich v našich lidových písničkách hodně. Snad nejvíc je právě plodů. Jablíčko, hruštička, malina i jahoda, kterou seriál otevíráme, zastupovali v lidové poetice lásku, milostný vztah v různé podobě a intenzitě a bohužel ne vždy s radostným koncem, jak nám po rozverném slováckém verbuňku šli děvčata na červené jahody dosvědčí horňácká balada v podání bratří Lubomíra a Dušana Holích Išli pany na jahody, v níž se dočkáme i poměrně drastických slok, jak už to lidový text umí a používá. Uslyšíte, jaká eufemistická vyjádření použil lidový básník pro znásilnění, vraždu a trest pověšením pro vraha. Ano, ani tomu se v baladě nevyhneme. Tak si poslechneme.

Jak je zřejmé, z textů doposud odeznělých písní měly jahody v symbolice lidových písní bohaté zastoupení, ovšem významově dost jednoznačné. Toto v minulosti královské ovoce, asi též pro nesnadný a pracný sběr a nezaměnitelnou lahodnou chuť, bylo od středověku symbolem lásky, vášnivé zamilovanosti i panenství a jeho oplakávané ztráty. Symbol rozkoše a tělesného prožitku hrály jahody už u starověkých germánských kmenů. A protože šlo odedávna spolu s třešněmi o první ovoce léta, patřili i k symbolům zrození nového života, jeho plodu. V křesťanské symbolice představovala jahoda též plod duchovní, myšlenku, a na podobiznách svatých symbolizuje pokoru a skromnost. Trojčetný list pak svatou trojici. Ale k obrazovému stvárnění především plané jahody a jahodí se dostaneme později. V lidové písni se objevuje, jako ostatně i v názvu tohoto folklorního okénka, přímé oslovení jahod jako předmětu obdivu i sběru. Vyznává se zpívající dívka i milý, který ji doprovází, většinou na veselou notu. Moje milé premilené jahody i mojej milej premilené jahody.

Posloucháte folklorní okénko na Proglasu, pořad písní o květech, keřích a jejich plodech věnovaný jahodám. Symbolický význam měla ovšem jahoda nejen jako plodenství, ale i jako list a květ. O jejich symbolice ve výtvarném spodobení životů svědců se podrobně rozepisuje Kristýna Menšíková ve své bakalářské práci nazvané Motivy květin a květů jako atributy svědců, kterou předložila na katedře dějin umění Olomoucké univerzity v roce 2021. Namátkou citujeme. Jahoda, neboli fragária, je plodící rostlina považována za rostlinstvo Maríno. Zobrazuje se jako symbol Marína panenství. Celistvá rostlina symbolizuje kromě pokory i skromnost a dobrotu člověka. V umění se objevuje z květy i plody zároveň. Listům samotným se kvůli jejich trojčetnosti připisuje symbolika odkazující na nejsvětější trojici. O jahodách vznikly i lidové legendy a pověry. Některé z těchto legend mohly podle Reuta inspirovat motiv Ježíška se džbánem jahod, který odkazuje na legendu, podle níž jahody patří zemřelým dětem. Příkladem je Madonna v jahodí. V knižní iluminaci se objevuje v mladoboleslavském graduálu před rokem 1505 ve znázornění Krista se svatou Máří Magdalenou. Za Máří je na levé straně znázorněn jahodník, který utváří keřík s trojčetnými vroubkovanými listy, 7 pětilistými květy a 10 plody jahod. Dalším zajímavým vyobrazením jahody je portrét svaté Doroty. Světice je patronem novomanželů, na což má tento motiv odkazovat. Proto je jahoda vhodná jako ozdobný motiv svatebních či manželských výzdob či užitného umění. Čeká nás opět jeden, tentokrát jen naznačený baladický motiv. Náš Janošek nic nerobí v podání Veroniky Ulmanové, Petra Světlíka a cymbalové muziky Radošov. A jedna táhlice. Žalodívča trávu prežalo jahodu v podání Dušana Holého a horňácké muziky Miroslava Minkse z ceněného alba Pesničky ze Lhotek.

Ještě nám zbývá několik pěkných ukázek lidových písní z rozmanitých regionů, kde se jahody objevují v hlavní i v podružné roli. Začneme rozkvétajícím jahodím, rozkvitají na letě jahody, motivem jahod ve slovenských karičkách zošace, jahodami rostoucími u vody, teče voda podle vody, až po výstražné popěvky. Naše dvérca vrzají, vždycky jsem ti říkávala, nechoď na jahody. Dobře se bavte.

zbývá poslední ukázka z dnešní sady písní o jahodách a ta nejkrásnější nakonec. Vlasta Gricová s Hradišťanem a její překrásné vyznání Kebych byla jahodů. To je pro dnešek vše. Loučí se s vámi z hudební režie Tomáš Lávka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Na začátku války s Íránem.
3: Tak tolik Ladislav Novák. Z dnešního odpoledne na Plusu už je to vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská. Mějte se hezky, zachovejte nám přízeň.
4: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Podle prezidenta je to legitimní krok. Španělský expremiér Zapatero vypovídal před soudem stíhaný je na svobodě. Čeští fotbalisté naposledy trénují před zápasem s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Na D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. A zítra bude skoro jasno až polojasno na horách i přeháňky. Teploty většinou do 31 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Prezident Petr Pavel označil stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize za legitimní. Naplánovaná je na pondělí 22. června a zapojí se do ní stovky zaměstnanců. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatku a financování médií veřejné služby ze státního rozpočtu. Pavel řekl, že rozumí obavám a nejistotě pracovníků a že jejich stávku chápe.
6: Je to legitimní výraz veřejnosti, případně zaměstnanců, který je naprosto v pořádku. Počkejme, s čím přijde a jak na to bude vláda reagovat.
5: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy stávku respektuje a odmítá, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu Českého rozhlasu a České televize. Před soudem v Madridu dnes vypovídal bývalý španělský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Úřady ho vyšetřují v kauze záchrany letecké společnosti Plus Ultra a kvůli údajnému vlastnictví nepřiznaných šperků. V demokratické historii Španělska je to poprvé, co před soudem stojí bývalý šéf vlády.
7: Ex-premiér Zapatero popřel akékoľvek využívanie vplyvu v prospech záchrany leteckej spoločnosti Plus Ultra, vyhlásil sa za úplne nevinného zo všetkých obvinení a zdôraznil, že vždy konal v politike čestne a slušne. Uviedol tiež, že mimo Španielska nevlastní žiadne účty, spoločnosti ani finančné aktíva. Hodnotné šperky údajne dostal ex-premiér darom v minulosti od zástupcov Saudskej Arábie počas oficiálnych návštev Madridu v období, keď tieto dary nebolo potrebné zdaňovať. Zapatero je stíhaný na slobode a súd rozhodne, či prípad odloží, alebo sa otvorí hlavné súdne pojednávanie. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Rádiožurnál.
5: Řidiči už ode dneška můžou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem u Kroměříže a Frištákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
8: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 kilometrů této dálnice.
9: Čeští fotbalisté naposledy trénují před zítřejším druhým zápasem na mistrovství světa. Od 18 hodin našeho času budou hrát s Jihoafrickou republikou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A v Atlantě český trénink sleduje také reportér Mikuláš Jaša.
10: Česká reprezentace trénuje v kompletním složení. Do dějiště utkání přiletěl národní tým v podvečer. Teď se na Jihoafrickou republiku připravuje na hřišti, ale pozor, ne na stadionu, kde se bude hrát. To je na mistrovství světa taková klasika. Na hlavní stadion se trenér Miroslav Koubek a kapitán Ladislav Krejčí přesunou po tréninku. V plánu totiž mají povinnou tiskovou konferenci. Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin, stejně jako náš přímý přenos. Z Atlanty Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
9: Za 2 hodiny vstoupí do světového šampionátu Portugalsko a Demokratická republika Kongo. Duel odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu slyšíte vstupy, stejně jako s utkání Anglie-Chorvatsko, které začne ve 22 hodin našeho času.
11: Uspadáte jednička u Brna, kolony taky v Praze. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak z Prahy, tak i z Vyškova. Delší je kolona směrem z Prahy, brzdí se na 176. kilometru a fronta místy v levém pruhu se sune až k omezení na 196. Osobním se u Brna zdržíte asi půl hodiny. Dlouhá kolona i na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam jsou to hlavně kamiony v nesouvislé koloně od 17. kilometru. V Praze silná odpolední špička. Kočka v tunelu Blanka ve směru na Troju chvilku překážela i nehoda za sjezdem na Letnou. Z tunelu už vyjeli, stále ale regulují vjezdy do tunelu, tak čekejte kolony v okolí. Ucpaný je dost i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte přes 20 minut. A pozor, kolony se tvoří i na Strakonické za Prahou směr Příbram. Na Cukráku na parkovišti u občerstvení schořelo auto. Stojí tam hasiči a projíždí se pomalu okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24. Na horách naměříme většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Nyní vás zveme k poslechu mše svaté. Dnes bude z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně k příležitosti prvního liturgického data blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Celebrovat bude biskup Pavel Konzbul.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj vám. Milí přátelé, slavíme dnes v naší diecezi první liturgickou památku mučedníků Jana a Václava. Při této příležitosti můžeme myslet i na ty ostatní, na ty, kteří se stali obětí komunistického režimu babičských procesů a stali se oběťmi režimu, který nepoužíval svědomí. My chceme být blízko Bohu i druhým lidem, a proto svědomí používáme. A tak ve chvilce ticha skrze naše svědomí odevzdejme naše viny, hříchy a selhání Božímu milosrdenství. Litujme svých vin. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, ty jsi posílil ve víře blahoslavené kněze Jana a Václava, když trpělivě znášeli soužení. Na jejich přímluvu prosíme, dej, abychom ti vždycky zůstávali věrní a tak překonali všechna protivenství. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Čtení ze druhé knihy královské. Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve Vichřici do nebe, šel Eliáš a Elizeus z Gilgalu. Když přišli do Jericha, řekl Eliáš Elizeovi, zůstaň prosím zde, neboť Hospodin mě posílá k Jordánu. Elizeus odpověděl, jakože je živ Hospodin a jakože jsi živ ty, neopustím tě. Šli tedy oba. Šlo také 50 z prorockých učedníků a stanuli daleko stranou, zatímco se ti dva zastavili u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jim o vodu, takže se rozdělila na dvě strany a oba přešli suchou nohou. Když přešli, řekl Eliáš Elizeovi, žádej si, co bych ti měl udělat, dříve než budu od tebe vzat. Elizeus odpověděl, prosím, ať jsou na mě dvě třetiny tvého ducha. Eliáš řekl, těžkou věc žádáš. Uvidíš-li mě, až budu od tebe vzat, stane se ti tak, neuvidíš-li, nestane se. Když tak spolu šli a mluvili, hle, ohnivý vůz s ohnivými koňmi oddělil je od sebe a Eliáš vystoupil ve vichřici do nebe. Elizeus to viděl a zvolal, otče můj, který řídíš válečný vůz Izraele. Když už ho neviděl, chopil se svých šatů a roztrhl je na dva kusy. Zdvihl Eliášův plášť, který z něho spadl, obrátil se a stanul na břehu Jordánu. Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jim o vodu a pravil, kde je Hospodin, Bůh Eliášův? Když udeřil o vodu, ta se rozdělila na dvě strany a Elizeus přešel. Slyšeli jsme slovo Boží.

Ježíš řekl svým učedníkům, dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte strápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umýj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti. A tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. Slyšel

Otče biskupe Pavle, otče biskupe Vojtěchu, ostatní spolubratří kněží Jáhne Josefe a všichni ostatní bratři a sestry Boží přátelé. Dnes poprvé slavíme liturgickou památku našich blahoslavených mučeníků kněží Jana a Václava. A jsme v katedrále, tedy na místě, kde se oba stali kněžími. Václav byl vysvěcen 5. července 1938 a Jan potom těsně po válce 29. července 1945. V obřadu svěcení je na kandidáty několik otázek. V těchto otázkách se taky připomíná, že kněžská služba je spojena s hlásáním Božího slova. A že to hlásání má být vždycky spojené s moudrostí. Dále se připomíná, že kněžská služba je o posvěcování Božího lidu. Slavit Eucharistii, svátost smíření a další svátosti. Kněžská služba je ve společenství s biskupem. A to společenství je v modlitbě. Společně se modlit za Boží lid a vyprošovat mu Boží milosrdenství. A pak zazní otázka, chceš se stále úžeji spojovat s Kristem veleknězem, který sám sebe Otci za nás obětoval jako oběť čistou a chceš spolu s ním se zasvětit Bohu pro spásu celého světa? Logo slavnosti blahořečení jsou dva kolárky. A právě kněžský kolárek je symbolem kněžského zasvěcení. Zasvěcení je vědomý úkon víry, který člověk dělá zcela dobrovolně. Zcela dobrovolně se odevzdává Bohu. Člověk se může Bohu odevzdat tehdy, kdy ho miluje a kdy Bohu důvěřuje. Jan i Václav tady na tomto místě se Bohu zasvětili. Pak vyšli cestou, která nebyla vždycky pohodlná. Občas na té cestě taky něco vykvetlo, třeba společenství s lidmi ve farnostech, ve spolcích. Jejich současník Viktor Frankl napsal, i z kamení, které ti někdo nahrnul do cesty, můžeš postavit katedrálu. Když se podíváme na život obou, tak vidíme, že toho kamení na cestě jim bylo opravdu nahrnuto hodně. Stavěli katedrálu. Tedy budovali církev, diecézi. A nejen v té době, ve které žili, ale protože je uctíváme jako blahoslavené, dál budují toto naše místní společenství. Já na Janovi obdivuji jeho nadšení pro věc a ochotu spolupracovat na dobrých věcech. U Václava obdivuji zase tu osobní urputnost a taky skromnost. Když se dnes četlo evangelium právě o tom, abychom byli skromní, i co se týká úkonu víry, modlitby, postu, almužny, tak právě toto já převádím na Václava.
Logo blahořečení dále může symbolizovat orlí křídla. Oba byli členové orla. Bible používá takovou orlí legendu. Když orlí mládě dostatečně vyroste, tak nastane čas, aby se naučilo létat. Podle té legendy matka vezme orlí mládě do zobáku a vynese ho vysoko. A pak ho pustí. A čeká, jestli mládě zamává křídly a poletí. Když to neudělá, matka se snese níž, než to dítě padá, mládě padá, a snese ho na svých křídlech. Odborníci říkají, to není možné. Je to legenda. Ale je to obraz o tom, jak se Bůh stará o člověka. Tento obraz znovu můžeme přenést na život našich mučedníků, Jana a Václava. Oni byli těmi, kteří nesli Krista do světa, ale potom se nechali Kristem nést. Ve čtení jsme slyšeli o proroku, který prosí o to, aby na něj spočinul v duch Eliášův. I my dnešní den můžeme prosit, aby na nás spočinul duch kněží Jana a Václava. Abychom budovali katedrálu. Abychom budovali církev i z těch věcí, které jsou pro nás v životě těžké. A potom nesme Krista. A nechme se nést Kristem.

0: Bratři a sestry, po vzbuzení svědectvím blahoslavených Jana Bury a Václava Drboli, kteří zůstali věrni Kristu až do konce, předložme Bohu své prosby.
1: Prosme za křesťany, pronásledované nebo vysmívané pro víru a za obrácení jejich trýznitelů.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme o milost pro ty, kdo zapřeli Krista. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za týrané a zneužívané děti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za lidi zotročené a vydírané.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za oběti totalitních režimů.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme za zemřelého Jana.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, ty jsi posiloval blahoslavené Jana a Václava v jejich věrnosti Kristu. Vyslyš naše prosby a dej, ať je my dokážeme ve svém životě hledat pravdu, žít z víry a mít odvahu být svědky Evangelia všude, kde žijeme, skrze Krista našeho Pána.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Schlédni Bože na dary, které klademe na oltář, a dej, ať povzbuzení příkladem blahoslavených Jana a Václava slavíme památku utrpení tvého syna vnitřní usebraností a oddanou zbožností, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
1: Amen.
0: Pán s vámi, z hůru srdce.
1: Máme jeho Pána.
0: Vzdávejme díky Bohu našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť ty jsi oslavován, když jsou chváleni tvoji svatí. A jejich stálost utrpení je obdivuhodným dílem tvé moci. Ty jim uděluješ horlivost ve víře, dáváš pevnou vytrvalost a dopřáváš vítězství v konečném zápase skrze Krista našeho Pána. Proto tě nebe i země chválí novou písní. A také my se všemi zástupy andělů zpíváme píseň o tvé slávě a bez ustání voláme.

Pravdě jsi svatý Bože a právem ti chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si schromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: tajemství víry.
1: Tvou smrt je zkříšení vzdávám, na příští čekám, Pane Ježíši.
0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho zkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou smířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu.
2: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvoleným. S nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Petrem a Pavlem a s blahoslavenými Janem a Václavem, a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky.
3: Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený.
4: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě.
5: Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naší naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť které je království, moc i sláva na věky.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi.
6: Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

0: Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.
1: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
2: Bezlepkové svaté přijímání se bude podávat v kapli po mé levé ruce.

Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ, také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

0: Amen. Modleme se. Působením svátosti, kterou jsme přijali při oslavě blahoslavených mučedníků Jana a Václava, rozmnož v nás, Bože, svou milost, abychom se z jejich statečného zápasu učili trpělivě překonávat zlo a radovat se z vítězství dobra skrze Krista našeho Pána.
1: Drazí přátelé, vy, kteří přišli si vyzvednout relikvie Václava Drboli a Jana Vůly, tak po skončení mše svaté zde po mé levé ruce v kostele, tedy v kostele v kapli zvěstování paní Marii, takže tady v kapli potom můžete si vyzvednout relikvie. Děkuju.
2: Bratři, sestry, a pro ty, kteří nemáte objednané relikvie, tak máme ještě několik výtisků dopisu biskupa Pavla. Ty dopisy byly rozdávány po slavnosti blahořečení, takže u východu katedrály si je můžete vzít.
0: Takže nikdo neodcházíte s prázdnou a všichni odcházíme s Božím požehnáním. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Ať je jméno Páně velebeno, pomoc naši je ve jménu Páně. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Jděte ve jménu Páně.
0: Bohu díky.

Slyšeli jste mši svatou z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. K příležitosti prvního liturgického data blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli celebroval biskup Pavel Konzbul.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

kdo je to Bůh a kdo to je ďábel a kdo to jsme my. A co je to pláč a co to je žert a co to jsou sny. Letěly vrány polem a Ježíš horem dolem, nahoře kázal, lidé mysleli, že jenom lže.

Ahoj holky a kluci. Dnes večer začínáme číst z pohádek pro nejmenší děti Svatavy Kašparové. Dnes to bude příběh jedné mašle na klobouku a dvou parádnic v lese.

0: Rozmarínka byla jedna malá holčička, která bydlela s maminkou a tatínkem v chaloupce u rybníka. Z chaloupky vedly tři cesty. Bílá, oblásková k rybníku. Druhá, měkoučká a voňavá, se stáčela za chaloupkou do hlubokého lesa. Tam chodila Rozmarínka nejraději. A ta třetí byla hlavně pro mámu a tátu a taky kamarády, kteří si chodili za Rozmarínkou hrát. Dnešní vyprávění je z voňavé cesty k lesu. O muchomůrce. Ten den svítilo sluníčko jako divé. Dokonce ještě přiložilo polínko do kamínek a blaženě si hovělo na obloze. Rozmarínka měla zrovna tolik práce a takové vedro.
1: Uf, no nic. Vezmu si ten slaměný klobouk, na který mi máma našila červenou mašli s bílými puntíky. A sluníčko mi do tváře ani nenakoukne. Nezbeda jeden.
0: A už si to šlape nejbližší cestičkou ke studánce v lese. Když vešla do lesního království, nezapomněla pozdravit. Les tichounce odpověděl. Měl Rozmarínku rád, protože pomohla, kde bylo třeba. Tam vytáhla berušku z pavoučí sítě, tu pomohla uspat neposedu broučka. Dokonce vytáhla ježkový trn z paty. Ani to nebolelo. Ale dnes spěchala přímo na palouk ke studánce. Studánka už byla celá netrpělivá.
2: Ouvej, ouvej, ouvej. Jestli pak na mě Rozmarínka nezapomněla. Tuhle to svědí, támhle píchá a tady lechtá. Jsem toho listí, větviček a jehličí plná. Ouvej, ouvej.
1: Však už jsem tady. Dobrý den, studánko. Ukáž, hned to bude.
2: To jsem ráda, že jsi na mě nezapomněla. Příští týden bude na paloučku velký ples. Všichni tu budou. A čím by si připili na zdraví, když ne vodou z mojí studánky?
0: A Rozmarínka se pustila do práce. Když byla v nejlepším a studánka začínala vonět čistotou, uslyšela tichounké povzdechnutí.
1: Co to bylo? Komu je tady tak smutno?
0: Rozhlédla se a uviděla hříbeček, no spíš houbu, která byla celá bílá, i klobouček bílý.
1: Jak pak ti říkají?
2: Muchomůrka. Nebo bych se měla spíš jmenovat Kanimůrka, jak jsem ošklivá. Les rozdával krásné houbové klobouky a já to zaspala. Bude bál a já nebudu nastrojená. Les na mě určitě zapomněl.
1: Ale houbičko, nepláč. Les tě teď jistě slyšel a určitě ti pomůže.
0: No, les by pomohl rád, ale jak? Klobouky už všechny rozdal, tak co teď? Nezbývalo nic jiného, než čarovat.
3: Ale jaký klobouk uděláme? V tomhle horku mě vůbec nic nenapadá.
4: Já bych prosím věděla, jestli si tedy mohu vybírat.
3: No tak povídej.
4: Prosím, prosím, mně se moc líbí puntíky. Mohla bych dostat takový klobouk, jako má Rozmarínka mašli?
3: No, výborný nápad. Myslím, že teď bude ze smutné muchomůrky ta nejveselejší.
0: No proč ne? Protože tak dlouho čekala, dali navíc ještě bílou sukínku, aby se mohla na tom lesním bále pořádně vytancovat. Každý na světě má kamaráda, a když Bůh dá, i přítele. Ten je mu hvězdou, která ho vede i sluncem, jež ho zahřívá. Mějte se rádi, človíčkové.

Příběhy a pohádky, které pro děti ve své škole napsala Svatava Kašparová, jsou z knížky Rozmarínka, kterou vydal Šimon Ryšavý v Brně. Zítra vám budeme číst o Slavíčkovi. Dneska máme děti čas dokonce na 3 písničky. Tu první budete určitě znát. Ta se jmenuje Trpasličí svatba. A pak si pustíme Ani, Ani, Anička a Jo, když jsou bodky malí.

To byly všechny slíbené písničky a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, díky za dnešní den plný radosti. Prosím tě teď o pokojnou noc, abych načerpala sílu do dalšího dne. Amen.

A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Folkové trio Nerost vydalo své první album s názvem Poslední piknik, na kterém hrají výraznou roli minimalistické akustické kytary, pulzující kontrabas a akordeon. Škála nálad se pohybuje od intimních písní až po rockové gradace. Rozhovor o albu s kapelou pro vás připravila Anna Janošková. Hezký poslech.
1: Já se teď v brněnském parku Tršův sad potkávám teď už s kapelou Nerost, nebo s triem Nerost, ale mám to jenom dva hosty. Je to Terezie Unzeitigová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Jakub Šedý, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Já jsem to řekla už na začátku, že vlastně teď už kapela nebo trio, tak možná pojďme se podívat, jak to celé vznikalo a jak se z toho stalo trio a ne solový projekt.
3: Jo, tak já začnu, protože jsem s tím začal. Já myslím, že 3, možná už skoro 4 roky zpátky, tak jsem vlastně hodně chtěl se začít nějak cíleně věnovat hudbě a to tím způsobem, že budu vlastně dělat něco, co chci dělat jako vlastně spíš osaměle sám, takže jsem vždycky hodně hrál na nástroje, na kytaru a podobně. A hodně to vznikalo vlastně tím způsobem, ty první písně, že různý jako improvizace, které, když se člověk prostě zavře v pokoji a s kytarou jsem nějak se snažil skloubit zase s texty, který jsem měl různě po mobilech a poznámkách. A potom, když jsem vlastně začal koncertovat, tak jsem na vlastně hnedka asi třetí koncert, tak jsem přizval kamaráda s kontrabasem, s kterým s Petrem Pijáčkem, s Peťou, tak se vlastně známe od různých hlavně táborových ohňů a vždycky se nám spolu hrálo dobře. A hezky to fungovalo, tak jsme potom vlastně asi půl roku, tak jsme hráli víceméně takhle ve dvou, kytara a kontrabas.
2: A v červenci 23, ne, jste měli ten, to bylo na té Zapově, jak jste měli ten první koncert.
3: Jo, jo.
2: A já jsem pak s vámi začala hrát na podzim vlastně.
3: Jo.
2: Na podzim 23.
3: Takže vlastně od podzimu 23 jsme tři.
2: Ale tak bylo to nějak postupný, že já jsem třeba byla jenom v nějakých písních a no, a pak se to nějak ještě vyvíjelo, že jsem a pak začala hrát na akordeon a tak.
3: No a vlastně jako myslím, že ten třeba první půl rok, co jsme hráli ve třech, tak jsme se snažili hodně najít nějakou zvukovou polohu těch věcí a nějakou jako atmosféru vlastně, že ty songy se hodně přeskládávaly, různě upravovaly, různě prodlužovaly a podobně.
1: No a jak se přesně, jakože kde přišel ten impuls, že z toho solového hraní se teda stane to jako skupinové, jako něco tam chybělo, nebo to tak prostě přirozeně vyplynulo, že jste k sobě chtěl jako další kamarády?
3: No, vlastně jo a vlastně i teďka, když jsme vydali album, který nám hostovali tři lidi, tak to byl trošku podobný jako postup, že vlastně to byly nejenom jako lidi, s kterýma třeba mi nějak lidsky dobře, ale který mi přišlo, že se jednak hodí k té hudbě, kterou hrajeme a zároveň, že si spolu nějak hudebně rozumíme, že vlastně podle mě to stejný bylo i s Peťou, i s Terezí, že se nám spolu hrálo dobře a proto jsme to zkoušeli potom kapele a tam to fungovalo taky.
2: Hmm.

0: Sme seniory.
1: Odkud se znáte?
2: Tak jeden styčný bod docela zásadní je asi komunitní dům Kočka v Tašce v Praze, kde my tam teďka bydlíme s Jakubem a vlastně Petr tam bydlel taky dřív, já ho znám odtamtať. A tam vlastně taky se dělají bytové koncerty. No.
3: To je taková ta hezká historka, jak ještě když si neznala Petra, tak on tam kousek bydlel a po nějakým bytovým koncertu, tak už se jenom sedělo v obýváku a on zaslechl zvuky banjo, zrovna scháněl bydlení a zazvonil.
2: Je to tak? Takhle jsme se potkali s Petrem. No?
4: Mně se líbilo, já jsem si jako před tímhle rozhovorem jsem se dívala na vaše sociální sítě a v nějaké pozvánce tam bylo jako nahlášení vás jako hořící deníkové zápisy na pozadí geologického času. To jste si vymýšleli vy, nebo to vám vymýšlel ten pořadatel té akce?
3: To jsme si vymýšleli my. To je vlastně asi tak jediná věta, která se v té anotaci drží asi od začátku. A asi to furt nějak funguje. No. Ty se směš, Tero.
2: Ty se nesměju. No, tak já jsem chtěla říct, že to je stará anotace, kterou už jsme zavrhli, ale tak možná jsme ji ještě nezavrhli.
4: Mně se to moc líbí teda. Já se, jakože chci se na to teďka doptávat, ale klidně to můžu tady zastavit, jestli už je to teda zastaralý. Jako zajímá mě, jestli teda se jedná v té hudbě o nějaké ty deníkové zápisy a pak mě zajímá druhá věc, proč vlastně ten nerost, jestli nějak jsou pro vás prostě nerosty nějak důležitý, nebo se jim věnujete třeba, nebo tak. Tak pro mě ta první otázka, jakože z čeho vychází ta tvorba.
3: Tak vlastně, jestli se ptáte na ty texty, tak to většinou zatím jsou moje texty a ty vznikají víceméně fakt jako nějaký zápisy, asi ne úplně deníkový, ale prostě v mobilu se mi hromadí vždycky spousta různých poznámek, který nějakým způsobem se snažím potom dát dohromady a dát jim nějaký tvar, hodně potom jako škrtám a vlastně i škrtáme společně. A pro mě asi nějaký důležitý mix v těch textech přes nějaký jako deníkovosti, ale zároveň nějaký, těžko najdu přesně jak to slovo, aby to neznělo blbě, ale vlastně nějaký jako obraznosti nebo že to jako jednou nohou dělá nějaký obrazy, ale druhá noha stojí furt nějak, jako v nějaký realitě, no. A ta druhá část s tím nerostem, to je zajímavý, na to se vlastně nikdo moc neptá.
4: A já se taky teda nerada ptám, jakoby na názvy kapel, ale tady mi to přijde takový jako příznačný, ještě když je to v té anotaci, tak jsem si říkala, že se na to zeptám.
3: Tak k tomu geologickému času, k těm nerostem, tak
2: jo, no jo. Teď to jsem si někdy teda neuvědomila.
3: Já bych tomu asi řekl jenom to, že jsem nějakou dobu pracoval v Národním muzeu a když jsem se ptal mineralogů vlastně, co jim přijde zajímavý na tom jejich oboru, tak mě překvapilo, že hodně z nich odpovídalo, že mají rádi, jak ty nerosty vypadají, jako čistě estetickou věc. A hodně mě to překvapilo, že od takových těch jako zažraných akademiků, že tenhle ten jako nějaký jako prostě, že to je hezký, že je jako pro ně jako důležitá součást té práce a no, mě hodně baví nacházet v krajině nějaký přírodniny a nosit si je na poličku a potom na to koukat a zároveň mi to v něčem přijde fascinující, že to jsou jako předměty, které existují tisíciletí, možná desetitisíciletí, možná i díl. A už tak vlastně jsou, že už se různé složky v různých teplotách a tlacích nějakým způsobem spojily a vytvořily něco, co na nás působí třeba i esteticky jenom. A vždycky je to takový kousek té hezký, zajímavý nějaký reality, kterou si dám na tu poličku.

0: Co Terezie je a nerosty?
1: No, já nevím, co bych řekla o svém vztahu k nerostům a s tím názvem přišel Jakub a já jsem ještě nebyla v kapele tehdy, takže tu, nevím, co bych k tomu řekla. Jednou jsme dostali nerost od jednoho strýce, když jsme hráli ve Volavce na Pomezí.
0: A co se třeba týče té tvorby, tak jak moc je pro vás jakoby důležitý se naladit na ty Jakubovy texty, případně jestli to nějak jakoby probíráte, nějak jakože koncepčně třeba?
1: Jako já jsem často ten člověk, co vyhazuje nějaký sloky anebo písně a říká, že to není dobrý. Mm-hmm. Tak to je jedna z nějakých mých rolí. Tak to nevím, to je taky teda otázka, kterou ještě nikdo asi nepoložil.
2: Já možná k těm textům můžu říct, že pro mě vždycky v něčem jako taková velká událost přijít na tu zkoušku jako s nějakým novým textem. A že ho většinou jako přináším ve chvíli, kdy už jsem si trošku jistý, že by to mohlo nějak jako fungovat. Že mám řadu věcí, které vlastně jim nevěřím natolik, abych to jak vůbec jako přines na tu zkoušku, že už je to ten písňový tvar. A pak přesně přichází taková ta chvíle, kdy to nějak jako zahraju, nějak si třeba i společně zadžemujem a pak jsem jako hodně zvědavý, co Petr a Terezie vlastně na to jako řeknou. A že to je pro mě hodně vlastně nějak jako i důležitý nějak v tom procesu jako poznat, že to vlastně i je nějak třeba osloví, že člověk je v tom tak nějak jako hodně možná někdy až ztracený a hodně tomu věřím, tomuhle jako způsobu nějakého jako společného určování, co nás oslovuje a co ne.
0: Vy jste vydali teďka svoje debutové album Poslední piknik v únoru 2026, tak se chci zeptat, jak dlouho se vytvářelo, případně jaký k němu, jaký k němu máte vztah každý z vás, jak vlastně byste ho představili, to album, za sebe?
2: Vlastně od toho, co jsme to album začali nahrávat u Lukáše Poláka v Tropical Cell Studio, tak teď je skoro rok, začali jsme to nahrávat v květnu 25. Nahráli jsme to, myslím, že po nějakých dvou, třech jakoby setkání, tak jsme měli nabraný ten hlavní materiál už v červnu a potom trvalo vlastně skoro rok to dokončit.

0: Jo, tak rozumím, pro mě je to nějaká, pro mě je to velká věc vydat album. Vlastně já doteď vlastně většinu hudby, co poslouchám, tak poslouchám prostě celý alba, takže pro mě je to hodně jako nějaká jako sochařina, jak udělat něco kompaktního, co hraje nějak sevřeně. Takže mám radost, že to je vlastně vysochaný a je to venku a trvalo to pouze rok a ne 3 roky. A taky mám radost, že to nějak zachytilo podle mě nějaký aktuální zvuk, který máme, že jsme se hodně snažili ty věci nahrávat dohromady. Myslím, že třeba z těch 10 věcí, co tam je, tak 4 jsou určitě, že jsme nahrávali ty nástroje všechny dohromady, částečně i zpěvy. A vlastně všude jsme nahrávali aspoň kontrabas a kytaru třeba dohromady, že? Podle mě tam není skoro nic jako z těch hlavních nástrojů, co by se nahrálo jako jedna stopa a pak by se to k tomu dohrávalo, že to bylo pro nás nějak důležitý jako zachytit nějakou jako tu, i tu energii, co my sebou máme.
1: Jo, já si určitě si pamatuju, jako, že někdy asi teda, nevím, na jar, v zimě nebo na jaře 4? No. No, že prostě existovala nějaká jako urgence jako nahrát to album, jako, že prostě jsme se nějakým způsobem sehráli tady v té sestavě a hráli jsme nějaký koncerty, které nám přišly dobrý, nějakým způsobem jsme prostě ty songy, jak je hrajem, tak jako dostali do nějakého tvaru, který se nám líbil a existovala tam nějaká prostě chuť to jako teďka nahrát. A pak se to teda dělo. Dělo se to v průběhovém čase, probíhalo to nějakou dobu. Pro mě ještě osobně to teda byl takový jako projekt, co je velký projekt, ale děje se mi trošku tak jako na vedlejší koleji života, protože jsem v té době dělala jiný svůj velký projekt a zároveň jsem, a jako nikdy jsem prostě předtím nespolupracovala na žádném albu a neměla jsem pocit, že k tomu můžu přinést nějakou jako odbornost, takže jsem tam vždycky jenom něco zahrála nebo tak. A pak vlastně to Jakub hodně dlouho nějakým způsobem procesoval a pak ještě jako v nějaký závěrečné fázi probíhaly různé diskuze ohledně aranží a mixu a tak.
0: A pořadí songů.
1: A pořadí songů.
0: To byla vlastně
1: dobře, no, to je
0: hodně
1: pravda.
0: Velká věc, co jsme řešili několik měsíců.
1: Řešili, no.
2: Tak možná víc k tomu, jakoby má to nějakou právě tematickou linku, nebo podle čeho jste ty songy řadili za sebe?
1: No, měli jsme hodně silný názory na to, který má být první a který nemá být první třeba. Jako pro mě bylo třeba důležitý, aby nějaký jako první song byl nějaký, který pro mě jakoby je ten zvuk toho Nerostu, ten jako nějaký emblematický zvuk, že tam vlastně ty songy mají fakt různý takový atmosféry a různý aranže, a, ale já, jako pro mě něco je jako ve středu toho a to je právě třeba Pole. No.
0: Pro mě vlastně bylo hodně důležitý na to sestavení songu dát i čas z toho důvodu, že jsem si to chtěl vždycky pustit v celku s trošku s nějakým odstupem. Mít pocit, že ty písně za sebou na sebe navazujou, že jako celkově to může toho posluchače jako výst skrze nějaký emoce, nebo nejenom emoce, ale i jako ty témata, co se tam objevujou. Takže vlastně přesně třeba hodně důležitý pro nás je tam nějaký jako vztah k současnosti a k enviro tématům a nějakým jako prožívání třeba i klimatického žalu. To je tam důležitý, aby se, nebo pro mě, aby se tam jako objevilo nějak třeba jako relativně brzo, ale zase některé songy, kterých to je, tak jsou vysloveně jako třeba hodně i těma aranžima, tím, že tam jsou třeba bicí jako od Václava Šavky, co nám hostoval, tak jsou zase nějaký píky na tom albu, tak to bylo pořád takový vyvažování, jak to jako dát za sebe. A mě pak ještě zpětně k tomu pořadí jako napadlo, že hodně tam jako vidím nějakou cykličnost, že to je vlastně, že to hodně čtu jako takový jako rok, jako že vlastně třeba songy, které jsou pro mě nějak něčím podzimní, tak jsou fakt jako v té druhé třetině toho alba šeříky, ty jsou vlastně jako třetí.
1: A, protože jsou a to ne, v březnu.
0: Protože jsou v březnu.
2: Teď už.
0: Teď už, no.
2: I když teď nebyli, pozor.
0: Možná jsme měli dát první.
1: No, teď.
2: Taková pozvánka na lednové šeříky.
1: Jo, a tak myslím, že jsme tam řešili, abychom právě nenakupili nějaký jako těžký věci, těžký témata na sebe a nezavalili prostě posluchačstvo emocema hnedka třeba na začátku, nebo prostě nějak tohle to taky jako dávkovat jako v životě, tak i na albu. Mm-hmm.

0: co teda by tam mohl posluchač najít za emoce, nebo co vy jste tam jako vkládali za ty emoce, když jste říkala, že jsou tam i nějaké jakoby těžší emoce, tak jaké jsou tam emoce, i třeba ty ne tolik těžké?
1: Tam je tam asi nějaký, určitě nějaký aspekt hraje nějaký jako stišení, což není emoce teda, ale...
2: To nevadí.
3: To není na kartičkách.
1: Ale je to nějaký druh emoce, jako když prostě člověk má plnou hlavu, vířej mu myšlenky, je prostě úplně přetažený a dopřeje si ten čas, že na půl dne se jde někam projít a nějak se jako vysedimentuje a vycentruje, tak to je třeba nějaký druh pro mě jako emoce, který tam vidím, což nevím, jestli ta emoce.
3: Já myslím, že to je potřeba teda,
1: to je potřeba,
3: když jsme u těch věcí na kartičkách.
1: Tak pardon, no.
3: Ne, to je dobrý. To je, tak...
1: je tam určitě nějaký díl jako naštvání na to, jak věci v naší společnosti jsou a je tam určitě jako nějaký druh žalu, který třeba se pojímá jako klimatický žal, a jako obě tyhle ty věci jsou tam tak nějak pro mě přítomný, ale neřekl bych, že tam vysloveně o tom je jenom nějaký jako jeden song, protože si myslím, že to jsou jako nějaký emoce, které prostě běžně se objevujou v mém životě jako vlastně často, takže jako prokapou do těch slov jako tak nějak trošku možná skoro všude.
3: Jo, mě napadá teda asi obviously nějaká jako melancholie nebo nějaká nostalgie za nějakým světem, jaký by třeba mohl být, nebo jak bychom to třeba chtěli, ale není to tak. A pak přemýšlím o nějakých dalších emocích, které nejsou tak očividný, ale nevím úplně. Jako myslím, že je tam i třeba nějaká naděje, což není taky asi emoce. A
1: myslím, že tam je i nějaký druh takový sebeironie, což taky nevím, jestli je emoce, ale vlastně takový...
3: To určitě není emoce.
1: já jsem zjistil, že možná neumím úplně pojmenovat emoce, ale nějaký druh jako postoje, aby se člověk nebral tak vážně. To tam určitě vidím ve více jako písních, třeba v R989 Vysočina nebo i jinde to tam.
3: Já jsem taky myslela na ten R Prchvík. No, napadá mě, jestli to nejsou spíš takové strategie než emoce. Jako jestli to nejsou prostě strategie, jak jako nezešílet tady z toho všeho. Jako to všechno, no. I to stišení, i nějaká snaha o nějakou naději, vlastně i ten vztek. Jako všechno tohle.
1: Možná i jest to, že hrajeme spolu, není nějaké jako druh strategie. Jak se nějak postavit k tomu světu, v kterým teda jako žijeme.

svítíš kopé, aby se snad probudil. Teče ti z nosu krev. Teče ti z nosu krev.

0: Tak jo, další otázka. Ještě tak, kde hrajete vlastně nejraději, kde jako vy sami si cítíte, že to je to naše prostě.
1: No, mně se hodně líbí hrát na místě, který je nějak koncentrovaný, že vlastně je tam nějak prostor se nějak do té naší hudby jako ponořit. A že vlastně si nemusíme jako vydobít ten prostor v něčem, že takový místa jsou různorodý, jsou to určitě, třeba si vybavím, když jsme hráli v kostelích ve Skocích, tak to je rozhodně místo, kde se nám hrálo moc hezky, ale bylo to třeba i
2: Solný věž,
1: nebo na Pomezí ve Volavce, vlastně v komunitní usedlosti. Už je to bylo víc míst. Třeba v Hůlu v Ďáblicích.
2: No, nebo v tom atriu, že jo, Žižkovským. To je teda taky takový, jako to je bývalý kostel, takže to taky je z kategorie sakrální prostory, ale tam to bylo teda hodně dobrý.
1: A já mám teda ještě hodně rád, když je to takovej mix toho, že tam máme v publiku kamarádstvo a zároveň je vidět, že tam jsou lidi, kteří u nás vůbec nevědějí, a je pro mě zábavný jakoby pozorovat, jak to objevujou a dívat se, jak občas jakoby, tak jakoby se zastavějí, že to je pro mě nějaký jako znamení, že třeba ten koncert pro lidi, kteří nás neznají, třeba nějak funguje.
2: Já mám ráda, když hrajem někde, kde není zima, protože občas hrajem někde, kde je zima.
1: To jsme hráli v baru Cíl, který
2: je
1: ještě tak jako v rekonstrukci se dostavuje a nebylo tam moc teplo a já jsem si říkal, že Terezie hraje takový hezký tremolo na ten akordeon a
2: pak to říkala,
1: že se klepala zimou.
2: A tak na té Volavce taky tehdy nebylo moc teplo.
0: A mám poslední otázku. Co děláte, když zrovna nehrajete? Co děláte rádi, když zrovna neděláte hudbu, pokud něco takového je? Nebo děláte furt hudbu?
2: Jako kapela nebo jako lidi?
0: Klidně oboje.
2: Jo, jako kapela docela rádi chodíme do sauny.
1: A jako lidi někdy chodíme rádi na vandry. Někdo víc, někdo míň. A myslím, že hodně času třeba já s Terezí věnujeme komunitnímu bydlení, ve kterém bydlíme v Praze.
2: Taky trávíme hodně času v severních Čechách docela. A Petr v Jáchymově.
1: Jo, Petr se hodně věnuje jakoby nějaký dějinný kolektivní paměti a pracuje například jako s pamětí politických vězňů. Já se zase rád toulám s černobílým filmem v analogovém foťáku po různých periferiích.
2: Já se ještě věnuju ekologickému zemědělství ve volném čase, nebo tak.
0: Já moc krát děkuji, že jste tu byli a že jsme si mohli povídat o vašem novém albu i o celé kapele. To byla Terezie Unzeitigová a Jakub Šedý. Děkuji.
1: Děkujem za pozvání.
2: Děkujem.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na Plusu.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Penzijní společnosti kritizují některé změny, které plánuje ministerstvo financí. Novinář Andřej Počobut, propuštěný z běloruského vězení, dnes osobně převzal Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Fotbalisté Portugalska hrají na mistrovství světa proti Demokratické republice Kongo. A zítra bude skoro jasno až polojasno, na horách Přeháňky teploty většinou do 31 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Penzijní společnosti kritizují nový návrh o změnách v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností.
4: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
5: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
4: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
6: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
4: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu by mohl k Libanonu podle Donalda Trumpa přistupovat mírněji. Americký prezident to řekl na závěr summitu zemí skupiny G7 ve francouzském Evianu.
7: Neříkám, že by se neměli chránit. Říkám, že když jsou dva drony vystřeleny do pouště a neškodně dopadnou, nemusíte v Bejrutu bořit budovy. Mohli by se chovat lépe.
3: Izrael v Libanonu pokračuje s útoky na militantní hnutí Hizbalách. Zastavení bojů v regionu je ale jedním z mírových požadavků Iránu. Izrael podle Trumpa taky dostal k dispozici kopii memoranda mezi Washingtonem a Teheránem, které by zástupci obou zemí měli podepsat v pátek ve Švýcarsku. O téměř 19 milionů korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla je to zásadní krok ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
8: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
3: Pod názvem Nová huť teď podnik zaměstnává kolem 2000 lidí.
9: Čeští fotbalisté v kompletním složení trénovali na zítřejší druhý zápas na mistrovství světa v Atlantě. Budou hrát od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. Fotbalisté Portugalska vstoupili do světového šampionátu utkáním proti Demokratické republice Kongo. Detaily doplní Jaroslav Plašil.
10: Čekáme na začátek druhé půle. Po prvním poločase 1-1 Portugalce poslal do vedení Neves. V závěru v nastaveném čase srovnal Visa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Za 2 hodiny začne duel Anglie Chorvatsko, v 1 hodinu v noci našeho času narazí Ghana na Panamu a ve 4 hodiny ráno pak Uzbekistán na Kolumbii. České softbalistky nastoupily na domácím světovém šampionátu proti Italkám. Zápas sleduje Štěpán Bema.
11: Po 4 směnách vedou Italky nad Češkami 3-0. Z pražských Bohnic Štěpán Bem, Radiožurnál.
12: Nehody v Praze a na Jindřichohradecku. Dálnice aktuálně bez kolon, rozjela se kolona i na D1 v Brně směr Ostrava. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí osobní auto, 71. kilometr na krajnici za Šipkou. Na D11 z Prahy do Hradce Králové ještě omezení, nové omezení u sjezdu na Sadskou mezi kilometry 25 až 26. 6. Údržba před chvílí zavřela pravý pruh. Místo je označené, dejte pozor. V Praze policie hlásí nehodu na Štěrboholské spojce. Za odbočkou na Běchovice směr Barandovský most je tu na úrovni Molky a místo nehody volně průjezdné. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Telče havarovala motorka. Nehoda je v obci Nová Olešná a kolony se v místě ani poblíž netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno ráno na východě a během dne i jinde až oblačno. Na horách se můžou objevit přeháňky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 24. Tolik zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Při poslechu pořadu v cyklu Radio Report vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Tentokrát je mým hostem zde ve studiu písničkář a básník Pavel Tůma, známý však pod uměleckým jménem Fousáč. Jeho one-man show stojí na určité syrové opravdovosti, na původních textech a na autorské hudbě. Ve svých písních, ale i textech zachycuje bez příkras jakousi vesnickou filozofii, všední okamžiky i celkový pohled na svět. A v našem pořadu vám nabídneme chvíle k zamyšlení, pousmání i k tichému naslouchání. Já tě tady moc vítám a chtěl bych v úvodu našeho pořadu, abys nám trošku přiblížil, jakým způsobem jsme se rozhodli tenhle ten pořad koncipovat. Co to vlastně bude? Bude to nějaké pásmo? Hudebně poetické pásmo, že?
1: Teď se to v podstatě pojmenoval. Bude to hudebně poetické pásmo. Budou to básně ze sbírek Sedmikráska a Klíče od ráje, který budou doplněný hrou na foukací harmoniky.
0: Jak jsem v úvodu říkal, tak ty jsi původně byl multiinstrumentalista. Vím, že jsi hrál na ukulele a akordeon a možná další nástroje. Proč jsi teďka vybral jenom foukací harmoniky?
1: Je to prostě takový zjednodušení. Já jezdím na akce většinou vlakem, ale tahat se s nástrojema je trošku problém. Navíc, když je člověk hudebník, tak musí cvičit. A to mě moc nebaví, já radši tak zevluju nebo pracuju na zahradě. Teď mimochodem začíná sezóna, příští týden rajčata, okurky, melouny, žiju na Litoměřicku, takže zahrada Čech. A prostě mě to tak jako přijde přirozený, protože se víc cítím být básníkem než hudebníkem. A když člověk potom používá básně do takzvaných písní, tak je musí různě ohejbat, nastavovat a mě to vlastně jako nevyhovuje. Takže jsem zvolil tady ten způsob prezentace, kdy v podstatě recituju básně a prokládám je hrou na takzvaný foukačky.
0: Já jenom připomenu našim posluchačům, že ty už si v Proglasu jednou vystupoval. Konkrétně to bylo s kolegou Milanem Tesařem v cyklu Jak se vám líbí a tam si vystupoval z pozice čistě hudebního asi, že?
1: Byly tam taky básně.
0: Taky.
1: Myslím, že jsem prokládal ty písně básněma. Ale bylo to víc postavené na těch písních, to máš pravdu.
0: Takže dnes to bude kombinované tak nějak půl na půl asi, dalo by se říct, plus nové věci.
1: Jo, dá se to tak říct.
0: Ty jsi si sem přinesl do studia tři foukací harmoniky. Prosím tě, vysvětli mě jako laikovi, proč máš tři a v čem se liší. Na první pohled vypadají velice podobně.
1: No, já bych teda, pokud nás poslouchá někdo, kdo na foukací harmoniky umí, tak já bych jako poznamenal, že jsem opravdu jako amatér, takový jako fanoušek tady toho nástroje, ale moc tomu nerozumím. Nicméně jedna je durová, čili taková veselá, druhá je molová, a teď nevím, jaká molová, takže smutná. A ta další je molová podle jednoho amerického hráče na tady ty foukací nástroje, který se tak jako upravil tu stupnici pro sebe. A mě to zaujalo, jako třeba malíře zaujmou nějaký barvy, tak mě prostě zaujala barva těch harmonik, no, toho tónu. O té stupnice, v jakém ty harmoniky jsou jako laděný.
0: Pokud se týká té hudby, tak vím, že ty jsi hrával folk, underground, punk nebo nějakou takovou venkovskou poetiku. Jak by ses zařadil teď s touhletou současnou hudbou na ty foukací harmoniky?
1: To jo, ale to vůbec nevím. Já bych to spíš nechal na posluchačích, ať si, pokud budou chtít mě někam zařaděj, nebo ať přijdou. Obrážím víkend co víkend kluby po celé republice, takže ať dorazej. Mm-hmm. A na stylu asi nesejde.
0: Mm-hmm. A když se teď podíváme na tu druhou stránku našeho pořadu, což jsou ty básně, ty jsi říkal, z kterých sbírek vlastně tady budou ty ukázky v tomhletom pořadu. Jak by se zařadil, opět stejná otázka, u tvých básní? Do jakého stylu?
1: No, tak to vůbec nevím. Já vlastně fakt jako nevím, no. Nevím, já hlavně jakoby ty básně nepíšu. Nepíšu je s tím záměrem, že bych se set a chtěl se k něčemu vyjádřit. Mně ty básně spíš jako přicházejí. A ve chvíli, kdy to přichází, tak já jenom vezmu tušku, to je to, co potřebuju. Nepíšu do telefonu, do počítače. Potřebuju tušku a blok. Tu báseň zapíšu, většinou až na konci zjistím, o čem ta báseň je. A pak vlastně jako jenom... Takže jsem vlastně takový zapisovatel, ne spisovatel, nebo básník. Jsem zapisovatel těch básní a pak jim poskytnu takový ten servis, jakože vytvořím sbírku a jezdím s nima mezi lidi, anebo jako teď třeba k tobě, do rádia.
0: Teď to taková zastřená otázka. Zapisovatel koho jsi?
1: No, to je otázka. Ne, já myslím, že je tady nějaká, je tady něco nad náma. Jedno, jak to pojmenuješ, Bůh, což je nám asi jako Evropanům nejbližší a prostě je to tady a jenom to k tobě mluví.
0: Takže ten spirituální přesah tam je naprosto jasný u tebe.
1: Asi jo. Řekl bych, že jo.
0: Dalo by se asi říct tedy, že seš, my tomu říkáme, něcista. Tak, jak je asi většina lidí u nás v Čechách. To znamená, že vědí nebo věří, že něco existuje, ale nedefinují přesně co nebo kdo, že?
1: No, takhle asi úplně ne, protože já jsem vlastně kousek odsud pokřtěnej a to v září roku 69, byly mi 2 měsíce, jsem pokřtěnej tady ve Svatém duchu a moje babička mě jako k tomu katolictví vedla. Moje druhá babička byla z Českobratrské církve, takže taky. Obě ty babičky mě vlastně jako tady tím směrem směřovaly. Křesťanství a já mám prostě pocit, že tam jako jsem, že ty hodnoty prostě ke mně patřejí. No. Nicméně teda, jestli nakousnu tady to, tak samozřejmě se inspiruju třeba i taoismem, buddhismem. Mimochodem, já na zahradě mám takový místo a mám tam kříž a mám tam i Budhu, protože já si myslím, že kdyby se Ježíš s Budhou potkali, tak by byli kámoši. Jestli to teda nikoho neurazí, tak takový můj jako pohled na věc. No.
0: Já když jsem četl ty tvoje sbírky, tak mám takový dojem, že vlastně vycházíš z toho nejobyčejnějšího, nejprostšího života, hlavně třeba na venkově, a z takových obyčejných pozorování třeba lidí nebo chování, že? Ze svého okolí.
1: Jo, já si myslím, že to, co si člověk sám jakoby udělá, což znamená, udělá si to teplo, naštípe si dříví, zatopí si v kamnech, vypěstuje si něco, co potom sní a osobně se poznává s lidma, že je to daleko víc než něco, co ti někdo zprostředkovává a vnucuje ti nějaký názor. Takže já se snažím žít jako jednoduše. No.
0: Vystupuješ také se svými básněmi nebo písničkami na některých místech?
1: Jo, obrážím kluby a alternativní festivaly po celé republice. Pokud by to posluchače zajímalo, tak ať si najdu na internetu Fousáče a většinou tam je vždycky přehled měsíční, kde jsem, nebo respektive kde budu, a nebo na YouTubeovém kanále si můžou pustit nějaký básně, písně, či si koupit sbírky básní.
0: My jsme se domlouvali, že vlastně si na ten tvůj profil dáš i potom odkaz na tady ten náš pořad, který natáčíme, takže si ho každý bude moct poslechnout z našeho audioarchivu, že?
1: Určitě.
0: My se teď dostáváme do druhé poloviny pořadu, kterou bude tvořit takové, dalo by se říci, poeticko-hudební pásmo s výběrem přímo pro tento pořad. na kterém jsme se s Fousáčem domluvili.

I stalo se, že mě najednou vše upadlo od ruky. Tak to nechávám ležet a jdu dál. Ta lehkost je trochu zvláštní, jako bych byl z tenkýho skla, ale rychle si na ni zvykám. Ještě někdo přibíhá a snaží se mě vnutit nějaký krám, ale krámy mě už nezajímají. Zajímá mě ten nový stav, kdy jsem vším, zároveň ničím, s každým kámoš, co by se rozdal, a přitom v celém vesmíru úplně sám. I stalo se.

krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím. Krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím, jo.

Mám to, anebo to nemám? Další výzvu ze země zvedám, abych opět zjistil, že to, co hledám, se po zemi neválí.

krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím. Krajinou pěšky chodím. Tím sám sebe rodím, jo.

přijmout a pustit. To vlny učí. Přijmout a pustit, mít klidnou duši. Přijmout a pustit lpěním, neklást sobě pasti. Pohladině tančit, toť vrchol slasti.

Tak tu na pařezu sedím a s úžasem hledím, že ten, kdo někam šel, nedošel. A když došel, nepostál. Že ten, kdo hledal, nenašel, a když našel, hledal dál. Já nikam nejdu, nemám žádný cíle. Ke štěstí mě stačí, když po ránu najdu brýle.

Sousedovic kohout chcíp. Leží teď na zádech, pařáty natažený k nebi a kolem se popelej slípky jeho, jakoby nic.

Co sousedů pes naštěká, to slepice nakdáká. Ptáci zobák nezavřou a křovy nějaky řvou a žvou. Toť letní idylka v naší malý výsce. Neměnil bych, jsem tam vrostlej, prdím, kdy chci a jsem sprostej, v jedněch hadrech chodím bos. Splývám svůní hnojníků, králičáren, kurníků. Spokojenej parchant, co si vytáh správnej los.

Navozil jsem na záhony hnůj a reju. S každým zabodnutím rejče děkuju za to, co jsem sklidil a za to, co za rok sklidím. Najednou to přijde. Jsem a mám z toho obyčejného bytí radost. To je ono. Ta radost neustále oplodňuje přítomnost. Vůně hnoje a obnažený zeminy zažehla prastarý program. Bylo, je a bude. Se tím rytím mísí v jedno tady a teď. Navozil jsem na záhony hnůj a reju.

Pingl na zádech mám. Jdu dál, jen já vím kam. Klobouk a boty věrný táhnem na boží flám. Nedělám nic, život je báseň. Nedělám nic, vždyť je tak krásnej.

Po celý den sleduju na louce lehkost motýlí. K večeři hrst švestek, ořechy a čaj. Nic nedělat, nic nepodělat, tak se tvoří ráj.

Přirozenej jsem se narodil. A tak se celým svým srdcem a s pomocí Boží snažím, abych přirozenej zase umřel. A to, milí posluchači Rádia Proglas, přeju i vám.

Končí pořad Radio Report z Královéhradeckého studia. Mým hostem zde byl písničkář a básník Pavel Tůma, vystupující pod uměleckým jménem Fousáč. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. června. Ve své katechezi při generální audienci se Lev XIV. Ohlíží za nedávnou apoštolskou cestou do Španělska.
1: Papež Lev XIV. Přivítal dohodu mezi Íránem a USA a vyjádřil naději na brzké uzavření míru na Ukrajině.
0: Papežská kolej Nepomucénum získala relikvie blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. U příležitosti první liturgické památky těchto blahoslavených mučedníků přinášíme také slova historického vysílání Rádia Vatikán, informující o jejich odsouzení. Příjemný poslech.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drazí bratři a sestry, dobré ráno, buďte vítáni. Dnes bych vám chtěl nabídnout několik reflexí své apoštolské cesty, kterou jsem podnikl minulý týden po Španělsku, konkrétně v Madridu, Barceloně, opatství Montserrat a na Kanárských ostrovech. Po dlouhé cestě po čtyřech afrických zemích jsem se tentokrát vydal napříč evropskou zemí prastaré a velice bohaté křesťanské tradice. A ukázalo se zcela zřejmě, že i v dnešním Španělsku, které prošlo značnými sociálními a kulturními změnami, byl papež všude přijímán s nadšením a otevřeností k naslouchání. Vzdávám za to díky Bohu a všem obyvatelům Španělska, králi a veřejným představitelům, biskupům a církevním komunitám. Boží lid mě velice potěšil slavnostním projevem své víry a své náklonosti. Já jsem zase mohl ujistit věřící, že jako římský biskup je chci povzbudit k překonávání každé formy rozdělení a rozkolu, k neustálé péči o společenství, o dialog, o jednotu v různosti. Toto je vlastní službou Petrova nástupce a tato služba na apoštolských cestách nabývá specifické podoby, která je pokaždé přizpůsobená situaci církve a společnosti v navštívených zemích.
0: V případě Španělska jsem mohl s radostí vidět, jak lidé všeho věku a postavení očekávali návštěvu papeže. Kamkoliv jsem přišel, našel jsem velké množství lidí, kteří mě vítali velice vřele. Nejde o věc samozřejmou a zaslouží si, abychom se nad ní zamysleli. Taková účast přirozeně vyjadřuje, jak jsem řekl, především víru španělského lidu. Zároveň jsem toho názoru, že je znamením potřeby najít v rozptýlení jednotu na skutečném a pevném základě, přesahujícím ideologie a partikulární zájmy. Je to základ, kterým v posledku může být jedině Kristus a který může do života národů přinést evangelium skrze nezbytné inkulturace. Může tak učinit, neboť poselství evangelia plně odpovídá oběma těmto požadavkům. Hledání pravdy a žízni po spravedlnosti.
1: V Madridu a v Barceloně jsme se setkali ve velkých katedrálách i na nejmodernějších stadionech. Modlili jsme se růženec v opatství na Montserratu. Slavili jsme v bazilice Sagrada Familia, majestátním symbolu, symfonii kamene a světla, který ke každému hovoří o křesťanském tajemství. Toto setkání starého s moderním, katolické tradice se současnou kulturou mi umožnilo pochopit přímo naživo vlastní charakter Evropy, jejího nezměrného bohatství, které je i dnes nepřekonanou skutečností. Jedná se o dědictví, které je třeba pečlivě střežit, abychom je mohli uvést do globálního dneška s jeho epochálními výzvami. Mír, integrální ekologie, rovnoměrný a udržitelný rozvoj, úcta k lidské důstojnosti. Jsou to výzvy, které jasně rozeznal již druhý vatikánský koncil a k nímž se následně vrátil učitelský úřad až po mou nedávnou encykliku Magnifica Humanitas, která se soustředí na uchránění lidské důstojnosti v době umělé inteligence.
2: Okolto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa.
0: Během nejrůznějších setkání jsem zachytil touhu slyšet v papežově hlase evangelium naděje pro dnešní lidstvo, těžce zkoušené následky klamné představy o pokroku. Tuto touhu vyjádřenou v mnoha svědectvích, jimž jsem mohl naslouchat, svědectvích velmi dojemných, velmi povzbudivých, jsem rozpoznával také a především ve tvářích maličkých a chudých, se kterými jsem se setkal. Ve tváři dítěte, které mi v jedné farnosti četlo svůj dopis. Ve tvářích několika obětí zneužívání, které stojí o to, aby jim někdo naslouchal. Vězňů, kteří mě očekávali ve věznici. Mladých lidí plných neklidu a plánů. Migrantů v centrech první pomoci na Kanárských ostrovech.
2: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario.
1: Právě tam, na Kanárských ostrovech, které byly poslední zastávkou naší cesty, se mi naskytl komplexní pohled na celou věc. Ten mi z jedné strany nabídla samotná geografická poloha tohoto souostroví a z druhé strany realita místní církve, která přijímá velké množství nucených migrantů, pocházejících především z Afriky. Víme, že migrační jev je složitý a vyžaduje ucelené a koordinované plány. Tento klíč k pochopení však otevírá odlišnou a širší perspektivu. Pomáhá nám pochopit, jak jsme povoláni k novému čtení evangelia v dnešním světě, k vzájemné výměně darů našich příslušných kultur a zejména plodů, které v nich přináší plodnost Kristova poselství. A jedním z těchto plodů je právě dialog mezi lidmi a mezi národy, setkání v duchu bratrství, které umožňuje vzájemně objevovat a oceňovat hodnoty, jejichž nositelem je ten druhý. Cesta to není snadná, vyžaduje dobrou vůli a boží pomoc, ale je to cesta, která vede k civilizaci lásky.
2: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada.
0: Drazí bratři a sestry, motem této apoštolské cesty bylo pozvedněte oči. Jsou to Ježíšova slova, jimiž se obrátil ke svým prvním učedníkům, aby je naučil vidět v lidech a v zástupech touhu po životě, po pravdě, po plnosti. Pro mne na prvním místě Pán opakuje tato slova a díky jeho milosti jsem tuto zkušenost udělal i během apoštolské cesty. Chtěl bych se dnes s vámi o toto pozvání podělit. Pozvedněme oči, učme se od Ježíše dívat se na bližního, na lidi, na svět. Božíma očima. To znamená s láskou, úctou a soucitem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kdo se modlili za šťastný průběh této apoštolské cesty, zvláště pak kontemplativním mněžkám, kterých je ve Španělsku díky Bohu velký počet. Modlete se nadále, aby na přímluvu Panny Marie mohlo zrno, které jsem zasel, přinést bohatou úrodu. Děkuji.
2: Grazie.
1: Svatý otec vyjádřil naději, že dohoda, kterou mají Spojené státy a Irán podepsat v pátek 19. června ve švýcarském Lucernu, přinese stabilizaci situace na Blízkém východě. Doufám, že tato dohoda přispěje k posílení vzájemné důvěry, bezpečnosti a stability na Blízkém východě a podpoří dialog a spolupráci mezi národy.
0: Papež pak obrátil pozornost k Ukrajině, kde masivní útok z neděle na pondělí nejen rozséval další smrt a bolest, ale zasáhl také jeden z národních symbolů Ukrajiny, kyjevský chrám zesnutí Bohorodičky v klášterním komplexu Kyjevsko-Pečerská lávra. Bolestivé zprávy naopak přicházejí z války na Ukrajině, která se stále rozšiřuje. Mnoho nevinných obětí, zabití záchranáři, kostely a památky kulturního dědictví zničené plameny. Jsem na blízku všem, kdo oplakávají své blízké, zraněným a těm, kdo uprostřed násilí i nadále odvážně slouží životu. Vyzývám všechny, aby se modlili za to, aby tato válka skončila. Prosme Pána, aby otevřel cesty dialogu, uhasil nenávist a umožnil spravedlivý a trvalý mír.
2: Una pace giusta e duratura.
0: Papežská kolej Nepomucénům získala relikvie blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Na dnešek připadá jejich první liturgická památka a tedy také vhodné datum k jejich slavnostnímu uložení v tamní kapli.
3: Já jsem moc vděčný, že můžeme tyto ostatky mít i tady v Nepomucenu. Účastnil jsem se spolu s ostatními beatifikace v Brně A vlastně už před časem jsem se domluvil, že bych rád měl tyto ostatky tady u nás semináři, protože jsem si říkal, kde jinde mít ostatky těchto blahoslavených kněží, diecézních kněží, než právě v semináři, v místě, kde se připravují bohoslovci na kněžství a kde právě před sebou nebo blízko sebe můžou mít tyto vzory a vlastně využívat i jejich přímluvu.
0: Říká rektor Nepomucenské koleje otec Tomáš Koumal. Psal se rok 1951. Naše země stála na prahu těžkých let pronásledování a útlaku a bylo zřejmé, že činnost církve hluboce překáží komunistickému režimu v prosazování jeho ideologií. Babický případ, kterému padli za oběť také oba nedávno blahořečení kněží Jan Bula a Václav Drbola, měl nepochybně církev a věřící zastrašit. Jedním slovem byl to akt teroru. Ve chvíli, kdy k procesům došlo, však nebyla situace přehledná. Svoboda tisku dávno neexistovala. Vatikánský rozhlas byl jedním z mála hlasů svobodného světa, které bylo možné v češtině zachytit. Vzhledem k první liturgické památce obou mučedníků chceme připomenout slova, jakými tehdejší vedoucí české redakce, otec Václav Ferst nebo někdo z jeho spolupracovníků, popsali tuto temnou kapitolu našich dějin. Pod titulem Poznámky k nedávnému jihlavskému procesu odvysílal vatikánský rozhlas 16. července 1951 tato slova. Podle zpráv československého rozhlasu byl v Jihlavě v sobotu 14. července vynesen hrozný rozsudek. 7 osob bylo odsouzeno k smrti a 7 dalších k vězení na dlouhá léta. Mezi odsouzenými jsou 2 kněží, faráři z Babic a Velkého újezda u Moravských Budějovic a někteří rolníci, katoličtí pracovníci, kteří se velmi zasloužili za německé okupace o vlast. Právě nás navštívil věrohodný muž, jenž zná tamnější kraj, a podal ke krutému rozsudku několik poznámek, jež zde uvádíme. Není nám znám pravý důvod hrdelního trestu nad kněžími a katolickými laiky. Z oficiálních zpráv se to asi nedozvíme. Sotva šlo o důvody rázu politického, neboť kněží jsou od jakékoliv politické činnosti zrazováni svou řádnou duchovní vrchností i rozhlasem vatikánským. Zakazuje jim to jejich víra a konečně také rozum. Byli-li odsouzeni v souvislosti s obhajobou přirozených práv a nezadatelných práv lidské osobnosti, pak jsou pravými mučedníky, neboť přirozený zákon je zákon boží a každý je povinen jej hájet a respektovat. Hrozný je tento ortel vůči duchovním pastýřům a otcům rodin v době, kdy se hlásají a podpisují mírová hesla. Krvavý teror vrhá divné světlo na úřední pacifismus. V dalším komentáři páter Ferst dodává, že byly ihned obětovány mše svaté za oběti teroru a srovnává tento čin s nacismem. Posupné ticho a ponurý smutek zalehly jistě celý kraj, jinak pokojného obyvatelstva, mezi nímž nyní slídí agenti policie po nových obětech. Jest to již mnoho.
4: Jen si to představ, že by nám
0: hlásil vatikánský rozhlas 16. července roku 1951. Smutná a přesná diagnóza otce Ferta inspirovala písničkáře Pavla Helana v textu písně věnované hrdinskému svědectví Jana Buly a Václava Drboly. S laskavým svolením autora tedy nyní její tóny znějí ve vysílání Rádia Vatikán.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes to je jednoduché, jestli se chcete připojit k nám, stačí si nalistovat stránku 1208, 1208 a další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1085, 1085 a další části modlitby budou pokračovat na stránkách následujících. Dnes se s vámi bude modlit Lenka
1: a Norbert.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Když krásu Božích stvoření bedlivě rozvažuji, divím se a k velebení Tvůrce se povzbuzuji. Nemohu než se diviti Boží všemohoucnosti, dobrotu Jeho chváliti, klaniti se moudrosti. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého.
1: Když slunce jasně svítící, zářící barvou zlatou, nevystihlou moc mající z božských pokladů vzatou, jasným bleskem osvícenou tvář světu ukazuje, moc Boží nevystiženou všem lidem vypravuje. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého.
0: Sladce zpívají ptáčkové, velebí Tvůrce svého, jenž jim dal hlasy takové, zhynuli by bez něho. Rovněž i kvítečky krásné, rozličné barevnosti, nejsou nic než hlasy jasné, chvále Boží mocnosti. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého.
1: Vidím oblohu nebeskou, hvězdami okrášlenou, dole pak širokost zemskou, kvítím přiozdobenou, a cokoliv je pěkného a hodného vidění, chválím Stvořitele svého, nebě hoden chválení. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.
0: Když Hospodin přiváděl sionské zajatce, byli jsme jako ve snách.
1: Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
0: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin.
1: Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin. Naplnila nás radost.
0: Hospodine, změní náš osud, jako se mění údolí na jihu země.
1: Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.
0: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
1: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.
1: Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.
0: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové. Odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který mi naplnil svůj toulec, nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to anděle při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všechno tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži sjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
0: Krátké čtení je z listu Efezanům z 3. kapitoly. Bohu, který má moc vykonat na nás věci, nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem po všechna pokolení na věčné věky. Amen.

0: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
0: Nezahlazuj mou duši z hříšníky.
1: Vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou. Učinil mi veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jása v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Učinil mi veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté. Bůh seslal svého Syna, aby nás vykoupil a svým životem nám dal příklad k následování. Pokorně ho prosme. Bože, ať tě svým životem chválíme.
1: Děkujeme ti za to, že jsi nás od věku vyvolil a povolal,
0: abychom získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.
1: Sjednocuj v pravdě svého slova všechny, kdo vyznávají tvé svaté jméno,
0: a spojuj je poutem své lásky.
1: Stvořiteli světa, tvůj Syn chtěl pracovat svýma rukama mezi lidmi a s lidmi.
0: Pamatuj na všechny, kteří v potu tváře vydělávají svůj denní chléb.
1: Pamatuj také na ty, kdo se věnují službě blížnímu,
0: aby se nedali odradit od svého úmyslu nezdarem nebo lidskou lhostejností.
1: Prokaž našim zemřelým bratřím a sestrám své milosrdenství
0: a nevydávej je do moci zlého ducha.
1: Bože, ať tě svým životem chválíme.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi posílil ve víře blahoslavené kněze Jana a Václava, když trpělivě snášeli soužení. Na jejich přímluvu prosíme, dej, abychom ti vždycky zůstali věrní a tak překonali všechna protivenství. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve 8:45 večer vás na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme Vespere Solenes de Confessore od Wolfganga Amadea Mozarta. Sola přednesou Donna Braun, Claudia Schubert, Markus Ullmann a Klaus Heger z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodí je Bach Kollegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Slyšeli jste Vespere Solenes de Confessore od Wolfganga Amadea Mozarta. Sola přednesli Donna Braun, Claudia Schubert, Markus Ullmann a Klaus Heger z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodil je Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga. Následuje Chaconne od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu zahrají Jaroslav Tůma a Stanislav Přibyl na varhany.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste Šakon od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu na varhany zahráli Jaroslav Tůma a Stanislav Přibyl.
1: Tato kočka poslouchá Proglas.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Druhá část.

0: To byly divné časy tenkrát. Čí byla Polana? Uherská? Rumunská? Bolševická? V Jasině se ustavila vláda ukrajinská a lidé dokonce vypravovali, že prý přijdou Češi. Tenkrát se vyplácelo a stálo za trochu strachu podloudničit s tabákem. Zde byl 6x, také 10x dražší než v Rumunsku a za 100 000 zboží se vešlo pohodlně pod kozlík. Možno-li v tehdejších dobách vůbec mluvit o hranicích, bylo to na nich, kam si do krčmy na kraji jedné vsi jezdíval tatínek pro rumunský tabák. Vždy na noc tam na svém kočárku přijížděl, ráno přede dnem odjíždíval se zbožím. Ale jednou v noci před krčmou velký křik a někdo do dveří bije. Krčmář běží otevřít. Vojáci. Tatínek se hrozně polekal, vyskočil z lože, chvíli zmateně pobíhal místností a pak vlezl pod postel. Byl to poručík a 2 pěšáci. Tabák našli. Byl složen v sínce a nebyl ani schován. Tatínka také našli. Vytáhli ho, zbyli a spolíčkovali. Poručík si lehl do jeho postele a vojáci se střídali v hlídání tatínka až do rána. Ráno nasedli do jeho vlastního vozíku.
1: Jak se jmenuješ, smradlavý Žide?
0: Josef Šafar z Polany.
1: Hybaj, nasedat.
0: A jeli. Směrem k Polaně to nebylo. Patrně k nějakému velitelství. Jeden z vojáků, snad cikán, kočoval, druhý seděl vedle tatínka a na hlavním sedátku sám kouřil cigaretu za cigaretou poručík. Tabák byl složen pod kozlíkem. Vojáci měli pušky. Jeli mlčky 30 minut. Když měli ještě asi 5 kilometrů k vedlejší cestě, kudy by se dalo také jet na Polanu, řekl tatínek, jako by hovořil sám se sebou, lépe řečeno, jako by mluvil ke vzduchu. Pan oficír by se mohl mít dobře. A já bych se také mohl mít dobře. Nikdo mu neodpověděl. Poručík kouřil a díval se netečně přes jeho rameno do krajiny. Jeli? A teprve za chvíli se ozval voják, který seděl vedle tatínka.
1: Kolik?
0: 10 000, řekl tatínek.
1: Kdy?
0: Pojedeme-li místo na velitelství do Polany, hned. Zasmlčili. Ale tatínkovi se zdálo, že se důstojník a voják na sebe dívají. Za chvíli, jako by se byl rozmyslil, řekl voják, to je málo. 15, odpověděl honem tatínek.
1: Málo, Žide.
0: Víc doma nemám. Ale když přijeli k rozcestí, zabočili přece jen směrem k Polaně. Do Polany se dostali pozdě popolední. Tatínek rozkázal mamince, aby upravila oběd, jak nejlépe může, vojáky posadil do nálevny a poručíka uvedl do nejpěknějšího pokoje v domě. Vyplatil mu do haléře peníze, pohostil ho, nalil mu dobrého vína a vůbec se k němu choval hezky. Po obědě řekl poručík, že se tu nudí. Hraje snad pan oficír v karty? Ale důstojník mrzutě zavrtěl hlavou a šel do krčmy k vojákům. Ti se naobědvali a teď pili laciné víno. Poručík si sedl k ním. Pili a tatínek stále naléval. Zanotovali nějakou písničku. Křičeli, až se otřásal dům. A pak se dali do kořalek. Tatínek nepozorovaně použil příležitosti, sněl z věšáku vojenské pušky, zanesl je přes dvůr do stáje a tam je ukryl pod žlabem. Byl rád, že pijí kořalku. Snad se brzy opijí, usnou a bude pokoj. Ale že sedí zrovna zde, ho mrzelo. Leč všechny pokusy odlákat je do jiné místnosti selhaly. Proto, co mu prve v kuchyni rozčileně řekla maminka, ho to mrzelo. Neviděla je přijíždět. Neuspěla již Etelku odstranit z domu a v rychlosti ji vstrčila k nemocnému dědečkovi. Ale do dědečkova pokojíku vedly dveře jen z nálevny a protože měl okno zamřížované, nebylo odtud pro Etelku východu. Kočí Jankl, kterého matka prve poslala do vsi hledat druhé dvě děti, našel Bálu a malou Hanele na ulici a odvedl je k Bédrovi Kahanovi. Maminka byla plná úzkosti. Vojáci se brzy opili a hlavně poručík, stále se smějící a zřejmě nezvyklý kořalce, kterou do sebe lil jako vodu, dával mnoho naděje, že to dlouho nevydrží. Snad se nic nestane, dej Bůh. Vojáci nutili Žida, aby si s nimi připíjel na zdraví vlasti, krále a křesťanského náboženství. A tatínek to se zdvořilým úsměvem činil, věda, že to nemá váhy, říkáme-li si v mysli pravý opak. A do sklenek si naléval jen vodu. Za chvíli poodešel poručík na dvůr, pletl již nohama a tomu připadalo velmi zábavné. Vojáci se drželi okolo krku a hulákali. Tatínek zavřel na závoru dveře vedoucí z výčepu na ulici. Ale v tom již bylo podle hlučného chechotu slyšeti, že se důstojník vrací. Klopítl o práh, v otevřených dveřích rozpažil ruce a jeho smích se proměnil v jásavé volání. Krasavice v domě! Úžasná krasavice, musí mi vidět! Jsem s ní! Zřejmě ze dvora zahlédl mihnouti se u okna neopatrnou Etelku. Tatínek se strašlivě polekal, ale nedal na sobě nic znát. Pan oficír žertuje. Ne! Křičel poručík a boulil oči. Panu oficírovi se něco zdálo. Krasavice? Jaká? Kde? A usmíval se. Ne! Řval poručík jako na kasárenském dvoře. Z kuchyně přiběhla bledá, zděšená maminka. Chopila se důstojníka za rukáv, hladila mu rameno, prosila a hlas se jí chvěl. Ne, ne, ne, nikdo tu není, pane poručíku, jistě ne. Je, řval důstojník. Přísahám vám, volala maminka. Přísahám vám při všem, co je mi drahého na světě, při životě svém a svých dětí. Ale to rozčilení jí příliš prozrazovalo.

0: Tatínek se ji snažil od důstojníka odtáhnout. Ne, ne, věřte mi, ale důstojník jako by byl náhle vystřízlivěl. Stál rovně. Oči mu hořely spíše uraženou hrdostí než opilstvím a co říkal, znělo podivně pevně. Já vám nepřísahám, ale dávám vám čestné slovo důstojníka, že dívce nebude skřiven ani vlas na hlavě. Ale vidět ji musím. Jen jí zdvořile políbím ručku a může si jít. Přiveďte mi ji sem. A jen na tom, jak kobrtavě vyslovil výraz zdvořile, bylo znát, že je opilý. Ne, křičela opět maminka a začala zas se svými přísahami, ale důstojník ji poslouchal jen chvilku. Jeho oči byly stále divočejší. Náhle zbrunátněl v tváři. Obrátil se k vojákům a napřáhl ruku ke dveřím dědečkova pokojíku. Tam! Vyrazte je! Vojáci hodili pohledem dokola po stěnách, ale nevidouce pušky, vrhli se ke dveřím beze zbraní. Je tam nemocný neštovicemi! Umřete! Zaječela zoufale maminka. Dostala políček, až upadla. Tatínkem smíkli do kouta. Rozběhli se proti dveřím rameny. Rána. Ještě rána. Dřevo zapraštělo. Ale dveře se najednou zevnitř otevřely, odtud se strašným jekotem vyrazila Etelka, proletěla vojákům pod rukama a do kuchyňských dveří a ven na dvůr. Vojáci potřebovali 2 vteřiny, než se vzpamatovali. Pak se všichni 3 hnali za ní. Tatínek stál uprostřed krčmy a držel se za spánky. Ale maminka měla ještě tolik síly, že běžela kuchyní a pokojem k oknu. A viděla. Etelka proletěla zahradou, proklouzla mezerou po vytržené plaňce a utíkala dolů k říčce. Vojáci se tu zřejmě nevyznali. Když se dostali na zahradu a k plotu, zdrželi se jeho přelézáním a pak nevěděli, kudy kam. Och, oddychla si maminka, zhroutila se na židli a hlava jí padla do rukou na stůl. A teď, ať už se děje, co děje. Dálo se. Vojáci se vrátili zuřiví. Začali rozbíjet krčmu. Nejprve to odnesli visací petrolejové lampičky, pak židlemi roztloukali sklenice na výčepním stole a pak se dali do oken. Sklo řinčelo a létalo na pavlač kolem. Tatínek vytlačil maminku z bytu. Sám se schoval na dvoře a jen chvílemi se odvažoval na pavlač, aby okny jen z trojúhelníky střepů v rámech opatrně nahlédl na tu spoušť uvnitř. Rozbili vše na padrť. Sklenice, láhve, demižóny, židle. Střepy a třísky. Nálevní stůl byl převržen. Jeden z vojáků právě bušil pahýlem stolice do stolu a rány se rozléhaly, jako když střílí. Druhý, ten, který ráno kočoval, snad cikán, se snažil kopnouti do kamen, ale nedařilo se mu dosáhnouti podpatkem až na podezdívku a pokaždé silně zavrávoral. Na stole plném velkých lahví s kořalkou, kam je snesli, och, byli opatrní, seděl po turecku poručík, smál se, křičel smíchy a povzbuzoval vojáky. Tatínek lomil rukama. Začnou drancovat dům? Vniknou do pokojů? Ale prozatím je to ještě nenapadlo. Cikán si už poradil. Nechal marného skákání a přinesl si prázdný 1/4 hektolitrový soudek. Tím vší silou udeřil do kamen. Kamna se s hromobitím sesypala. Strosek vyrazil ke stropu rojový sloup sazí, který se rozlétl místností. Vojáci jich byli i hned plni. Poručíkův smích přeskočil v bláznivý chechtot. Důstojník se převalil na stůl, 2 láhve břinkly na zem a válel se tu řiče a vyje. Té chvíle použil tatínek. Vrávoraje, klopítaje, rozhazuje rukama a s přeskakujícím křikem, jímž se snažil alespoň přiblížiti nápěvu jejich písně, se vpotácel se sklenicí kořalky do krčmy, roztančil se tu mezi troskami a jsa brzy pln sazí jako ostatní, smál se, výskal, zdvihal paňácovsky nohy a křepčil. Nechal si důstojníkem hoditi do tváře sklenici, kterou mu nabízel. Nechal se vojáky kopat, tahat za pejzíky od války ještě nedorostlé, smíkati sebou. Pak se postavil do prostřed místnosti a jal se provolávati slávu králi. Jméno Hospodinovo budiš pochváleno. Cikán se na to chytil. Chopil se velké láhve a pil z ní plnými doušky. Ani ostatní se nemohli dát zahanbit. Tatínek honem přinesl z kuchyně nové sklenice a naléval. A poněvadž v kuchyni viděl, že se už z pole vrátili služky a křižují se, vyhnal je z domu, postavil do krčmy petrolejovou lampu a za rozbitými okny zavřel okenice. A teď to šlo ráz na ráz. Král a vlast a armáda a do dna kořalka a kořalka a ještě kořalka a tatínek v tom strašném rozrušení pil s nimi. První padl na zem poručík, znenadání, jako podťatý. Ani druhý z vojáků už dlouho nevydržel. Chtěl výjíti, spletl si východy a teď seděl ve střepek na zemi, opíraje se zády o železné dveře na ulici a třeště před sebe skelné oči. Ale s cikánem nebylo porady. Byl bez dna. Seděl a vytrvale řval a dotkl-li se ho člověk, pokoušel se dokonce vyskakovat. Tehdy tatínek zavolal ze dvora čeledí na Jankla. Jankl zezadu stiskl cikánovi sanici. Ať je král! Křičel už zuřivě tatínek a nalil mu do otevřených úst velkou sklenici denaturovaného lihu. Cikán vyboulil oči, tvářil se, jako by chtěl lapnouti po vzduchu, chvíli s vyboulenýma očima seděl a skácel se. Hned, maminko, to bude, volal tatínek na ženu, která již netrpělivě bušila na okenici. Pak se vypotácel na dvůr, dal se maminkou dovésti k vážnici, hltavě se napil, rozmazal si studenou vodou na čele saze a nechal se vésti do zahrady, aby tu nalapal večerního vzduchu a dal se politovat. A právě v této chvíli to bylo, kdy Hanele, ještě ne šestiletá, snad proto, že cítila, že jest právě čas jít spat, se nepozorovaně odloučila od sestry a bédrových dětí, od kahanů se vytratila a cupkala domů.
1: Proč je zavřen krám a krčma? A proč jsou zabedněny okenice?
0: Vyšla po třech schodech z mlýnských kamenů na pavlač, obešla roh, vystoupila na špičky a přiložila oči k mezeře pod okenicí, která odstávala.
1: Dva černí muži. Dva mrtví vojáci. Snad tři, protože tamhle je vidět ještě nějaké nohy.
0: A viděla všechno. Nebo alespoň velmi mnoho.
1: Na vratkých nohou se sem sune dědeček. Jen v košili. Jeho hlava je olisalá, vedle uší splývají bílé pejzy a stářím žloutnoucí brada visí řídce na prsa. Děd se postavuje, prohlíží si vojáky, pak poznává důstojníka a pomalu se kolísá k němu. Stojí nad ním. Dlouho na něho hledí, a jeho černé oči v bílém obličeji, které hoří pod obočím, scuchaným jako dva trsy trávy po vichru, jsou strašlivé. Pak se maličko rozkročuje. Ale co se to děje? Děd důstojníka polévá. Kropí mu začerněnou tvář. Polévá mu oděv.
0: Ne. Hanele nemohla rozumět tomu, co se tu dálo. A zdá se, že se o vyšším smyslu dědova počínání nedoví nikdy. To nebylo potupení lidské tváře. To nebyla pomsta. Co Hanele viděla, bylo něco strašlivějšího než vražda. Již v jídle, byť sebepřísněji upraveném, jest něco nečistého. A člověk, který chce býti duševně silen, nesmí požívat i mnoho potravy. Jsou v ní nečisté substance, které člověku škodí, oslabujíce všechny jeho síly a nejprve ducha, kterého činí mdlým. Lidská voda však v sobě soustřeďuje všechnu tuto nečistotu. Jest výtažkem vší nečistoty, jest nejnečistější ze všech věcí nečistých. A člověk jí potřísněný přestává být člověkem. Už nikdy nebude schopen duchovních úkonů. Pozbude všech sil, ztratí veškerou vůli, zůstane navždy jen mátohou s lidskou tváří, kusem špinavé látky zmítaným větry. Tak to také stojí v středověkých talmudech z oběhu dávno již vzatých, když se v Jeruzalémě ctižádostivý Ješua Hanocri vkradl do chrámu, odcizil tam šem Hameforeš, lístek s pravým jménem božím, které není dovoleno nikomu znáti, dal si pergamen zarůsti v ráně na prsou a jeho mocí činil zázraky. Sešla se rada starších a jsouc pobouřena takovým obluzováním lidu a svedením i tolika lidí moudrých, vyvolila ze sebe zbožného rabiho Jehudu, kterému vložila do rány na prsou také boží jméno, a rabi Jehuda putoval za Ješuou a činil tytéž zázraky jako on. A když se jednou Ješua vznesl k nebesům, vznesl se rabi Jehuda výše a nad jeho hlavu a vylil se na něho. V té chvíli ztratilo pravé jméno boží všechnu moc. Ješua Hanocri se zřítil k zemi a mohl být jat a popraven. Tak si také počínal děd s vojákem. S ním, který tupil jméno Izraele. S ním, který zničil židovské jmění. S ním, který chtěl zmrhat vnučku Abrama Šafara. V žlutavém osvětlení petrolejové lampičky zde vzpřímeně stál, bílý ústrojem, stářím i nemocí, a jeho život se vlil jen do těch lesklých černých očí pod trsy obočí. A děd se rozzpíval. Ponurým molovým recitativem, mystickou východní melodií, již jakoby ze zakletí 5000 let přivolával z dalekých pouští a pastvin podzemní síly, ty, které zahubily amalechické, madiánské a filištínské. Zhladili z tváře světa Římany, Babylon i Egypt. Umučili Onána, Chóra s Dantonem a Abironem i Toleho a s nimi všechny, kdož kdy chtěli uškodit národu izraelskému a jeho hospodinovi. Děd, zapomenuv na všechno stařecké chvění, zpíval nad bezvládným vojákem pomalu slovo za slovem a slabiku za slabikou strašlivou talmudskou kletbu. Jej, hej, regel, šejcho, ty schabeš. Krev vyschniš ti v těle a ruce a nohy tvé nechať zmrtvějí, aby si jimi nemohl vládnouti. Myšlenky tvé buď tež tupé a zloba tvá se již neuplatňuj, neboť taková jest odplata za nepravosti. A ty již nebudeš moci činit zlo, které si chtěl páchat i na nás, Izraeli. Tak tě trestej, Hospodin. Amen.
1: V té chvíli Hanele sklesla ze špiček na celá šlapadla, Dala se do běhu pavlačí a po schůdcích do dvora a v jeho tmě se zděšeně rozkřičela: Maminko, maminko, maminko.
0: Matka přiběhla ze zahrady. Proč nejsi u bédru, když jsem ti to nařídila? A v tom rozčílení ji plácla přes zadničku.
1: Ne, Hanele neřekla ani slova o tom, co viděla.
0: Jen se ve tmě na posteli bála a její velké oči byly vyjevené. Zatím tatínek s Janklem odnesli poručíka do pokoje. Omyli ho, uložili do bílé postele, tatínek srovnal jeho peníze a věci na noční stolek na hromádku a uniformu dal Janklovi. Doneseš to ještě teď k Jakubovičům. Ať ty věci Pinches vyčistí, vypere, vyžehlí. Ráno musí být jako nové, kdyby na tom měl celou noc pracovat. A ty boty vycídíš do zrcadlova. Když se Jankl vrátil od Jakubovičů, šli pro ty dva do výčepu. Tatínek vzal každého za nohy, Jankl za hlavu a hodili je z pavlaček hnoji do psích lejn. Teprve druhého dne, aby je nikdo neviděl, je Jankl zatáhl do stáje. Vojáci spali noc, den a noc a na cikána bylo ještě třeba chrstnouti čber vody, aby se probral. Když ve čtvrtek ráno procházel bledý důstojník ve vyžehlené uniformě a blištících se botách kuchyní, zeptal se mrzutě tatínka.
2: Dnes je středa?
0: Jak jinak, vaše blahorodí?
2: Nebyli jsme včera nějak tento?
0: Naprosto ne, pane oficíre. Jen trochu veselý. Usmíval se zdvořile tatínek a mnul si ruce. Jankl zapřáhl a odjeli.
1: A na hlavním sedadle, kouře cigaretu za cigaretou, seděl bivší člověk. Lidská mátoha bez síly a vůle, navždy zneškodněná. Jejíž život, byť sebedelší, bude jen slepým a ubohým potácením po světě.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
2: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
3: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
2: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
3: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Knihy sejdeme se v nebi a vejdi do radosti od Jiřího Mikuláška. Právě jejich příběhy dnes otevřeme také z pohledu historických pramenů. Podíváme se, co o životě obou kněží skutečně víme a jak se jednotlivé události dají historicky doložit. Mým hostem je historik Jan Růžička, který se podílel na zpracování historických souvislostí v procesu blahořečení těchto kněží. Pane Růžičko, děkuji, že jste si udělal čas a přijal pozvání do rozhovoru.
1: Děkuji, že jsem byl pozván.
0: Kdy jste se poprvé začal zabývat příběhem Jana Buly a Václava Drboli? Co vás k tomu vedlo?
1: No, byl jsem osloven v roce 2009, kdy jsem vlastně se připravoval už na doktorské studium historie, tak jsem byl osloven předsedou církevního soudu, doktorem Karlem Orlitou, že hledají historika, který by jim pomohl právě s tou historickou částí, s tím hledáním těch listinných důkazů, to znamená pramenů, které mají objasňovat život jak Jana Buly, tak také Václava Drboli, protože v té době ještě ten jeho proces neprobíhal, ale mělo být uskutečněno takové předchozí šetření k tomu.
0: Tak můžeme začít asi postupně. Co víme o dětství Jana Buly? Nejdřív bychom probrali právě tohoto kněze, protože právě z knížek Jana Mikuláška víme, že jeho manželka zemřela za války, měl pravděpodobně sourozence, ale co dál?
1: Možná je dobré říct, že když hovoříme o těch knížkách, které napsal Jiří Mikulášek, takže ta první, Sejdeme se v nebi, ta vlastně vyšla poprvé v roce 2002, jestli se nemýlím, takže v čase, kdy ještě se vůbec neuvažovalo o tom, že to nezační řízení začne, nebo možná uzvažovalo, ale rozhodně neprobíhalo. A pak, když bylo zakončené v tom roce 2015, tak vyšlo už tehdy čtvrté vydání, které bylo upravené a rozšířené. A v něm sám autor právě vysvětloval, že on, když se pustil tedy do tohoto psaní, tak neměl úplné informace o životě Jana Buly a proto se rozhodl do toho vložit nějakou vlastní licenci, tím myslíme prostě domyslet si, jo, beletristicky tam připojit nějaké další informace a především se to týkalo toho jeho dětství a mládí, protože o té době těch informací bylo minimum. Ale skutečnost je taková, že Jan Bula se narodil v Lukově, jeho maminka byla podruhé vdaná, protože ten její první manžel zemřel za první světové války a potom tedy s tím měla prvního syna Ladislava a pak teda s tím panem Bulou měla tři děti, z nich jeden byl teda Jan, ještě měl bratra Antonína a sestru Marii. A víme, že žili tady v tom Lukově, tatínek pracoval na železnici, pan Bula a Jan Bula tedy tom navštěvoval gymnázium v Moravských Budějovicích a byl ovlivněn do značné míry lukovským farářem Cyrilem Bojanovským v té volbě toho kněžského povolání. To je celkem zřejmé i z toho, že právě Cyril Bojanovský byl jeden z adresátů těch dopisů, které napsal Jan Bula den před popravou.
0: A co jeho povaha? Taky to je zřejmé z té knížky, nebo bylo tomu jinak?
1: Myslím si, že Jiří Mikulášek, on vycházel především ze vzpomínek pamětníků, takže ti hovořili o té jeho povaze a zmiňuje, že to byl prostě milý chlapec, který byl oblíbený u lidí. Zmiňuje tam i ten jeho umělecký talent, kdy se věnoval malování, taky psal nějaké básně, to tam taky uvádí podle vzpomínek jedné ze spolužaček a to se domnívám, že prostě odpovídá to z těch pramenů písemných, až tak zjistit nelze, to je opravdu svědectví těch lidí, které tady v tomto určující. Možná zase pro mě takové překvapení bylo, když se člověk podívá na třídní výkazy, to znamená prameny, ve kterých jsou záznamy o průběhu toho vzdělávání, tak Jan Bula patřil spíš k průměrným nebo mírně podprůměrným žákům, zvláště na tom vyšším stupni gymnázia. Co mě ještě překvapilo, tak v sextě v tom šestém ročníku dostal dvojku schování, že měl ublížit nějak svému spolužákovi. Tak třeba v té knížice u Jiřího Mikuláška se nedozvíme, na to nikdo nespomínal. No a pro tu školu je asi taky podstatné zmínit, že tam se setkal Jan Bula se svým spolužákem Ladislavem Malým, který byl potom

0: vlastně klíčovou postavou z hlediska těch událostí, které se pak staly na tom Třebíčku v roce 1951 a vedly jednak teda ke smrti těch tří funkcionářů místního národního výboru komunistické strany v Babicích, no a následně ke smrti, tedy k popravě těch, kteří s ní byli spojeni, ať už skutečně nebo opravdu jenom účelově.
1: Těm událostem v Babicích a Ladislavu Malému se ještě dostanem. Každopádně Jiří Mikulášek taky zmiňuje, že kromě toho, že možná byl trochu rošťácký, tak byl zároveň i velmi zbožný. Je to pravda? Nebo říkají to pamětníci?
0: Ano, to vychází zase z těch vzpomínek pamětníků, které on využil, že zmiňovali, že vlastně před tou cestou do školy, kam chodil pěšky, že z toho Lukova do těch Moravských Budějovic, tak se zastavoval k modlitbě. Takže to opravdu vychází z těch vzpomínek, které máme, těch pamětníků, nebo které byly tehdy zachycené. Ono už je to taky zhruba 20 let, kdy se tady tyto vzpomínky podařilo zachytit.
1: Jaká byla Janova cesta ke kněžství?
0: Tak víme, že vstoupil po té maturitě v Brně do kněžského alumnátu, nebo bychom mohli říct semináře, a jak jsem už říkal, předpokládáme, že tím jeho kněžským vzorem byl lukovský farář Cyril Bojanovský. Jiří Mikulášek vlastně píše, nebo má tam takový jako rozhovor, kdy Jan Bula se svým otcem o tom hovoří, o volbě toho povolání, a že ten tatínek jako z toho není nějak nadšený, ale tam opravdu nevím. Já neznám vzpomínku, která by měla o tom nějak svědčit, a tady se spíš domnívám, že to je fiktivní rozhovor.
1: Taky se tam v knížkách uvádí, že měl různé předtuchy nebo nějaká varovná znamení, která jsou v knize popisovány, jakože se mu zdál sen o tom, že někdo zatčen, nebo se zajímal o příběh patera Michala Proa, který byl zatčen. O tom něco víme, nebo?
0: Ne. To vysvětluje právě Jiří Mikulášek tím, že, jak jsem říkal v tom jeho slově k tomu novému vydání, kdy on opravdu jako neměl dostatek informací o Janu Bulovi v určitých etapách jeho života, tak mu přišlo jako vhodné zmínit tam tady tohoto jezuitu z Mexika, protože on zase žil v době pronásledování církve v Mexiku, proto on tam napsal, abych lépe přiblížil atmosféru té doby, vložil jsem do knihy paralely s jezuitou Michalem Proem.
1: Ale určitě to dodalo na dramatičnosti toho příběhu.
0: Ano, a tak on to taky zamýšlel. To je určitě právě to, že my si musíme uvědomit, že to je určitý žánr. On to prostě psal jako, řekněme, literaturu faktu. To znamená, má tam určitá fakta, ale zároveň tam do toho právě přidává nějaké své vlastní beletristické pasáže, ty fiktivní rozhovory a tak podobně, ale to je potřeba vnímat jako určitý žánr. On to nepsal jako historickou odbornou publikaci.
1: Ale jedním z těch faktů je i to, že byl totálně nasazen. Jan právě v době, když byl v alumnátu, co dál víme o druhé světové válce a jak se v této době Jan angažoval?
0: Tak ta druhá světová válka samozřejmě zasáhla to jeho studium. Oni teda měli štěstí, že alumnát, který obsahoval jednak ten seminář, tak i to teologické učiliště, jako v podstatě fakultu, tak nebyl součástí univerzity. Takže ta škola nebyla zrušena, tak jak se to týkalo českých škol, zrušených v 39. roce protektorátu, takže mohl dál studovat, ale za velmi stížených podmínek, protože tu jejich budovu na Antonínské ulici zabrala německá armáda, takže oni se stěhovali nejdřív do takzvaného malého semináře na ulici Veveří a potom do těch prostor kanonických domů na Petrově, a odtamtud pak někteří odešli na to pracovní nucené nasazení. To se týkalo i Jana Buly, který pracoval v keramičce. A chtěl se vrátit, máme třeba dochovanou tu jeho žádost, kdy on vlastně, nebo žádost jeho představeného Karla Skoupého, pozdějšího biskupa, který píše, že Jan Bula se chce vrátit do semináře, dokončit teologická studia, stát se knězem, protože vnímá, že v diecézi je málo kněží.
1: A to se tedy tak i stalo. On nastoupil kam?
0: Pak byl vysvěcen vlastně až po druhé světové válce v létě roku 1945 v červenci. Tehdy nebyl obsazený biskupský úřad v Brně, takže ho vysvětil olomoucký pomocný biskup Zela. a Jan Bula odešel do farnosti Rokytnice nad Rokytnou, kde byl kooperátorem, kaplanem, obecně výpomocným duchovním nebo pomocníkem faráře. A to byla vlastně jeho první a zároveň poslední farnost, které působil.
1: Ještě se zeptám, jaký měl vztah k mládeži, protože i tady vyučoval náboženství, potom se to zmiňuje i u toho Václava, ale co Jan a mládež? On vedl právě toho Orla?
0: Ano, on pracoval s mládeží v rámci křesťanské sportovní organizace Orel a vedl tam nějaký takový tábor těch dětí. Máme dochovaný snímek z časopisu Orlík, tuším, že z roku 1947, kde napsáno, bratr vedoucí vzdělává své orlíky, takže v tom Orlu jednoznačně pracoval, to je doložené. A možná ještě, co se týká té druhé světové války, tak je tam zmíněno, že potom, co byla zničena po bombardování skla okna v biskupské kapli, tak Jan Bula vlastně na nějaké kartony nebo překližku vymaloval výjevy Kalvárie, tak to máme zase z těch pamětí doložené. A co se týká ještě toho jeho zájmu o umění, tak to třeba v té knižičce není, ale on napsal v roce 1945 článek o ruském pravoslavném umění do takového sborníku Tváří k východu, kteří vydávali ti bohoslovci. Takže se zajímal i tak nějak teoreticky o třeba i architekturu pravoslavnou.
1: Tak to by bylo teda mládí a dětství Jana Buly a co Václav Drbola? Jaké on měl rodinné zázemí?
0: Václav Drbola, ten se narodil, řekl bych, že ještě do takových prostších, chudších poměrů. Bylo to ve Starovičkách u Hustopečí. Jeho otec byl drobný rolník, takový, který vlastně nemohl ani se uživit na té malé výměře, takže pracoval u nějakých dalších sedláků. A vlastně krátce po Václově narození začala první světová válka, do které on musel narukovat, a ten jeho tatínek se potom vrátil se zraněnou rukou, což ho taky určitým způsobem poznamenávalo, nebo i ty útrapy válečného poznamenávaly. To je tam taky, myslím, zmíněno, že opravdu třeba potom hledal útěchu v alkoholu, což nebylo úplně to nejlepší řešení rozhodně. No a Václav Drbola byl nejstarší ze 7 dětí, tak musel hodně pomáhat i s těmi mladšími sourozenci, mamince, a v těch vzpomínkách jeho sestry hodně zaznívalo, že pomáhal s těmi sourozenci nebo se staral o domácí zvířata, zejména o drůbež. No a podobně jako Jan Bula, po těch 5 letech obecné školy potom začal docházet do gymnázia v Hustopečích a pak teda po maturitě vstoupil podobně jako Jan Bula do brněnského alumnátu. Tam studoval teologii. Tam teda přišel dřív, protože byl starší 8 let, takže on studoval v Brně od roku 1933.
1: Ještě se vrátím k těm válečným útrapám jeho otce. To je zmíněno právě i v té knížce. Víme něco o tom, že by to nějakým způsobem poznamenalo tu rodinu? Špatné vztahy třeba v rodině nebo něco podobného?
0: Já to nemůžu takto úplně odpovědět, ale pokud si dobře vzpomínám, tak právě ten rozhovor, který vedl Jiří Mikulášek se sestrou Václava Drboli, Boženou Holackou, právě obsahoval takovou vzpomínku, že se ten tatínek občas se opravdu opil a ty děti se ho třeba až bály, ale spíš se mi to jevilo jako takové určité jako ojedinělé momenty a nevnímal jsem to úplně tak, že by to bylo pro tu rodinu nějak zničující. To zase si neumím říct, ale je to prostě vzpomínka jeho sestry.
1: A co potom jeho povaha? Z knížky je zřejmé, že byl spíše tichý, ale zase rád organizoval nějaké akce, byl i zbožný. Byl takový skutečně, nebo jak se to jeví?
0: Zase tam ty historické prameny, které mají ve své podstatě téměř vždy písemnou podobu, tak se mnoho jako nedozvíme. Ale tady bych zase spolehal spíš na vzpomínky těch, kteří ho znali a kteří ho takto popisovali. Takže se mi to jeví jako výstižný popis.
1: Jaká byla Václavova cesta ke kněžství?
0: Tak víme také, že od dětství ministroval a že si třeba i hrál to, jak sloužím mši svatou, že prostě v tom to nacházel zalíbení, ale těžko říct, na rozdíl toho Jana Buly, jestli jeden nějaký konkrétní kněz, který působil v těch starovičkách, byl takovým nějakým jeho vzorem a to ovlivnilo volbu toho povolání, to úplně není zřejmé.
1: Vy jste zmiňoval, že byl na gymnáziu v Hustopečích. Ta knížka se zmiňuje i o tom, že jeden ze žáků ukradl učiteli zápisník a potom to bylo svedeno na Václava Drbolu. Je to pravda nebo o tom nic nevíme?
0: No, to by mě také zajímalo, protože ona takto na ní vzpomínala právě sestra Božena, ale když jsem procházel vlastně ty prameny, které jsou uložené ve fondu Hustopeckého gymnázia, tak jsem nikde právě v těch třídních výkazech nenašel, že on by měl být nějakým způsobem potrestán. A ani jsem tam vlastně nenašel spolužáka, který měl být z té dané vesnice, jo, kam ona říkala teda v té vzpomínce, že potom je a našel jsem tam ten zápisník, takže to je opravdu těžko říct. No. Působí to velmi přesvědčivě, ale nedá se to ověřit.
1: A co potom druhá světová válka? Ta zasáhla Václava už když byl knězem?
0: Ano, on byl vysvěcen v roce 1938 na slavnost svatých Cyrila a Metoděje. To bývalo tehdy úplně obvyklé, že v tom termínu se konala kněžská svěcení a tu svou první mši svatou sloužil ve Starovičkách v tom roce, kdy opravdu to Československo je v ohrožení, že je v důsledku těch snah, které mělo nacistické Německo. A nevím, jestli to je ten důvod, ale vůbec v obecní kronice Staroviček není zmínka o té Drbolově primici, na rozdíl od Jana Buly, tam o té jeho primici se píše poměrně obsáhle. Takže toto zas v té knížečce Vejdi do radosti je zpracované třeba jenom podle fotografií, které máme, tak Jiří Mikulášek vlastně popisuje to, co viděl na těch snímcích, že třeba on jde v tom věnci, ten primicián dá, ten věnec drží ty družičky a tak podobně. No a co se týká té jeho služby, tak jeho prvním působištěm byl Slavkov u Brna, tam byl poslán jako kaplán, tam strávil ale jenom rok, právě rok, kdy už začíná druhá světová válka. A pak působil v Čučicích zase jako spolupracovník faráře, on byl do roku 1943 a od toho roku pak přišel do Bučovic, takže zase do městské farnosti, kde v té době působilo tuším pět kněží, a on měl na starost teda především, kromě toho, že sloužil svátosti, tak měl na starost výuku a náboženství v těch přifařených obcích a také vedl matriku.
1: O té mladé generaci, kterou vedl jednak i v tom Orlu, jednak taky v tom náboženství a v dalších aktivitách, co o tom všechno víme?
0: Ty děti učil samozřejmě v náboženství, a po skončení druhé světové války, kdy mohl začít fungovat opět Orel, který byl zakázaný během toho období druhé světové války, tak začal působit taky v Orlu. A to byla vlastně sportovní organizace, ale podobně jako v té Rokytnici nad Rokytnou, kde působil Jan Žula, tak měli taky vlastně divadelní odbor, anebo to divadlo možná spíš souviselo se spolkem katolických tovarišů, který taky v Bučovicích fungoval. Oni vlastně oba dva ty spolky měli své sídlo a zázemí v katolickém domě v Bučovicích, který dodnes stojí. A tam se soustředila ta činnost obou těch spolků, ve kterých byl výraznou postavou Václav Drbola. Ostatně byl starostou té oralské jednoty a předsedou spolku katolických tovarišů. Takže osobně se podílel na přípravě těch divadelních představení. Zas třeba v oralském časopise v 47. roce je zmínka o tom, že Bučovická jednota Orla připravila krásné divadelní představení Karafiátovy broučky, které režíroval právě Václav Drbola. Takže on přímo s těmi dětmi pracoval jako režisér.
1: A tyto dva spolky fungovaly každý zvlášť, Orel a Spolek katolických tovarišů, i když sídlili na jednom.
0: Byly to dva rozdílné spolky, ale využívali stejných prostor a jak je vidět nejenom z osoby Václava Drboli, tak byly personálně propojené. Takže byly to prostě spolky, které byly oba dva křesťanské a měly sloužit k tomu, k čemu už ti kněží od přelomu 19. a 20. století byli vedení už při té přípravě, při té své formaci, kdy byli bohoslovci, aby tedy propojovali ten náboženský život i s tím občanským, aby působili ve spolcích, jo, vytvářeli společenství mezi těmi lidmi, aby se prostě neomezovali jenom na ten prostor kostela.
1: Potom už se začínají trochu propojovat ty příběhy, protože probrali jsme jednak dětství obou těchto kněží, jednak jejich mládí, ale v knížce je taky napsáno, že se setkali Jan Bula a Václav Drbola na primici Miloslava Ambrože. Je to pravda?
0: No, my známe vlastně jedinou fotografii, na které jsou oba dva spolu, drží tam ta kola a právě jsme se snažili zjistit, kdy to tak mohlo být a případně, jestli to byla primice, tak primice kterého kněze, ale tady v tom si teda vůbec nejsem jistý. Já si myslím, že se nám to prostě nepodařilo spolehlivě určit, ale je to čas, kdy už opravdu se setkat mohli, jestli to byla právě tam primice, o které jste mluvila. To je otázka, na kterou neumíme odpovědět a tím, že už vlastně i odešli ti svědci, jeho pamětníci, tak si myslíme, že na ní prostě otázku nebo odpověď tady na tu otázku nenajdeme.
1: A najdeme odpověď na otázku, jak vzpomínají jednotliví farníci na kněze Bulu Drbolu.
0: Ti farníci vzpomínali na oba dva kněze v takovém tom pozitivním duchu a dost často to byli lidé, kteří byli ještě dětmi v době, kdy ti kněží působili. Jo? Takže je znali právě třeba z té výuky náboženství nebo z toho, jak hráli společně to divadlo. Především takto, jak v Bučovicích, tak té Rokytnici toto tam zaznívalo.
1: A potom nedlouho po setkání Jana a Václava, možná na primici, možná na jiné akci, tak potom už se schylovalo právě k událostem, které vedly k jejich zatčení. Co tedy víme o postavě Ladislava Malého?
0: Tak ono je možná ještě dobré říct, že to jejich zatčení není první skutečnost, kdy oni by se dostávali do problémů s tím komunistickým režimem. Václav Drbola napsal obsáhlý rukopis, který formuloval jako takové poselství budoucím generacím, ve kterém píše právě o tom, jak se snažil velmi usilovně, leč marně zachránit fungování spolku katolických tovarišů v Bučovicích a zachránit jeho majetek, ten katolický dům, což se teda nepodařilo. A to psal a vlastně nedokončil z toho důvodu, že byl potom přiložený do Babic. Ale už předtím on měl taky vlastně problémy s tím, že četl zakázaný biskupský oběžník, který informoval právě kněze a taky věřící o tom, jaká ta protistátní opatření nebo ta proticírkevní opatření stát realizuje v tom roce 1949 a u Jana Buly ten postih byl úplně jednoznačný, kdy vlastně byl nejdřív pokutován a potom souzen k měsíčnímu vězení, ale to bylo pak vyřešeno amnestií prezidenta, což ale zase byla jenom taková přetvářka, kdy se mělo ukazovat, že ten režim vystupuje vůči katolické církvi slušně, korektně, ale to nebyla pravda. No a co se týká toho, tak třeba tady Jiří Mikulášek vycházel ze starší literatury z 90. let, která říkala, že ten zakázaný dopis biskupů se jmenoval hlas biskupů, hodně velké zkoušky, ale to je vlastně jinak. Oni ti biskupové vydali v jeden den dva ty texty. Ten první byl oběžník, takový stručnější, dvoustránkový, ten si měl číst v neděli, kdy byla přiložena slavnost Božího těla 19. června 1949 a pak týden poté ten hlas biskupů, ten už byl obsáhlejší, šestistránkový, ale postižení ti kněží byli za čtení toho 19. června, nikoli toho 26. A Jiří Mikulášek tam má takový jako příběh, že přicházejí nějací mladí lidé a dávají mu tajně ten dopis k přečtení, ale to je vyloženě jeho licence. licence. Pokud bychom měli věřit Janu Bulovi, co se týká jeho výpovědi u soudu, okresního soudu, kde vlastně byl souzen, tak on tam uvádí, že ten oběžník odešel běžnou poštou. To už ale není tak dramatické, takže se ho samozřejmě do té knížky nehodilo. No a
1: víme,
0: pokud se teda máme...
1: Jenom se ještě zeptáme, jestli víme, kolik bylo takto kněží postiženo tím, že četli ten oběžník u nás.
0: Ti kněží, kteří četli, tak byli rozděleni do takových tří skupin. Těch, kteří nečetli, ale nebyli předtím varováni, nebylo jim řečeno, že je to vlastně nějaké nezákonné jednání. Pak ti, kteří četli na přesto varování, tak ti měli být vlastně potrestáni pokutou. A ti, kteří četli a ještě k tomu přidali nějaký komentář, což platí o Janu Bulovi, tak ti měli být potom vlastně trestáni v rámci trestního řízení. Celostátně víme, že ten oběžník přečetla zhruba třetina kněží. Na tom Bučovicku jich bylo méně, tam třeba na tom Bučovicku tehdy bylo 12 farností a přečetli to vlastně jenom dva kněží, mezi nimi Václav Drbola. Na té Vysočině, kde byl Jan Bula, tak jich bylo více, ale těch, kteří byli postiženi tím trestem, vlastně odsouzením, tak těch bylo minimálně. Jan Bula tehdy, on totiž přidal v tom svém komentáři takové objasnění toho, jak ti funkcionáři komunističtí postupují a jak vlastně z něj vymámili podpis, který údajně měl podporovat státem zřízenou katolickou akci, která neměla s katolickou církví nic společného, takže on se rozhodl tohleto sdělit a upozornit vlastně na to, jak lživě pracují, a to bylo označeno jako štvavý komentář.
1: Václav tam ale nepřidával žádný komentář.
0: Václav to nijak nekomentoval a navíc on ani z toho, jak se nám to jeví, co se k tomu dá dohledat, nebyl přímo varován těmi funkcionáři, případně členy Sboru národní bezpečnosti, tak to byl varován jeho farář, a ten mu řekl, aby ten oběžník přečetl, takže on to udělal, pak pozvali toho faráře a s ním byl pokárán a tím to skončilo. Takže u Václava Drboli tam se ani nepřistoupilo k tomu pokutování.
1: Potom se v jejich příbězích objeví právě ta postava toho Ladislava Malého. Kdo to vůbec byl, co o něm víme?
0: Ladislav Malý je člověk z dodnes ne zcela jasně objasněnou totožností. Víme tedy, jak jsem říkal, že chodil na ten nižší stupeň gymnázia s Janem Bulou, potom odešel na vojenské gymnázium, chtěl být důstojníkem, pak působil za druhé světové války ve vládním vojsku a po druhé světové válce a potom komunistickém převratu pracoval jako úředník, uprchl do Rakouska, do Německa, tam se hlásil k americké rozvědce CIC a měl tam pro ní pracovat, ale v nějaké administrativní funkci, kdy měl vyplácet ze svěřených peněz převaděče přes hranice. No a část těch peněz zpronevěřil a odešel zpátky do Československa a jeden z prvních lidí, které navštívil v únoru 1951, tak byl Jan Bula, kterému přišel večer, řekl mu nějaké smyšlenky o své práci a taky přišel teda se lživou historkou, že osvobodil z internace, tedy z domácího vězení, arcibiskupa Berana. Ten byl vlastně v tom, byl internován od toho čtení toho pastýřského listu nebo toho oběžníku biskupu. A pak přidal ještě další informaci, a že tedy arcibiskup hledá spolehlivého kněze, který by ho vyspovídal. A to tomu Jan Bula přislíbil a potom ten Ladislav Malý tam začal působit v tom regionu, začal se obklopovat především mladými, neskušenými lidmi, kolem 20 let, kou výjimku tam potom tvořil ten Antonín Plichta, starší, který byl zkušený partizán z druhé světové války, ale i ten mu uvěřil. Jan Bula byl potom dva měsíce, 30. dubna, a myslí se tedy potom prvním setkání s Ladislavem Malým zatčen, a to se vlastně dělo na základě toho, že Ladislav Malý začal provádět přepady těch místních funkcionářů a státní bezpečnost postupně zatýkala lidi, kteří s ním byli v kontaktu, a zase z těch výslechů těchto zatčených dostávala informaci o dalších lidech a tak to zatýkání postupovalo. Václav Drbola, ten se dozvěděl, že ten den, kdy byl zatčený Jan Bula, měl být zatčen i jeho fandník Antonín Plicht starší, ale že předtím unikl a schoval se u varhaníka Stehlíka v Cidlině a on mu tam poslal nějaké oblečení, nějaké potraviny a dozvěděl se potom později v květnu, že paní Dvořákové se má schovávat Ladislav Malý, který je tedy tím západním odbojářem, protože toto on o sobě říkal, on tímto si získával nějak tu legitimitu u těch lidí, kteří nesouhlasili s tím režimem a že mu má být právě přivedený kněz. Takže on se tam vydal, hovořili spolu, on zase použil tu historku o tom, že tedy hledá zpovědníka pro arcibiskupa Berana a na plátku, jestli to tak můžu říct, se dozvěděl od Václava Drboli, že ví o místě, kde se skrývá Antonín Plichta, kterého ten Ladislav Malý hledal. Tak to oni se setkali.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak o Malém nemáme příliš mnoho informací. Každopádně dal se na stranu komunistického režimu a tímto způsobem získával.
0: No, jak jsem říkal, těch informací o tom Ladislavu Malém nemáme tolik, abychom mohli přesně říct, proč on pracoval tak, jak pracoval. Ale jako nejvíc pravděpodobné se jeví to, že nebyl ani agentem CIC, který by dostal nějaké úkoly v zahraničí, ale ani agentem provokatérem státní bezpečnosti. Ale že to byl prostě člověk, který chtěl provádět nějakou odbojovou činnost a tak jaksi megalomansky chtěl, aby do toho zatáhl co největší skupinu lidí, které on bude velet. A protože víme spolehlivě, že v jiné bojové skupině Gustava Smetany působil důstojník, provokatér, tak někdy je tendence toto směšovat. Ale prostě o Ladislavu Malém nevíme, možná najdeme někdy nějaký pramen, který by to potvrzoval, ale nevíme, že on by pracoval pro státní bezpečnost a spíše se jeví jako pravděpodobné, že oni ho nechali na svobodě poměrně dlouho běhat, aby konal to, co konal, ty své nesmyslné akce. A pak, když to skončilo tou vraždou v Babicích, tak najednou byl Ladislav Malý druhého dne při zatýkací akci zastřelen a mohli být velice rychle odsouzeni nejenom teda ti lidé, kteří přímo s ním byli ve škole v Babicích, ale i ti další, které on kompromitoval.
1: Kolik jich tak bylo, víme to, těchto lidí postižených těmi babicemi?
0: Těch lidí, kteří byli odsouzeni, celá řada. V tom prvním babickém procesu nebyl odsouzen jenom Václav Drbola, byla tam, pokud se nepletu, 14 odsouzených, z toho 7 k trestu smrti, pak další ještě větší skupinu tvořila ta údajná protistátní skupina v čele s Janem Bulou, která byla souzena v listopadu roku 1951, těch bylo 16, kdy on byl popraven, dostal trest smrti a pak, jak jsem říkal, zmínil jsem toho Gustava Smetany, tak tady ta skupina zase, jak byla zatýkána, tak potom byla nějak upravena podle těch událostí babických i ta skutečnost, která se dotýkala jich a oni byli souzeni také v rámci těch babických procesů a tam byl souzen také Jan Podveský, kněz, který působil v Jaroměřicích nad Rokytnou a byl to kněz, který byl přesvědčený celou dobu o tom, že Ladislav Malý je provokatérem, který pracuje pro státní bezpečnost vědomně, byť my si myslíme, že spíš nevědomky. A on, když se dozvěděl od Jana Buly, že za ním přišel ten Malý, tak mu říkal, ať prostě s ním ukončí tu spolupráci nebo prostě oznámí ho. Jo. Ale Jan Bula už byl v situaci, kdy to těžko mohl udělat. On prostě, že ho zase kontaktoval s nějakými lidmi a přestože se snažil, aby Ladislav Malý odešel z toho regionu, říkal, ať odejde, nepřivádí další lidi do neštěstí, nebo třeba Ladislav Malý po něm chtěl poslat nějaké dopisy, které měly kompromitovat další osoby, tak on je zničil, tak prostě nedosáhl toho, že on té své činnosti nechal. A Jan Podveský působil jako farář Jaroměřicí nad Rokytnou, kde byl jeho kaplanem Josef Valerián, a ten zas se dozvěděl od Podveského tady o těchto záležitostech, vlastně mluvil taky s Janem Bulou, oni se znali ze semináře, a ten zas varoval Václava Drbolu. Ale vlastně oni se vždycky to varování dozvěděli až poté, co už byli kontaktováni, uvěřili a už vlastně do toho byli vtaženi, pak ty události nabírali rychlý spád.
1: Co tedy všechno víme o těch babických vraždách? Byli zavražděni tři komunističtí funkcionáři, co dál?
0: Tak víme, že čtyři funkcionáři tam toho večera, do července roku 1951, zasedali, měli schůzi a někdy o 10:30 večer byli přepadeni Ladislavem Malým, který tam přišel ještě s Antonínem Mitiskou, chlapci Plichtovi, což byli synové toho Antonína Plichty staršího, hlídkovali před tou školou a údajně tedy se měl Ladislav Malý jednak jich ptát, jakou mají funkci nebo kdo je předseda, a zjišťoval, kdo udal faráře Drbolu, protože ten byl farářem v těch Babicích, ta bezprostředně sousedila s tou školou, ve které měl ten národní výbor kancelář. K tomu se nikdo nějak nevyjadřoval, protože asi s tím nikdo nic společného neměl. No a došlo tam ke střelbě, po které zůstali teda tři zastřelení a jeden postřelený, to byl ten pan Bláha. Střelci potom zmizeli, odešli ke Stehlíkům do Cidliny, kde se schovával Antonín Plichta starší, tomu sdělili tady to, co se stalo, a on to komentoval slovy, to se nemělo stát. Následně byla spuštěna velká zatýkací akce. Následující den došlo k zatčení Antonína Mitisky, zastřelení jednoho z těch Plichtových synů, další byl postřelen, a k zastřelení Ladislava Malého. Jsou sice, jo, přetrvávají mezi těmi pamětníky takové představy o tom, že Ladislav Malý nebyl zastřelen, že mu státní bezpečnost vytvořila nějakou novou identitu, ale to je velmi nepravděpodobné a odporuje to tomu vyšetřování, kriminalistickému vyšetřování, které probíhalo v 90. letech. A z toho jsme i my v rámci toho našeho historického zkoumání v rámci té beatifikační kauzy vycházeli.
1: Toto už se stalo po tom, co byl Václav Drbola vězněn, že?
0: Ano, on byl začen 17. června, vlastně to den, na který teď bude vycházet ta liturgická památka, takže 17. června, řekněme 2 týdny předtím, než té vraždě došlo.
1: A Jan byl už v té době taky vězněn?
0: Ne? Ano, ten byl zatčený už 30. dubna, takže ten v tom vězení strávil podstatně další dobu.
1: Co tedy víme o zatčení? Nejprve možná zase probereme Jana.
0: Mm-hmm. To je v knižitě to popisováno tak, že tam pan řídící říká, že teda má Jan Bula jít, protože pro něho přišli nějací pánové. A on tam teda těm lidem říká, nebo těm dětem říká, že nic neudělal, že se brzo vrátí. No, nevíme, jak to bylo jako úplně přesně, co tam říkal, ale víme, že státní bezpečnost si pro něho přišla na faru, když zjistili, že tam není, tak jeden z těch příslušníků státní bezpečnosti se vydal do té školy. A tam myslím, že v té zprávě o zatčení napsáno, že jak takým způsobem ho přivedl na faru a tam s ním teda byl zahájen první výslech a on začal vlastně vypovídat a na základě té výpovědi, která si jim prostě nezdála, těm příslušníkům státní bezpečnosti, tak byl zatčen. Jo? Takže k tomu skutečnému zatčení došlo až na faře.
1: Co tam tedy vypovídal?
0: Oni se ho právě ptali na ty návštěvy a on hovořil o tom, že ho navštívili nějací neznámí partizáni a to se jim právě úplně nezdálo, takže ho zatkli a pak těch výslechových protokolů je celá řada. Ty první jsou víceméně zápisem spontánní výpovědi a pak přichází ty jiné protokoly o výpovědích, takzvané otázkové, které vlastně už fungovaly tak, že měly připravovat toho člověka na to hlavní líčení před soudem, kdy jsou tam otázky a očekávané odpovědi. I z toho jako z zápisu spontánní výpovědi je tedy zřejmé, že Ladislav Malý hovořil o tom arcibiskupu Beranovi, ale v těch otázkových protokolech pozdějšího data tam se to vůbec neobjevuje. To se prostě nehodilo, aby to u toho soudu zaznělo.
1: Jan byl zatčen už v té první vlně, tedy těch babických procesů.
0: No, Jan Bula byl zatčen v souvislosti s tím, že Ladislav Malý začal dělat určité ozbrojené přepady a byla snaha ty lidi, kteří s ním byli spojeni, případně možná i jeho samého, ale k tomu nedošlo, byla snaha je zatýkat. Jo? Takže on byl proto zatčen už toho 30. dubna, údajně s odůvodněním, aby proběhly bezpečně prvomájové oslavy.
1: Jak se potom Jan choval ve vězení, nebo co o tom víme?
0: Tak máme tu vzpomínku jeho příbuzný, kdy ho navštívili a měli mu přinést nějaké potraviny, řízky, které měla rád, a on říkal, že může sníst, protože nemá vepředu žádné zuby. Zase, my víme, že státní bezpečnost v té době používala nezákonné metody toho psychického trýznění, ale i fyzického mučení, a to se objevuje pak už třeba v 50. letech, kdy se vlastně prošetřovali ty procesy, které probíhaly, vlastně byly politicky motivované, a bylo konstatováno, že státní bezpečnost v Jihlavě si používala ty nezákonné metody fyzického mučení lidí.
1: Jak to potom bylo u Václava? V knižce není napsané, že by za ním někdo mohl, měl horší podmínky?
0: Tak ten Václav Drbola tam byl velmi krátkou dobu té vyšetřovací vazbě, ale podle vzpomínek z Ludvíka Stehlíka, to byl jmenovec, no, vlastně mladší z těch Stehlíkových, kteří byli z Cidliny, tak ten vzpomínal, že slyšel právě Václava Drbolu, jak vlastně naříkal, nebo říkal, nešlapte po mně, takže ten měl být asi velmi tvrdě mučen, a on se měl přiznat k tomu, že byl návodcem vraždy pana Kuchtíka, předsedy místního národního výboru a řídícího učitele. Přitom to byla vražda, že, jak už jsme o tom mluvili, ke které došlo až po jeho zatčení. A navíc to byla skutečnost, které on se dozvěděl až několik dní po tom, co se odehrála. Jo? Protože v těch dříve datovaných protokolech se to neobjevuje. Takže jestli se nemýlím, tak on se o tom dozvěděl až někdy 9. července, a ten den vlastně už byla hotová obžaloba a krátce na to začalo to soudní líčení, které bylo uspořádáno 10 dní poté, co k té vraždě došlo, takže tam vůbec nebyl prostor na to, aby byla řádně vyšetřena, a to se ani nedělo. V té době se v kriminalistice používaly už několik desetiletí určité metody, třeba balistická zkouška. K tomu vůbec nedošlo, takže se vlastně ani neví, kým ti zastřelení byli zastřeleni. Ano, protože vlastně tam byly dvě zbraně. Jednu měl Ladislav Malý, druhou Antonín Mitiska. Nevíme, kdo koho zastřelil. Není to zřejmé.
1: Vy jste se tedy zmiňoval o tom, že Jan byl vězněn poměrně dlouho, mohli k němu rodiče, sourozenci, zatímco teda Václav tam byl velmi krátce, a i to jeho věznění sice bylo kratší, ale možná o to krutější. Můžeme to tak chápat?
0: Může to tak být. My prostě ty přesné události nejsme schopni zjistit, ale takto se to může jevit.
1: Co víme o posledních měsících nebo dnech Jana Buly a potom i Václava Drboly?
0: Tak Václav Drbola byl odsouzený dříve a byl také dříve popravený. On byl vlastně popraven za měsíc a den poté, co došlo k vraždě v Babicích, nebo k těm třem vraždám v Babicích. A je docela zajímavé, že Jan Bula, když psal právě ještě v tom srpnu toho roku svým příbuzným, tak on píše v tom smyslu, že se ptá, co je nového, jeho bratr se oženil, tak on chce nějaké podrobnosti ohledně švagrové se dozvědět, že vede takovou vlastně rodinnou kroniku, tak aby tam měl všechna data správně uvedená. A z toho dopisu vysvítá, že on vůbec nevnímá to svoje jednání, že by mělo být takové, aby byl odsouzen k smrti. Ale skutečně k tomu došlo, on byl souzen potom v listopadu. A proč nebyli spolu v jednom procesu, tak to je vlastně důsledek rozhodnutí vrcholných představitelů komunistické strany, která v rámci těch všech nezákonností, které tehdy byly přítomny, tak rozhodla o tom, jak vlastně ty rozsudky dopadnou. Oni schvalovali to, co bude navrhovat státní prokuratura, a to, co státní prokurator navrhla, tak tomu potom ty soudy odsuzovali. A u toho Jana Bulí bylo řečené, že ano, také dostane trest smrti, ale bude souzen později. Takže byl souzen až v tom listopadu, pak běželo ještě odvolání, to teda probíhalo i u Václava Drboli, ale neúspěšně. Navíc u Jana Bulí tam byly žádosti o milost, jo, a zase je to absurdní. Klement Gottwald jako prezident měl rozhodovat o milosti a byl to člověk, který rozhodoval právě o tom, jak ty soudy dopadnou. Patřil těm vrcholným funkcionářům komunistické strany, kteří to činili. Kolem toho byla vytvořena tehdejším médií naprosto hysterická atmosféra, kdy především ten první proces byl mimořádně bedlivě využíván propagandistickým účelům, aby se vlastně ukázalo, že teda ti kněží jsou jako zrádci, kteří slouží ve službách cizí mocnosti, Vatikánu a tak podobně. A především ten první proces opravdu byl spojený, jak jsem řekl, s takovou hysterií, takže lidé sepisovali petice, ve kterých žádali co nejpřísnější potrestání, a to především potrestání kněží. Na druhé straně za Jana Bulu se přimlouvali jiní lidé. Psali třeba o tom, že ho znali, že to byl člověk, který vždycky se zajímal o lidi, zvlášť o chudé, a prostě je pro ně nemyslitelné, že ten kněz by měl dostat trest smrti. I ta jeho matka, paní Bulová, psala prezidentovi, psala jeho manželce a psala o tom, že možná byl zapojen tady do činnosti Ladislava Malého, ale že určitě si nezaslouží, aby byl popraven, a prosí za to, aby zachovali syna, který vždycky pomáhal.
1: Mně to připadá podobné jako u Milady Horákové také. I tam psali lidi, aby nebyla popravena. Bylo to v podobných kulisách, i tam média sehrály svoji roli.
0: Od Milady Horákové, která byla souzena dříve, tak máme taky dochované vlastně dopisy před popravou, ty máme pro Jana Bulu, bohužel pro Václava Drbulu ne, takže je pravděpodobné, že je vůbec nemohl napsat. Ale co se týká těch známých procesů, tak oni asi nejznámější jsou s Miladou Horákovou, pak další proces, který proběhl později, ten byl s Rudolfem Slánským. Ti lidé, rozhodně ten Rudolf Slánský, oni vypovídají u toho soudu tak, že říkají ano, já jsem si vědom všeho, tak jak jsem obžalován, tak se to stalo. Ale to u těch kněží tak úplně neplatí, protože Jan Bula byl odsouzen za údajnou velezradu, ale co bylo to jeho velezrádné jednání? To, že přímo Malého nechal ho několikrát přespat u sebe na faře. Václav Drbola byl odsouzen za údajnou velezradu a návod k vraždě. Ale on se nedoznal k tomu, že by navedl Ladislava Malého k vraždě to Tomáše Kuchtíka, toho svého souseda. Ty výpovědi prostě obsahují nějakou jako rozvláštní popis toho, co oni právě zažili v souvislosti s tím Ladislavem Malým. Ale v podstatě nejeví se to tak, že máme i ten rozhlasový záznam z toho prvního procesu, že by jim bylo jasně sděleno, z čeho jsou obžalovaní, a oni se jasně mohli vyjádřit těm obviněním.
1: Odkud máme všechny tyto přesné informace? Odkud jste čerpal vy sám?
0: Tak když jsme měli zpracovat životy těch dvou kněží, tak jsme v podstatě začínali někde v matrice pokřtěných prvním záznamem o jejich narození a křtu. A co se týká těch času jejich dětství, mládí, tak tam opravdu spíš se vycházelo z těch vzpomínek pamětníků, pak z těch pramenů, které vytvořily školy, do kterých chodili, a potom, když už byli kněžími, tak samozřejmě vznikly prameny, které se týkaly té jejich činnosti, které jsou v diecézním archivu biskupství, v podstatě jako personální spisy. A pak, když už byli určitým způsobem v hledáčku toho komunistického režimu, tak vznikla spousta pramenů z fungování národních výborů, církevních tajemníků, taky státního úřadu pro věci církevní. Takže tady tyto prameny se daly použít. No a co se týká toho jejich vyšetřování, začíní vyšetřování, odsouzení, tak tam se dalo vycházet z velké spousty pramenů, které vytvořila státní bezpečnost a taky ty dobové soudy.
1: Byli už vnímáni Jan Bula a Václav Drbola jako kandidáti blahořečení nebo svatosti?
0: Jak se zmiňoval, ten první babický proces byl mimořádně sledován médií a na to reagovalo taky vysílání, české vysílání Vatikánského rozhlasu, kdy vlastně krátce poté, potom, kdy byli odsouzeni, se tam uvádí, že jim vlastně není znám pravý důvod těch hrdelních trestů, které dostali kněží a i ti laici, ale že pokud to bylo z toho důvodu, že vlastně bránili přirozené právo, tak jsou pravými mučedníky. Přitom bylo konstatováno, že přece oni jsou varováni, ti kněží, svými biskupy, aby neprováděli nějakou nezákonnou ozbrojenou činnost. Takže je to docela zajímavé, že už po odsouzení Václava Drboli toto poprvé zaznívá. No a pak ta pověst toho mučednictví byla rozšířena i později. Víme to i třeba z těch 60. let, kdy prostě byli lidé, kteří zase Jana Bulu považovali za mučedníka, a toto nezmizelo. Objevilo se to i v těch 90. letech, kdy ti kněží Jan Podvesky a Josef Valerián vlastně pořádali takové besedy nebo pořídili takové nahrávky, ve kterých se snažili očistit tu jejich památku, která byla záměrně učerňována. No a pokud bych řekl, že rozhodující právě bylo to, že Jiří Mikulášek, který, jo, myslím, že v tom roce 2002, možná 2001, při výročí 50 let od babických událostí, měl tam do toho regionu sloužit nějakou mši svatou a vlastně vnímal to, že ti lidé považují Jana Bulu za mučedníka. On se o něho začal víc a víc zajímat a nakonec ten jeho zájem se nezhmotnil pouze v té knížečce, o které jsme se bavili, nebo v těch dvou knížečkách později, ale i v tom, že skutečně začal proces blahořečení, který je soudním procesem, takže jak říkám, oni vlastně stáli podruhé před soudem. Nejdřív byli podezřelí z toho, že jsou odbojáři, a podruhé, že jsou to mučedníci, kteří se dostali do nebe.
1: Jan Bula a Václav Drbola z historického pohledu, tak by se dalo shrnout naše dnešní povídání s historikem Janem Růžičkou. Moc vám děkuju za rozhovor a také to, že jste si na mě udělal čas. Ať se vám daří nadále a můžete i ostatním přibližovat příběhy lidí z historie, kteří nemají být zapomenutí.
0: Já děkuji za pozvání, bylo to zajímavé. Děkuji za to, nashledanou.
1: I pro mě. Po historickém pohledu Jana Růžičky teď nabídneme také pohled spisovatele. Mým hostem je Jiří Mikulášek, emeritní generální vikář brněnské diecéze a autor knihy Sejdeme se v nebi a Vejdi do radosti. Pane Mikulášku, vítá vás pořadu Na stole je téma.
2: Děkuji.
1: Co vás přivedlo k příběhům Jana Buly a Václava Drboli?
2: No, za prvé to, co jste říkala úvodem, já nejsem žádný spisovatel. Já jsem k tomu byl nedonucený, ale okolnostmi dovedený, že vlastně vznikly ty knížečky. A ty vznikly vlastně z takové touhy přiblížit dnešním mladým lidem nějaký vzor, jak prožívat ten život. A zdálo se mě to, že by právě tady ti kněží mohli být jako takovým vzorem, kteří nakonec obětovali život. Jo. A když jsem to začal se tím zabývat, tak najednou se mě vynozil u toho třeba Jana Bůli takový vesnický kluk, jo, který prostě, když chodil na gymnázium, tak prostě, který nebyl žádný premián, který prostě jako měl mnoho jiných zájmů. A tak jsem to prostě si říká, no já na to nemám, ale zhromážím nějaký materiál a pošlu to Janštovi, bo je to spolužák, jo. A on o tom něco napíše. A jak jsem to, tak se mě to najednou začalo vynozovat právě tady ta postava toho kluka z vesnice, který nakonec kterého si pán povolal.
1: A u toho Václava Drboli to bylo podobné?
2: No, ono to bylo tak, že prostě už ta první knížka vyvolala ten zájem o toho Pátra Bůlu a tady o ty kněze. A potom se začalo zajímat i o to, že by mohlo být to blahořečení. Mě rozhodlo se, že by se to mohlo spojit s tím Pátrem Drbolou taky. Jo. Tehdy otec Lašovice říká, že mu radili v Římě, že by bylo dobré to spojit ty dva. No a tam zase Karl Orlita říká, že by bylo dobré, kdyby taky byla nějaká knížka o tom Drbolovi. Ona ještě žila setra jeho. Tak, která ho vydržovala na gymnáziu a potom v semináři šla, ve 14 letech šel do služby kvůli němu. Tak jsem jako vzal diktafon a šel jsem ji navštívit.
1: Vy jste zmiňoval, že se setkal s Václavovou sestrou Boženou. Z jakých dalších zdrojů jste čerpal při přípravě na tyto dvě knížky?
2: Jak se naskytly možnosti, třeba u Pátra Bůly jsem si vzal pár dní dovolené, byl jsem na jedné faze a teď jsem navštívil příbuzný. Odevzdal jsem jim ty dopisy na rozloučenou, který napsal otec Bůla. Jo? A prostě tak jsem si vyslechl prostě takový z dětství nějaký jako zažitky, které se tradovaly v té rodině. Setkal jsem se se spolužákama ještě jeho. Některé věci jsou autentické, i když jsem u toho nebyl. Jo? Není to vymýšlený úplně. Jo? Ale já jsem to nepsal jako životopis pro blahořečení, ale psal jsem to spíš prostě, abych jako ukázal toho obyčejného kluka, kterého si pán Bůh zavolal. Jo?
1: Vy jste říkal ještě před naším rozhovorem, že některé ty věci jste si přikrášlil, ale potom jste se dozvěděl, že to byla realita, nebo že se skutečně stalo. No, ano, no. Můžete to přiblížit, no, o co tam šlo?
2: Třeba tam byl orel, že? A on prostě taky, podařilo se mu zehnat takový od lesní správy dům, kde mohli jako být, mít klubovnu.
1: Teďka tomu Janovi myslíte?
2: Jo, chodili spolu, prostě dělali tábora, a tak dále. Je tam fotka, kde je otec Jan se svými orlíky. A já jsem nevěděl, pak mě někdo to donesl, že existovali skutečně orlíci. Že orly se pokusili mít napodobit nějak skauta trošku a on byl prostě vedl tady ty orlíky. Takže to je třeba jedna věc, která mě překvapila, kterou jsem si vymyslel a byla nakonec pravdivá. Jo?
1: To je zajímavé. Když byste ty knížky měl psát dnes, změnil byste něco?
2: To je těžko říct. Prostě po tom, co člověk prožil mezi tím, jsem byl sám překvapený, jak se mě ten příběh odvíjí prostě jako něco, co se mě stalo blízkým. Pro mě skutečně ti dva kněží se stali prostě, jako bych byl členem rodiny. Taky se mě někdo ptal, co bych řekl, až bych se s ním setkal, s tím Pátrem Bůlou. Já jsem mu zeptal, bych se ho, jestli to tak bylo skutečně, jak jsem to napsal.
1: A jak vnímáte jejich blahořečení dnes?
2: Jako překvapení pro mě, protože já jsem tehdy jenom chtěl, aby ti mladí měli nějaký vzor. A pan Bůh to uskutečnil takovým způsobem, nečekaným, velkorysým, že mě to překvapil a já jsem v tom jenom takový jako nedokonalý nástroj. Ale mám z toho radost, že jsem mohl k tomu nějak přispět. No.
1: To byl Jiří Mikulášek, bývalý generální vikář a autor knížek o nově blahořečených Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám hodně zdraví a vše dobré.
2: Já bych chtěl popsat, abyste si všichni zamilovali tady ty dva kluky z vesnice, kteří prostě naplnili svůj život a abychom pomáhali těm mladým lidem i dnes, aby taky našli v tom setkání s Kristem náplň svého života. Ať se tak stane. Amen.
1: Tak to je moc hezky řečeno. A v pořadu Na stole je téma se loučí i Zdislava Horníková. Naslyšenou příště.

Mezi básní a mdlým plkem, v čase mezi psem a vlkem, tichne.

0: Dnešní duchovní slovo pochází z knihy Tomáše Špidlíka Prameny světla. Z knihy čte pater Martin Holík.
1: Dnešní část má název Svatí starozákonní a svatí křesťanští. Slovo svatý má v písmu různé odstíny. Na prvním místě je to vlastnost samého Boha, vyvýšeného nesrovnatelně nad všechny tvory. Ve vidění proroka Izajáše zpívají serafíni, ohňové bytosti, jakoby stráž u Božího trůnu, bez ustání píseň Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Serafíni si přikrývají tvář křídly, nemohou se totiž na svatost Boží dívat přímo. Hospodin je tedy jediný svatý. Přesto se však i ve starém zákoně začínají nazývat svatými v přeneseném analogickém smyslu i věci stvořené, které jsou s Bohem ve zvláštním styku. Svatá je místo, na kterém se zjevil Bůh, svatá je archa úmluvy, svatý byl především jeruzalémský chrám, příbytek Boha mezi lidmi. Jeho nejposvátnější místo se jmenovalo Velesvatyně. Svaté bylo i město Jeruzalém, město Boží. Pokud jde o osoby, písmo často zdůrazňuje především ne jejich svatost, ale hříšnost, protiklad ke svatosti Boží. Často se zdá, jako by Bůh ve starém zákoně nepřipouštěl prostředníka mezi sebou a lidmi. Ale není tomu tak vždy. Jsou i lidé spravedliví, věrní, milí Bohu. Jejich modlitba pak má zvláštní účinnost. Abraham prosí za Sodomu a byl by ji zachránil, kdyby se tam našlo aspoň 10 spravedlivých. Abimelek je napomenut, aby vrátil ženu Abrahamovi. Bůh mu říká, Abraham se bude za tebe modlit a zůstaneš naživu. Proto se Židé jména Abrahamova dovolávají i po jeho smrti. V době králů se vzývání Abraháma, Mojžíše, Davida už stává formulí úřední modlitby. Hospodine, rozpomeň se na Davida, na veškerou jeho usilovnou péči, volá žalmista. A Bůh odpovídá, pro Davida svého služebníka. Poslední století před Kristem se připomínají i u Židů případy, v nichž vystupují zemřelí proroci, aby se přimlouvali u Boha. Judovi Makabejskému se například zjevuje prorok Jeremiáš. Ostatně v knihách písma, které vznikly po návratu z vyhnanství, se dávní spravedliví často stavějí za příklad. V době křesťanské se brzy vyskytly životopisy svědců jako četba užitečná pro duši. Životopis svatého Antonína od svatého Atanáše je první příručkou křesťanské asketiky. Názorně se tu probírají hlavní zásady života v Bohu. To, co by jinak bylo suchým vypočítáváním principů, se stává živým, přitažlivým obrazem. Jako chudí, píše svatý Jan Klimak, když vidí královi poklady, si víc uvědomí svou vlastní chudobu. Takový pocit má i duše, když čte o velkých ctnostech otců. Nejde však jen o vnější vzor, napodobení někoho cizího. Kult mučedníků, liturgie na jejich hrobech, nápisy s prosbou o přímluvu dosvědčují víru první církve. Cítí se se svatými jako jedna rodina, zvláště při modlitbě. Pěkně píše Origenes, cituji, s těmi, kdo se správně modlí, se nemodlí jen velekněz, to je Kristus, ale i andělé a duše těch, kteří už zemřeli. V tomto životě viděli svatí jen jako v zrcadle a v hádance, v budoucím uvidí tváří v tvář. Stejně pokročili i v ostatních ctnostech. Jedna z hlavních ctností pak podle Božích slov je láska k blížnímu. Proto ji mají svatí v daleko větší míře než ti, kteří tu na zemi ještě bojují. Konec citace. Láska je nutí, aby něco pro blížní na zemi vykonali a aby Kristu sloužili. Nemohou to udělat jinak než modlitbou, přímluvou u Boha. Stejně vysvětlují společenství svatých i teologové nové doby. Tak například podle Schäbena plyne z víry v mystické tělo Kristovo, to je církev, nutně dvojí důsledek. Spojení s Kristem a duchovní spojení všech členů navzájem stykem lásky, vzájemným dáváním a přijímáním darů milosti.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Byli mladí, měli své sny, plány a poslání pomáhat druhým. Přesto se jejich životy staly terčem jednoho z nejkrutějších politických procesů naší historie. Jan Bula a Václav Drbola, dva kněží, kteří za svou věrnost Kristu zaplatili cenu nejvyšší. Dnes se ale neohlížíme jen za tragédií. Ohlížíme se za dnem, kdy se dočkali té nejvyšší duchovní pocty. Příjemný poslech od mikrofonu přejí Natálie Fajtová,
1: Alena Rubášová,
2: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.
3: Milí přátelé, vítáme vás na slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Jsme moc rádi, že se tu dnes můžeme vidět společně. Zvláštní přivítání patří vám, kteří jste přijeli z míst spojených s životem a příběhem obou kněží. Z Lukova, Staroviček, Moravských Budějovic, Rokytnice nad Rokytnou, Bučovic, Čučic i Babic. Jsme velmi vděční za každé dítě, za každou rodinu, za každého mladého i staršího poutníka. Za každého z vás, který pomáháte vytvářet tohle neuvěřitelně pestré společenství. Rádi jsme také, že tady je s námi papežský legát, kardinál Michael Czerny. Vítáme všechny přítomné biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice. A rádi vítáme také čestné hosty politiky, umělce, akademiky i osobnosti veřejného života. Společně nás dnes čeká neuvěřitelně bohatý program a my pevně věříme, že si ho hezky užijete.
2: Českou a moravskou církev reprezentovala většina biskupů. Jedním z nich byl olomoucký pomocný Antonín Basler.
4: V čem si myslíte, že by mohli být pro dnešní společnost vzorem blahoslavení Bula a Drbola?
5: Tak zcela určitě svojí věrností jak kněžskému povolání, tak pravdě. Určitě to stojí za to postavit jako příklad pro současnou mladou generaci.
4: A myslíte, že právě ta mladá generace si jich všímá nějak nebo tak?
5: Doufám, že si jich všimne, protože je to svědectví života a smrti.
1: Brněnské výstaviště se v sobotu 6. června proměnilo v obrovský chrám. Právě sem zamířili tisíce věřících, pamětníků i poutníků z celé země, aby byli svědky chvíle, na kterou moravské a české diecéze čekali desítky let. Příběh z temných 50. let z Vysočiny tak došel svého symbolického a dojemného naplnění. Atmosféra na výstavišti byla protkaná hlubokou úctou, ale také obrovskou radostí a zadosti učiněním. Jak tuto výjimečnou sobotu vnímali přicházející poutníci i s dětmi?
4: Odkud jste přijeli?
6: Z Velkých Bílovic.
4: Jak se těšíte na tu akci?
6: Docela dobře.
4: Co třeba nejvíc vás tak jako na tom zaujalo, že jste se rozhodli přijet?
6: Tak je to velké blahořečení, asi... Nevím.
4: Máte nějaké očekávání, co se tady bude dít, nebo
6: ne,
4: tak?
6: Ne, nemám.
4: Tak jo, díky.
7: Tak odkud jste přijeli?
8: My jsme teda Moraváci, ale teďka kvůli manželově a mojí práci bydlíme u Prahy, takže vlastně přijeli jsme ze středních Čech.
7: Přijeli jste teda zdaleka, museli jste hodně plánovat.
8: No, museli. Navíc manžel musel zůstat doma, protože nám dneska dělají kanalizační přípojku, takže bohužel tady nemůže s náma být, ale já a děti jsme přijeli.
7: Ano. Jak si to děti užívají?
9: Hezky! Hezky!
10: Co se vám nejvíc líbí?
9: Mně se nejvíc líbí...
10: Skákací hrad?
9: Skákací hrad a ještě...
11: Mně se mi líbí skákací hrady.
9: A ještě se mi líbí...
10: Autíčka.
11: Autíčka. A mně se líbí autíčka.
7: A chystáte se s mamkou i na mši?
10: Jo.
11: No, to teda chystáme.
10: Jo.
7: A četli jste si třeba s mamkou něco o těch blahoslavených? O Janu Bulovi a Václavu Drbolovi?
10: Máme komiks doma, Silvi, že?
9: No, máme.
10: Máme komiks a pak jsme se dívali na tu animovanou pohádku, nebo ten příběh vlastně v té animované podobě. Takže to se nám taky moc líbilo a určitě ty příběhy jsou strašně inspirativní a mají nám co říct.
7: Tak vám moc krát děkuju, užijte si celou akci.
10: Naschledanou.
9: Pa, pa.
0: U vchodu pavilonu P jsem potkala předsedu KDU ČSL a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.
12: Jak jste zatím spokojený s organizací dnešní akce?
13: Já jsem přišel před chvilkou, ale jako za mě je to tady vidět, že to je zorganizované naprosto skvěle a mně se strašně líbí, jak tahle akce je vůbec jako komunikovaná dopředu, jak to PR kolem toho, jak je dělaný a vkusně dělaný, takže si myslím, že i ta organizace tady bude naprosto skvělá. Myslím, že to je připravený fakt dobře.
12: Jak dlouho jste se na tuto akci připravoval vy osobně?
13: Tak pro mě to nebylo nějak moc o velké přípravě. My jsme to řešili hodně dlouho dopředu, protože biskupství samozřejmě od nás jako od kraje chtělo nějaký příspěvek na organizaci takovéhle akce, což za nás byla naprostá samozřejmost. Jediné, co jsem se připravoval, tak když jsem zjistil, že je tady udělaný jako za mě velice vkusný merch, tak jsem se domlouval, že jsem chtěl to tričko, který se tady dá koupit, tak abych ho měl dopředu, abych s ním mohl přijít, což už jsem teďka splnil, což posluchači neuvidí, ale mám ho na sobě, to jsem chtěl.
12: A čem pro vás osobně jsou inspirací dnešní blahoslavení Jan Bula a Václav Drbola?
13: Tak za mě je to hlavně o té odvaze držet nějaký slovo a držet nějakou tu svou pravdu, ať už se jako nějaký ty vnější okolnosti a u nich jako velice brutální okolnosti prostě snaží to jako přetočit a myslím si, že tu odvahu potřebujeme v každodenním životě a my politici s tou pravdou to máme taky hodně složitý, takže si myslím, že držet tu pravdu v tom běžném životě, v tom politickém je vlastně v dnešní době taky o odvaze, takže pro mě jsou velkou inspirací.
12: Děkuju vám za rozhovor, ať se vám tady líbí.
2: O své zážitky se s námi podělil pater František Sedláček, farář poutního místa Štípa u Zlína.
12: Co jste zatím stihl absolvovat z programu?
14: Zatím jsem akorát přišel se podívat, protože jsem tady teprve tak 4 hodiny. Jo?
12: A v čem jsou pro vás Jan Bula a Václav Drbola inspirací?
14: No inspirací, protože to byli jako kněží a podobnou dobu, o 20 let jsem zažil později já, taky s těma výslechama a tak dále, takže mě to bylo jako sympatické, říkal jsem, že tam musím jít a jeden, který byl tak jako vězněný, tak jeho bratr mě o tom jako všechno vyprávěl v 70. letech. Takže jsem o tom trošku něco věděl, ale teď už toho vím víc. Byl to pan Roupec. Jo?
12: A kdybyste měl dnešní den popsat třemi slovy, jaká by to byla?
14: Tak radostná atmosféra a že u Pána Boha není čas.
12: Děkuji.
2: Slavnosti se účastnilo několik křeholních sester. Mezi nimi postulátorka beatifikačního procesu matky Vojtěchy Hasmandové, boromejka Marie Remigie Češíková. V čem si myslíte, že by mohli být blahoslavení Jan a Václav vzorem pro dnešní společnost?
15: Myslím si, že jsme svědky takových různých utrpení, která přicházejí už z takové té tekuté společnosti, jak říkal papež František. A tady tito lidé své utrpení přijali jako svědectví víry, takže může to posílit naši víru v situaci, ve které se nacházíme, ať už je jakákoliv. To si myslím, že je to nejdůležitější, prostě obstát a žít naplno.
2: A jak tady na vás zatím působí tady to společenství, co tady jste potkal?
15: Tak jsem moc ráda, bylo pro mě velkou radostí vidět, jak přicházejí rodiny s dětmi, že to je ta naděje církve a zároveň, aby oni už od malička zakusili něco takového důležitého, jako je vyznamenání dvou kněží církvi. To si myslím, že je pro ně velké svědectví víry a povzbuzení pro život i těch rodin. To mě moc oslovuje. Samozřejmě, že vidím mnoho známých a sester, které tady také přicestovali. A mimo to všechno mě hodně zajímá, jak probíhá ten proces blahořečení, protože sama působím jako postulátorka kanonizačního řízení matky Vojtěchy Hasmandové. A tak je to pro mě i takové nahlédnutí, jak doufám, že i k tomu dojde v jejím procesu.
2: A posouvá se nějak ten proces beatifikace matky Vojtěchy?
15: Tak ona dospěla do fáze, kdy je venerabile, to znamená ctihodná, ukončilo se zkoumání jejího života a teď vlastně čekáme na zázrak. Jo, modlí se velká skupina lidí, kteří se sami přihlásili do této skupiny, jako modlitevní skupina Matky Vojtěchy, a prosíme za mnoho nemocných. Každou chvíli přichází nějaká prosba. Bylo už více uzdravení, ale ne všechno se dá použít jako zázrak, protože ten zázrak je něco velmi mimořádného a vlastně to potvrzení nebe, že ten člověk byl svatý. Na to zatím čekáme, ale doufáme, že i toto přijde.
1: Během dopoledne byla možnost zúčastnit se rozmanitého předprogramu, například svědectví. Velký ohlas pak sklidilo zejména zhrnutí patera Josefa Prokeše.
16: A tak ti, dobrý Bože, děkujeme za Jana a Václava a chceme tě prosit za věrnost pravdě. Dej, ať tě dokážeme následovat, hledat tě, ať poznáváme tvoji cestu, ať nikdy neuděláme tečku jako Marie Magdalská, jako Jan a Václav. Ať jdeme dál, ať se tebou necháváme překvapit, i když je to třeba nějak těžké. Ať ve svém životě potom o tom svědčíme i druhým. Ať vztah k tobě prožíváme tak strhujícím způsobem, že svědčíme o tvé pravdě lásky k člověku. Dej nám prosím sílu lásky, ať dokážeme tvoji lásku ve světě a ve vztazích objevovat, ať dokážeme žasnout, ať se umíme zastavit v modlitbě, v lásce, v tobě. A hlavně tváří tvář síle zla a zneužívání moci a manipulaci, ať nepodlehneme tomu, že cesta dál je přes nějaké ještě silnější zlo a odplatu. Ale dej nám prosím vynalézavost lásky, ať i v dnešní společnosti a dnešním světě dokážeme vždycky kreativním způsobem hledat sílu lásky, sílu další cesty, tvůj pohled na svět. A moc tě prosíme také o moc odpuštění. Žijeme ve světě, kde je tolik rozdělení, válek, nedorozumění. Dej prosím, ať jsme jako tvoji učedníci, jako Jan a Václav, těmi, kteří často dost skrytě, ale přece a věrně dokážeme vnášet do světa moc odpuštění. Ne tak, že zlo nevidíme nebo ho zlehčíme, ale že ho vezmeme vážně a že ho dáváme tobě a prosíme o sílu, abychom vnášeli naději, že přeci jen další cesta pokračuje. O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Celkem logicky mezi poutníky převažovali ti z brněnské diecéze.
12: Odkud jste přijel na dnešní akci?
17: Tak já jsem přijel ze Stopovic a jmenuji se Pipa Vlach.
12: Jak jste zatím spokojený s předprogramem?
17: No, předprogram se mi líbil, byly tam pěkné svědectví, tam byly. A co mě zvlášť jako zaujalo, tak bylo vlastně zhrnutí těch třech svědectví toho otce Prokeše. Tak to jako to mělo sílu a to je, co si beru zatím, teda toto si beru domů. Jo, láska, odpuštění a tady toto. No.
12: A kdybyste měl popsat atmosféru dnešního dne třemi slovy?
17: Radost, cíl radosti, no, společenství. No a naději hlavně, já ty vidím plno mladých taky. Já už jsou v důchodě, já už to nezachráním, ale tady ti mladí jako v pohodě. Jo, dobrý.
12: Odkud jste na akci přijela?
18: Já jsem přijela z Tropské farnosti.
12: Znala jste příběh dnešních blahoslavených už dřív, nebo jste se o ně začala aktivně zajímat až po tom, co bylo oznámeno, že budou blahoslaveni?
18: No, už jsem o nich slyšela, ale úplně dopodrobná jsem se začala zajímat, až vlastně tady ta akce měla začít probíhat, takže si myslím, že jsem pročetla, co se všechno dalo.
12: Co vás na životě Jana Buly nejvíce zaujalo?
18: No, samozřejmě mě zaujala ta krutost těch komunistů a to všechno, co se tam vlastně dělo. A to, že byli tak mladí a stejně zůstali věrní Kristu a vlastně dokázali odpustit tomu nepříteli.
12: A na životě Václava Drboli?
18: No, tak určitě to stejné. Jak jsem se vlastně dozvěděla, tak Jan Bula byl takový extrovert, Václav Drbola byl spíš introvert, ale určitě byli oba dva stejní hodnotově ti mučedníci.
12: Kdybyste měla zhodnotit organizaci dnešní akce?
18: tak trošičku jsme tam tápali, museli jsme se tam radit, kde si najdeme vlastně to naše místo, protože v těch sekcích a ještě jsme se moc nějak nevyznali, ale nakonec jsme šťastně místo našli. A jinak je krásný sluneční den, je to tady příjemné, milé, je tady plno aktivit a jsme tady moc spokojeni.
12: A co jste říkala na předprogram?
18: Tak neviděla jsem ho úplně celý, ale to, co jsem viděla, tak se mně moc líbil.
12: Děkuji za rozhovor, ať se vám tady líbí.
18: Děkuji.
3: Vlašimsko, z vesnice na Vlašimsku, pod Blanicko.
2: To je krásné. Co vás k tomu přimělo?
3: Vlastně přivedla mě k tomu moje duchovní sestra, katechetka, která mi pomáhá s výkladem Bible, rozumět Bibli. A tak vlastně akci jsem vůbec nevěděla, ona mě teda k tomu nějak jakoby přivedla, navedla a dovezla mě sem.
2: Zatím jste už tu třeba zažila něco silného nebo tak?
3: Tak ta svědectví, to jsem potřeba slyšet, protože zrovna včera jsem měla příhodu s bratrem a jeho manželkou a vlastně v srdci se mi umístila zloba a zlost a hněv a potřeba jsem slyšet ta slova o odpuštění.
1: Své zastoupení na výstavišti měly také dcery Panny Marie Pomocnice. Salesiánka Helena Kotásková přijela už o den dříve.
12: Jak jste zatím spokojená s organizací?
19: Moc spokojená. Všechno zatím výborně funguje.
12: Co vás nejvíc zaujalo z předprogramu?
19: Musím přiznat, že jsem nebyla přítomna úplně na všem, ale moc se mi líbilo slova Josefa Prokeše, jako, jak tam mluvil. No?
12: V čem jsou pro vás inspirací dnešní blahoslavení?
19: V tom, jak dokázali být věrní Kristu.
12: A kdybyste měla dnešní den popsat třemi slovy?
19: Mně by stačilo možná jen jedno, to odpuštění a věrnost a víra. Víra, věrnost a odpuštění.
12: Moc vám děkuju.
1: Své zastoupení měli také věřící z ostravsko-opavské diecéze.
20: Já jsem z Příbora.
21: Já jsem z Kopřivnice.
20: Takže jste museli docela plánovat, než jste dorazili dnes na brněnské výstaviště.
22: Ano, ano, chystali jsme se, ale velice jsme se těšili.
21: Mě přemluvila sestra, ať s ní jedu. Jak mi to poprvé řekla, tak jsem hned věděla, že pojedu.
20: Tak jo. A těšíte se na samozřejmě tu mši svatou samotnou určitě. Je ještě něco, kvůli čemu jste sem přijeli? Chcete se třeba s někým setkat?
22: Určitě, možná potkáme známé, anebo se ještě setkáme, ale já si myslím, že i to, že tady fakt jako kolem vidíme jako krásné takové společenství různorodých lidí, mladých, starých, ale také třeba kněží, řeholních sester, že to je úplně úžasné a že to je velká posila ve víře a je to taková opravdu slavnost. Jako mysleli jsme si, že to bude třeba na náměstí před katedrálou, teďka přemýšlíme, ale vlastně tady je to hrozně hezké, že je prostor a určitě teďka někoho potkáme. Právě jsme vyšli a někoho potkáme.
21: A mě ještě oslovilo tady, jsme byli teďka na té přednášce otce Prokeše, tak opravdu jako člověk se nad tím zamyslí a opravdu to má opravdu hluboký takový, jo, že si z toho může něco každý vzít.
20: A než jste se měli, zjišťovali jste si něco bližšího o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi?
22: Určitě. Dokonce teďka na Proglasu je čtení na pokračování a to je úžasné, sejdeme se v nebi a doporučuji každému krásně zpracovaný příběh otce Buly. A je to nádhera, ale také už k nám doputovala i modlitba, novéna také, takže prostě je to krásné, že vlastně to není jenom jeden jediný den, ale že vlastně jako do toho můžeme vrůstat a doufám, že budeme pokračovat také i v pravdě, lásce, odpuštění. Tři takové body, které nám teďka otec Prokeš řekl.
21: A chtěli bychom pozdravit naši rodinu, všechny, naši maminku do Příbora a celou naši rodinu, že na ně moc myslíme a že je máme rádi.
20: Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
3: Děkujeme.
20: Nasaranou.
2: Odkud jste přijel?
23: Já jsem z Brna.
2: A co vás nejvíc třeba oslovuje na té události?
23: Na té události mi oslovuje hloubka těch svědectví, které kolem toho jsou. Prostě ty lidé mluví opravdu to, co zažili, znám konkrétně Martinu a Káju Firstových, a takže vím, o čem mluví a vím, jakým životem skutečně prošli. Takže to je velmi autentické.
2: Jsou třeba vám něčím osobně vzorem skoro blahoslavení Jan a Václav?
23: Tak v osobní statečnosti a v neochvějné víře v Boha.
2: Děkuju, nashledanou.
4: Pocházím od Jaroměřic a tatínek v 50. letech o této události vypravoval. Takže dostal otec Bula vlastně takovou satisfakci a je mi líto, že se toho tatínek ještě nedočkal.
0: A už jste se účastnila nějakého předprogramu?
4: Ne, my jsme přijeli teprve, víš.
0: A zatím, co říkáte na organizaci?
4: Bezvadně, dobře jsme to našli, i když tady je všechno nové. Jenom teď poslední blok a sekce je trošičku zmateční, ale jinak doptáme se, takže proto jsme přišli dřív. Ještě chceme jít ke svátosti smíření a to bude ve druhém pavilonu.
0: Určitě. Tak vám přeju hezký den, ať si to tady hezky užijete.
4: Děkuji.
2: Odkud jste přijel?
5: Z Třebiče.
2: Co vás k tomu přivedlo?
5: Líbilo se mi to, ta myšlenka.
2: Jsou pro vás nějakým vzorem Bula Drbola?
5: Tak určitě jsou.
2: A už jste tady nějak delší dobu na tom programu?
5: No, přijeli jsme někdy kolem 10. hodiny, kolem 10. Tak jsme s dětskama tam různě žili ty skákací hrady a tak, zkusili a teď jdeme na hlavní program.
2: Takže zatím nejvíc jste si to užili skrz děti a skákací hrady.
5: Jo, přesně, máme 5 dětí, tak zatím jsme si to užili skrz děti hlavně.
2: Tak jo, děkuju.
0: Já se vás zeptám, odkud jste přijela?
6: Tak my jsme přijeli autama z Mrákotína, to je u Telče. Chtěli jsme jet autobusem, ale neobsadili jsme ho, tak nakonec 4 auta.
0: Tak co pro vás znamenají dnešní blahoslavení? Čím jsou pro vás inspirací?
6: Já si celou dobu říkám, že oni tolik vytrpěli, že ten režim s nima tak zacházel strašně kvůli tomu, že byli pravdiví a že byli stateční, takže vlastně je připravili o život. Takže já jsem si říkala, já musím jet aspoň jim takhle vzdát úctu, protože si myslím, že bych nevydržela to, co oni.
0: Jak jste zatím spokojená s organizací?
6: No pěkně, hned jak jsme přijížděli, tak hned tam byli dobrovolníci, ukazovali, kam máme jet a kde máme zastavit. Takže všechno se zdá, že je takový pěkně připravený.
0: A jakého předprogramu jste se už stihla zúčastnit? Co vás nejvíc zaujalo?
6: A právě, že žádnýho. My jsme vyjeli až o 10:30, že jsme si říkali, že je na to hlavní a že tady pak chceme být jako do večera. Takže jsme ještě jako, jenom jsme byli na těch, když jsme přijeli, tak právě tam zpívala ta dětská kapela, jak se jmenují, nevím.
0: Brouci,
6: tak tam jsme se chvíli zdrželi.
0: Tak vám moc děkuju.
2: Oslovili jsme faráře v Troubsku, patra Františka Koutného.
0: Jak zatím prožíváte dnešní den?
8: Řekl bych, že začal jsem ho tady prožívat pracovně, protože jsem od 10 do 11 sloužil v kapavilonu Z a předtím jsem tady prostě přijel a pak hned po skončení už jsem se vracel domů, abych mohl dovést sestru a vzácného hosta, pana biskupa z Gerlitz, který už u mě čekal, který tam bude u mě pak nocovat. A takže jsme pak sedli do jeho auta, já jsem ho sem navigoval a tak jsme tady. No.
0: Jak zatím hodnotíte organizaci?
8: No, prostě obdivuju, tak, jo, obdivuju, protože to opravdu je velký kolos. Fakt obdivuju. Nádhera, no.
0: V čem jsou pro vás dnešní blahoslavení inspirací?
8: No tak především ve věrnosti Bohu, církvi a řekl bych v takové věrnosti, třeba i pak, že dozráli prostě k tomu odpuštění, že k tomu dozráli a takovým i tím vzorem, jak žili s těmi lidmi lidsky, jo? To prostě byli to lidi skutečně, kteří se nezavřeli někde do sebe, ale žili ty možnosti naplno, které tenkrát ještě byly a tak to žili naplno a žili, byli mezi lidmi s lidmi. No.
0: A kdybyste měl dnešní den popsat třemi slovy,
7: Jaká by to byla?
8: Radost, veliká lidskost od nich a také jejich hluboká víra.
7: Děkuji.
9: Dobrý den, pánové. Jak vidím, otec Bula zase s míčem.
10: Jak jinak?
11: Hezké dopoledne.
9: Jaké to pro vás je znázorňovat takovéhle postavy?
10: Já si sundám teď tady pokrývku hlavy. Je to krásné, zároveň je to radostné a myslím, že to je takové pojítko, které můžeme my všichni mít s těmi dnešními oslavenci, dá se říct možná oslavenci, tu takovou hlubokou radost a ne takovou povrchní, ale takovou tu, která nevybledne. Laďka tady o tom mluvila a to je takové to hlavní pojítko. A ta láska mezi námi, která se vytvoří tady těmi všemi setkáními, tak to je to, co můžeme zažít, to, co konkrétně zažívali i Jan a Václav. Tak to je opravdu síla se toho dotknout, té boží lásky.
9: Jaké je to pro vás?
11: Já asi navážu na Jardu. Pro mě osobně je to taková ukázka té opravdovosti víry. Protože člověk dostane víru jako dar třeba v rodině, slyší o tom v náboženství, ale myslím si, že to, co oni dva prožili, jakou zkouškou museli projít, tak to si myslím, že to náboženství, ten dar té víry v té rodině nemůže stačit na to, aby vydrželi v té víře. Takže ta opravdovost, že se to stalo jejich součástí a tím pádem neoddělitelné. Takže v tom je to pro mě osobně jako takové dotýkající se.
9: My vám moc děkujeme za vaši dnešní práci a děkujeme, že se teď z vás stanete opět Janem a Václavem. Protože máte před sebou další úkoly. Už za chvíli budete na tom venkovním pódiu uvádět dětskou kapelu Brouci a to je jenom jedna z rolí, která vás čeká, protože i na fotbal dojde. Moc vám děkujeme, pánové.
10: Tak naschle, těšíme
11: se. Nashledanou, těšíme se.
0: Dalším lákadlem byly scénky herců Jaroslava Tomáše a Michala Uhlíře, kteří v průběhu dopoledne stvárňovali hlavní aktéry Jana Bulu a Václava Drbolu. Ačkoliv byl o rozhovor a fotku s herci obou protagonistů velký zájem, představitele Václava Drboly Michala Uhlíře se mi podařilo odchytit.
11: Měli jsme několik setkání, ale člověk spíš si něco četl o těch životech toho Jana Buly, Václava Drboly, aby měl přehled, jakým způsobem ten člověk jako fungoval, jak se choval možná, ale nedá se to asi jako měřit, no. Je to taky hodně o tom nacítění se do té role, řekněme, no.
0: A co pro tebe znamená představovat Václava Drbolu?
11: Tak myslím si, že momentálně určitě radost, protože jsme tu hlavně mezi lidma a lidi prostě jsou tady skvělí, je tady úplně jako úžasná, taková radostná atmosféra. Takže to je radost. Zároveň je to pro mě i jako osobně důležitý v tom smyslu, že člověk dostane

0: takže to máte hned za bukem, jasně. A jak dlouho jste se chystali na dnešní slavnost blahořečení?
1: No včerejší den celý v podstatě, jsme si tak chystali jako tak uspovědi, jídlo sebou, všecko kompletně.
0: Ano, a dohledávali jste si i nějaké informace k dnešním blahořečeným?
2: Ano, ano, to jsme si přičili v mailu a ve světle.
0: Ano, a dostali se k vám třeba ty komiksy, anebo i nějaká videa?
2: To ne, jsme zatím nezjistili.
0: Jak se vám tady zatím líbí? Říkám, perfektně. Že teď je dopoledne.
2: Moc krásný.
0: A co zatím tak nejvíc oceňujete?
2: Ty duchovní promluvy, to je moc hezky.
1: No a že to vůbec existuje, že to vůbec je, že se to uskutečnilo a že to může takhle proběhnout tady ti vlastně teda nedávno, teda z našeho hlediska teda nedávno popravení, tak rok teda před narozením jim to jenom bylo, takže to je takový.
0: Ano, ano. Vy to vnímáte tak, že je to v podstatě nedávno, je to velice čerstvá vlastně minulost. Na co se ještě těšíte v dnešním dni?
2: No na tu mši svatou se těšíme moc.
1: Na mši svatou a možná na Kohoutovický hody. Protože ono to koliduje teda v jednom dni, takže bychom chtěli ještě odpoledne nebo v podvečer, na večer se ještě stavit do Kohoutovic, jestli budeme mít cíl.
0: Ano. A jste tady s nějakým společenstvím nebo jste přijeli sami?
2: Sami jsme přijeli, ale ještě dcera přijede s jejími přáteli, takže se tady setkáme.
0: Je to taková příležitost se setkat v celé rodině.
2: Ano.
0: Tak vám moc děkuju za rozhovor, mějte se hezky. Nestranou.
2: Díky,
0: s panem Bohem. Já se zeptám, odkud jste přijeli? Přijeli jsme z Troubska. A jak dlouho vám trvala cesta?
3: No já nevím.
4: Tak cesta nám trvala naštěstí kousek chvilku, do 20 minut jsme tu byli, takže všechno proběhlo skvěle, všechno ocípalo, takže...
0: A účastnili jste se nějakého předprogramu?
4: Ne, přijeli jsme až teď na půl, až na mši.
0: A co zatím říkáte na organizaci?
4: Jo, tak já musím říct, že asi zatím je to všechno bez problémů. Odbavení jsme byli v podstatě hned, kde vidět, že jsou tady na to připravení, na ty zástupy těch lidí, takže...
0: Krásně sedíme už na svém místě, tak je to paráda. A jaké jsou vaše pocity takhle těsně před tím? No, já jsem měla hodně nervy, aby jsme to všechno vůbec stihli, protože Šimon ještě běžel v Hostopovicích běh, takže... přijel úplně na poslední chvíli. Takže jsem prosila Pána Boha, ať už tady jsme a sedíme a ať už můžu být v klidu. A Domi, těšíš se?
5: Hodně se těším na talbko. Hodně.
0: A čím tě zaujali ti kněží, kteří budou blahoslaveni?
5: No, tak modlitbou, když byli věrní Bohu.
0: Tak vám moc děkuju všem. Poslanec Marek Výborný nám k blahořečení řekl. Jak zatím vnímáte dnešní slavnost?
6: Je to, myslím, velké svědectví právě těch dvou osobních příběhů, hrdinských příběhů Václava Drbole a Jana Buly. Mám radost, že tady je spousta mladých rodin, že tady jsou děti, studenti, žáci škol, protože právě pro ně si myslím, že to mohou být velké vzory. Velké vzory té odvahy, toho hrdinství, toho, že nic není samo o sobě a že nikdy je potřeba pro to svědectví něco obětovat. A právě Jan Bula a Václav Drbol obětovali to nejcennější a nezradili. Myslím si, že i v té dnešní společnosti, která je hodně rozkolísaná, možná i hodnotově, tak tady ty dvě nové kotvy tak jsou nesmírně důležité.
0: Co zatím říkáte na organizaci?
6: Skvělá. Já jsem opravdu nadšený. Není to jednoduchý uspořádat akci pro tolik tisíců lidí a my jsme tady od rána s dětma a opravdu funguje to skvěle. Takže organizátorům všem velké smeknutí klobouku.
0: A co z předprogramu už jste stihl absolvovat a co vás nejvíce zaujalo?
6: Já jsem absolvoval část toho dopoledního programu, který tady probíhal na té hlavní stage, moderovaný Bárou Černoškovou a myslím, že právě taková ta pestrost i to připomenutí toho duchovního odkazu obou dvou blahoslavených kněží, takže to krásně uvedlo celou tu slavnost, no a teď všichni už čekáme na to vyvrcholení právě při

0: odpolední slavnostní liturgii.
1: V rozhovoru moderátorky Barbory Černoškové s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem zazněla výzva pro každého z nás.
2: Možná, že si myslíme, že to je jak z jiného světa, že už takové násilí nemůže přijít, ale já myslím, že to rozhodování, jak vlastně žít ve světě, kde to není úplně jednoduché nebo kde to je velmi těžké, je velmi podobné v těch dobách 50. let, stejně jako dneska. Jde o nějakou pevnost, o určitou schopnost neuhnout, o věrnost a potom o ochotu nést ty důsledky. To je vlastně to svědectví mučednictví. A po vzoru Krista, a oni to tak udělali, právě proto se stanou za chvíli našimi vzory oficiálně povýšenými na oltář před naše oči, tak vlastně to doprovázeli odpuštěním. Je to hrdinské, protože to je v těch hrdinských okolnostech, ale myslím si, že neméně těžké je to dneska pro nás, abychom dokázali rozeznat, kde už je třeba být pevný a kde ještě můžu udělat nějaký krok naproti tomu druhému člověku nebo nějaké situaci, ve které se nacházím. Dneska je taky potřeba pevnost a ta schopnost nést důsledky s tím, že někdo bude něco proti mě mít a tady to opravdu byly důsledky krvavé. A když je to doprovázeno odpuštěním, tak je to opravdu hrdinské svědectví křesťanského způsobu života. Takové, bych řekl, doslovené naplnění modlitby Otčenáše. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tak to je asi ten vzor, který nám oni přinášejí. A i když si nedovedeme představit ty hrůzy 50. let, přesto jsme postaveni před podobné volby a chce se po nás podobné hrdinství právě v tom odpuštění.
3: Vyspovídali jsme i Zuzanu Černou, která v programu také vystoupila. Zuzko, co jsi vlastně hrála? Mohla bys nám to popsat?
4: No, byla to listonoška, která měla přinést, spíš teda přivést, v tomto případě na kole, což se hodilo, protože ten prostor toho pavilonu P je opravdu veliký, tak přivezla symboly těch svědectví tří, takové tři balíčky, které se potom v rámci i té mše předávaly jako vlastně takové závěrečné poselství. A k listonožce já jsem vlastně přišla takhle, jak se říká, trochu jako slepý k houslím, možná spíš jako slepý k varhanům, protože my jsme před, myslím, že to je tak 3 měsíce, co měla premiéru inscenace Santiago aneb svatý Kuba v kostele u svatého Jakuba na Jakubském náměstí, kterou režírovala Hanka Mikolášková a já tam hraju na varhany právě. A díky tomu jsme se tak nějak tam všichni dali dohromady a organizátoři právě i dnešní akce mě asi za měsíc a půl zavolali, jestli bych náhodou jakoby neměla zájem, že právě i další účinkující z toho Santiaga tam budou vystupovat v rolích Buly a Drboly, tak jestli bych jim tam nemohla přivést jako něco jako listonoška. A jelikož mě jednak ta samotná akce zajímala a už u zkoušení té inscenace to byla moc fajn parta, tak jsem řekla, že rozhodně ráda. Bylo teda pár věcí, co mě překvapily, třeba na včerejší generálce, když jsme teda přišli do, jak už jsem zmínila, toho velikého pavilonu, tak se přiznám, že já jsem vlastně nevěděla do podrobností, do čeho přesně jdu. A když jsme potom vstoupili do haly, která se připravovala už pro návštěvníky, chystaly se židle, stavilo se pódium, zavěšovala se zvuková technika, tak mi klesla čelist a právě jsem se zeptala, kolik to tady má tak jako kapacitu. A Vojtěch mi říkal, no tady 10,5 tisíce a celkově je registrováno asi 16 tisíc lidí, že se to bude promítat ještě vedle. Tak se přiznám, že jsem do toho šla s velkou pokorou, protože byť jsem zvyklá nějakým způsobem vystupovat před lidma, tak přece jenom Mahenovo divadlo, což je teda scéna veliká, na které působím, ale i tak má kapacitu nějakých 550-600 míst, takže teď to vlastně byla taková 19x Mahenka.
3: A byla jsi schopná to vnímat nejenom jako z toho hereckého pohledu, ale i jako účastník, jak jsi to vlastně užila celkově, tu slavnost blahořečení?
4: Já jsem mezi těmi výstupy a potom vší měla asi dvě a půl hodinky, takže jsem ráda, že jsem si ten areál prošla i jako takový návštěvník, jako účastník. A musím teda smeknout klobouk před organizátory, protože nebylo jich na to úplně mnoho a dát dohromady takhle velikánskou akci, která si v ničem nezadá s různými hudebními festivaly. I v tom, že je tady spousta možností občerstvení, spousta možností pro rodiny s dětmi, třeba i těmi úplně nejmenšími. A to si myslím, že je hrozně důležité, že tady lidi můžou opravdu strávit celý den od rána až vlastně do, dejme tomu, jak to mají pojmenované, té after party, toho podvečerního koncertu. A že to není vyloženě jenom jako místo, kde by se teda člověk zastavil na nějakou chvíli, zavnímal tu atmosféru a zase odešel, ale může si to užít i s rodinou, jako takovou víkendovou společnou akci. A myslím, že i o tom to vlastně celé je, aby jsme si uvědomili, že můžeme být spolu, že máme být spolu a že byť jsme třeba na velkých místech, kde je hodně lidí, tak pořád můžeme cítit nějakou společnou atmosféru a pospolitost. Takže za to jsem moc vděčná.
3: A seznámila ses třeba dopředu s osudy těch dnešních blahoslavených Jana Buly, Václava Drboli?
4: Něco jsem už o nich věděla, i tím, jak jsme se teda na tu dnešní akci chystali, ale to je taky veliké plus toho dnešního dne, že třeba právě i pro ty, které tak nějak zlákala vůbec velikost té akce nebo té události jako takové, která tady dlouho nebyla. Ale pro někoho je to možná úplně poprvé, co se s něčím takovým může setkat. A tak i kdyby třeba nevěděl podrobnosti, jako byl i můj případ, tak je tady spousta informačních banerů, kde si člověk může přečíst ty osudy a nejenom Jana Buly a Václava Drboli, ale těch i dalších, co byli zapojeni do celé té kauzy a kteří byli perzekvováni komunistickým režimem. A myslím si, že je skvělý, že to vychází teď momentálně i v publikacích, které se tady dají zakoupit, a to v nejrůznějších formách, ať už pro děti nějakou jako přístupnou formou, anebo potom i podrobně nějakou edukativní částí, když se člověk do toho chce jako zabřednout víc.
3: Tak já moc děkuju za rozhovor.
4: Já děkuju a doufám v další takováhle vlastně náhodná setkání, protože byť jsem věděla, že pro Glas tu bude a že tady bude mít i svůj stánek, tak jsem netušila, že se potkáme takhle hnedka za rohem, protože náš stánek jako účinkujících byl asi tak 4 kroky od vysílacího stanoviště pro Glasu, takže na to jsem nepotřebovala ani to kolo.
3: A to pro tebe tak jako symbolicky, že jo? Protože zároveň občas moderuješ na pro Glasu.
4: Právě, je to tak, takže jsem měla možnost i promluvit do vysílání, protože Tamara Suchá, když mě zmerčila, tak říkala, pojď za námi a pojď nám něco říct. Tak to bylo takový hezký propojení dneska opravdu všeho.
3: Na začátku beatifikační bohoslužby kardinál Černý přečetl apoštolský list papeže Lva 14., kterým se Jan Bula a Václav Drbola zařadili mezi blahoslavené. Následně zazněl text tohoto listu v češtině.
5: My, když jsme vyslyšeli prosbu našeho bratra Pavla Konzbula, biskupa brněnského, rovněž i prosby mnoha dalších bratří v biskupské službě a četných věřících, po poradě s dikasteriem pro svatořečení, z moci naší apoštolské autority dovolujeme, aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula, diecézní kněží, mučedníci, pastýři podle Kristova srdce, horliví svědkové jeho lásky, sloužící svěřenému státci, zejména mládeži, byli od nynějška nazýváni blahoslavenými. A aby mohla být každoročně dne 17. června slavena jejich památka na místech a způsobem stanoveným právem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dáno v Římě u svatého Petra 1. dne měsíce května v den památky svatého Josefa Dělníka léta Páně 2026 v 1. roce našeho pontifikátu. Podepsán papež Lev 14.

0: kázání kardinála Michaela Černého, prefekta Vatikánského dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, mimo jiné zaznělo.
1: Drazí spolubráči ve biskupské službě, milí knězi a jachni, nejdražší bratři a sestry ve Kristu. Dnešní slavnost nás nevede do světa legend ani idealizovaných obrazů. Církev před nás nestaví hrdný bez slavosti, ale dva konkrétní kněze této moravské země z masa a krve, kteří žili ve určité době, v určitém systému a tlaku a právě tam dozralo jejich svědectví. Každý z nás je poznám, aby se s nimi svým způsobem ztotožnil s jejich dobrou a místem. Například já v době, kdy byli oba umečeni, jsem byl pětiletý chlapec, který v roce 1948 spolu s rodinou uprchl a našel útočiště v kanadském Montrealu. Blahoslavení Jan Bula a Václav Drbola nebyli revolucionáři ani politickí aktivisté. Kanonizační spis to říká zcela jasně. Bylo to pastiři, kteří chtěli sloužit svému lidu, slavit svatosti, hlcát evangelium a vnášet lidem do jejich osobních i veže kněhou života svobodu. A pravdě to se ukázala jako nepřijatelné pro režim, který si narokoval nejen vnějškovou poslušnost, ale i vnitřní souhlas. Šlo mu o duchovní zničení lidského nitra. Jejich provinění v očích režimu nespočívalo a násilí, ale v tom, že odmítil zradit své kněžské zvědomí. Nechtěli se stát nástroji ideologie a útlaku. Nabyli ochotní opakovat slova, která je nutili říkat, ani mlčet tam, kde by mlečný znamenalo lež. A před vším odmítli oddělit svou víru od svého života, Boha od konkrétní pomoci druhým. A to nás přivádí do doby dnešní. My dnes obyčejně nežijeme po hrozbu vežení, mučení nebo smrti. Ale žijeme v jiných rafinovanějších formách utisku, zažíváme tlak přizpůsobit se, tlak být rozumný nebo nekomplikovat věci. Dnešní společnost netrestá přímým násilím, ale tím, že se směšňuje, vytlačuje na okraj, umělčuje. A právě proto je svědectví nových blahoslavených tak hluboce aktuální.
2: Celou akci doprovázela SBM, Schola brněnské mládeže. Po mši svaté jsme vyspovídali skladatele Ondřeje Můčku, který se podílel na hudebním doprovodu liturgie.
3: Jak jste prožil tu dnešní slavnost?
4: Prožil jsem ji pracovně, nicméně nemůžu říct, že bych to neprožil jako hluboce. On je to, myslím si, že u takových těch nás, u nás, co jsme ti chrámoví hudebníci, tak vždycky záleží na tom, na jakou úroveň si pustíme tu muziku k sobě, na jakou úroveň si pustíme to pracovní k sobě a nakolik se necháme vlastně jakoby přímši ovlivnit tím, co se tam děje. Takže on je to vždycky nějaká vyrovnaná úroveň tady tohohle všeho a dneska to bylo moc krásný. Mně se vlastně strašně líbilo čtení těch bul, protože tam vlastně jako vlastně najednou se vás dotkne ten svatý otec, který vlastně tam jako promluví a tak. A vlastně k tomu všemu ta muzika vyšla výborně, co si myslím, jakože vlastně z naší strany akorát nevím, jak to bylo zvukově slyšet v sále, ale co jsme měli odevzdat, tak jsme odevzdali a vlastně myslím si, že jako ta práce, která je zatím, tak se jako dneska trošku zúročila, dá se říct, že jo.
3: Jak jste po dobu těch příprav se potkal s Bulou a Drbolou? Vás vzali nebo oslovili?
4: No, mně přijde nejzajímavější na té celé věci to, že vlastně jsou to dva svatí, kteří netvořili komunitu, nebyli to spolubratři v nějakém řádu, spíš se znali jako, a ani moc, třeba ne, ani jako kdyby úplně hloubkově, prostě to byli známí kněží, jeden z nich o něco starší, mladší, párkrát se potkali prostě, ale sdíleli stejný vlastně krutý osud, to se musí k tomu říct. A navíc teda, nevím, jak bychom dneska třeba jimi obstáli. Osobně si myslím, že víra, nebo vůbec tady taková ta síla toho mučednictví se projeví až v té nejkrizovější situaci, která se tehdy skutečně jako by objevovala v plné míře a je možné, že vlastně takovou sílu bychom dostali i my. Na druhou stranu, třeba já se cítím velice jako nehodný tady těchto věcí a nevím, jak bych sám reagoval a proto víc vlastně to jejich hrdinství tak jako na mě hovoří.
3: A poslední, když se vrátíme ještě k tomu repertoáru dnešnímu, pokud jste se na něm podílel, na výběru, co všechno bylo klíčem, podle čeho jste vybírali, co zaspívat?
4: My jsme dostali za úkol napsat nějaký hymnus k našim dvěma mučedníkům. Vzali jsme text, který dal jako předlohou otec Jiří Plhoň společně s otcem Horitou Karlem. A vlastně na tom jsme trošku zapracovali, udělali z toho také 4 sloky, které byly ten vstupní hymnus, který antifonu měl vlastně z lekcionáře, ty z Václava a Jana, kníž si povolal. A na základě toho jsme prostě vzali ještě melodii, která je z Německa původem, Wer glaubt, der ist nie allein, jako kdo věří, není nikdy sám. Podobnou vlastně věc napsali otec Hrdlička nedávno v olomoucké arcidiecézi, tak jsme pracovali s tímhle melodickou linkou, no a tak to třeba bylo první zadání. Druhé zadání zadali jsme otci Petrovi Vrbackému, aby napsal vyloženě text dnešní písně, která se dneska zpívala během přípravy darů, a tou je Vládu tmy vítěz zahání, která je na nápěv na už známých písniček z kancionálu, počínaje 832 a jsou k nejrůznějším našim českým svatým. Takže vlastně jsme na to navázali touhletou tradicí a je tam teďka nově píseň k mučedníkům. Pracovně jsme jí dali číslo 850, takže kdo bude mít vlastně i aplikaci kancionál v mobilech, novou aktualizovanou verzi, tak tam tuhle píseň najde. Tak to je třeba další věc, kterou jsme pracovali nebo nějakým způsobem zadávali a tvořili. No a pak vlastně bylo i zadání od otce biskupa Pavla, ať vlastně tam máme i jako mladší písně, ať to nejsou vlastně jenom nějaké vyloženě jenom kancionálové, takže to jsme vzali v potaz. Co se třeba zpěvu před evangeliem týče, tak Aleluja od Jamesa Chaponise se je velice známé ještě z Kanady, z návštěvy svatého otce, takže to třeba je známý, to jsme si vzali ze světa. Žalm, ten jsem dostal na starosti já, takže jsem vzal text, který tam byl předepsaný a vlastně zhudebnil ho a tak se dělo ze vším. Okuřování oltáře třeba jsme měli od Jiřího Pavlici, což skládal také nějakou dobu zpátky a tak, takže těch věcí tam bylo hromada, které jsme si jako tak vypůjčovali, ale které se běžně znají. Třeba i to doxologické amen, trojnásobné, tak to se běžně zpívají na papežských vlastně mších a tak. Orinarium est koinonie a spousta dalších písniček, tak jak teď třeba tady to budácí, tak jsou různé chválové a mladé písničky.
3: A zároveň třeba osobně z toho závěru jsem cítila za prvé.

0: Slavnostní mše svatá trvala zhruba hodinu a půl. Po ní jsme oslovili ještě několik účastníků.
1: Odkud jste přijel?
2: Tady z Brna. Ze Ždení.
1: Co pro vás znamená tahle událost?
2: Myslím, že je významná pro celou naši diecézi i zemi.
1: Myslíte, že v čem by mohli být třeba vzorem blahoslavení Jan a Václav?
2: Tak asi v každodenním životě ve víře a v odvaze.
1: Pro vás osobně něco znamenají, nebo potkal jste se s jejich životem už dřív nebo až třeba v poslední době?
2: Tak zhruba od té doby, od toho října, kdy se to prohlásilo, tak už jsem se s tím setkával na různých místech.
1: Odkud jste přijel?
3: Z Kámena, okres Jeřimov.
1: Co vás k tomu přivedlo?
3: Přivedla nás k tomu vlastně dcera, která tady má kamarádku v Brně, a pozvali nás vlastně sem a jeli jsme s Jeřimovskou farností autobusem ráno 7 vlastně do Brna. A tady jsme se dneska vlastně celý den pohybovali.
1: Co z toho programu vás nejvíc jak tak oslovilo?
3: Oslovilo nejvíc asi samozřejmě mše, která je nejdůležitější součástí křesťanského života, a samozřejmě přítomnost kardinála Černého.
1: Znamená pro vás osobně blahoslavení Jan a Václav něco?
3: Určitě, určitě jejich odkaz nebo vlastně jejich život, který nám ukazuje, jak bychom měli žít i my křesťané všichni. A když přijde nějaká chvíle, která je těžká, prostě postavit se na našeho Pána Ježíše a prostě konat v jeho zájmu a v jeho jaksi činech, které on nám ukládá.
1: Děkuju.
4: Při odchodu z pavilonu lidé zastavovali také poslance Hayata Okamuru. Tež se nám podařilo s ním natočit krátký rozhovor.
1: Vy vlastně působíte v tom veřejném životě, takže v čem si myslíte, že by mohli být pro tu dnešní společnost vzorem blahoslavení Jan a Václav?
5: Jan Bula a Václav Drbola, kteří byli dnes v Brně na výstavišti blahořečení, se za nás už teď přimlouvají a budou se za nás mocně přimlouvat. Budou se přimlouvat za mladé lidi, oni sami byli ještě mladí a jako kněží v pastoraci výborně podporovali mladé lidi. Budou se přimlouvat za naše mladé lidi, kteří jsou často vystaveni velmi složitému světu, často se hodně hledají, aby taky dostali ten dar osobní víry. Budou se nesporně přimlouvat taky za naši demokratickou politickou společnost, za politiky, za občany, protože oni sami zakusili tu tíhu toho, když se demokracie zvrtla v diktaturu. Byli vlastně i oběťmi toho autoritativního diktátorského komunistického režimu. Takže se za nás přimluví, abychom tu naši demokracii pěstovali, abychom ji uhájili, aby se udržela. A určitě se budou přimlouvat taky za naše rodiny. Byli to katoličtí kněží, kterým byla drahá rodina. Tatínek, maminka, děti, manžel, manželka. Takže za toto všechno se budou přimlouvat a neposlední řadě se určitě budou přimlouvat za kněze, biskupy, řeholníky a řeholnice. Oni sami byli kněží, tak nám vyprosí nová kněžská povolání.
1: A co vás osobně nejvíc třeba oslovilo na té dnešní slavnosti?
5: Kolik lidí na tuto beatifikační mši svatou přišlo, napříč věkovými skupinami. Obrovská spousta kněží, samozřejmě i biskupové, pan kardinál Michael Černý, ale i spousta rodin zase, i manželů s dětmi. Ten dětský koutek byl taky, ten koutek pro rodiny, hodně zaplněný. Lidé z Brna, tady z Jižní Moravy, ale i z mnohem vzdálenějších míst naší republiky. My jsme přijeli až z Prahy, ale mluvili jsme tady i s dalšími lidmi, kteří přišli z různých vzdálenějších míst. Takže jsme nesmírně vděční, jsme naplnění vděčností a takovou nadějí, že i s tím naším národem, i s tou křesťanskou vírou v našem národě to půjde dál dobře.
0: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly není jen vzpomínkou na minulost. Je to silný vzkaz pro naši současnost. O tom, že pravda a lidská důstojnost nakonec zvítězí, i když to někdy trvá celá desetiletí. Jejich jména už nejsou jen v učebnicích dějepisu jako symboly bezpráví, ale svítí jako příklad pevnosti charakteru.
6: Děkujeme, že jste s námi prožili tyto okamžiky hrdosti a naděje. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová,
0: Alena Rubášová,
4: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nabízíme vám 5 skladeb od Frederika Chopina, které na klavír zahraje Martin Kasík. Uslyšíte Andante spinato a velkou brilantní polonézu opus 22, baladu G-moll opus 23, nocturno číslo 2 des dur opus 27, 4 mazurky opus 24 a sonátu H-moll opus 58.